Do pondělní noci 8. června vysílá Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Minula 2. hodina, za 15 minut je tu pravidelné čtení na pokračování. Pouť po českém venkově se úspěšnému konzultantovi zadrhl nečekanou péčí o starou nemocnou ženu. Za 15 minut pokračuje Vladimír Hauser ve čtení povídky z knihy Muzikant na jezeře. Za 15 minut je tu povídka Moje pouť do Santiaga.

Když neputuje španělskou, ale českou krajinou, už první den zažívá pocit úlevy. Jeho cesta má ale k asketismu daleko. Ušel jen pár kilometrů a navštívil řadu bufetů, ale tak tomu to vlastně vyhovuje. Říká si, že ho Bůh sice asi nenakopne, ale že mu to

5,5 kilometru, ukázala mi mapa v telefonu, když jsem procházel kolem cedule Nebílovi. Pro dnešek mám tedy splněno, dál už ani kousek. Ne, že bych byl úplně zničený, cítil jsem jen příjemnou únavu. Byl ale pomalu čas na večeři a potom už se slušný člověk nikam netrmácí. Teď ještě, kde je tady hospoda? Minul jsem kapličku, konečně nějaké to duchovní místo, ale že by mě nějak oslovilo, to ne, a prošel kolem zámku, takhle výstavní barák bych tu nečekal, až jsem dorazil k rybníku. Hospoda nikde. Už jsem se chystal, že si sednu na břeh, smočím si v chladné vodě nohy a popřemýšlím o tak přízemních věcech, jako jak to přežiju bez večeře. Měl jsem totiž sebou jen čokoládu a příšerně zdravou mysli tyčinku. Zase ta askeze, odtud jsem ale teď nestál. V tom mi na hrázi za silnicí padl do oka takový dřevěný bufáček se zahrádkou a s několika stolky venku i uvnitř. Při dobré vůli se to dalo nazvat hospodou a v mém rozpoložení se jednalo o zařízení víc než dostačující. Určitě to k pivu budou mít aspoň tyčinky a s tím přežiju do rána. Aha, do rána, na to jsem nepomyslel. Kde vlastně budu spát? Karimatku nemám, protože jsem se zbalil do Španělska a tam se na pouti nocuje v ubytovnách na postelích. To se ale pokusím vymyslet, až vyřeším svoji primární potřebu hlad. Při pohledu na poloprázdné poličky za výčepem se zdálo, že budu muset vzít zavděk tyčinkami nebo buráky. Nakonec, když jsem koukal hodně smutně, vykouzlila korpulentní paní výčepní párek. Prý jediný, co mají, a původně ho neměli pro hosty, nýbrž, ani se mi to nechce přiznávat, pro psa. Ujistil jsem jí, že ty tyčinky vlastně budou docela fajn, ona mě ale začala přesvědčovat, že párku nic není, a abych jí věřil, strčila mi ho pod nos. Známky rozkladu nejevil, tak jsem sebral veškerou odvahu a objednal si ho. Donesl jsem si pivo ke stolu. Chlapík s rozcuchanými prošedivělými vlasy a několikadenním strništěm na tváři, co seděl na protějším konci, zvedl unavené oči od půl litru a pohlédl na mě. Hned zase obrátil myšlenky i zrak ke svému pivu. Do svých myšlenek jsem se zanořil i já a když výčepní přinesla párek, rovnou jsem si objednal další pivo. To první mi moc dlouho nevydrželo. Křenem na mě ale nešetřila. Bylo ho skoro půl talíře. To asi jako dezinfekce pro případ, že by ten párek nebyl tak čerstvý, jak tvrdila. Když jsem ho měl v sobě, ještě chvíli mi tekly slzy, křen totiž nebyl z lahvičky ze supermarketu, ale čerstvě nastrouhaný, tak se ten chlapík přesídlil na židli vedle mě. Pivo tu máme dobrý, co? Zahájil konverzaci. Abych ho neurazil, evidentně je to patriot, horlivě jsem přitakal, zapojil veškerou fantazii a přidal svoji vlastní pochvalu. A takový sametově hořký. Lhal jsem, až se mi od huby prášilo. Kdo ví, jestli v tom pivovaru už objevili, že do piva patří chmel, aspoň trošičku. Odkud jste? A kam máte na míříno, jestli můžu?

bejt zvědavej. To neznělo jako zemitá plzeňština, jakou bych tady na vesnici čekal. Skoro jako by nepocházel odsud. Vyjevil jsem mu, jak jsem se sem dostal, včetně toho, že původně jsem měl namířeno úplně jinam. Santiago, zopakoval. Tak to jste sice úplně jinde, ale nakonec, to bych nazval ironií osudu, možná tu jste docela správně. Zbystřil jsem, ale hned jsem si řekl, že zrovna od něj, kdo ví, kolikáté pivo už zpracovává, bych neměl čekat žádnou duchaplnou moudrost, možná ani zastřízliva, soudě podle jeho zevnějšku. Víte, co znamená Santiago? Víte, vypadáte sečtělej. Mlčky jsem se zastyděl. Neměl jsem nejmenší tušení. Asi to na mě bylo vidět, tak se rozhodl mi to vysvětlit. Španělsky to je svatý Jakub, ten apoštol. A my tady jednoho takovýho máme. Když půjdete ani ne kilák tudyma po silnici, tak ho uvidíte, takovej pěkný kostel. Prusíny tam tomu říkáme. Takže tam budete v Santiagu, hehe. No, tak teda jo.

0: Říkal jste, že nevíte, kde budete spát a že se vám už nikam nechce. Podíval se na hodinky. Tak už nikam nechoďte, připozdívá se. S tím noclehem bych vám totiž možná mohl poradit. Obával jsem se nejhoršího, že mi ten dobrý muž chce předvést venkovskou pohostinnost v plné parádě a pozve mě k sobě? Tak to teda nikdy, kamaráde, to radši půjdu hledat nejbližší les. A hele, my o vlku? Rozhlédl jsem se. Nebyl jsem si vědom, že bychom o vlku ani o komkoliv podobném mluvili. Ode dveří právě přicházel menší muž, o trochu starší než já, i když kdo ví. Byl to takový ten typ, co možná už 20 let vypadá pořád stejně, ale dal bych ruku do ohně, že 50 mu ještě nebylo. Kněz, došlo mi, když jsem si všiml rozepnutého kolárku. Co ten dělá v takovémhle doupěti? Asi to bude pěkné kvítko. Prohodil pár slov u výčepu a neomylně si to namířil k našemu stolu. A koho to sem čerti nesou? Není to Flanďák Barťák? Zahalekal můj společník směrem k faráři. Kušuj, utnul ho farář s úsměvem. Já jsem otec Bartoloměj, pochválen buď Ježíš Kristus. Představil se mi a natáhl ruku na pozdrav. Jakub, až na věky, vzpomněl jsem si, jak se má odpovědět a potřásl mu rukou. Co mě podrž? Uculil se ten druhý. Tak on jde za svatým Jakubem, který ho chce hledat až ve Španělích, a přitom by stačilo, aby mrknul do zrcadla. Akorát je otázka, jestli je dostatečně svatý. Zapomněl jsem se představit, já jsem Luboš. A taky mi podal ruku. Kdo ví, kdy si ji naposledy umyl. Na stole přistály 3 čerstvé půl litry, i když z toho mého zbývala ještě dobrá půlka. Tady Luboš mi dělá hrobníka. Ale moc se nepřetrhne, lidi tu napravdu boží nějak zvlášť nepospíchají. Ani se jim nedivím, hříšníkům, vysvětlil otec Bartoloměj a mrknul na hrobníka. Ty taky nespěcháš, doufám. Jednak by tě pak neměl kdo zakopat a za druhý bys měl nejdřív litovat svých hříchů a chodit do kostela. Jo, a taky pomáhat blížním. A to i jinam než pod zem. Hrobník s farářem se na sebe zašklebili a ani já jsem se neubránil úsměvu, i když jsem si nebyl jistý, jestli to je vhodné, jestli jim nenarušuju nějaký jejich soukromý rituál. Půl litry o sebe zazvonili, včetně toho mého, takže mě pro dnešní večer asi vzali do party. Byl jsem rád. Ani nedokážu říct proč, ale v téhle společnosti jsem se začínal cítit dobře. To je něco jiného než firemní dýchánky nebo rauty po vydařené konferenci. Jestli nemáš kde spát, tak přenocuješ u mě na faře. Místa tam mám dost, nabídl otec Bartoloměj. Akorát se nesmíš moc upravit, dojdeš tam hezky po svejch. Já bych tě daleko nedones. Co říkáš tomu pivu? Hnusný, co? Oba se na mě podívali a já jsem se zatvářil neurčitě. No tak se neboj, doktore. Přiznej, že ti nějak zvlášť nejede, povzbudil mě hrobník. My dobře víme, že stojí za prd, jenže tady nic lepšího neteče. Proč mě hrobník oslovuje doktore, jsem netušil. Možná jsem mu nějakého doktora připomínal, jen jsem doufal, že ne právníka. Farář se na mě šibalsky podíval. Že bychom to spravili panáčkem? Když tady na Máňu, hodil hlavou k výčepu, udělá Luboš v oči, ona pro něj má slabost, což nechápu ani trochu. Tak z podpultu vytáhne flašku prvotřídního kalvádosu od starého Slávka Cajdhamlu. Můžu tě na něj pozvat? Měl jsem pocit, že vzhledem ke svému příjmu, který je násobně vyšší než ten farářův, bych panáky měl platit já.
1: Otec Bartoloměj se na židli chvilku vrtěl a pak ze sebe stydlivě vysoukal. Byl to teda můj nápad, ale no, když jinak nedáš.
0: A tohle vodělá po každý.
1: Plácnul hrobník vítězoslavně do stolu, jako by čekal, kdy to farář řekne.
0: On je v tom prostě dobrý. Dostal tě, doktore, jako dostane každýho, kdo flanďáka barťáka ještě nezná.
1: Kalvádos byl výtečný. A co si vzpomínám, nezůstalo jen u jednoho panďuláka. Na faru jsem se ale dostal nějak po svých, protože otec Bartoloměj je houžvička a navíc měl taky pěkně naváto. A Luboš, ten lidem nepomáhá na faru, ale kousek vedle. Poslední, co si vybavuju, je myšlenka, že poutník země asi opravdu nebude. Askezi jsem dneska zrovna nepěstoval a moc jsem toho neušel. Je ale pravda, že s lidmi jsem si popovídal a to líp než kdy jindy. A duchovno? Budu přece spát na faře. Tak uvidíme.

0: Když jsem se probral, slunce už bylo vysoko. 9:15. To teda nevím, jestli správný poutník nemá být už několik hodin na cestě. Nemohl jsem se dočkat, až vezmu batoh a půjdu. Kam, to jsem rozmyšlené neměl, možná na Přeštice, tam je takový výstavní kostel, a pak třeba ke Klatovům. Na nebi ani mráček, bude to paráda. Nakonec jsem byl rád, že mi to s tím Španělskem nedopadlo, stejně se mi tam vlastně nechtělo. A tady je tak krásně. Prostě to bude taková moje soukromá, naprosto neasketická, v tom jsem měl od včerejška jasno, pouť. Duchovně asi nic moc, ale i tak to bude fajn. Co by mi ji mohlo překazit? Dole v kuchyni na mě čekal otec Bartoloměj a stydnoucí míchaná vajíčka na špeku. Nevypadáš, že bys někam pospíchal, Jakube? Podíval se významně na hodiny na stěně, co pamatovali ještě Tondu Zápotockého. Tak když putuješ po těch duchovních místech, mohl bych ti třeba ukázat náš kostel, co říkáš? Jo, a dej si pivo, vytáhl spod stolu láhev. To ti v tvým rozpoložení udělá dobře. Půl hodinka mě nezabije, zhodnotil jsem. A když jsem vykoukl z okna, docela mě ten kostel zaujal. Žádná svatá Barbora to není, ale pěkný je. Po prohlídce jsem poděkoval za nocleh i příjemný večer, hodil si batoh na záda a z čerstva vyrazil. A koho to venku nepotkám? Luboš, hrobník. Šel směrem k faře. Vlastně nešel. Pohyboval se jako nefalšovaná zombí z amerického filmu.
1: Houser jako kráva, doktore. Skoro se nemůžu pohnout, každý krok bolí jak svině. Tadyhle,
0: sáhl si dolů na záda. Pokusil se usmát, ale povedl se mu jen bolestivý šklep.
1: To by se na to jeden vykvajzl.
0: Jo, Houser taky mě párkrát chytil, takže jsem věděl, o čem mluví. S Houserem neuděláš nic, si lazar několik dní.
1: Zrovna jdu za barťákem, jestli by mi pomohl s mámou.
0: Něco ho napadlo a zaváhal.
1: Hele, ty seš mladší než on a vypadáš silnější. Nemohl bys mi s ní helfnout ty? Já to dneska fakt nedám. Máma je na vozejčku s pokročilou sklerózou, roztroušenou a taky má čím dál silnějšího Alzheimera. Prostě blbne, no. A sama nic neudělá. Ani na kýbl si nedojde.
2: Na kýbl? V kýblu jsem já. Do čeho jsem se to dostal?
1: Člověk si jde provětrat hlavu do přírody a hned se na něj někdo nalepí a něco chce. Ne, že bych nechtěl pomoct, pomáhat se má, ale jak mám takhle putovat a čistit si hlavu?
0: Jenže při pohledu na nemohoucího hrobníka jsem si vzpomněl, jak mě s farářem vzali do party a jak nám spolu večer bylo dobře. Tak jsem s ním šel. Hezky, co noha nohu mine, pomaloučku k jeho domku, co stojí kousek od fary. Doma zkusil hrobník mámě vysvětlit, že tadyhle kámoš doktor se o ni teď postará, protože jemu se na bedrech usadil Houser jako kráva. Stará paní na můj pozdrav nezareagovala a na hrobníkovo vysvětlení jak by smet. Viděl jsem jí na očích, že o mě nejspíš vůbec neví a ani hrobníka nevnímá. Tak teda jo, co mám udělat? Byla jak věchýtek, slabých 50 kilo, to snad zvládnu. V duchu jsem se litoval jako snad nikdy.
1: Takhle po ránu potřebuje na záchod, instruoval mě hrobník. A pak do koupelny, ta je hned vedle, vyčistit zuby. Cítíš se na to?
0: Záchod, zuby, copak jsem nějaká ošetřovatelka? Začínalo se mi dělat špatně. Jasně, že se necítím, ale mám snad jinou možnost. Věděl jsem naprosto přesně, že na záchod potřebuju já. A půjde to ze mě nejdřív horem a pak se uvidí. Dokázal jsem toho v životě hodně. Například radit nadnárodním korporacím, jak v ostré konkurenci nezhynout, nebo vydělat pořádné peníze a zabezpečit rodinu a možná i vnoučata, která snad jednou přijdou. Ale utírat zadek babce, co je víc mrtvá než živá, to je nad moje síly. To po mně přece nikdo nemůže chtít. Nekonečných 20 minut krystalicky čirého utrpení a měl jsem to za sebou. Uf, ani jsem se nepozvracel, i když na mále jsem měl. Teď ještě vyčistit zuby, to už bude hračka, moc jich určitě nemá. A pak batoh na záda a honem pryč. Díky, doktore, řekl vděčně hrobník, který se mezi tím svalil na gauč a nevypadal, že by v nejbližší době dokázal stát. Ještě jsme nesnídali. V kredenci je chleba, v lednici máslo, ve špajzu marmeláda špendlíková a nahoře v almaře čaj. Konvice je na sporáku, dáš si s náma? Bylo to jako zlý sen a já se ne a ne probudit. Instrukce pokračovaly. Mámu přivez ke stolu a nakrmí, ona to sama nezvládne. Mě krmit nemusíš, to udělám sám. Jenom mi to sem všechno přines. Stůl je pro mě dneska moc daleko. Co máte v takové situaci dělat? Vzít batoh a prchnout? To by bylo nejlepší, jenomže já jsem to neudělal. Neumím říct proč. Po snídani jsem si uvařil Turka, toho jsem neměl ani nepamatuju, do pořádného rystre, tam měl pěkně daleko. A zanedlouho následoval další záchod, ohřát oběd, šunkofleky od čerejška, i na mě zbylo, uvařit čaj, znova na záchod a tak dál. Ještě, že když potřeboval na záchod hrobník, stačilo, abych mu pomohl ke dveřím, další asistenci nevyžadoval. Máma se několikrát probrala a v těch vzácných chvílích se na mě mile usmívala a oslovovala mě Jaroušku. Jak mi hrobník vysvětlil, Jaroušek je synovec, co přes 30 let žije ve Švédsku a od té doby se tady neukázal, jen o Vánocích pošle pohled. K večeru jsem byl úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky. To teda byla fuška, Luboši. Jsem úplně mrtvej, zhodnotil jsem, když jsem mámu konečně dopravil do postele. To jsem ji ale musel nejdřív dostat do noční košile. Podle toho, jak mám ve zvyku fungovat, se mi přitom mělo udělat špatně. Neudělalo. Buď jsem byl příliš vyčerpaný, nebo jsem si začínal zvykat. Asi obojí. Hrobník se ke mně s námahou otočil. Ani nevíš, jak jsem ti vděčnej, doktore. Na faru nechoď. Vyspíš se v ložnici, co spávám já. Dneska se tam totiž nedohrabu. Asi mi nevadilo, že ležím v posteli, kterou máma hrobníkovi naposledy převlékla krátce po měnové reformě. Možná bych si radši měl vytáhnout spacák, pomyslel jsem si. Ale spánek přišel dřív, než jsem tu myšlenku stačil rozpracovat.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudební doprovod Jonatan Kaleta.

Slovo pěstoun zná každý, ale možná málo kdo tuší, co obnáší každodenní realita. Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, kde pěstouni berou sílu? A co jim přináší největší radost? V pořadu Rozmarína si bude povídat moderátorka Libuše Pavelková se zkušenou sociální pracovnicí Šárkou Tótovou, která pěstounské rodiny doprovází už řadu let. Rozmarína zní nočním vysíláním se třetí hodinou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Rozmarína. Život jsou vztahy.
1: Všichni už jsme slyšeli slovo pěstoun, ale co se doopravdy děje, když se dítě ocitne v cizí rodině? Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, které prožívají pěstouni, největší radosti a co vlastně pěstouni prožívají každý den? Dnes si povídáme se zkušenou sociální pracovnici, která doprovází pěstounské rodiny roky. Otevřeně, bez příkras a bez zbytečných frází. Poslechněte si, co se skrývá za slovem, které známe, ale detaily často neznáme vůbec. Vítám dnes Šárku Totovou z Olomouce, která pracuje a žije přes týden v Příboře, takže my dvě se spolu dobře známe. Šárko, já tě tady vítám. Ahoj.
2: Ahoj, Libuško. Dobrý den, vážení posluchači.
1: Šárko, cítíš se více Hanačka nebo Příboračka?
2: Těžká otázka. Asi podle toho, kde zrovna jsem, mi vždycky řeknou, že mluvím nějak jinak. Takže nevím, jak se cítím, ale vždycky mluvím buď příborsky nebo hanacky pro každého, kdo mě slyší.
1: Tak, to je super. Já myslím, že posluchači poznají, že jsme ze severní Moravy, prostě máme krátké zubaky, s tím se nedá nic dělat, i když se snažíme.
2: Ale snažíme.
1: Po pár větách jsme zase doma. Ale teď vážně, Šáry, proč jsi vlastně začala dělat práci sociální pracovnice?
2: Práci sociální pracovnice, protože jsem si vybrala obor, kdy se mi líbilo pracovat s lidmi. Už na začátku jsem chtěla mít takovou, jakože když jsme se mohli rozhodovat, jakou cílovou skupinu bychom chtěli, tak jsem vždycky uvažovala o seniorech a o práci s rodinami, konkrétně s dětmi, protože kdysi dávno jsem chtěla být učitelka v mateřské školce.
1: No tak to je docela daleko, nebo dneska možná už ne.
2: Jako už ani ne.
1: Nedávno se mi někdo říkal, že jeho dítě se hlásí na nějakou jako speciální školu, kde dělalo teda přijímačky, talentové, a v podstatě se byla ptát na výsledky a mluvila s tou komisí, nebo ne komisí, spíš těma pracovnicema, a tam jim řekli, že vlastně v dnešní době už skoro žádné dítě, které na té škole, není bez medikace. Takže oni říkali, že takový nárůst vlastně problému, že musí zaměstnat další dva lidi na škole, kteří se budou věnovat vlastně těmto problémům, jako sociální pracovníky a nějakého psychologa. Takže opravdu myslím, že učitelka mateřské školy a sociální pracovnice už není příliš daleko. Tak jak vlastně blízko vidíš do života těchto rodin, do pěstounských rodin a jejich každodenních problémů?
2: Myslím si, že hodně nakouknu pod takovou tu pokličku, jak se říká, kdy ten člověk jako opravdu doslova vleze do té domácnosti, protože se stane takovou jako součástí, že tam chodíme pravidelně, dle zákona tam musíme chodit co dva měsíce se stýkat, jak s pěstouny, tak s jejich svěřenými dětmi. A tím pádem vidíme ten život v mnohých úhlech a opravdu tam jako chodíme velmi často. Často i tak samozřejmě známe pěstouny i z různých dalších akcí, kde se s něma setkáváme, ne, kde je to takové jakože volnější. A rozhodně se je snažíme hlavně doprovázet. Takže když už jim do té domácnosti opravdu tak jako často úplně vlezeme.
1: Když říkáš co dva měsíce, to tak to třeba nevypadá moc často. Jako jste i častěji v kontaktu třeba jinak, nebo jestli
2: jsme
1: se tam
2: i častěji. Jsme i častěji v kontaktu, máme telefonické hovory, nebo se můžeme vidět v mezidobí na nějaké jiné akci, kde se setkáme, anebo různé věci spolu můžeme konzultovat, nebo e-mailová korespondence, nebo si dáváme přes WhatsApp vědět, využíváme různých sítí.
1: To vlastně se hovoří o doprovázejících pracovnících. Mohla bys popsat, co to doprovázení vlastně znamená?
2: My v rámci naší organizace se snažíme být pro pěstouny partnery, opravdu být takový ti, kteří jim pomáhají s jejich každodenním staráním se o jejich svěřené děti a být jim takovou podporou. A opravdu nežijeme jejich životem, ale snažíme se je podporovat v tom, co dělají.
1: Mně napadla taková analogie, když o tom tak hovoříš. Ty tam od Holomouce znáš, jak se jde z Mohelničáku, tak tam je takový kopec, taková hodně prudký, jako s prudkým svažitý je prudce. Tak mě to tak, když jsi mluvila o tom doprovázení, mě to tak trošku připomnělo. Je to nějak podobné?
2: Rozhodně je to cesta. Je to kus cesty, kterou my jdeme s těmi lidmi a jsme opravdu, stojíme tak nějak vedle nich, někdy hodně víc s nimi, někdy opravdu jenom jsme ta podpůrná práce, která je okolo toho, kdy jdeme s nimi i s těmi jejich dětmi, a jak už těmi svěřenými, tak i s těmi, které mají oni v rodině, jejich biologickými dětmi, protože samozřejmě bereme tu rodinu jako komplex. A ta cesta je rozhodně rozvětvená. A někdy, jak říká kolegyně, se jede dolů a dolů a potom nahoru a nahoru. Takže je to s různými zákoutími, tak jako v každém životě. Vždycky přichází složité věci i věci lehké, až se všemi se musí nějakým způsobem poprat.
1: Tak musí to být asi hodně zajímavá práce a taky to musí být práce, kterou máš ráda, protože asi bys ji nemohla dělat, kdyby v tom neměla srdce.
2: Rozhodně se to asi nedá dělat bez toho srdce, anebo toho, že člověk nemá rád. Jednou jsem dostala otázku, jestli mě ta práce baví a já si říkám, jako, že o tom občas nepřemýšlím, jestli mě to baví, protože bych někdy řekla, že ne. Ale rozhodně ji dělám ráda.
1: Tak to je výborné. Tak po písni si budeme povídat dále.

0: máme.
1: Dnešní Rozmarině si povídáme se Šárkou Totovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace, a povídáme si o tom, jak to vypadá v pěstounských rodinách, jak vůbec vypadá pěstounská péče zevnitř, nejenom zvenku, jako nějaká taková, jako pěstouní, někdo je glorifikuje, někdo zatracuje, ale chceme si povídat o tom, jak skutečně vypadá pěstounská péče. Tak pojďme do praxe. Jak vypadá běžný den pěstounské rodině, kterou doprovázíš?
0: Takový běžný den. Obvykle jako v každé normální rodině. Určitě dávají své děti do školy, mnozí pěstouní dochází do práce, někteří zůstávají doma a starají se o děti. Jsou pěstouní, kteří jsou sami jako jednotlivci, anebo společně jako manželský pár fungují, takže to mají různě rozdělené a různě se starají a potýkají se s různými problémy. Tak jako to přichází se školními, s předškolními dětmi, s různými starostmi. Ale samozřejmě taky řeší navíc to, že ty děti, které k ním do rodiny přišly, prožívají trauma z té svojí biologické rodiny, z které byly odebrány, protože žijí v náhradní rodinné péči, tak se musí potýkat ještě navíc s tímto.
1: Ty jsi vlastně mluvila o několika rodinách. Můžeš nám prozradit, kolik rodin doprovázíš?
0: Já doprovázím 15 rodin a ještě mám kolegyni, která doprovází asi kolem 13 rodin. Mám jich dohromady 28, jako jsme malá organizace.
1: No tak to nevypadá zrovna, jako, musí to být jako hodně členité tolik rodin. Ty jsi zmínila, že vlastně ty děti procházejí různými těžkostmi a mluvila jsi o původní rodině, protože ta představa jako nás je, když nemá někdo rodiče, tak se o ně někdo postará. Ale ty jsi zmiňovala, že vlastně ty děti jsou třeba, že tam selhala třeba ta rodičovská péče v těch rodinách. Takže jakou skladbu jako dětí máte? Samozřejmě je mi jasné, že nemůžeš mluvit konkrétně o dětech, tak jaká je ta skladba? Máte děti sirotky nebo jak prostě vypadá?
0: Máme děti vlastně od věku v podstatě 0 až 18 let, kdy je můžeme doprovázet. A jsou to děti, které v podstatě jsou i sirotci, ale taky máme mnoho dětí, má svou biologickou rodinu, kde opravdu ta péče selhala takovým způsobem, že jsou v náhradní rodinné péči a nemají kontakt se svojí biologickou rodinou, protože ta rodina nechce nebo se nezajímá.
1: A jsou i takové, kteří se třeba zajímají a nějakým způsobem dětmi jsou v kontaktu. To je možná téma, které je asi by stálo za to přímo jako možná celý pořád o tom, ale možná, že to patří k těm jako těžkým problémům, že jako pěstouni se mají stýkat s těmi rodiči, kteří té péči selhali a nějakým způsobem s tím má fungovat. Jak to je potom v praxi?
0: Je to složité. Vždycky se hledá, aby ten kontakt byl bezpečný pro to dítě a opravdu sanoval potřeby toho dítěte, protože kontakt by neměl jednostranně sanovat potřebu těch rodičů. Opravdu by měl být užitečný pro to dítě. To dítě by se mohlo na základě toho kontaktu dozvědět něco o té svojí biologické rodině, aby si utvořilo takzvané takové pucle, kdy jim zapadnou určité dílky dohromady. Zároveň je důležité ten věk toho dítěte, v kterém období se to stane, kdy jim

0: ani právní ochrany takzvaného OSPOD. A s tou hodnotíme, zda je to přínosné. Samozřejmě,
1: tak s tím pěstounem nebo pěstounem.
0: Společně ještě s tím pěstounem se vyhodnocuje, ale to se třeba vyhodnocuje i až třeba po tom kontaktu, když se uskuteční, kdy jako, ač to říkám nerada, je, dělám takzvaný pokus na dítěti. Jo, což je jako hrozné, ale v podstatě se zkouší, jestli to dítě to zvládne, nezvládne. Samozřejmě tam jsou přípravné fáze, opravdu se jako mluví o bezpečném kontaktu, o tom, že se všechny strany musí na tom kontaktu domluvit. A aby opravdu jako s nimi všichni souhlasili a věděli, co vlastně se během toho kontaktu stane nebo co může nastat. A taky potom kontaktu, kdy může to dítě nějak reagovat, ať už reaguje jakkoliv, aby se vědělo, jestli to bylo opravdu na ten kontakt nebo na cokoliv jiného, co ono zrovna prožívalo v tom životě během toho dne. A to všechno by se mělo vyhodnotit a zvážit další proces pokračování těch kontaktů anebo i nepokračování v těch kontaktech. Což je potom těžké řešit s tou biologickou rodinou.
1: Tak já bych se chtěla zeptat, jako co je nejtěžší teda v pěstounské péči. Já myslím, že toto jako patří a je to takový možná i strašák, který jsem od různých lidí slyšela s tím, že by nešli do pěstounské péče, protože se bojí jako prostě tady toho. Co je teda jako, jsou to jako, je to tato věc, nebo jsou to takové velké krize, nebo ty malé každodenní věci, co nejvíce ty rodiny vyčerpává?
0: Já bych řekla, že je to různé. Opravdu ty rodiny hodně vyčerpává, určitě jako ten kontakt s tou biologickou rodinou, ale na tom všem se dá pracovat, oni na tom pracují i v rámci toho našeho doprovázení, kdy my je v tom podporujeme a připravujeme ty pěstouny na to, že to dítě má právo na to se setkávat se svojí biologickou rodinou a tvoří to jeho identitu. Ale zároveň ty každodenní věci, které ti pěstouni řeší, tak jsou různým způsobem složité a všechno zasahuje do toho života. A samozřejmě jako kromě toho, že my do té rodiny docházíme, tak oni jsou povinni ještě spolupracovat s OSPODem, který vlastně na začátku přiděluje to dítě do té rodiny. Jo, ještě přes krajský úřad, který, jo, to všechno má svůj dlouhý proces. Jo, to než se vůbec pěstouni stanou pěstouni, než se k ním dostane to dítě, to všecko jako předchází té složitosti a pěstouni jsou na to připravování v rámci přípravy, takzvané.
1: Tak ať nemluvíme jenom o tom, že to je těžké, že ta příprava a tak dále. Jaké chvíle patří k těm největším radostem, které pěstounům vůbec dodávají sílu pokračovat?
0: Myslím si, že to, že mají ty děti. Jo, že ty děti jim kromě těch starostí přináší i tu radost. Jo, že vidí ten úsměv, to, že to dítě má pokrok, že se zlepšuje, nějakým způsobem je schopno potom, když vidíte ten proces až do těch 18 roků, kdy my, když máme rodinu, která je větší a je tam ještě to mladší dítě, tak máme možnost vidět ty děti i po těch 18, i po té 18, tak jsou samostatní, vdávají se, mají svoje vlastní životy. A to myslím, jako, že je pro toho pěstouna naprostý jako úspěch a takové zahřátí na srdci, že vidí, že ta jeho práce opravdu měla odezvu v tom dalším životě toho dítěte, který může pokračovat dobrou cestou.
1: Máš nějaký jeden konkrétní příklad, samozřejmě bez jmenování dítěte v nějaké rodině, kterou doprovázíš, kde nějakou tu radost by ses mohla sdílet?
0: No nedávno vlastně volala taky taková 18-letá, že by nám chtěla přijít říct, že se vdává a tak nám donese nějaké dobroty.
1: Tak to je moc
0: pěkné. Ty prostě k svatbě. Tak to bych řekla, jakože je takové, jakože i když už jsme tam tak jako chodili, protože pro mnohé se stáváme takovými trochu tetami, tak je pěkné, že prostě se s náma ty děti ještě potom dokážou bavit. ale je to i tím, že fakt nás poznali na různých dalších akcích.

0: situacích, v kterých jako my v rámci nějaké respitní péče, kterou vlastně ten pěstoun potřebuje nějaký oddech a má ze zákona 14 dní oddechu, tak my mu v tom taky pomáháme a jsme účastní na těch akcích a máme možnost neformálně poznat ty děti jinak a bavit se s nimi jinak a potom to může vytvářet i další vztahy, kdy nás poznají i jiným způsobem.
1: Takže někdy jsi sociální pracovnice a někdy jsi teta a někdy jsi pracovník s dětmi, jo?
0: Je to různé. A taky jsem administrativní pracovník.
1: A tak u toho je taky nějaká administrativní práce. A to myslím, že posluchače nebude tak úplně zajímat. Administrativa. Dnesní pořad není vysílán živě, ale budeme rádi, když nám po odvysílání pořadu napíšete svůj pohled, svoje zkušenosti, názory, případné dotazy na naši hostku, protože ty dotazy se k ní dostanou a vy na ně můžete dostat odpověď. Můžete psát na tyto kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: dnešní Rozmarině si povídáme se Šárkou Toutovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace. Povídáme si o tom, že pěstounství není jenom nějaké, jako přibere dítě do rodiny a to tam prostě nějak se tak zařadí a funguje, ale že to má svoje výzvy, ale také svoje radosti. Mnoho lidí má strach, Šárko, že by na pěstounství nestačili, že nemají dost třeba lásky, že by neměli rádi takto dítě nebo trpělivosti, nebo času, nebo finanční možnosti. Co bys jim z pozice doprovázející pracovnice poradila? Nebo odpověděla?
1: Že by se měli o tu problematiku zajímat a zkusit si třeba jít k té přípravě, protože na té přípravě oni můžou z různých zkušeností i od těch ostatních, bývají tam i pěstouni, kteří už mají prožité nějaké období s dětmi a mohou získat třeba od nich nějaké zkušenosti. A tím by zjistili, že i když je práce s těmi dětmi složitá, tak je krásná.
0: Když by třeba někdo opravdu skutečně měl zájem, jo, tak co má udělat, aby se dostal třeba do té přípravy? To znamená, když do té přípravy se dostane, je to automaticky, že se stane pěstounem?
1: Ne. Nemusí to tak být. Pokud vůbec má někdo zájem o to stát se pěstounem, měl by zajít na odbor sociálních věcí, kde je OSPOD, což je sociální právní ochrana dětí, a tam se v rámci pěstounství zajímat o to, že by se chtěl stát pěstounem. A oni mu tam poskytnou další informace. Spoustu informací jim bude muset sdělit on, takže vypíšou různé papíry. A ty papíry se potom pošlou na krajský úřad a oni si mezi tím jim dají zase vědět, že si můžou vybrat nějakou organizaci, která poskytuje vlastně jako tu přípravu. A v rámci té přípravy oni potom zjistí, co a jak dál. Samozřejmě ta příprava ještě skýtá psychologické posouzení. Ale dnešní zákon už říká, že někteří tam nemusí. Je to hodně na rozhodnutí i těch úředníků, kteří tam jsou a jak vyhodnotí tu celkovou situaci té rodiny, která žádá, že bych chtěla být pěstounem.
0: Můžou se pěstouni taky obrátit na ty doprovodné organizace? Poskytnou jim i oni informace?
1: Ano, základní informace jim poskytne každý sociální pracovník v té doprovodné organizaci, který je odkáže na ten příslušný OSPOD, který oni mají dle svého místa bydliště.
0: A já myslím, že z praxe vím, že teda je to i různé kraj od kraje, že ta praxe není jednotná.
1: Není. Zákon je sice jenom jeden, ale v tomto praxe není jednotná. Opravdu je to podle toho, jak který kraj postupuje. Ale v tomhle, jakože se musí opravdu ptát na těch konkrétních odborech sociálních věcí, to myslím, že je všude stejné.
0: Když je třeba někdo z nějakého jako pomezí kraje například, musí to mít v rámci toho svého kraje nebo může to i v jiném kraji třeba jako si vybrat? Je to možné?
1: No, mentálně si může tu přípravu vybrat i mimo ten kraj.
0: Takže může třeba absolvovat v Praze?
1: Může.
0: Jo, protože pokud vím, tak ty přípravy některé kraje mají, že je to natáhnuto na několik jako týdnů a někde jsou ty přípravy víkendové, je to kratší doba, intenzivní. Takže si může vybrat, kde mu vyhovuje prostě třeba časově.
1: Jasně, tak. Ano. I kde ten harmonogram pro něj bude příznivý a kde mu to bude vyhovovat, určitě může. Má tu možnost, zákon to umožňuje, tím pádem by v tom neměl být problém.
0: Když třeba žena se rozhodne, že by chtěla být pěstounka a její muž ten chodí do zaměstnání, protože pokud tomu rozumím, tak pěstounství je placeno, jako kdyby to bylo zaměstnání, takže se třeba tak domluví, musí oba dva absolvovat tu přípravu?
1: Ano, musí absolvovat přípravu oba dva v rodině, dokonce se posuzují i děti, které v té rodině žijí, i ty jsou nějakým způsobem zahrnuty do té přípravy. Jo, že samozřejmě neabsolvují přímo, ale nějakým způsobem tam zahrnuty jsou.
0: To znamená, že třeba s nima pohovoří nějaký psycholog, který je navštíví doma nebo někde.
1: Nebo je navštíví doma, nebo ty pracovnice té přípravy se ptají různě na ty děti.
0: Protože celá rodina musí být asi připravena.
1: Ano, ano.
0: To přece jenom zásah do rodiny. Když je někdo třeba mladší, nejmladší dítě, je to Benjamínek, oni přijmou mladší, tak je to pro něj změna, že jo? Spadne z lopatky.
1: No, rozhodně. Nejenom, že spadne z lopatky, ale celkové postavení se mu změní v té rodině. Najednou to dítě je třeba, kdy bylo nejmladším, tak opravdu je prostředním dítětem a ty sourozenecké konstelace jsou různé a opravdu to ty děti prožívají. Některé na to reaguje lépe, některé hůř, ale nějakým způsobem si to musí prožít i ty děti v té rodině. Jo, a být na to připraveni, že se jim změní ta pozice.
0: Tady je opravdu strašně moc témat, jo? Ale podívejme se na to jako věřící. Jak důležitá je v životě pěstounských rodin víra a modlitba? Za co ty se modlíš za ty rodiny a děti?
1: Já věřím tomu, že Pán Bůh to má opravdu pevně ve své ruce a že ať se v té rodině děje cokoliv, tak on je nad tím vším. A to si myslím, že i ty rodiny, které máme a jsou, pokud jsou věřící, protože všechny rodiny u nás, myslím, že nejsou, tak je to pro ně velká podpora, že na to nejsou sami. Že vždycky je nad tím ta vyšší moc, jo, pro nás Bůh, že opravdu on to má pevně ve své ruce a má ty děti rád víc než my. Je to tak.
0: Modlíš se za ty rodiny?
1: Ano, modlím se za ty rodiny. Pravidelně bych řekla, že se za ně modlíme všechny v naší organizaci, protože i pro nás, když řešíme různé věci, je ta modlitba o tom, že opravdu na to nejsme sami.

0: A my jsme zpátky v pořadu Rozmarína, kde si dneska povídáme o pěstounské péči známá i neznámá s naším milým hostem Šárkou Totovou. My jsme hodně mluvili o modlitbě a že se modlí ti rodiče za děti. Co dělat, když se modlitby zdají nevyslyšené? Jo? Když to dítě stále bojuje s těžkými traumaty, vrací se k tomu, rodina je vyčerpaná a nevidí ty pokroky. Může se to stát? Jak s tím pracujete vy a jak s tím pracují ti pěstouni?
1: Snažíme se jim nabízet různou pomoc i v rámci našich lidských sil, kdy se nabízí nějaká odborná pomoc v rámci psychologie, terapie, různého odpočinutí, že kde ještě by mohli třeba jim dát, prostě snažíme se jim dát těm pěstounům prostor, aby oni sami mohli opravdu jako nabít těch sil a nestrácet tu naději a být v tom dál.
0: A co na to pěstouni?
1: Pěstouni reagují různě. Každý musí občas dorůst. I ten pěstoun musí budovat. Je to i o tom, že když v podstatě každý člověk očekává rychlou změnu. Jsme v takzvané, jak bych řekla, instantní době, kdy si zalijete horké vody s instantní kávou, která u kávy ani neležela. A prostě jenom proto, že ji máte rychle a nechcete čekat na tu správnou a dobrou chuť kávy. A tak občas se snažíme měnit ty děti nebo měnit ty pěstouny a ta změna je vždycky složitá. Tak jako když Bůh se snaží měnit nás, tak je to nejde zrovna nejlehčím způsobem a nejlehčí cestou. Každá změna má svůj proces, má svoji cestu, tak jako je pěstounská cesta složitá, ta má různé výhybky, různé zákoutí, může se různě stočit, tak i ta práce jak na nás, tak na těch pěstounech a na těch dětech je složitá, potřebuje čas, trpělivost a vytrvalost.
0: Máš nějakou praxi nebo zkušenost s tím, že se dostala i třeba do slepé uličky ta pěstounská péče a třeba pěstouni to vzdali?
1: Ano. Dostali jsme se do takové situace, kdy pěstouni vraceli dítě, taky pěstouni...
0: Kam ho teda vracejí potom? Jako, kam to dítě jde, když říkáš vracejí?
1: No, podle situace. Samozřejmě ovšem rozhoduje soud, ale je to na základě podkladu toho OSPOD. Musí ho vrátit na ten OSPOD. Jo, jde sociální pracovnici, s kterou oni dlouhodobě spolupracují. Řeší se ta situace přímo s ní, že ta péče se nedá zvládnout nebo jaké jsou tam problémy. Obvykle se už o tom ví třeba i dopředu, jo, že tam ty problémy jsou, že se nějakým způsobem řešili, co všechno se pro to udělalo. Může být nařízena nějaká nebo sjednána případová konference, kde se to všechno, že se sejdou všechny ty strany, které jsou do toho zapojeny, může se tam sejít přímo i to dítě podle toho věku toho dítěte a hovoří se i s ním, co by se dalo dělat. My jsme se setkali třeba s tím, že starší dítě šlo zpátky do výchovného domova a potom se třeba vrátilo zpátky do té rodiny. Tak i to. A nebo už zůstalo v tom výchovném domově a ta rodina se vzdala práv na něj, ale zůstali spolu v kontaktu. A nebo jsou i takoví, kteří vrátili dítě a už s ním v kontaktu nebyli.
0: Takže ty situace jsou různé, ať zase neskončíme u toho negativního. Je to, v jakém poměru to je, když třeba že máte nějakých cirka 28 rodin, takže přibližně 30, tak jak bys to řekla na procenta? Úspěšnost a neúspěšnost?
1: Já bych řekla, že ta neúspěšnost je minimální. Možná nedosahuje ani 1%.
0: Tak to je to určitě povzbudivé. Mluvili jsme hodně o víře a o hodnotách, které předávají ti pěstouni, pokud jsou věřící ve svých rodinách, ale co s dětmi, které přicházejí úplně z jiného prostředí a často jako z nevěřícího prostředí teda a jako možná, že třeba úplně odmítají to?
1: Určitě zase záleží na věku toho dítěte. kdy přijde do té pěstounské rodiny. Protože obvykle to dítě nějakým způsobem se, nevíme, jestli plně jako přizpůsobí, ale stává se součástí té rodiny a těch zvyků v té rodině. A v rámci těch zvyků té rodiny je ta víra, kterou ono vidí a reaguje samozřejmě na ní. A ve vyšším věku vždycky je to potom už na rozhodnutí i na přijetí a nastavení těch pěstounů, aby byli schopni to zpracovat. Kdy oni násilně určitě nenutí ty děti k té víře, protože to ani nejde, ale oni žijí ten život s těmi pěstouny.
0: A ty jsi taky zmiňovala, že máte i rodiny, které nejsou křesťanské. Jakým způsobem oni reagují na to, že třeba se v tom vzdělávání, jakým způsobem o těchto věcech mluví?
1: Myslím si, že je to pro ně povzbuzením, že oni o tom nemluví negativně. Že když my se třeba i jich ptáme, jestli se můžeme třeba za některé ty situace modlit, nebo jim to řekneme z toho křesťanského pohledu, tak oni nejsou proti.
0: Asi záleží opět na tom přístupu, každého je to individuální.
1: Určitě.
0: Setkáváš se se situacemi, jako jsou třeba lhaní, krádeže u těch dětí, agrese, odmítání autority, nebo třeba, že ty děti úplně se drží té pěstounky a nechtějí se pustit?
1: Se všemi.
0: Se všemi. Co potom? Co v takových chvílích radíš?
1: Aby byli trpěliví a že změna je proces. Potom se různě doporučují, je to probrat odborníky. A pokud dochází to dítě třeba i na nějakou terapii, tak se to tam řeší. A děje se to i v běžných rodinách. To dítě není v tomto výjimečné, jo, když je z náhradně rodinné péče.
0: Ale ty jsi mluvila o tom, že ty děti prožívají jako...
1: Prožívají trauma. A...
0: Protože někdo by řekl, prosím tě, zlobivé děcko, dát mu na zadek. A tak se to dělalo kdysi u nás a on si srovnal hodnoty a fungoval.
1: No a tohle dítě se z toho může úplně zhroutit. Nebo zareaguje tak, jak by to prostě nikdo nečekal. Protože to dítě už nějakou ztrátu prožitou má. A tu trauma...
0: A tam teda z toho biologického rodiče tomu rozumí.
1: Ano, z té biologické rodiny.
0: Protože tam je vlastně, mluví se o tom, že i to, že třeba ta matka to dítě porodí.
1: Už těhotenství, no.
0: Už těhotenství, ano. A potom má vlastně ztrátu té přilnavosti, toho attachmentu. A jak se to třeba projevuje, to dítě, které má jako poruchu attachmentu?
1: Může opravdu se lepit vyloženě na tu pěstonku nebo na jakoukoliv osobu, která mu dá pozornost. Nebude vůbec třeba rozlišovat, jestli je ta osoba blízká nebo neblízká, ale dá mu nějakou pozornost a to dítě ji chce. A je rádo, že nějakou pozornost má. A to je vlastně porucha, protože správně dítě by si mělo být vědomo toho, kdo je jeho pečující osoba a která osoba je mu blízká a které by mělo přilnout. A tím by se měla ta porucha toho attachmentu vlastně zmírňovat a nastolit potom správné navázání.
0: A můžou být také třeba ty děti, že nikomu nepřilnou?
1: Také.
0: To je ten druhý extrém?
1: Ano. Mohou být i ty děti, které k nikomu nepřilnou, nebo jsou v podstatě citově ploché. Už nezískají nikdy a potom je třeba pro ně těžké jakýkoliv vztah prožívat. Jo, oni nějak prožívají, samozřejmě jsou schopní nějaké sociální interakce, ale úplně se do ní nepoloží. A je potom pro ně těžké i rozklíčovat ty pocity těch ostatních, jo, kdy oni to prožívají jinak. Jo, že jsou více třeba racionální a pěstoun je více citový a tím pádem mají spolu hrozný jako rozkol v tom, jak prožívat různé situace.
0: Zase to je něco, co bych řekla, může lidi odrazovat od pěstounské péče, protože oni neví, asi když to dítě je třeba malé, jestli to nebude takové zrovna dítě citově ploché, dá se to rozpoznat u malých dětí?
1: I malé dítě je k vám různě jako přilné, ale Většinou to bývá na základě nějakého psychologického posouzení a to psychologické posouzení zase reaguje na to, co mu řekne ten dospělý. Je to složité.
0: Mm-hmm. A když třeba představím si, byla jsem v přípravě a teď prostě jsem hotová, prošla jsem nějakými testy, všechno je připraveno a teď mohu si třeba nějaké dítě vybrat?
1: Ano. Jistým způsobem ten pěstoun si říká, jakou představu má, aby mu to dítě zapadlo do té jeho rodiny. Ale čím větší má extrém v tom výběru, tím nižší je pravděpodobnost toho, že nějaké dítě mu napárují.
0: Třeba, že chci roční blondětou holčičku.
1: Jasně, a ještě modroukou. Tak opravdu jako může potom na takové dítě čekat, že se třeba ani nedočká. Jo, že potom bude tam opravdu dlouho. Jo, čím širší možnost v tomto jako ti pěstouni mají, tak tím by mohlo být to, že jim to dítě nějaké bude přiřazeno větší šance.
0: Máte ve pěstounských rodinách také romské děti?
1: Máme.
0: Jaká jsou specifika práce s romskými dětmi?
1: Může to být temperament toho dítěte, kdy se nemusí třeba zžít s tou rodinou, ale někdy mi přijde, že to je i v rámci rodiny, která je z majoritní společnosti a dostane z majoritní společnosti dítě a taky se nemusí povahově zžít. Ale určitě tohle mnohem jako různě se řeší, jakým způsobem ten intelekt toho dítěte tam je, anebo i co si nese z té svojí rodiny.
0: Je to těžší práce s romskými dětmi než s dětmi z většinové společnosti?
1: Mi to tak nepřijde, ale můžou na to být různé pohledy.
0: Samozřejmě asi záleží opravdu z nějaké, ten sociální status té rodiny, odkud to dítě pochází. Máš nějaký příklad jako dítěte, které bylo právě z romského etnika, které bylo úspěšné a podařila se ta pěstounská péče?
1: Ano, ta, co se zrovna vdává.
0: Tak to je moc pěkné. Takže, Šary, co bys si řekla člověku, který teď cítí, že ho Bůh vede k pěstounství? Má velký strach, má pochybnosti. Jaký je ten úplně první krok?
1: Ať to zkusí. Ať opravdu si zajde na ty informace, se zeptat a prostě to zkusí. Jo, že se zajímá o ty věci a pokud opravdu chce, tak ať to udělá.
0: Super. A co bys řekla pěstounům, které třeba nás teď poslouchají a kteří zrovna procházejí velmi těžkým obdobím?
1: Že Bůh je s nimi a že v těch nejtěžších chvílích je on nese v náručí. Že opravdu ta víra a ta naděje a láska má smysl.
0: Moc ti děkuju a já děkuju za ta slova, která si sdílela, za všechny ty věci. Já myslím, že jsme se dotkli některých témat úplně jenom trošičku a že by zasloužila svůj vlastní pořad. Ale my ti přejeme, aby se ti dařilo v té tvé práci, doprovázení, aby si viděla více těch pozitiv a té radosti než těch těžkostí. A přejeme taky, aby v těch rodinách se pěstounům dařilo ty děti doprovázet ke zdárnému konci. Takže loučím se se Šárkou Toutovou a od mikrofonu se dneska loučí Libuše Pavelková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Doznívá repríza Rozmaríny. Přidejme informaci, že v premiéře ve čtvrtek v 10 dopoledne usedne k mikrofonu Klára Litterová a její host Jitka Opálková. A své setkání nazvali Měnit příběhy tam, kde jiní vidí problém.

Krátce po čtvrté hodině vás v pondělí 8. června od mikrofonu Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. Co myslíte, platí, co si nevyzkoušíš, to neumíš? Toto tvrdí oddílový vedoucí kazatel a psychoterapeut David Kubíček. V rozhovoru s Pepou Kosteleckým sdílí své zkušenosti s učením prostřednictvím zážitkového programu. Pořad Štafeta začíná za 15 minut.

0: Náčelníku, co považuješ za největší chybu v životě, kterou můžeš vykřičet do éteru?
1: Mám pocit, že to byly vždycky věci, do kterých jsem mohl vstoupit a nevstoupil. Vzpomněl jsem si na jednu věc,

0: Vždycky jsem o to přišel. Takže možná to byly v životě chyby, kdy byly dveře otevřené a já jsem do ní nevstoupil. To považuji vlastně za největší chyby.
1: Říká se, že se člověk učí chybami, tak jsem pochopil z toho, že se z toho naučil možná vstupovat do věcí, které se před tebou otevírají. Je to tak, nebo jsi se ještě naučil něco dalšího?
0: Naučil jsem se i to, že mnohé nové věci provází strach a stres a jistý druh úzkosti a to nevyhnutelně. Naučil jsem se, že je potřeba to prostě překonat. Je potřeba tomu čelit a pak se dějou věci moc pěkný a nový a je to fajn.
1: To se mnou sdílí David Kubíček, zkušený otec, manžel báječné ženy, kazatel, psychoterapeut, učitel, dlouholetý pracovník s dětmi. Vím o tobě, že máš rád dramatickou výchovu. Jak je to?
0: To je taková moje láska. Já když jsem studoval ty housle na Ostravské univerzitě, tak tam jsme měli možnost si dát nějaké volitelné předměty a tak jsem tam zahlídl právě tu dramatickou výchovu. Zároveň v té době jsem nahlídl do zase v nějakém divadelním festivalu, do jedné takové hry. Jsme byli pozváni, vlastně zážitkové drama o Smolíčkovi, pohádka, kde nás bylo, já nevím, 20 dospělých a hráli jsme si tam na Smolíčka a bylo to neskutečně silné, co jsme tam prožili. A od té doby se snažím tu dramatickou výchovu, prvky dramatu a strukturovaný drama a tak, jako využívat ve své práci s dětmi i dospělými vlastně. A je to někdy báječný zážitek.
1: Dnešní rozhovor se nese v duchu učení zkušeností. Nejen chybami se člověk učí, moderuje Pepa Kostelecký. Jak moc se to učení se zkušeností zanedbává nebo je zanedbávané téma mezi lidmi, kteří vzdělávají a vychovávají děti? Co myslíš, Davide?
0: Já bych řekl, že obecně naše školství, ale vlastně mnohé naše oddíly a kluby jsou hodně postavené právě na tom frontálním vyučování. Jo, kde učitel řekne hodně informací zepředu, děcka to nějak jako si to zapíšeme, že jo, anebo nezapíšeme. Když jde dobře, tak za uši, když jde špatně, tak do sešitu. Ale podle mých zkušeností tam toho vlastně moc nezůstane. Pořád si kladu otázku, proč tohle tak je. No, jsou určitě informace nebo určitě témata, která vlastně si úplně nemůžeme prožít a tak potom je. Ale je spousta věcí, které vlastně si jinak než tou zkušeností se naučit nemůžeme. Často o tom mluvíme, o těch věcech mluvíme, přemítáme, diskutujeme, ale si to nevyzkoušíme. No a pak to prostě neumíme.
1: A co myslíš, že brání tomu to učit zkušenosti?
0: Já myslím, že to je náročné. Myslím si, že samozřejmě udělat jakoby dobrý zkušenostní program na nějaké téma prostě opravdu chce nějakou invenci a mnohem větší úsilí, než když si to sepíšeme na papír a vlastně to jenom odříkáme. Vstupujou nám do toho ti lidé jako živě se svými reakcemi, které často jako nepředpokládáme. No, to je třeba jeden z problémů učení se zkušeností. No, najednou zjistíte, že ti lidi některé věci jsou neschopní nebo nejsou schopní a jiné věci jsou pro ně příliš jednoduché a tak je to třeba nebaví. Jo. Takže je to opravdu taková disciplína jako náročná. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se do toho nepouštíme.
1: A co jsi se musel naučit nebo zažít, nebo čím jsi musel projít, abys tohle se naučil a pak to učil ve svém oddíle?
0: Musel jsem mít tu zkušenost. To první zážitkové drama o tom Smolíčkovi, které jsem potom jako dělal s mnoha skupinami, no tak jsem se naučil tak, že jsem tím prošel, že jsem si to vlastně zažil. A ten zážitek byl tak hluboký, že pro mě potom bylo vlastně velmi snadné to předávat dál. Takže je potřeba si to opravdu jako zažít. Nelze jenom o tom číst nebo o tom mluvit.
1: Já jsem vedoucím jednoho klubu. Co bys mi doporučil nebo jaký možnosti má takový vedoucí? Kde si to může vyzkoušet?
0: Tak napadá mě víc věcí. Já jsem vlastně začínal tak, že jsem si našel kurz dramatické výchovy, pokud teda se bavíme o té dramatické výchově, u

0: partami,
1: kde Jarda Provazník tehdy z Damu vyučoval vlastně 10 jako roční kurz dramatické výchovy, takže je možno vyloženě jít až jako i do takovýchhle věcí. Jsou nejrůznější kurzy, které nabízí Dorostová unie nebo skauti, jo, Junák a tak dále. Je potřeba to najít. No. Mm-hmm. A nebo si najít někoho, kdo to hodně dělá ve svém klubu. Zajet se podívat, zažít si to, jak se to tam dělá. Mm-hmm. To je taky fajn.
2: Jo, tak to jedno místo, kam vedoucí by mohl zajet, mě napadá 42. oddíl Rybka v Brně, kde teď působíš jako hlavní vedoucí.
1: Už nejsem hlavní vedoucí, jsem to předal Daveovi, svému synovi, ale pořád vlastně jsem tam v jedné družince jako obyčejný pěšák vedoucí. Ale ano, pokud byste měli chuť a čas, tak přijďte se podívat, jak to děláme, pro inspiraci třeba, se vám to bude líbit.
2: A když jsme nakousli teda ten oddíl váš v Brně, tak jak jste s tím začali, s tím učením zkušeností, jak to funguje v praxi?
1: Začali jsme hodně pracovat s příběhy, ale myslím si, že běžně v těch oddílech Dorostové unie nebo v Dorostech Církve bratrské se s těmi příběhy vždycky nějakým způsobem pracovalo, řekl bych zejména na táborech. To, co vlastně mi přinesla ta zkušenost z dramatické výchovy, je, že je možno ten příběh opravdu jako žít s těmi postavami. Jo, jsou nějaké techniky, kdy se vžíváme vyloženě do charakteru postavy, nebo ten charakter vytváříme, rozhodujeme se jako ta postava, vstupujeme do těch rolí, vystupujeme z těch rolí a my jsme zjistili, že vlastně to zas až tak těžký není. Protože jsme to začali dělat jak teda s dětskama ve skautském oddíle, tak taky vlastně máme tábor pro rodiny s dětmi každoročně, který vlastně navazuje na ten skautský tábor, který máme, tak bylo zajímavé si uvědomit, že ti rodiče, kteří prošli, dejme tomu 2-3 roky, tím táborem pro rodiny s dětmi, kde jsme takovým zážitkovým způsobem dělali program, příběh, třeba Narnie, jo, no tak se ukázalo, že po těch 2-3 letech byli schopni takový program normálně vytvářet. Protože si zažili, jaké to je a jak se to dělá.
2: Naučili se to zkušeností.
1: Naučili se to zkušeností a normálně to funguje a já mám z toho obrovskou radost. Takže není to na druhou stranu zase tak těžké, že by se to jako nedalo. Když se to zažije, najednou člověk zjistí, že aha, práce s příběhem, nějaká postava, teď hrajeme scénky, anebo rovnou prostě některé postavy hrajou děti jako skupina a ta skupina rozhoduje, co budeme dělat nebo nebudeme dělat a jdeme dál nebo zůstaneme a tak dál. A vlastně to jde a je to pěkný.
2: Trochu si odpověděl na to, co jsem se chtěl zeptat, jak na to reagují rodiče nebo děti, jestli nebrblají u toho, jo, tohle ne, já bych radši poslouchal toho učitele, jak vyučuje frontálně.
1: Jo. Každý věk je prostě naprosto specifický a programy, které dobře fungují u malých dětí, tak prostě potřebují trošku jako proměnit jakoby těm dětem starším. Jo. To, co jsem ještě jako možná nezmínil, ale je taky jako vlastně velmi inspirativní zdroj informací a zkušeností, je vlastně takové hnutí po světě vytváření a žití LARPů. No, LARPy a dřevárny. To jsou role-playing hry a příběhy, ve kterých jako lidé, je tam trochu jako rozdíl mezi dramatikou a tím LARPem. Můj dojem, jo, jak to sleduju, je, že klíčový rozdíl je v tom, že v LARPu dostaneš vlastně nějaký úkol, který máš naplnit. Moc se tam jako nerozhoduješ. Tvým úkolem je prostě splnit, jako naplnit ten scénář, který jsi jakoby dostal, jo, většinou. Ale zároveň je tam jako výborná práce s těmi příběhy, no a prvky těch LARPů se jako taky dobře dávají, zejména těm starším dětskám. No ostatně ty LARPy jako hrajou vlastně i dospělí lidi, jako nebo studenti, jo, na 18+, a všechny to baví. Takže se mi zdá, že i to může vlastně fungovat napříč věkem.
2: Když se do toho jako ty děcka mají zapojit do těch her a tak není to takový jako, musím to dělat, já to nechci hrát třeba, nebo tak.
1: Jo, já myslím si, že ten negativismus spojený zejména prostě s pubertou je jako nevyhnutelný. Ale je to tak, jakože ona ta reakce by zřejmě přišla, ať už bychom dělali vlastně cokoliv téměř. Jo? Samozřejmě je na snadě někdy si položit otázku, jestli nemáme na chvilku tohleto položit a jít si zahrát prostě obyčejný fotbal, u kterého si prostě jenom vyčistíme hlavu a hotovo.
2: Jak, Davide, souvisí to učení zkušeností se zodpovědností?
1: Já bych uvedl příklad. Samozřejmě děláme ty dramatické věci a tak, ale potom je velká část různých dovedností, které právě tou zkušeností a nejinak učíme. Teď jsme třeba s prvňáčkama pracovali se sekerou a s nožem. Jo, takže 4 děti dostali sekery, měli jsme u jednoho pařezu a teď jsme prostě tam jako sekali do toho pařezu, že jo. A učil jsem je, jak to dělat a zejména, jak to dělat bezpečně. A u toho jsem si uvědomil, že to klíčové, co se tam učíme, není jako rozseknout špalek, ale dávat pozor, respektovat pravidla bezpečné práce se sekerou, protože když to respektovat nebudu, tak to nemůžu dělat. A ano, je to vlastně nebezpečné. A když jsme napsali rodičům prvňáčků, že v tom skautském baťušku mají mít nůž, tak některé maminky se velmi ošívaly, jakože fakt, a není to brzo, a co... No a my se snažíme vysvětlovat to, že brzo to není, jo? Že opravdu dbáme na to, aby se nepořezali a aby to udělali dobře. Samozřejmě v okamžiku, kdy začneme krájet, tak se vždycky někdo pořeže, ale to se i ten mistr tesař utne, že jo. Takže i tohle k tomu patří a ti rodiče se s tím prostě srovnávají dobře a mnozí vlastně naopak to jako oceňují, že, mm-hmm. že do toho jdeme, zvláště když potom to dítě přijde zdravé.
2: Čerstvá zkušenost z mýho klubu, že tam taky děcka teď používali nožík a i byl u toho i tatínek jednoho chlapečka ten a tekla tam krev, ale všechno dobře dopadlo. Ano. Ale děcka z toho byly nadšený. A můj syn, který tam nebyl, tak ho mrzelo, že tam nebyl, že má rád práci s nožíkem, no, to chodí do druhé třídy.
0: Předáváme, co jsme se sami naučili.
2: O učení zkušeností se povídám s Davidem Kubíčkem. Jeho přezdívka je náčelník a chci se Davida teď zeptat, co všechno se dá naučit zkušenosti?
1: To první, co mě vlastně napadá u téhleté otázky, jsou vlastně ty věci možná nejdůležitější a nejpodstatnější. A to se, myslím, dotýká vztahů mezilidských a nakonec i vztahů s Bohem. Jestli něco se učíme téměř výhradně zkušeností, tak to jsou právě vztahy. A mám-li to tedy vztáhnout k oddílu, tak to klíčové, co se tam nakonec spolu učíme, no tak to je jako se snášet, to je zvládat jeden druhého. A nakonec vlastně milovat jeden druhého, i když je to někdy těžké. A to si myslím, že je nakonec vlastně to klíčové, co chceme vlastně ty naše děti učit, aby ten jejich život ve vztazích fungoval dobře. Aby byli schopni zvládat situace, kdy to bude těžké. Aby nevzdávali přátelství a hluboké vztahy ve chvíli, kdy mi to není úplně po chuti. To samé vlastně se odehrává ve vztahu s Bohem. Samozřejmě klíčové jsou příběhy lidí, kteří jsou klidně ve vztahu s Bohem dál a mají své nějaké svědectví o svém životě s Bohem, ale zároveň si uvědomuju, že ty informace, které dáváme třeba nevěřícím lidem o Bohu, prostě nikdy nebudou dostatečné, pokud ti lidé sami vlastně do toho vztahu s Bohem aktivně nevstoupí a nezačnou ho žít. Třeba kostrbatě ze začátku, anebo možná celý život, protože kdo z nás může říct, že vztah s Bohem žije vlastně jako dokonale a pokročilé a skvěle, to nevím. Jo, ale myslím si, že jestli někde vlastně ta metoda zkušenosti opravdu je klíčová, tak právě je to v těch vztazích s lidmi, s Bohem, k sobě.
2: Davide, když se vrátím k úvodu jsme mluvili o tom, že člověk se učí chybami. Tak jak to udělat, aby se opravdu člověk poučil a něco dobrého to přeneslo?
1: Já myslím, že žádná jako lehká cesta není, jo? Že poučit se ze svých minulých chyb vyžaduje nějakou odvahu a nějaká rozhodnutí, která prostě povedou ke změně. A dělat změny ve svém životě často je prostě jako náročné. Ta minulá zkušenost nás často může posouvat, protože prostě to bolelo a bylo to těžké a vlastně nám to dalo ten náhled, že takhle ne. Ano, víme o tom, že chyby vlastně často opakujeme. A abychom je neopakovali, tak to prostě vyžaduje velké úsilí. Myslím si, že to klíčové je nezůstat v tom sám. Vždycky, když to táhneme alespoň dva nebo tři, tak ta úspěšnost je mnohem větší. Vzpomínám si na to, když jsem začal chodit do posilovny a na prvním setkání s trenérem jsem říkal, no já jsem si koupil činky, tak budu cvičit i doma. No trenér jsem tomu zasmál a říkal, to nefunguje, ty vám zůstanou ležet a bude se na ně prášit. Raději sežeňte kámoše a s tím kámošem začněte chodit do posilovny a to bude fungovat dlouhodobě. Mm-hmm. Takže si něco by mě napadalo, jak se poučit z vlastní zkušenosti a aby to opravdu pomohlo, jo, tak ten klíčový faktor ještě bude, abych v tom nezůstal sám.
2: Co když je to učení zkušeností v plenkách, v klubu oddílu? Není to běžnou součástí praxe? Jak by takový vedoucí mohl začít?
1: No první je, aby sám nabral nějakou zkušenost. Aby opravdu si vyzkoušel, jaké to je být účastníkem programu zážitkového. Skoro bych řekl, že jako jiné cesty není. Jo, nelze to úplně jako načíst. Ano, existuje literatura a tak, ale to prostě nefunguje. Jo. Je potřeba si to vyzkoušet, to bych řekl, že je první krok. No a pak začít od malých věcí. Ať už to jsou věci, které se týkají právě, já nevím, práce s nožem, jo, nebo s některými věcmi, do kterých jsme obvykle jako ještě jako nevstoupili, protože jsme měli strach, že by to bylo jako moc, tak po malých krůčcích prostě do toho jít. No a pak si položit otázku, ve kterých, když třeba máme nějaká témata, můžeme mluvit o strachu. Můžeme si přečíst z Bible prostě pěkný veršíky o strachu, o tom, že se nemusíme bát. Jo. No ale potom, pokud to chceme posunout do té zkušenosti, no tak co? No tak musíme děcka vystavit tomu strachu. No a tak můžu přemýšlet o tom, co třeba trochu znám, čím jsem prošel. Kde mám strach? No třeba ze tmy, nebo když nevidím a musím něčím projít. Tak co kdybychom si vyzkoušeli nějakou vlastně malou hru nebo nějaký pochod tmou nebo ano, dělali jsme na táboře vždycky ty stezky odvahy a to už je zkušenostní věc. Jo, takže aha, tak to už vlastně znám, to už jsem prošel. A začít postupně stavět v různých oblastech, v různých tématech, jako vymýšlet aktivity třeba malé, kde ty děti si to opravdu ale můžou vyzkoušet a zažít si to.
2: Davide, moje zkušenost s mým týmem byla taková, že jsem přijel nadšený z Rácovský, kde jsem si to mohl vyzkoušet, ale neuměl jsem to nějak předat týmu. Byl jsem zvyklý, že děcka dělali toto je Pepo a možná víc jsem byl zklamaný z toho mýho týmu. Tak co bys mi doporučil?
1: Myslím si, že je hrozně důležitý, aby ten tým si to jako zažil jako účastníci. Jo, že v okamžiku, kdy přijedeme z kurzu, dejme tomu, a máme tam, a děláme jako zajímavý program pro děcka a oni jsou ale pořád jenom jako ti, kteří přihlížejí a koukají na to, tak si myslím, že to prostě není ono. Myslím, že v první fázi je opravdu potřeba, aby oni si to zažili. Ideální je vzít je na nějaký jako plnotučný dobře udělaný program, kde to budou dělat takzvaně profíci zkušení, jo, kde to klapne a bude to dobře udělaný. A ta zkušenost je mu pak může posunout. Ale obecně bych řekl, že zvláště mladí lidé jsou neskutečně konzervativní. Jako říká se to o starší generaci, ale myslím si, že mám moje zkušenost jako s mladými lidmi, s dětmi, jo, je, že všichni to mají rádi tak, jak jsme zvyklí. Jo. A když je tam něco jako nového, tak je to vlastně problém, jako vlastně to neumíme, je v tom jako nejistota a kde je nejistota, tam se necítím dobře a kde se necítím dobře, tak to nechci dělat. Utíkám z toho pryč a tak. Takže je potřeba ty lidi k tomu nadchnout dobrým zážitkem, dobrou zkušeností a pak to klapne. Hmm. Věřím.
2: David, ještě mě napadá, přeci jenom má někdy prostor v tom vzdělávání výchově ta frontální metoda, nebo kdy frontálně vyučovat a kdy radit to učení zkušeností?
1: Myslím si, že jsou témata, která je dobré vlastně jenom prohovořit, asi nemůžeme některá velmi těžká témata si je prostě prožít, zvláště pak v některém věku to je naprosto nepatřičné, abychom si hráli na letní táboru v Dachau, to prostě to nejde. Potom si myslím, že když cítíme i svoje limity, že prostě nedokážeme udělat nějaký jakoby dobrý zážitkový program, tak někdy opravdu si myslím, že prostě je lepší některé věci odvyprávět a potom jít prostě si s těma dětskama zase hrát, než se tlačit do nějakého zážitkového programu, který jako nemám zvládnutý, neumím to udělat, tak je z toho potom vlastně jenom jako zklamání pro všechny. Takže tady by byl i vlastně opatrný jít do toho jako s příliš velkým nadšením a bez hlavě, to vůbec nemusí fungovat.
2: Kdybych byl ten takový vedoucí, který znal svoje limity, že toho není schopný, možná právě takový vedoucí jsem, ale tak by mě to možná ujistilo, no tak to vlastně nemusím dělat, ani se o to pokoušet. Mm-hmm. Možná ale je to taková jako alibi to vůbec jako nedělat a možná udělat tu chybu, že to vlastně nikdy nevyzkouším.
1: Jako no, všechno, co za něco stojí, tak něco stojí. Jo, a ta investice vlastně do vlastního vzdělávání, myslím si, že se vždycky nakonec vyplatí. Jo, že vlastně to přinese jako nové věci, hodnoty do způsoby, do toho fungování našich oddílů a pokud se to podaří, a ano, je to cesta, jo, k nějakému ideálu vždycky, ale pokud se na té cestě budeme posouvat, tak pro ty děcka to bude přínosem a ono je to začne zasahovat do mnohem větší hloubky, než když jim o tom budeme jenom povídat. Takže možná bych začal se zamýšlet nad tou motivací, proč ty změny dělat. No protože sloužíme dětem a chceme, aby opravdu to šlo, jak jsem říkal, do té hloubky, aby ty životy byly proměněné. A oni často proměněné pouhým jako povídáním prostě nejsou.
2: Jo, to jako vedoucí, to bych chtěl vidět ty děcka proměněný a že mají dobrý charakter a že právě to dostávají v tom mém klubu, který dělám.
1: Co bych možná ještě jednu věc přidal, jo? Abychom zase nepřecenili metodu, protože to klíčové se nakonec ale odehrává skutečně v tom vztahu. A my můžeme mít báječné metody, ale pokud naše vztahy budou špatné, tak ta metoda vlastně nám v tom nepomůže. A často nakonec i ta frontální metoda, ten člověk může to moc dobře slyšet, co mu říkáš, protože se cítí být tebou milován, když to tak řeknu. A tvoje slovo je pro něho velké, protože ho máš rád a on to ví. Takže to bude slyšet mnohem víc, než možná zážitkový program, který pro něho udělá vedoucí, který ho nemá rád. Takže metoda je to dobrá, ale je to jenom metoda. To klíčové se odehrává v těch největších přikázáních. A to miluji.
2: Dá se tady ta metoda naučit?
1: To miluji?
2: To miluji.
1: No jistě. Tím zážitkem, že jo? Že jsme milováni. Zážitkem, že jsme milováni Bohem a lidmi. A to se předává vlastně od těch malých dětí, které od narození, že jo, maminky nám to vtiskávají a když jsme milováni, tak najednou nám to jde. Vlastně nejinak, než zážitkovou metodou se dá naučit milovat.
2: Já si pamatuju jednu tvoji větu, kterou si pronesl na Rázovský na kurzu do Rostové unie pro začínající vedoucí. Co si nevyzkoušíš, to neumíš. Tak nám všem přeju, ať si můžeme vyzkoušet co nejvíc věcí, aby jsme co nejvíc věcí uměli a vlastně je mohli i předávat dál. Tak o tom jsem se dneska bavil s Davidem Kubíčkem. Díky, Davide, co ti moc daří.
1: Taky díky. Díky, Pepo.
2: A do mikrofonu se loučí Pepa Kostelecký.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Další setkání je plánováno na čtvrtek na 11.15 a tématem bude rozmanitost aneb pro každého něco.

V den letnic se zrodila církev. Pohled na tuto událost zprostředkuje v relaci nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Jeho úvaha bude mít své místo ve vysílání v 5 hodin. Pomalonku se blížíme k 5. hodině.

V pondělí 8. června posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Minula 5. hodina a čas do 6. bude patřit nejprve relaci Nejen chlebem, slovo dostane Jaroslav Pokorný, a o 17:30 začíná séla Manželů Šanderových. Příjemný čas s Rádiem 7.

Vážení posluchači, mé jméno je Jaroslav Pokorný. V současné době sloužím jako kazatel a vedoucí sboru Církve bratrské v Opavě a mám výsadu celý tento rok sdílet s vámi svá zamyšlení nad biblickými texty. Už v mnoha dílech těchto úvah byla řeč o tom, že Bohu jde o nás, o jednotlivé lidi, o jejich záchranu skrze Kristovo dílo, které přijímají vírou, a také o proměnu jejich osobního života skrze Ducha Svatého. Ale jde Bohu jen o toto? Nebo je jeho záměrem ještě něco více? Než se podíváme na jeden důležitý text z Bible, chtěl bych s vámi sdílet svědectví z mého života. Když jsem se po velkém vnitřním boji rozhodl odejít, řekněme ze spirituálně teologických důvodů, z jedné křesťanské denominace, kde jsem mnoho let žil a sloužil, nastal pro mne zvláštní čas. Na jedné straně jsem prošel těžkým a bolavým procesem, na straně druhé jsem vnímal velmi výrazně Boží blízkost a vedení. Nevěděl jsem, co bude dál, ani to, co budu dělat a čím se budu živit. Ale když se začala blížit první neděle po mém odchodu, rostla ve mně touha a potřeba být na shromáždění Božího lidu, církve. A tak přišlo období, kdy jsem navštěvoval různá společenství křesťanů v mém okolí a trochu zkoumal, jaká jsou, a hlavně se těšil, že se můžu s křesťany pravidelně potkávat. Po několika měsících jsem si však uvědomoval, že se musím posunout z pozice jakéhosi pozorovatele a hodnotitele církví k tomu, abych se stal součástí nějakého konkrétního společenství. A to bylo přesně to, co jsem potřeboval a co se opravdu díky Bohu stalo. Od té doby až dodnes jsem vždy byl a jsem součástí nějaké konkrétní církevní rodiny. Před několika týdny jsme četli z novozákonní biblické knihy Skutků apoštolů o události letnic, prvním vylití Ducha Svatého na skupinu nejbližších Ježíšových učedníků. Hned poté se tam zhromáždilo množství lidí a apoštol Petr, plný Ducha Svatého, k ním promluvil. A nyní se dozvíme, jak posluchači zareagovali na Petrovu řeč. Čteme z 2. kapitoly Skutků apoštolů, verše 37 až 41. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. To, co tady biblický autor popisuje, je vlastně příběh nového narození mnoha jednotlivých lidí, zde konkrétně Židů z mnoha různých míst celého tehdy známého světa. Byli Božím slovem skrze Petrovu řeč zasaženi v srdci, činili pokání, tedy se rozhodli celým srdcem obrátit k Bohu, nechali se pokřtít a vyjádřili tak, že přijímají záchranu a odpuštění svých hříchů, které jim Bůh nabídl skrze oběť Ježíše Krista, a že chtějí žít nový život ve spojení s Ježíšem z mrtvých stalým a že to veřejně a radikálně dosvědčují. Byl jim také zaslíben dar Ducha Svatého. Ale stalo se ještě něco více. Tito nově duchovně narození jednotlivci se připojují do nového celku, Duchem Svatým oživeného společenství Ježíšových učedníků. Vyprávění knihy Skutků apoštolů o prvním vylití Ducha Svatého velmi rychle přechází k vylíčení nové skutečnosti,
vzniku proměněného společenství věřících. V den letnic se zrodila církev. Hned další verše z 2. kapitoly Skutků od 42. do 47. verše pak tvoří takzvanou první souhrnnou zprávu v knize Skutků, jejich několik, o životě první církve. Text zní takto. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. To, o čem tady biblický autor píše, můžeme nazvat pilíři života v církvi nebo trvalými projevy společenství věřících křesťanů. Nacházíme zde vyjmenovány ve verši 42 čtyři takové pilíře, které potom v dalších verších text rozšiřuje a upřesňuje. Prvním je apoštolské učení, tedy vyučování a poslušnost Božímu slovu. Zvláštní roli v tom tehdy hráli apoštolové, lidé mající niternou znalost písma Starého zákona a zároveň reprezentující roli očitých svědků Ježíše plných Ducha Svatého, skrze které se dělo mnoho zázračných znamení. Vidíme, že Bůh v době první církve výrazně jednal skrze apoštoly. Ale i dnes Bůh buduje svou církev skrze své slovo a skrze učedníky, které vystrojuje svou autoritou. Apoštolské učení je naukou, která má uvolňovat Boží jednání. Druhým pilířem života v církvi je společenství. V originálním textu je řecké slovo koinonia, vyjadřující vzájemné vztahy, vazbu, těsné spojení. Výše zmíněný text upřesňuje, že jde o trávení času spolu, ale také o společenství majetku. A to proto, aby učedníci naplnili vzájemně své potřeby. Sdílení majetku nebylo tehdy nějakým organizačním opatřením nařízeným autoritami, ale důsledkem přijímané a prožívané Boží lásky, způsobující, že si Ježíšovi učedníci radikálně cenili více lidí než majetku. Vždyť i oni sami se vším svým jměním patřili Ježíši. Údajně takový přístup mezi křesťany přetrvával až do 2. století. Bůh budoval a stále buduje svou církev skrze lidi, kteří se navzájem sdílí a naplňují své potřeby. Třetím projevem společenství křesťanů bylo lámání chleba. Zdá se, že hlavním významem tohoto termínu v citovaném biblickém textu je společné stolování. To patřilo ve starověku ke znakům téměř všech zvláštních skupin lidí, ať u pohanů či židů. Vyjadřovalo to a budovalo vzájemnou blízkost a důvěru. Co ale bylo jiné u skupin křesťanů je, že se setkávali u jídla tak často a že ona setkání propojovali se studiem Bible, sdílením a uctíváním Boha. A v rámci toho nepochybně lámali chléb na připomínku Ježíšovy oběti. V textu se tady zdůrazňuje radost a upřímnost. Bůh buduje svou církev i skrze mezilidské sdílení radosti. Čtvrtým fundamentem života v církvi byly a jsou modlitby. První křesťané vyhledávali Boží přítomnost, tehdy se ještě účastnili i veřejných židovských bohoslužeb. Ale především se scházeli spolu v různě velkých skupinách, aby Boha chválili, aby se přimlouvali za sebe navzájem i za šíření evangelia o Boží milosti a lásce. Bůh buduje svou církev zvláště skrze modlitby. A vidíme,
že prvotní církev nebyla rozhodně nezajímavým či uzavřeným společenstvím. Tato církev měla vliv na okolí a Bůh do jejího společenství stále přidával další lidi. Milí přátelé, pokud nejste křesťané, tak vám moc přeji, abyste narazili na společenství věřících, kterého budete chtít být součástí, protože má potenciál být jiné než všechny jiné spolky, organizace a týmy. A pokud jste křesťany, tak si připomeňme, že jsme povoláni být připojeni k Božímu lidu a propojeni navzájem. Máme být online, připojení, ne offline, odpojení. Jsme pozváni být insidři, ti jsoucí uvnitř, ne outsidři, ti, co jsou venku, mimo. Závěrem zkusme toto poselství aplikovat na sebe. Ty čtyři pilíře života v církvi můžeme chápat i jako čtyři klíčové věci pro růst učedníků Ježíše Krista. A tak se můžeme zamyslet každý sám u sebe nad tím, v čem z těch čtyř oblastí jsme docela silní a v čem potřebujeme porůst. V čem dobře sloužíme druhým, v čem druzí slouží nám, nebo v čem jsem trochu izolovaný křesťan sám pro sebe. Ještě jednou ty čtyři věci pojmenuji. Znalost a poslušnost Božímu slovu. Sdílení času a potřeb s druhými a pomoc jim. Sdílení radosti s druhými. A konečně modlitby osobní a společné.

příštím vydání relace Nejen chlebem v premiéře ve čtvrtek o 8:30 dopoledne nebo ráno pro někoho se Jaroslav Pokorný zaměří na církev jako Kristovo tělo.

Bohoslužbu slova nabídne pořad Séla o 17:30. Nad biblickými texty se zamýšlejí manželé Petr a Markéta Šanderovi z Církve československé husitské v Kuřimi.

0: ubírat.
1: O pochybnostech i přijetí Božího hlasu bude následující pořad. Příjemný poslech.
2: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den a pokoj vám.
0: Začíná další séla z husitské fary v Kuřimi. V pořadí 250.
1: To by se dalo vidět jako zajímavý mezník. Ale nečekejte nějaké speciální vydání.
0: To jsme prostě nějak nestihli a ani na to nezbyly síly.
1: Takže to bude takové obyčejné, prostě klasika.
0: Necítíte se prosím z toho zklamaní. Věřte, že to je tak nejlepší.
1: Možná to zní jako výmluva, ale věřte, že není. Snad vás o tom přesvědčí dnešní takový obyčejný díl.
0: Jinak čtení dnes budou z 10. neděle během roku.
1: To znamená, že se vracíme ke čtení Ježíšova příběhu podle Matouše.
0: Od něhož jsme se odpoutali první neděli postní, která letos připadla na 22. února.
1: To už je tedy spousta dní.
0: To je, ale než se do těch čtení pustíme, na chvilinku se stišíme. Jejda, to byla zase taková rýmovačka.
1: Něco jako připravme se v tichu na vyznání hříchů, jestli ty nejsi poeta.
0: No, já ti nevím, ale pojďme radši na to ticho.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Bože, od tebe pochází všechno dobré. Veď nás, ať poznáváme i konáme to, co je správné. Pomoz nám, ať porozumíme tvému slovu a žijeme podle něho. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis, 12. kapitoly od 1. verše. Uslyšíme o povolání Abrama a o počátku jeho pobývání v zemi Kenaán.
1: I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním jehož nabyli i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kenaánské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti More, tehdy v té zemi byli Kenaánci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.
0: Amen. Modlíme se část žalmu 33.
1: Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
0: Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách.
1: Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
0: Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
1: Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
0: Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst, pak všechen jejich zástup.
1: Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
0: Bojí se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázní.
1: Co on řekl, to se stalo. Jak přikázal, tak vše stojí.
0: Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
1: Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
0: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jež si zvolil za dědictví.
1: Amen.
0: Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z kapitoly 4. od 13. verše bude o ospravedlnění zvíry a o praotci Abrahamovi.
1: Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti zvíry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon sebou nese boží hněv. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno. Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše z 9. kapitoly bude o povolání celníka Matouše a pak o oživení dcery představeného synagogy. No a po cestě tam ještě uzdraví ženu 12 let nemocnou.
1: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už 12 let krvácením přišla ze zadu a dotkla se třásního šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Dnes bych začal takovým restíkem z minula.
1: Že bychom i my začínali omluvami a nápravou chyb, kterých jsme se dopustili v minulém dílu?
0: A vadilo by to? Ovšem, mně nejde o omluvu nebo nápravu chyb, nýbrž o doplnění. A vlastně za to tak trochu můžeš ty, Ale jenom v dobrém, pochopitelně, jen v dobrém. Víš, jako inspirace.
1: To jsem tedy jedno ucho.
0: Zvědavost tebou clou má, co? Ale neboj. Minule jsme měli to evangelium, jak se učedníci na jedné hoře v Galileji setkávají se vzkříšeným pánem. Klanějí se mu a pak je tam ta pozoruhodná věta, totiž.
1: Ale někteří pochybovali.
0: Tak, jak je to možné, ptala ses. Jak je to možné, že pochybovali i ve chvíli setkání se vzkříšeným? O čem vlastně pochybovali? O vzkříšení? O tom, že to je Ježíš? No a tak jsem si řekl, skvělá otázka, tak mi to nedalo a trochu jsem se na to podíval.
1: A?
0: Tady máš výsledek. Říkal jsem si, možná nepochybovali v té chvíli, ale třeba předtím. Víš, že by to byl prostě takový sumář. Přišli tam, setkali se, klaněli se, ale některým se to předtím stejně nezdálo. Až do té chvíle.
1: Možné to asi je, ale nic to nemění na faktu toho pochybování, ne?
0: Správně. Musíme přijmout znepokojivý fakt, že dokonce i v samém jádru vznikající církve, dokonce i v takovém momentu, jako je zjevení vzkříšeného pána, byly i pochybnosti. I ty pochybnosti do toho evangelia prostě patří.
1: I takové učedníky pán posílá do světa.
0: Ano. A dokonce právě takové. Není to perfektní společnost perfektních lidí, avšak ono to není jen znepokojující, ale také osvobodivé. Nejsme to někdy často i my, ti pochybující, a nepatří k víře i pochybnosti, jakkoliv se nám to nelíbí. My bychom chtěli, aby věci byly jasné, takže buď to A, nebo B, basta. Ale skutečnost, ta je pestřejší.
1: Co s tím ale dál?
0: Moc se mi líbil výklad Jiřího Mrázka. Poslouchej, to teď cituji. Těm, kdo by snad učedníkům záviděli, že tenkrát bylo snadnější uvěřit, když se jim vzkříšený přímo zjevoval, vzkazuje Matouš, i tenkrát to bylo spíše otázkou víry a rozhodnutí, právě tak jako dnes. Konec citátu ze strany 495 komentáře k Matoušovi evangeliu. Prostě vždycky to byla otázka víry a rozhodnutí. Ti, co viděli, nemají žádný náskok před námi. Pokud viděli, tak, jak si pěkně řekla, viděli jenom nějakého chlápka, dokud se jim to nepropojilo. A to nemohli propojit oni sami. To přišlo od něj. A pak, ona je taky nevíra a nevíra. Jedna se rozhodla, že prostě věřit nechce. Ta druhá, ta by chtěla, ale jde to, no, těžko, pokud vůbec. Taková, řekněme, nevíra v úvozovkách, ale...
1: Ale ty si nemyslíš, že to je nevíra, viď?
0: Ovšem, že nemyslím. Můžeš ji taky chápat jako zápas o pravdu, o jako intelektuální poctivost.
1: Něco jako Tomášovu nevíru?
0: Vlastně ano, to je docela trefné.
1: A může taková víra nést plody?
0: Jsem přesvědčen, že nese. A opravdu moc děkuji za to, že i tam, v tom kroužku těch 11 byla. A taky jsem vděčný Matoušovi a dalším evangelistům, že ji nezamlčeli. No, tak to by byl ten malý restík z minula.
1: No, neřekla bych, že byl malý. To jsem zvědavá, jak stihneme ta dnešní čtení.
0: No, tak je vezmeme to, co nestihneme, jako další malý restík příště.
1: I ty vtipálku jeden. Dnes tam byl Abram, tvůj oblíbený, že?
0: Celkem jo, letos obzvlášť.
1: Máme tam příběh povolání. Ten je ti blízký, viď?
0: Je a určitě nejenom mě, myslím, že každému věřícímu. Protože tak to vždycky začíná. Přijmout Boží hlas.
1: Nebo spíš myšlenku.
0: Tak, slyšet vysloveně hlas a hlasy by totiž taky mohla být diagnóza. Přijmout myšlenku, že tvůj život může nabít úplně jiný směr. vzdáš se toho, co se ti dosud zdálo smysluplné a půjdeš do něčeho, co by tě předtím ani nenapadlo.
1: Třeba za komunismu jít studovat teologii s tím, že se chceš stát farářem.
0: Třeba jsou tací, pár jich znám. Věřit takovému Bohu prostě znamená vykročit do neznáma, do takové otevřenosti, až se ti z toho zatočí hlava. Poněkud si tím život zkomplikuješ a přitom cítíš, že přesně tak je to dobře.
1: To je to Abramovo Lech Lechá.
0: Ty znáš Lech Lechá?
1: No, znám jednoho člověka, co o tom občas mluví.
0: Neříkej, ale máš pravdu. To je to Lech Lechá pro posluchače. V původním znění příběhu obsahuje ta boží výzva k Abramovi zvláštní vazbu. Lech, to je imperativ od slovesa jít, tedy jdi, a lechá, to je velká záhada. Je to možná tvar slovesa halacha, jít, nebo spíš předložka s osobním zájmenem. Pak by to bylo tobě, anebo k tobě.
1: Jdi k tobě, zvláštní, ale co s tím?
0: No, třeba to vzít jako signál. To není jenom cesta v času prostoru, to bude taky a možná mnohem víc cesta v duchu. Abraham se vydává nejen do nové země, ale i duchovně někam jinam. A to se podobá cestě každého, kdo se rozhodne pro víru.
1: Víra jako cesta jinam, do neznáma, do něčeho nového.
0: Přesně, do budoucnosti, kterou si nevyprojektovala. Kam si na hranici, tedy nikoli v tom fyzikálním smyslu.
1: Na hranici možného a nemožného?
0: To by docela dobře mohlo jít. Tam, kde třeba neplodný pár postarších manželů se má stát základem početného lidu. Tam, kde se staneš kočovníkem a do konce života nebudeš mít nic jiného než vlastní hrob.
1: Do naprosto neskutečného příběhu.
0: Jo, to sedí. Tam, kde už není v co doufat. Nakonec se ukáže, že to je ta nejdůležitější cesta vůbec. A že na ní nejvíc záleží, protože tudy chodí Bůh v našem světě. Tato cesta přinese velké dobro nejen Abramovi a jeho klanu, ale všem čeledím lidstva.
1: Jak o tom tak často mluvíš, říkám si, jestli ses nenechal nějak unést.
0: A kdyby snad ano, vadilo by to?
1: No, to asi přímo ne. Ale víš, jestli už to nejsou jen takové slogany.
0: Aha, jako jestli to opravdu platí, jestli je to skutečnost?
1: No, řekněme.
0: Taky se tak někdy ptám. Ale nakonec mi tahle ta cesta dává opravdu nejvíc smysl. A není to jen nějaký pocit. Když se dívám na příběhy různých biblických postav, všude spatřují rysy tohoto příběhu.
1: Dobře. Konečný argument asi patří víře, že ano?
0: Tak jest.
1: Další dotaz je z jiného soudku. Totiž, náš lekcionář má na tuto neděli jiné čtení. Mohl bys říct něco k tomu jinému čtení?
0: Tak to je taková komplementární alternativa, vlastně odpovídá po koncilnímu řádu čtení. Je to Ozeáš 5.15 až 6.6. Máš tam mimo jiné třeba tato slova. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat.
1: Což se bere jako proroctví o vzkříšení třetího dne.
0: Tak, zřejmě to odpovídá tomu evangelnímu oživení mrtvé dcery představeného synagogy. Avšak kontext nebo důraz tu leží trochu jinde.
1: A kde?
0: No, boží lid se zatvrzele drží svých představ a nepřipouští si, že je poněkud mimo. A tvrdošíně tak směřuje k soudu a ten na ně nakonec tvrdě dopadne. Ale Bůh situaci přece jen nevidí beznadějně. Oni nakonec, říká Bůh, vyznají svou vinu a začnou Boha hledat.
1: A tehdy se k ním Bůh vrátí.
0: Tak jest. A rány, které v soudu utržili, se zahojí a oni znovu povstanou.
1: Tak, nakonec to ústí do něčeho krásného.
0: Ano, ale cesta povede přes velikánský a dosti bolavý průšvih.
1: Takže se to nedá vykládat jako vzkříšení?
0: Proč by ne? Jenom se potřebuješ držet při zemi a nenechat se rychle unášet fantaziemi a líbivými představami. Fyzické vzkříšení je takový nejzazší horizont naděje. A vždycky nejde jen o fyziku či biologii, ale o víru a taky o milosrdenství. To tam máš úplně v závěru toho Ozeášova slova.
1: Myslíš, milosrdenství chci a ne oběť?
0: Amen, myslím. Ozeášovi Izraelité se oddávají obřadům, obětem, zbožným písničkám a podobným věcem, ale Bůh jim říká, víte, já po vás ale chci něco úplně jiného. Obřady, no to vám v skutku jde velmi dobře, ale kde je milosrdenství? He? Dlužno ještě podotknout, že milosrdenství neznamená jenom charitu, ale taky a především úctu k Bohu a nakonec i k lidem. Bůh jim tím vlastně říká, vždyť se podívejte, co ze mne děláte. To přece vůbec nejsem já, jsem vám úplně lhostejný. Tak tohle to tedy ne, hošánkové a děvčata. Takhle bychom určitě nebyli kamarádi.
1: No, to je vážné, i když to říkáš takhle gračně.
0: Přesně, ale přesto tam Bůh má tu naději. Ale oni to nakonec pochopí a obrátí se.
1: Boží lid se potřebuje obracet?
0: No jistě, že. Obrácení není jenom na začátku, ale v průběhu celé té cesty. Denně se potřebujeme obracet a učit tomu abramovskému vykročení do nové země.
1: Jestli to nebude spíš vykračování.
0: A víš, že máš pravdu? Ten nedokonavý vid bude přesnější. Pravda? Pod vykračováním si představíš spíš, jak si tak někdo panečku vykračuje, ale to pochopitelně není ten záměr. Prostě máme tu nedokonavý vid od vykročit.
1: A co evangelium?
0: Na tom nic složitého není, ne? Když vezmeš a postavíš vedle sebe povolání celníka Matouše a tu 12 let nemocnou chuděru a pak tu mrtvou slečnu a taky jeho otce, napadá mne jediné. Ježíš mění životy lidí, probouzí naději a vysvobozuje je z jejich slepých uliček.
1: A probouzí tu naději i v nás, kdo to čteme.
0: Přesně tak. Nepřijde ti to konec konců podobné s tím Abramem?
1: A v jakém smyslu?
0: No, máš celníka ve svém úřadu, mimochodem vzpomínáš si na Matouše z toho seriálu The Chosen? Ten teda je co?
1: No, tak trochu.
0: Tak prostě jeho život jede ve svých kolejích, občas nějaké ty nepříjemnosti s tou římskou okupační mocí, ale v jejím rámci nějaké takové to maximální možné zabezpečení, možná i luxus se najde. A teď uvidí toho Ježíše, uslyší, vstane a jde a celý jeho život vklouzne do úplně nových kolejí. Kdo by si to byl pomyslel? No nepodobá se to tomu Abramovu vyjítí?
1: No, vlastně podobá.
0: A to všechno jde až tam, kde se to jeví jako ztracené.
1: Pro něho je smrt jako spánek, ze kterého jde probudit.
0: Přesně. A není to věc kouzel, ta zázračná moc má charakter osobní poslušnosti a zodpovědnosti a pochopitelně taky znamení.
1: No, nějak mi asi začínají unikat souvislosti.
0: Dobře, tak nejde o změnu povolání, ani o uzdravení z nemoci, ani o překonání biologické smrti. Tedy taky, ale nejenom. Tento Ježíš přichází dát toto všechno a mnohem víc. V jakémkoliv povolání, v uzdravení i nemoci, dokonce i ve smrti, tento Ježíš ti nejprve přináší naději. Vezme tě za ruku, otevře ti to dobré, co ti dosud uniká, čeho jsi ani nevšimla, přijmi tyto alternativy a zároveň neupni se k ním, ale upni se k Jošuovi z Nazaretu.
1: A to je všechno?
0: Řekl bych amen. Kéž se tak stane.
1: Amen.
0: No a kdyby ještě něco zbylo, tak třeba příště.
1: No, když myslíš. Pomodleme se ještě modlitbu Páně.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A to bylo všechno z 250. sély s kuřimi.
1: Děkujeme za to, že jste nás vydrželi poslouchat.
0: Doufáme, že je vám to k duchovnímu užitku.
1: To vám moc přejeme.
0: A to si také přejeme.
1: Zdravíme všechny, kdo čelí nějakým vážným výzvám, ať už jsou to nemoci, slabosti, ztráty, zklamání, zármutky, pocity bezmocnosti a nejrůznější trápení ve vašem okolí.
0: A dalo by se pokračovat. Některé z vás známe, myslíme na vás.
1: Ale myslíme i na ty, koho neznáme.
0: Modlíme se společně za to, abychom mohli v tom všem zakoušet, že Ježíš je s námi, stejně jako s těmi postavami dnešního evangelia.
1: Ano, Ježíš je s vámi.
0: A s námi všemi.
1: Bůh vám žehnej a posiluj vás.
0: A ochraňuj vás.
1: Pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden se těšíme opět naslyšenou.

Manželé Šanderovi se na vás těší opět v neděli v 16 hodin v premiéře pořadu Séla. Od mikrofonu se krátce před 6 hodinou loučí Broňa Procházková s přáním příjemného, pohodového a dobrého startu do nového dne.

Bylo 6 hodin v pondělním ránu s datem 8. června 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem až do 11. hodiny. Je naším přáním a modlitbou, aby se zpráva o Pánu Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem, a to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranních hodin prozradí přehled pořadů. Ve 6:45 nás tichý čas vezme do Božího slova a s modlitbou vyrazíme do nového dne. Neste břemena jedni druhých. Důležité složky života církve si všímá v biblické úvaze David Novák. Od 6 hodin 45 minut. Do našich poštovních schránek dáme nahlédnout v listárně po 7 hodině. V ranním telefonátu v 7:30 pozveme všechny kreativní duše do světa umění. Které věci jsou opravdu důležité? Odpovědi na důležitost života se dozvídáme v další části Bible Guide v 8 hodin. Pochází z rodiny komunistů a materialistů. Jeho vrozená zvídavost v něm ale vzbuzovala touhu poznávat, jak všechno kolem nás funguje. Kam ho nasměrovali lidé, kterému, jak sám říká, Bůh poslal do cesty? Kdy pro něj přestala být Bible jako nějaké sci-fi a co v něm vyvolal článek o Černobylu v křesťanském časopise? To všechno vypráví Otakar Straka v pořadu Stopy 8:30. Po druhé se dnes v relaci Překročit hranice vrátíme do starověku k sérii vyučování Lukáše Targoše s názvem Josef životní jízda. Dnes bude řeč o spletitých rodinných vztazích a dramatickém zázemí, které formovalo Josefovu osobnost. Po 9:30 se můžete přidat k přemýšlení o tom, jak hluboký vliv má rodinná historie na náš vlastní příběh a jak se vyrovnat s břemenem výhod i nenávisti. Viktorino jezero je nazýváno Zabijáckým jezerem. Každý rok v něm zemře několik tisíc lidí, takže žádná romantika. Manželé Jiří a Lída Matuškovi se tam před půl rokem přestěhovali jako misionáři. Co to znamená a s jakým záměrem tam jeli? Poslechněte si je ve fortepiánu v 10 hodin. Tolik programový přehled pro pondělní ráno. Přeji, ať se vám dobře stává, přeji dobré poslouchání a díky za to, že jste s námi.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Nový zákon, konkrétně první dopis apoštola Pavla Timoteovi, 6. kapitolu, budeme otevírat v tichém čase. Ještě předtím Iveta Kuželová se skladbou Pane, přijď.

Otevírám Nový zákon, první dopis apoštola Pavla Timoteovi, 6. kapitolu a budu číst 11. a 12. verš. A pro kontext ten 11. verš reaguje na určitý výčet takových věcí, od kterých má Timotej utíkat. Ty ale jako boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Nejspíš znáte pojem agónie. Je to stav bezvědomí před smrtí, při kterém dochází k selhávání základních životních funkcí. Právě toto slovo můžeme slyšet v řeckém agonizu, které do češtiny překládáme slovem bojuj. A v kontextu toho 12. verše je možné mluvit buď o sportovní soutěži, nebo o válečné vřavě. Obě situace vyžadují disciplínu závodníka a bojovníka, protože bojovat boj víry mimo jiné znamená být disciplinovaným.

Buď to bylo moudré, nebo to bylo hloupé. Buď jsem utíkal od zlého a následoval to dobré, což je moudrost, nebo jsem se nechal tím zlým pohltit. A to bylo hloupé. Pane Ježíši Kriste, i dnes ráno ti chci děkovat za to, že můžu k tobě přijít, že můžu znovu prohlubovat ten vztah s tebou. A prosím nejen za sebe, ale i za všechny posluchače Rádia 7, za ty, kteří mají osobní vztah s tebou, i za ty, kteří hledají, kteří jsou na té cestě hledání a objevování. Uč nás, prosím, chápat, co je to víra a jak bojovat ten boj víry. Jak se chopit toho věčného života, do kterého ty zveš. Díky za povzbuzení, které můžeme přijímat z tvého slova do našich životů. Děkuji za život apoštola Pavla, za to, že on sám byl tím disciplinovaným závodníkem, který, jak sám píše na jiném místě, se žene vpřed, žene se k cíli, žene se k té vítězné odměně. Uč to prosím i mě, uč to prosím i nás. Kéž bojujeme dobrý boj víry. I dnes. Amen.

Každý den je nová šance začít znovu. Začít znovu žít, začít znovu žít pro Boha. O tom zpívala kapela Deep Inside. O tom, že Bůh je kotvou pro náš život, zpívají v následující písni Baptisté z Aše.

Pozorní posluchači jistě poznali, že toto nebyla skladba Kotva, ani to nebyli baptisté z Aše, ale zněla píseň Když nebeský duší mou proniká mír v podání zpěváků a hudebníků Církve bratrské Dejvice. Tak ona zmíněná skladba Kotva právě teď.

Milí přátelé, rád bych se v následující úvaze obrátil především na ty z vás, kteří vnímáte jako určitý smysl nebo možná cíl svého života pomoc. Konkrétně tedy pomoc druhým, a to jakýmkoliv způsobem. Může se jednat o kazatele, pracovníka s mládeží, dorostem, besídkou, vedoucího skupinky, ale i pracovníka v různých pomáhajících profesích, pečovatele a tak dále. Těch pomocných profesí je spousta a možná, že trošku se tato úvaha dotkne právě vás, kteří se tomuto věnujete. Chtěl bych společně s vámi chvíli přemýšlet nad citátem z knihy Henryho Nouwena. Ta kniha se jmenuje Zraněný ranhojič. Poslouchejte se mnou. Kdo může zachránit dítě z hořícího domu, aniž by riskoval, že mu ublíží plameny? Kdo může naslouchat příběhu o osamělosti a zoufalství, aniž by riskoval, že něco podobného zakusí i ve svém srdci, nebo že přijde o svůj drahocenný klid? Zkrátka, kdo může odstranit utrpení, aniž by do něj vstoupil? Citovaný autor hovoří o tom, že při pomoci druhým nelze dost dobře zaujmout postoj nezaujatého diváka. Tak nějak si sednout do ochozu a pozorovat, jak se ti druzí v životě s prominutím smaží. Služba druhým jednoduše neznamená získávat někde ve škole správné informace a ty potom lidem předávat, ale znamená pro druhé umírat. V tomto duchu hovoří Ježíš v Janově evangeliu, když říká: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Co tedy konkrétně znamená ztratit život pro druhé, jak to říká Ježíš v tom přečteném textu? Slovy Henryho Nouwena to znamená jít tam, kde se trpící nacházejí a pomoci jim. Tím není nezbytně myšleno jít fyzicky na to konkrétní místo, i když někdy i toto je nesmírně důležité, ale znamená to spolu s druhými nést jejich zápasy a bolesti. Pokusím se tento princip ještě více vysvětlit. V Talmudu se píše následující příběh. Rabbi Joshua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně na proroka Eliáše. Zeptal se Eliáše, kdy přijde Mesiáš? Eliáš odpověděl, jdi a zeptej se ho sám. Rabbi se zeptal, kde je? Odpověď zněla, sedí v branách města. A jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní se sundávají obvazy ze svých ran a pak si tyto rány opět obvazují. Mesiáš si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž, možná, že mě někdo bude potřebovat. Pokud ano, musí být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. Tento příběh hovoří o Mesiáši, který je jednak sám zraněn a jednak je připraven pomoci těm, kdo to budou potřebovat. Zároveň si ale obvazuje i své rány. Je tedy zraněným služebníkem. Myslím, že ve službě druhým existuje několik nebezpečí nebo možná pokušení. První je v tom, že pomáhají ti, kdo sami velmi naléhavě potřebují pomoc. Na jednu stranu všichni potřebujeme pomoc, zároveň ale by se nám služba neměla stát útěkem od svých vlastních problémů. Abychom mohli pomoci druhým, musíme pečovat i o své vlastní rány. Myslím si, že je velké nebezpečí lidí v pomáhajících profesích, že zanedbávají sebe sama. Že někdy nebezpečím různých duchovních, že zanedbávají sebe sama. Konkrétně, že zanedbáváme odpočinek, modlitbu, duchovní četbu, meditaci
a tak dále a tak podobně. A stává se, že jak si chceme druhým pomáhat, ale vysychají zdroje. Najednou jedeme na vůli, služba se nám stává určitou rutinou, něčím, co nám je velmi nepříjemné a co neděláme rádi. A je to proto, že jsme zanedbali zdroje. To je první nebezpečí, tedy že sami bychom velmi naléhavě potřebovali pomoc a chceme pomáhat druhým. Druhé nebezpečí je, že nejsme jako mesiáš v tomto příběhu tam, kde jsou zranění. Prostě si držíme druhé bezpečně od těla, přicházíme pouze jako ti, kdo radí, ale bez spoluúčasti. Nechce se nám slovy apoštola Jana umírat. Potom ale nemůžeme dávat ovoce. Můžeme být výkonní, ale přesto bez ovoce. Kdy ovoce myslím to, že Bůh skrze mne působí pozitivní změny v životě druhých. Velmi snadno se to opět může stát třeba těm, kteří káží, že kážeme a je to dobré, máme vykládat Boží slovo, ale nepustíme si vlastně problémy a bolesti druhých k tělu. Chceme jenom poučovat. A to je skutečně málo. Jak v popsaném příběhu, tak u Jana je skryto jedno z tajemství vedení. Ono tajemství by se dalo shrnout do slov k vedení službou. To neznamená jakousi nasládlou měkkost, kdy skáču podle toho, jak si přejí druzí. To je slabost a o té není řeč. Znamená to, že moje identita je natolik zakořeněná v Kristu, že se nebojím být zde pro druhé, vstoupit do jejich zápasů a do jejich bolestí. Totiž ono jde o to, že v jakémkoliv vedení existuje jedna nesmírně svůdná věc. Postupně získáváte vliv, popularitu a moc nad druhými. Lidé vás potřebují, stáváte se oblíbeným, druzí od vás očekávají radu. Takže vlastně vy pomáháte, ale zároveň si potvrzujete a hladíte svoje ego. A toto se najednou může otočit proti nám v tom smyslu, že najednou začínáme sloužit na efekt. Osobní přístup k lidem příliš efektivní není, tedy z hlediska toho, co je vidět a co působí na druhé, a tak volíme cestu efektu. Dělat to, co je vidět, co zapůsobí na druhé, co nám přinese popularitu. Jenže to není cesta k srdci člověka. Nechci tvrdit, že málo viditelná služba je hodnotnější než viditelná. Chci pouze říci, že existuje nebezpečí, že neviditelnou službu, tedy neviditelnou v tom smyslu, že ji druzí nevidí, jako ten, kdo vede, vypustíme. Tou neviditelnou službou může být individuální přístup k druhému, praktická pomoc, naslouchání, přímluvná modlitba a tak dále. Horší potom je, když se viditelná služba druhým stává lékem na moje zranění. V této souvislosti mne hodně zarazil jeden román, který jsem četl od jednoho anglického autora, jmenuje se John Cornwell. Děj se odehrává kdysi v 5. století a on píše, že šamani, kteří měli nad lidmi velikou moc, protože dokázali komunikovat s bohy, se většinou rekrutovali z mužů, kteří nesplnili iniciační rituály mužství. Cornwell vlastně říká, že ten, kdo byl slabý, líný a neschopný, se stal šamanem, kde nakonec moc získal. Myslím, že tento princip hrozí někdy i nám, dnes. Tedy v našich kruzích nemáme šamany, ale různé duchovní vedoucí. Nechci je srovnávat, ale je třeba, abychom my, kteří se věnujeme druhým, měli jistotu, že naše práce je služba a ne prostředek moci nebo kompenzace selhání ve světě. A tak na závěr bych vás všechny chtěl slovy této úvahy pozvat do hořícího domu nebo na smetiště, tam, kde jsou trpící a opuštění, tam, kde jsou ti, kteří očekávají pomoc. Bude to znamenat slovy apoštola Jana umírání, ale jen díky umírání se může něco nového narodit. To bych přál nejenom vám, ale i těm, s kterými pracujete.

Úvahu Davida Nováka si můžete vyslechnout ještě v odpoledním vysílání v 15 hodin 15 minut. O zoufalé prosbě bude zítra v 6.45 hovořit Saša Štěpánovský.

Společně se znělkou jsme v 8. červnovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. V 7.30 se v ranním telefonátu spojíme s Veronikou Jurečkovou. Řeč bude o letním tvůrčím setkání Art Travná. V úvodu nové 60-minutovky dejme prostor listárně.

Vítejte u poslechu první červnové listárny. Ta minulá byla trochu jiná než obvykle. Byla speciální, byla totiž poslední, kterou uváděla Lucie Endlicherová. A já jsem byla tehdy u toho. Potřebovala jsem si ještě ujasnit nějakou práci s technikou v náhradním studiu. A tak jsem byla ráda, že jsem ji mohla sledovat přímo při práci. Cítila jsem smutek, ale zároveň velkou vděčnost za to, že jsem s Lucií mohla nějaký čas spolupracovat a že jsem se od ní mohla i něco naučit. Máme za sebou první týden po odchodu Karolíny a Lucie a naše mailové schránky jsou plné vašich reakcí, poděkování a slov požehnání právě pro Lucii a Karolínu. Moc děkujeme všem, kteří jim píšou, děkují za jejich službu a žehnají jim do další cesty. A tak dnes začneme trochu netradičně. Básničkou od Míry. Já mu říkám takový rádiový dědeček, protože dokáže opravdu krásně, laskavě potěšit a povzbudit. A my jsme moc vděční, že ho máme. Básniček od něj už máme spoustu. A tady je ta úplně poslední. Jak náhrdelník z korálek je obrázkem pro mne, která perla krásnější, těžko poznám tohle. Ale, co se stalo? Dvě korálky chybí. Kutálí se někde v dáli, nikdo to nevidí. Perla jménem Karolínka, co hudební redaktorka, a druhá perla Lucinka, perlička, co svítí, co v rádiu jí chybí, proč z rádia pádí, nevím. Nechť boží pokoj vítězí i tam, kam jejich cesty míří. Nechť zbožné cesty směřují cestou vaší víry. Na kolečku plno květů, s radostí vám přeji větu. Hodně lásky, co jsem přijal a co slyšel v rádiu, ach, lituji věru. Cítím se jak při smutečním loučení. Dědeček Miloslav z Valašských Vizovic. A než tuto kapitolu uzavřeme, máme tady ještě jeden pozdrav od Igora. A já se jej pokusím přečíst v původním znění ve slovenštině. Dobrý den, paní Endlicherová. Využívám tento čas, keď jste v studiu na poděkovanie. Počúvám vaše rádio a zaujali jste ma svojím prístupom k ľuďom, poslucháčom a najmä vašim vzťahom k Bohu. Je zjavné, že milujete svojho spasiteľa Ježíša Krista. Ďakujem aj za to, že sa necháváte viesť Duchom Svetým. Ste pre mňa človekom, ktorého som len chvíľu videl u vás v rádiu, ale stali ste sa mi priateľom a povzbudením do každodenného života s Bohom. Chcem vám poďakovať za úprimné srdce, ktoré vyžaruje plnosť a silu, ktorú dostáva od Boha. Veľmi si vážim, že všetko, čoho ste dosiahli vo svojom živote, obraciate na slávu Bohu. Chcel by som vám požehnať Božím pokojom, jeho silou, a nech vás Duch Svätý naplňa múdrosťou. Chcem vám požehnať aj v novej práci, aby ste aj tam boli človekom, z ktorého žiári Ježíš Kristus. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, Igor. Další poděkování nejen pro Lucii s Karolínou přišlo od Marie a její nadšení je přímo nakažlivé. A my moc děkujeme, že si jej nenechala pro sebe. Marie píše, milí ve vysílání, právě jsem vyslechla úvahu Církev má dnes narozeniny a jsem úplně nadšená, jak je výstižná. Pokusím se o ní podělit s přáteli. Děkuji za anténu. Přeji boží požehnání všem novým spolupracovníkům i těm odcházejícím na nové místo.
Jsem ráda, že se ti noví představili. Jsem v důchodu, takže nemusím stávat, ale vaši ranní biblickou úvahu si nenechám ujít a tuhle si poslechnu i odpoledne znova. Děkuji za povzbuzení, které přinášíte do našich životů. Těším se na další pořady. Marie. Marie, moc děkujeme. A musíme říct, že tomu rozumíme. Stávat se člověku ne vždycky chce, ale příjemné probuzení s biblickou úvahou, proč ne? Nevím, jak to máte vy, ale pro mě bývá probouzení taková zvláštní chvíle. Člověk ještě není úplně v běhu nového dne, ještě si nenese všechny úkoly a starosti. A právě tehdy někdy přichází nějaká nová myšlenka nebo nějaké nečekané uvědomění. A možná je škoda tento prostor hned zaplnit mobilem nebo kalendářem. Možná právě ty první minuty dne mohou být chvílí, kdy se na okamžik zastavíme a řekneme, Pane Bože, tento den ti odevzdávám. Ještě než začneme mluvit, odpovídat a všechno rozbíhat, tak dáme Bohu prostor a dovolíme mu, aby promluvil do toho našeho dne dřív než všechno ostatní. Milá Marie, moc děkujeme, že jste nám to připomněla. Že jste nám připomněla, jak cenné takové ranní zastavení může být.

Závěr dnešní listárny bude patřit umělé inteligenci. Fenoménu, který se v poslední době stále více dotýká téměř všech oblastí našeho života. A není tomu jinak ani v hudbě. Ale nepředbíhejme a pojďme si přečíst krásný ohlas od Rosti. Ahoj Rádio 7. Všechny vás zdravím. Vysílání mám moc rád. Mockrát mě povzbudilo a stále povzbuzuje a moc se mi líbí řada vašich pořadů. Rád vás poslouchám a věřím, že vysílání Rádia 7 má velký smysl a také velký dosah. Několikrát jsem měl nutkání jít se do Rádia 7 podívat a případně si s někým i, kdo tam bude zrovna popovídat. Měl jsem pocit, jako by mě do rádia něco táhlo. Ten pocit jsem měl opakovaně. Neříkám, že mám úplné jasné rozpoznání Božího vedení nebo vedení Duchem svatým, ale myslím, že to nebyla jen obyčejná touha vidět budovu Rádia 7 zevnitř a jen tak si s někým popovídat. A tak jsem se nakonec rozhodl a odhodlal, že do rádia zajedu. No, netrefil jsem se a bylo zavřeno. Tak vám tedy teď píšu alespoň tímto způsobem. Leží mi na srdci záchrana lidských životů a lidských srdcí. Nejvíc těch, kteří o Boží lásce, spasení a vysvobození v Ježíši Kristu ještě neslyšeli. Přemýšlím nad tím, jak právě tyto lidi oslovit. Napsal jsem pár textů, ve kterých se pokouším dotknout lidského srdce a nechal jsem je zhudebnit pomocí Suno AI. Celý život se v různé míře pohybuji kolem hudby, hraji na kytaru, nebo spíš jsem hrál, ale momentálně a možná už ani nikdy nebudu na takové úrovni, abych mohl hudbu nahrát sám nebo s kapelou. Ani žádnou kapelu nemám a tak mě napadlo vyzkoušet právě Suno. Ku podivu, ta umělá inteligence vytvořila zajímavou hudbu. Vím, že je to citlivé téma. Někteří lidé vyčítají těmto programům, že se učili na autorské tvorbě a tím mohli původní autory poškodit. Taky nad tím přemýšlím a úplně jednoduché mi to nepřipadá. Na druhou stranu se i hudebníci navzájem inspirují. Nikdy jsem nezadal umělé inteligenci, aby vytvořila hudbu jako konkrétní kapela nebo interpret. Snažím se, aby ta hudba byla co nejvíc podle mých představ. Jen možnost zadání jsou zatím dost omezené. Dá se určit styl nebo nástroje, ale už ne tolik rytmus, frázování nebo konkrétní nálada. Takže dojít k výsledku, který člověku sedne, často znamená hodně variant a úprav. Moc by mě zajímal váš názor na problematiku hudbu generujících AI programů. Pouštěli jste už někdy ve vysílání hudbu vytvořenou pomocí AI? A byl by někdo z vás ochotný poslechnout si moje texty zhudebněné v Suno AI a říct, jestli jsou podle vás zveřejnitelné? Další věc, která mi leží na srdci a na mysli je, že bych se rád nějak zapojil do fungování rádia. Ale nevím, jestli je to jen moje přání nebo Boží vedení. Zkrátka zatím nevím. Pokud by byl někdo z vás ochotný si se mnou o tom všem promluvit, budu rád. A budu rád i tehdy, když mi jen napíšete. Díky za vaši práci pro šíření dobrých zpráv. Mějte se dobře a Bůh vám ve všem žehnej. Všechny zdraví, Rostě. Karolina, bývalá hudební redaktorka, na tento mail Rostěvi odpověděla takto. Dobrý den. Jsme nadšení, že je vám rádio k užitku. Děkujeme za váš podnět. Otázka využití umělé inteligence vzbuzuje spoustu otázek a víří debaty. Vážíme si vašeho podnětu, nejste jediný, kdo na tuto tématiku poukazuje.
V týdnu jsme o tom vedli dlouhé debaty a dohodli jsme se, že hudbu i text generovaný umělou inteligencí a hudbu, kterou

Domníváme se, že koho nemůžeme pozvat fyzicky do studia, nebudeme hrát, protože v křesťanských písních a chválách jde především o vyjádření osobního vztahu k Bohu a AI to pouze napodobuje. Pokud si zavoláte do písniček na přání a budete chtít konkrétní píseň vytvořenou AI, zahrajeme vám ji, ale běžně ji do vysílání zařazovat nebudeme. Jsme otevřeni diskuzím i speciálním dílům hudebního pořadu Pohovka, kde tuto tematiku rádi otevřeme a zprostředkujeme možnost si poslechnout tvorbu tohoto typu s patřičným komentářem i postoji lidí, kteří hudbu tvoří a používají k tomu i AI. Pokud jste nechal AI zpracovat písně na váš text, tak nám ji prosím zašlete ve formátu WAV nebo MP3 na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Rádi si je poslechneme. No a pokud váš zájem o možnost spolupráce trvá, zkuste nám napsat, co by vás zajímalo, na čem byste se chtěl podílet. Natáčení rozhovorů, střih nahrávek, příprava úvah, podílet se na prezentacích po církevních sborech, možností je vícero. A že jste se nestrefil a bylo u nás zavřeno, no upřímně tomu vůbec nerozumíme, protože tady téměř neustále někdo je. A teď v době stavby to platí dvojnásob. Ale nevadí, napište a přijďte. Návštěvy máme u nás moc rádi. Jste velmi vítán. Milí Rosťo, ještě jednou děkujeme za pochopení i za podnět. S přáním božího požehnání za celou redakci Karolína Vološinová. A to už je dnes všechno. Loučení už bylo dost, rozloučíme se tedy stručně, s poděkováním i prosbou. Je něco, co vás oslovilo? Máte z vysílání užitek? Napište nám o tom, budeme moc rádi. Těšíme se na další listování s vámi a to už bude hodně blízko prázdninám. Těšíte se na prázdniny? Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu je ale připomeneme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku i Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsAppové číslo 608 566 773. A svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadu i možnost nás podpořit. A to už je úplný konec. Listárnu pro vás připravuje a četla a od mikrofonu se loučí Andrea Audová.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Pro kreativní duše přicházíme s pozvánkou na letní tvůrčí setkání Art Travná. Je určeno všem nadšeným umělcům, kteří hledají prostor pro tvorbu, přemýšlení a osobní růst v otevřené a respektující komunitě. O této akci budeme mluvit s ředitelkou zapsaného spolku Setkávání Travná a lektorkou Art Travná Veronikou Jurečkovou, kterou tímto vítám ve vysílání. Dobré ráno, Veroniko.
4: Dobré ráno.
3: Na úvod, prosím, představte, o jaký projekt se jedná.
4: No, Art Travná je vlastně naše nová letní akce, která je určena mladým lidem, kteří rádi tvoří a zároveň chtějí přemýšlet o hlubších otázkách života. Takže nejde o nějaký klasický výtvarný kurz, ale snažíme se vytvořit prostor, kde se potkává umění, vztahy a služba druhým. Chceme tak jako společně objevovat, že kreativita nemusí být jenom prostředkem sebevyjádření, ale také cestou k porozumění druhým lidem na světu kolem nás.
3: Takže propojení tvoření a přemýšlení, to zní zajímavě. Jaký bude program celého týdne? Bude zaměřen na konkrétní téma nebo myšlenku?
4: Má 4 takové hlavní tematické bloky. Jeden je respekt k odlišnosti, druhý umělec jako služebník, osobní integrita, takže třeba takové to, jak si ustát vlastní názor, a poslední, ten jsme nazvali křížová cesta dneška, tedy jak se vyrovnáváme s potížemi a starostmi dnešního dne a světa. A vlastně můžeme říct, že se to celý točí kolem hlavní myšlenky takového spolku Travná, která se nám táhne jako taková nič všemi programy, a ta se točí kolem listu Galackým jedni druhým břemena neste. Takže budeme přemýšlet, jak tuhle výzvu žít dnes a jak ji vytvářet prostřednictvím tvorby, jestli takhle můžu říct. Mm-hmm. Jinak v praktické rovině budeme tvořit s keramickou hlínou, engubami, v přírodě, landartově, s využitím pohybu vlastního těla, s vlnou látkami. No a každý den je pod taktovkou někoho z lektorů, takže každý den bude trošku jinak ladněný podle toho, co ti lektoři se sebou přinášejí.
3: Musí být člověk hotový Picasso, aby se mohl na setkání přihlásit? Pro koho je určeno především?
4: No tak to určitě nemusí. To možná je docela důležitá věc, protože se ptáte, rozhodně to necílíme na umělce nebo profesionální umělce, ale prostě na lidi, kteří mají chuť tvořit, přemýšlet, něco s náma společně udělat. Třeba někdo si kreslí každý den, někdo jenom občas zapisuje myšlenky do deníku, někdo si fotografuje, anebo prostě má jenom touhu něco takového zkusit, takže všichni vítáme. Rozhodně není důležitý talent, ale otevřenost, ochota zapojit se, chuť tvořit. Něco takhle můžu říct.
3: Hraje v rámci tohoto letního pobytu roli i víra, a pokud ano, jak se promítá do tvůrčího programu a témat, kterým se budete věnovat?
4: Mm-hmm. Hraje roli víra ano a ne. Víra je rozhodně jedním z pilířů vzniku té akce. Art Travná vzniká v prostředí křesťanského spolku Setkávání Travná a inspirací jsou pro nás rozhodně biblické hodnoty, jako respekt, služba, soucit, pravdivost, odpovědnost za druhé. Ale současně touto akcí rozhodně nechceme nikoho přesvědčovat nebo vytvářet uzavřený prostor pro věřící. Já bych ráda, aby jsme se tam potkali lidi, kteří prostě rádi tvoří a rádi si kladou otázky. Takže ona se ta víra promítá spíše do způsobu, jak spolu jsme, než do nějakých povinných odpovědí. A Travná se vždycky snažila otvářet prostředí, kde je možné o těchto věcech otevřeně mluvit.
3: A to si myslím, že mnozí posluchači ví, protože o vašem spolku nemluvíme poprvé, i s ohledem na množství akcí a aktivit, které pořádáte a které se konají. Na tomto místě, na vašich webových stránkách, můžeme číst: nejde jen o umění, jde o to, co skrze něj sdílíš, komu sloužíš a kým se přitom stáváš. Nemusíme rozebírat všechno, ale co si představit pod tím sdílením skrze umění?
4: No, já myslím, že umění má schopnost říct věci, které se někdy sloví říkají těžko. A když člověk tvoří, tak často sdílí své zkušenosti, otázky, obavy nebo naděje. Takže pro mě sdílení skrze umění znamená, že tvorba není jenom něco, co vytvářím pro sebe, když tvořím, tak samozřejmě žijí ve svých myšlenkách a touhách, ale může otevírat rozhovory, pomáhat druhému člověku, pozbudit, anebo ukázat, že v tom, co prožívá, není sám. Umění chápu jako most mezi lidmi, taková cesta ode mě k druhému a k druhému ke mně. Takže to tak, sdílení skrze umění.
3: Částečně už jste odpověděla i na otázku, co skrze umění vyjadřujete vy osobně, tak to ještě doplním pod otázkou. Je něco, co byste ráda předala dalším mladým umělcům?
4: Tak na mě vždycky na umění fascinovala ta schopnost otevírat otázky a taky dávat odpovědi. Protože dneska jsme často pod tlakem nějakého výkonu, hodnocení a srovnávání a tu schopnost tvořit chápu jako dar. A je taky důležitý přemýšlet, jak s tím darem nakládáme a komu může být ku prospěchu. Takže vlastně otevírat tyhle otázky a odpovídat si na ně, to je to, co bych ráda předávala nebo nějak otevírala a umožňovala. Nejen já, ale i samozřejmě moji kolegové na Artstravné.
3: A pojďme prosím připojit i nějaké technikálie, kdy a kde se bude toto letní tvůrčí setkání konat a kde je možnost se přihlásit.
4: Artstravná se koná poslední týden v červenci na Travné v Rychlebských horách a přihlásit nejlépe přes naše webové stránky www.travna.cz. Je to velmi jednoduché. Ještě volná místa jsou a budu ráda za každého otevřeného tvořivého člověka, který se přihlásí a s kterým budeme moct strávit týden.
3: Už jsem zmínil, že těch aktivit na Travné probíhá celá řada, tak pojďte nám zkusit třeba krátce představit, na jaké další projekty nebo aktivity se od vás můžeme v nejbližší době těšit.
4: No, začátkem července budou probíhat na Travné dvě akce. Jednak je naše brigáda, protože my ještě rekonstruujeme dům setkávání a potom týden pro mládež, který letos se má název Unplugged, tak jsme zvědavá, s čím přijdou, jaké to bude. A v září potom pořádáme víkend v tichu, meditativní víkend, taková nová akce, je zase iniciativa dalších lidí, kteří na Travnou jezdí. Takže to je asi to nejbližší, co nás čeká v létě. No. Jinak k nám vlastně lidé tradičně jezdí na takové čtyři hlavní akce v roce, které jsou vždycky Velikonoce, léto, podzimní prázdniny, Silvestr.
3: Moc díky. Nejen o letním tvůrčím setkání Art Travná, ale i dalších aktivitách zapsaného spolku Setkávání Travná jsme v ranním telefonátu hovořili s jeho ředitelkou Veronikou Jurečkovou. Děkuji za pozvání, díky za představení toho, na co se mohou případní zájemci v létě těšit. Díky, že jste byla hostem ranního telefonátu.
4: Já také děkuju za pozvání a srdečně zdravím posluchače.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

Ať se děje cokoliv, jsi má jediná naděje. Dávám ti každý okamžik svého života. Zpívala kapela Jet Trouble v písni Praise. Teď mám připravenou skladbu Našel som ťa Jany Zibalové.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Je krátce po 8. hodině. Z Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 8. června Kuba Lofítek. Prostor mezi 8. a 9. hodinou vyplní mimo jiné pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Otakara Straky. Poslouchejte v 8.30. Právě teď ovšem předávám slovo pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi a pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 45. kapitola. V této kapitole se vracíme v čase zpět do doby krále Joakima, ještě před zničením Jeruzaléma. Jedná se o krátké Jeremiášovo proroctví, kterému Bůh předal pro písaře Bárucha v době, kdy sepsal Jeremiášova slova na svitek za vlády krále Joakima. Ten tehdy knihu zničil a tím ukázal, že nechce poslouchat Boží vedení. Je to krásné povzbuzení pro Jeremiášova přítele, který při čtení Jeremiášových slov v chrámu riskoval, že bude napaden nebo dokonce zabit, stejně jako předtím Jeremiáš nepřátelskými Izraelci. Pojďme si ho celé přečíst. Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, poté co ve 4. roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval. Toto ti, Baruchu, říká Hospodin Bůh Izraele. Myslíš si, běda mi, Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy. Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil. Tak praví Hospodin, hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji celou tuto zemi. A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoliv půjdeš, zachráníš se a přežiješ. Baruch, stejně jako Jeremiáš, neměl Boha žádat o pomoc Izraeli. Hrůza, která přicházela, byla totiž Božím rozhodnutím. Ale ani uprostřed největších nebezpečí Bůh svého věrného služebníka neopustil. A to se potvrdilo hned ve chvíli, kdy Báruch četl Jeremiášova slova v chrámu. Nebyl napaden, ale ochráněn. Pojďme si to připomenout ze 36. kapitoly Jeremiáše. Báruch udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu přečítal z oné knihy slova Hospodinova. Všichni velmoži tehdy poslali Jehudyho, ať Baruchovi vyřídí, přijď a vezmi sebou ten svitek, z něhož si přečítal lidu. Baruch jim ho přečetl. Běžte se s Jeremiášem ukrýt, řekli na to velmoži Baruchovi, ať nikdo neví, kde jste. Barucha nikdo nenapadl, Bůh ho ochránil. Přežil i dobytí Jeruzaléma a spolu s Jeremiášem se dostal s prchajícími Židy do Egypta. Bůh splnil svůj slib. Když se díváme na věčnost, která začíná smrtí, tak získáme skutečné hodnoty. Které věci jsou z perspektivy věčnosti opravdu důležité? Záleží na tom, jestli budeme celý život zdraví? Ne. Stejně nás dříve či později čeká fyzická smrt. Je důležité, aby byl každý bohatý a úspěšný? Ne. Důležitější je naplnit Boží plán pro svůj život. Víš, že Bůh má s tvým pozemským životem nějaký záměr? Ježíš to takto vyjádřil v jednom ze svých podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Je jedno, jak dlouho kdo na pánově vinici pracoval. Všichni dostali svou odměnu. Ježíš nám tímto podobenstvím ukázal, jak se máme dívat na svůj život. Jsme Bohem najatí dělníci. Ve chvíli, kdy uvěříme a učiníme Ježíše svým pánem, stáváme se součástí nejvznešenějšího úkolu. Máme během svého života rozpoznat, k jaké práci na Boží vinici nás pán určil. Apoštol Petr zdůrazňoval ve svém prvním listu, že každý věřící je povolán žít pro svou duchovní rodinu, církev. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si mi navzájem služte jako dobří správci rozmanité milosti Boží. Když někdo mluví, ať jsou to slova Boží. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Každý věřící je součástí úžasného těla Ježíše Krista, církve. Církev není nějaká organizace nebo povinnost. Církev je místo, kde můžeme uskutečnit svou práci pro Pána. Vydělávat peníze musí každý, vychovávat děti také. K tomu nemusí být člověk křesťan. To se týká každého člověka. Církev ale odlišuje. Život pro církev, pro duchovní rodinu, je to, co nás odlišuje od světa. A je to také to, na čem Ježíši záleží. To je ta práce na Boží vinici. Znamená to žít pro Ježíšovu duchovní rodinu. Ve 25. kapitole Matouše Ježíš předpovídá dobu svého druhého příchodu. Tehdy budou lidé rozděleni na ovce a kozly. Ovce jsou ti, kteří žili pro svou duchovní rodinu. Ježíš to shrnul takto. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Žít pro svou duchovní rodinu znamená žít pro Ježíše.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly si můžete najít a poslechnout v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: tobě. Jesus loves you and I love you too.
1: I kdybyste se nezajímali o pranostiky, ta spojená s dnešním dnem kolem vašich uší jistě už prolétla. Dnes slaví svátek Medard. Toto jméno je prastaré, patrně již franského původu. První složka má základy ve slově macht a znamená moc. Druhá část vychází ze slova hardus, které jazykovědci překládají jako tvrdý, přísný. Medard je tedy podle jména mocný a přísný muž, kterého není radno příliš provokovat. Medardův svátek měl v dřívějších dobách velký význam při předpovědi počasí, především v selském kalendáři. Věřilo se, že když tohoto dne prší, špatně se zrno ožních suší, že Medardova kápě 40 dní kape. Ještě že nad počasím bdí přeci jen někdo mnohem mocnější než lidová pranostika o Medardovi. Co myslíte?

0: Kalendárium.
1: Června roku 1600 se v Praze konala první pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenius, jeden z mužů později popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Anglický evangelista Smith Wigglesworth se narodil 8. června 1859. Pocházel z velmi chudé rodiny. Od dětství měl potíže s vyjadřováním a dostalo se mu jen malého vzdělání. Od svého obrácení v 8 letech však mluvil s lidmi okolo sebe o spáse, kterou Bůh nabízí lidem. Začal navštěvovat sbor Armády spásy. Ve 23 letech se oženil. Jeho žena Polly ho naučila číst a psát. Díky ní také přečetl Bibli, jedinou knihu, kterou v životě přečetl. V Leedsu se dostala do letničního sboru, kde bylo zvěstováno boží uzdravování. Sám zažil uzdravení z rakoviny, což byl počátek jeho vlastní služby. Kázal v Anglii, v Indii, Palestině, Egyptě, Austrálii a mnoha zemích Evropy. Vždy říkal, že by raději viděl jednoho zachráněného hříšníka, než 10 000 lidí uzdravených na těle. Června 1889 se narodil Josef Lukl Hromádka, český protestantský teolog a filozof. Žák Karla Bártha se ve své teologii zaměřoval především na řešení sociálních otázek. Druhou světovou válku prožil v exilu ve Spojených státech. Po návratu a únorových událostech v roce 1948 je jeho postavení v teologických kruzích rozporuplné. Stavěl se totiž proti vyhraněnému antikomunismu a vyzýval ke spolupráci s vládnoucí garniturou. Německý teolog a pietista August Hermann Franke umírá 8. června 1727. Na studiích se setkal s vlivem pietismu, hnutí, které kladlo důraz na čtení Bible a osobní vztah s Bohem. Podporován zakladatelem hnutí Filipem Jakobem Spénerem založil kolegium Philobiblicum, které se věnovalo praktickému studiu písma. V roce 1691 se stává profesorem řečtiny a orientálních jazyků na univerzitě v Halle, která se na dlouhá léta stala centrem pietistické vzdělanosti. Tolik události a osobnosti kalendária, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Doznívá skladba Radci, za kterou stojí Pavel Helan. No a s 8 hodinou 30 minutou přichází čas pro další z našich pořadů.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
10: Dobrý den, jmenuji se Ota. Rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zas tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastně jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálno, tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavou, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak jede auto nebo jak funguje elektrika, ale spíš mě fascinovalo, jak fungují příroda, řeky nebo jak to vlastně je to sladění všechno. A to vlastně už jsem dost často nedostával odpovědi od oficiální vědy nebo přírodovědy a vzdělání ve školách. A největší legrace potom byla, když na vysoké škole jsme měli marxistické předměty jako dějiny hnutí dělníků a komunistické hnutí a bylo tam kritika náboženství. A já vím, že jsem teda lektorku trošku vyrazil jsem jí dech, když jsem říkal, no tady já počítám nějakou kritiku a já chci tu ten zdroj, kde bych si mohl půjčit Bibli. No a to asi lektorku trošku vytočilo, protože v době socialismu tohle bylo téma nemyslitelné. A pomohlo mi vlastně docela dost, když jsem byl na vojně a dostal jsem se do kontaktu s kolegou, který byl katolík a který mě jako říkal, hele, jestli hledáš Bibli, tak v kostele ji tam prodávají. No, nebyl to problém si ji to koupit, jenom s tím problém byl, že jsem vlastně neměl dost peněz. A ta paní, která tam klízela v kostele, říkala, tady máš tu Bibli a ty peníze potom hoď a mle do kasičky. No tak to mě vyrazilo dech jako ta důvěra, že to nebylo jako takový to něco za něco, ale najednou jsem cítil takovou vstřícnost. No a těch lidí mi takhle vlastně Pán Bůh posílal do cesty víc a víc. Nejvíc asi na mě zapůsobilo potom, když jsem mohl vidět v kině po revoluci film Ježíš a to, že jsem do té doby četl Bibli, Nový zákon, Starý zákon, tak jsem to furt jako bral jako sci-fi, jak vlastně se stvoří svět a jak se boří babylonská věž a podobné příběhy nebo potopa světa. Ale najednou jsem se dostal do toho přímého jakoby oslovení tím Ježíšovým příběhem. Když to člověk čte, tak na to kouká zase jinak, ale najednou, když to vidíte, ten souvislý příběh, tak se vám připomene z života spousta věcí, které potom už neberete tak lehce a snadno. To mě vlastně tak jako navíc jakoby nastartovalo v tom hledání. Když potom jsem se takhle bavil se svým kolegou v práci, který jsem viděl, že chodí do nějaké evangelické církve, tak jsem měl takové občas rýpavé otázky. A on se jako furt divil, proč já jako materialista nevěřící se ptám na takové věci. Tak mě občas potom přihodil nějaký ten křesťanský časopis. Myslím, že to bylo v té době Život víry. Tam jsem třeba četl najednou článek o Černobylu. Já, když jsem studoval techniku, o reaktorech jsem viděl všechno. Byl jsem na to patřičně pyšný. A najednou jsem viděl ten kontext toho Černobylu úplně jinak. Najednou to bylo něco, co už někde je zapsané pár tisíc let před námi a pasuje to do té doby. Tak to jsem docela zatloumal asi takovým stylem, že jako když vám někdo řekne něco, tak tady máš ten důkaz. A já jsem úplně v tu chvíli cítil, jako když vedle vás někdo stojí a čeká na tu odpověď. To vedlo k hodně velkému zamyšlení taky. A tak když jsem tomu kolegovi v práci řekl, hele, mohl bych se podívat do té vaší církve, no tak na mě vytřeštil oči. Nechápal, jako proč, co tam chci. Ale když potom proběhlo nějaké to biblické vyučování v rychlosti v podstatě, kde zaznělo to hlavní, co zaznít mělo, tak jsem okamžitě přišel s tím, když teda se mi Pán Bůh dal poznat a tuhle chvíli jsem cítil, to byl ten spíš Ježíš, tak říkám, tak já musím tak nějak odpovědět. Tak jsem potom požádal, jestli by bylo možné, aby mě pokřtili. Tak opravdu jsem do toho šel a nelituju toho, protože tím vlastně začala jakoby nová cesta. Už ne tak jako hledání jenom, co z toho mám a jak budu profitovat v práci a jaký bude další kariérní postup. Ale najednou jsem vlastně musel vidět život úplně z jiné perspektivy. Najednou to bylo spíš o tom, jakým lidi mám kolem sebe, jak můžu být jim vstříc, jak jim můžu mít rád. A rozhodně to nebylo v tom, jako někdo kritizuje křesťanství, jako to je akorát soubor zákazů a co smíš a nesmíš, ale najednou já jsem cítil naopak, že to je něco úplně jiného, že to je spíš takový to směrování v životě. A když jsem mnohdy byl v nějakých krizových situacích, třeba v práci, když máte šéfa, který dělá takzvaný mopping a vytírá si s váma podlahu, tak jsem fakt už se musel modlit, abych jako to zvládl, abych hlavně reagoval tak, aby to nebyla odveta, ale aby to člověk zvládl. No a takových situací bylo mnoho a mnoho a jsem za to fakt Bohu rád, že to není jako, že jsem něco ztratil z toho starého života, že jsem se vzdal nějakých, já nevím, způsobů, ale naopak, že jsem dostal spíš to směrování, co mám anebo nemám dělat. Takhle mě docela rozesmál jednou interview při zkoušce z angličtiny, kde jsem dostal takovou záludnou otázku od lektorky, jaká postava v historii by vám mohla být příkladem. A první, co mě napadlo, tak samozřejmě Ježíš Kristus. Lektorka koukala trošku na mě vytřeštěně, ale vzala to. To mě jako tak utvrdilo v tom, že ta odpověď nebyla zcestná a že to opravdu je, co by mohlo být i pro jiný lidi vzorem. Ta osoba Krista je silná v tom, ne jako nějaké nadpřirozené věci, co tam člověk samozřejmě vidí a co tam se odehrávají, ale spíš to, že to s člověkem zacloumá, je ten příběh toho, který vlastně je silný, který je vyvolený a ten člověk se za vás obětuje, tak to je něco, co s člověkem většinou zacloumá a tak to přehodí tu výhybku, podle čeho by potom asi měl člověk žít.
0: V té úvodní části jste mimo jiné popsal, že Bůh se vám dal poznat. To může proběhnout v životě člověka různými způsoby. Co si pod tím představit, když Bůh se dává poznat člověku?
10: Jak jsem říkal, měl jsem toho jednoho spolužáka, který čerstvě uvěřivší katolík, byl takový nadšený, takže mě bral takový jako protihráče. A měli jsme debaty dlouho do noci, to bylo opravdu neuvěřitelné, ta trpělivost. To potom, když jsem měl další a další takový nějaký setkání nebo příběhy, že třeba jeden den se mi zdál sen o faráři z vesnice, kde jsem krátkově bydlel, a já jsem s ním začal vést rozhovor na téma víra v tom snu. Pak byl jsem najednou ukončený. A druhý den jsem se dozvěděl, že ten farář ten den zemřel. Tak pro mě zase jako nevěřícího materialistu i tohle byl takový jakoby naťuknutí, kde jako najednou si uvědomujete, že nejsou věci jenom materiální, ale že i duchovní nebo mezi nebem a zemí. A stejně, jak jsem říkal o tom příběhu, že když jsem se dozvěděl o tom Černobylu z jiného pohledu, tak v tu chvíli jsem cítil opravdu osobní jakoby přítomnost Boha, kde čekal na odpověď. To bylo něco takového ryze osobního, že nic jiného než Boží přítomnost v tu chvíli jsem asi nemohl ani prožívat.
0: Zaznělo také, že po revoluci jste zhlédl film Ježíš a že to bylo něco ještě úplně jiného, než číst si o něm na stránkách Bible, když člověk vidí plasticky ten jeho příběh od narození až po jeho smrt, vzkříšení. A v souvislosti s Ježíšem jste zmínil, že se obětoval za nás. Proč se Ježíš obětoval a za koho se obětoval a proč je důležité o tom vědět?
10: Běžně člověk zná z života, že vám někdo pomůže. Občas slyšíte příběhy, když se někdo obětuje za někoho, když třeba matka dá dítěti ledvinu, aby přežilo. A tady najednou byl příběh pro mě takový docela nezvyklý, že za to, abych mohl být v dobrém vztahu s Bohem, se někdo obětoval tím, že vlastně sice nespravedlivě, ale ukřižovali. A ten Ježíš věděl, do čeho jde a musel nás mít určitě natolik rád a milovat, že tohle za nás dokázal udělat. A to je to, co jako se těžko nepřijme. Ano, jsou lidi, kteří se nad narozením a ukřižováním Krista ošklíbají, mají z toho legraci, ale zase jsou lidi, kteří tenhle příběh osloví a zasloumá s nimi. A potom už i to, že vlastně tohle někdo za vás udělal, tak se dá snadno přijmout. A pro mě dneska, když vlastně vím, že teď tady s námi není, může tady být Duch Svatý, ale i to, že tady byl, tak pro mě znamená to, že pro mě svítí to jeho světlo. Kolikrát v životě člověk je v těžkých situacích, neví, jak se orientovat, kam jít, co dělat, jak odpovědět, jak reagovat na nějaké nespravedlnosti třeba. Ale tady zrovna za tohle jsem vděčný, že když nevím jak, tak mi stačí, že si vzpomenu, co po mně Ježíš v svých kázáních nastiňuje, co bych měl dělat v životě.
0: Ještě jedna závěrečná otázka. Pokud by někdo řekl, já jsem se narodil v úplně jiném kontextu, možná v jiném prostředí, ne v Evropě, která, jak často slýcháme, je na těch křesťanských kořenech a hodnotách, tak proč zrovna Ježíš v celé té škále všech těch možná velkých, význačných osob historie, proč zrovna Ježíš?
10: Je to výjimečná osoba v jiném směru, než možná ty osobní osoby, který prezentují jiná náboženství, aspoň z mého pohledu určitě. Zatímco ti představitelé jiných náboženství kázali třeba zajímavé myšlenky, nakonec skončili jako každý smrtí a pak už bylo na těch následovnicích, jak si to vykládali, jejich nauku. Krista cítím něco úplně jiného. Ano, jsou tady jeho následovníci, ale on vlastně dokázal to, že co všechno povídal o svém budoucnu, tak v podstatě naplnil. Ať už to bylo to vzkříšení po smrti během třetího dne, který tam naznačuje s Jonášem v velrybě, tak v podstatě všechno, co tam zaslíbil, tak splnil. A proto je mi snadno mu o to víc věřit, že nemám důvod o něm pochybovat. O tom, jestli Evropa je křesťanská, o tom bych už dneska i trošku pochybuji. Ona se už k těm ani těm křesťanským kořenům moc nehlásí a možná se dostáváme ještě úplně jinam, jako oficiální představitelé Evropy, než jsou jiné země, ať už beru Jižní Ameriku, nebo dokonce pronásledovaní křesťané v Číně a v muslimských zemích, tak dneska je to tady vlastně v Evropě docela vlažné, ale jde o to přijmout nebo přijmout. Ta nabídka je stále otevřená. Jde o to, jestli někdo tu nabídku být s Kristem, jestli ji přijme nebo nepřijme. Není to žádné nucení a stejně tak jsem oceňoval i ten jeho výrok, že ani tu nalomenou třtinu nezalomí. Že v podstatě to není žádné nucení, žádné přemlouvání, žádné dohadování se. Je to v podstatě na rozhodnutí každého, jestli vezme jeho nabídku nebo nevezme.
9: Končí pořad a podcast Stopy z produkce Rádia 7. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na slyšenou zase příště. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek a Milan Remeš.
0: Úterní 19. hodina 45. minuta bude časem reprízy tohoto vydání Relace Stopy. Další příběh o životě s Bohem přináší také relace Život víry. V pátek v 11.15 zařadíme vyprávění Šárky Rodové. Chcete-li se i vy podělit se svým příběhem o setkání s Bohem, o životní proměně, o novém začátku, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Hranici 9. hodiny překročíme společně s Chrisem Renzimou a skladbou Fountain. Ať mé kosti, které byly kdysi zlomené, nyní tančí. Ať se mé srdce, které bylo kdysi rozbité, raduje. Ať se mé světlo, které bylo kdysi pohaslé, rozzáří. Tvá láska mění všechno, jsi pramen radosti.

Bylo 9 hodin v pondělí 8. června, ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíše Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

Najděte rytmus do života. Radio 7.

S první dnešní pozvánkou se dostaneme do západních Čech. 14. června od 15 hodin proběhne v Teplé v náměstí u Fontány v Konstantinových lázních koncert Ginny a Kirsten. Na programu budou písně a příběhy inspirované vírou, životem a nadějí a slova o odměně Bohem člověku nabízené. No a následující minuty naplní právě jedna skladba tohoto dua Ginna a Kirsten s názvem Jsme koupeni.

Od 12. do 14. června se v Banské Bystrici uskuteční evangelické dny. Na celoslovenské setkání přijede více než 2500 evangelíků. Letošní ročník zdůrazní téma služby lidem a otevře otázku, jak církev pomáhá i mimo kostel. Seniorům, dětem, rodinám, lidem v nouzi, v nemoci nebo v osamění. Silný prostor dostane také evangelická diakonie, která si připomene 35 let od obnovení své činnosti na Slovensku.

Hraničářův učeň, to je víkendová akce ve stylu LARP pro děti od 8 let, kterou pořádá Royal Rangers. Hráči se připojí k jednomu z národů a společně se svými králi plní úkoly, bojují ve velkolepých bitvách a rozhodují o osudu celého světa. Tato událost s tématem Stíny nad stálým mořem proběhne od 19. do 21. června v křídlech u Nového Města na Moravě. Více informací najdete na webu www.rrlarp.cz.

Před námi je ještě jedna písnička a poté už se o slovo přihlásí relace Překročit hranice. Kateřina Hodecová společně s pastorem Lukášem Targošem budou pokračovat v seriálu s názvem Josef, životní jízda.

0: překročit hranice? Protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po druhé se dnes scházíme u příběhu starozákonního Josefa. V této části příběhu ještě hodně mladého muže, možná chlapce, před kterým se otevíraly velké životní výzvy. Ale k tomu se dostaneme. V minulé části jsme mluvili i o vlivu rodiny a kultury, ve které jsme se narodili, a dnes budeme pokračovat. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Série pro tebe, protože se dozví, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná anabáze. Josefův táta Jákob je strašně komplikovanou osobností, která bojuje se svým dvojčetem, starším bratrem Ezaem, už v lůně matky se perou. Když Jákob vyroste, ukradne svému bratrovi prvorozenství, což v té době bylo strašně důležitý, komu otec požená, jako to byl ten první syn. A Jákob, jehož jméno znamená úskočný, a celý život naplňuje svoji úskočnou roli. Svého bratra okrade o prvorozenství a podvodem. Jeho bratr je takovej prostě jako chlapák, chlupatej chlapák, a je to prostě lovec. A Jákob, to je takovej, to je prostě Jákob. ten nemá žádný mačo jako vlastnosti a nemá na to ani tělo. Je prostě jemný člověk, který navíc, jak si všimnete v jeho příběhu, celý život poslouchá všechny ženy okolo sebe. Poslouchá na slovo svoji maminku, pak poslouchá na slovo všechny svoje manželky, všem vždycky vyhoví, všem manželkám vždycky vyhoví, takže Jákob je prostě takový ten, asi ho ženy mají rády, ale rozhodně není macho man. A to prvorozenství ukradne tak, že se převlíkne za svého bratra. A protože jeho bratr je chlupatý, tak si na sebe vezme kůži, prostě, kde jsou chlupy, a přijde za svým tátou, který už nevidí, protože je jako slepý. A říká, tady jsem, otče, tady je Ezau, přišel jsem si pro požehnání. A on říká, jsi to opravdu ty? Jako, pojď ke mně blíž. A šáhne mu, říká, jo, hlas je Jakubův, ale tělo je Ezauovo. Takže to bude v našem příběhu mít taky roli, ale tohle je vlastně způsob, jak ho okradou svého bratra, a pak před jeho hněvem uteče pryč. Jo? Jeho bratr se to dozví, tak ho chce zabít, a to si všimnete taky. Biblia je spoustu příběhů ve Starém zákoně, kdy bratři se chtějí vzájemně zabít. Začíná to Kainem a Abelem, kde k vraždě skutečně dojde, Ezau s Jákobem, to je další příběh. A takové příběhu máme samozřejmě, Josef konec konců za chvíličku uslyšíte taky v téhle sérii. Máme mnoho verzí vnitrobratrských vražedných vztahů. Každopádně maminka přesvědčí Jákoba, ať uteče pryč k jejímu bratrovi, ke svému stricovi Labánovi, až zpátky do Mezopotámie. Velká dlouhá cesta, která trvá opravdu daleko. Jákob tam uteče, tam uvidí dceru toho svého strice, která se jmenuje Ráchel. A Ráchel je kočka. Ráchel je nádherná žena. Oni přímo takhle, ten autor Genesis píše, že to byla překrásná žena. Byla to láska na první pohled. Takže zajde za tím svým stricem a řekne, dej mi Ráchel za ženu. A on říká, dobře, ale než jí dám za ženu, musíš mi 7 let sloužit bez platu. Jákob je zamilovaný, Jákob nemá stejně kam jít, tak tam zůstane a 7 let maká, aby dostal svoji vysněnou manželku. A pak o svatební noci mu jeho strýc / tchán podstrčí do postele její starší sestru Leu. Jákob zjistí až ráno, že vlastně svatební noc nestrávil s Ráchel. A všimněte si té pointy. Lea musela být potichu a možná promluvila, ale možná si Jákob říká stejnou věc, kterou si říkal jeho táta. Tělo je Ráchel, ale hlas je Lej. Každopádně ráno zjistí, že vlastně svatební noc měl se starší sestrou té své vysněné ženy. A je z toho roztrčený logicky, protože mu to přijde jako těžký podvod. Možná si říkáte, jak mohl nepoznat, s kým je v manželský posteli. Ale chápete to, tohle je starověk. Není elektřina, je tma, jste ve stanu. A slovo, které označuje svatbu ve Starém zákoně, znamená, že tam prostě chvastá. Jákob je namol a je totální tma. Já jsem zažil pár orientálních svadeb, když jsem žil v Indii, a vím, jakože třeba můj přítel Kajoáš, který mě pozval na svoji svatbu, on nikdy svoji ženu neviděl před svatbou, rodiče domluvili to manželství, a když jsme byli na té svatbě, ta žena byla zafáčovaná, prostě od hlava dolů, měl ještě takový střap, aby si neviděl do obličeje, zkrátka dobře, on ji nikdy neviděl, až ráno po tom, co už byli svoji. A když jsem ho pak o měsíc později potkal, říkám, Kajvaši, jak teda vypadá tvoje žena? On říkal, jo, rodiče vybrali, dobře, ale chápejte to. Je to situace delikátní, takže nebuďme na Jakoba tvrdí, Jakob byl namo a je totální tma, takže prostě zjistí, že tam má Leu, ráno jde prostě s tím tchánem a říká, co jsi mi to udělal? A jeho tchán mu velice klidně odpovídá slovy. V našem kraji není zvykem dávat mladší dříve než prvorozenou, odpověděl mu Lában. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti tu druhou za to, že budeš sloužit dalších 7 let. A Jakob souhlasí, co mu taky zbývá. A on chtěl Ráchel tak jako tak. Takže stráví svatební týden s Leou, pak dostal rovnou také Ráchel, ze kterou začne rovnou spát. A rovnou, protože jí miluje víc, než miluje Leu. To je složitá situace pro tuhle rodinu. Dostat 2 ženy najednou, slouží za ně dohromady 14 let, ale chápete tu tenzi. Navíc jsou v době, žijou v době, kdy ve starověku lidé chápou požehnání, boží požehnání tak, že když jste požehnaný, rodíte syny. Dneska to nechápeme, protože jsme zase v jiné době a trošku se posunulo chápání rodičovství, ale v té době, protože také děti často umírají jako děti, málo se dožije dospělosti, porodit co nejvíce synů je znak božího požehnání. A Jakob má 2 ženy, ale rodit z nich dokáže a je schopná pouze 1. Když Hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, odevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi, dej mi syny, nebo umřu. Tady máme zadělaný na ohromný konflikt, který se v Josefově životě později velice otiskne. Jákob není šťastný, když tohle slyší. Dokonce se na Ráchel oboří zpátky docela tvrdě. Má tu ženu skutečně rád, miluje ji. Ale je neplodná. Nemůže mít děti. Její sestra, kterou nemiluje, kterou dostala podvodem, tam mu rodí syny. A to je těžká situace. Je to rodinná konstelace, která bude hrát ohromnou roli v Josefově příběhu. A mezi Leou a Ráchel dochází k ohromnému takovému jakoby vnitřnímu závodění v rození. Lea doufá, že když bude rodit další a další syny, tak Jakob si ji konečně zamiluje a řekne, přece jenom Bůh žehná, ale doufám marně. A tak se snaží a rodí syna za synem. Nakonec v tom příběhu čteme, že porodila 6 synů a 1 dceru. A když ona byla u 4. syna, tak její sestra řekla, já nemůžu mít děti, tak aspoň dám svému manželovi svoji služku. Obě dvě ty sestry dostali od svého otce, od toho Lábana, dostali služku, která jim pomáhala. Tak ta Ráchel se říká, já dám svoji služku do postele svému manželovi, aby se stala jeho konkubinou a bude porodí mít syny, a to bylo moji synové skrze ní, bylo to jako náhradní mateřství. Tak vezme svoji služku, která se jmenuje Bilha, a dá ji Jakobovi do postele a skutečně ta Bilha porodí 2 syny. Když to vidí Lea, reaguje úplně stejně a vezme svoji služku Zilpu a taky strčí Jakobovi do postele a taky porodí 2 syny. Takže synové se rodí, ale Ráchel furt nemá nic. A ten zápas přerůstá do řevnivosti. Ale pak, po 10 synech a 1 dceři, se stane něco nečekaného. Bůh však pamatoval i na Ráchel. Vyslyšel ji a odevřel její lůno. Počala tedy a když porodila syna, řekla, Bůh mě zbavil mé hanby a tak mu dala jméno Josef přídavek, nebo řekla, kež mi Hospodin přidá dalšího syna. Jakob má radost, Ráchel má radost, jeho milovaná žena má konečně syna, kterého toužila, konečně a na svého Josef, což znamená přídavek. Jak už jsem řekl, slova ve starém zákoně mají ohromnou moc, vyjadřují určitý osud nebo záměr nebo situaci. A ona ho pojmenuje, protože rovnou při jeho porodu říká, kéž mám dalšího. A možná proto, že se narodila na bojiště, kde už přes 10 let zápasí se svojí sestrou, možná proto ho, místo aby ho nazvala vysněný nebo vymodlený, tak ho nazve ještě jeden. A nikdo netuší, že ještě jeden bude pro ní znamenat její vlastní smrt. To nikdo netuší v tom okamžiku. A je to ta ironie toho příběhu.
1: Lukáš Targoš je teď se mnou živě ve studiu, tak ještě máme pár minutek. Lukáši, můžeš trošku víc vysvětlit, co znamenala ve Starém zákoně neplodnost?
3: A žena byla vnímána v patriarchátu primárně jako rodička. To znamená, vidíme ozvěny toho i v Bibli, žena je spasená jako rodička. To znamená, že pro ženu nemít děti byla potupa ve smyslu, že dělá něco špatně, nebo je prokletá, nebo je něco v jejím životě, co je ukázkou boží nepřízně. A velký problém byl pro ženu, když nemohla otěhotnět s chlapcem, protože chlapci byli ceněni, jako jsou dodnes v některých kulturách, ceněni více než dívky, ale pokud byla úplně neplodná, tak to byl velký problém. Paradoxně v tom příběhu narrativu izraelského národa je hned několik žen, které byly neplodné, kterým Bůh odevřel luno, protože byly neplodné dlouhodobě, a to je zajímavé, protože jakoby Bůh si vybírá přesně ty ženy, které mají trauma a které jsou považovány za prokleté a s nimi pracuje jako k vykoupení. Takže jakoby Bůh ukazuje, že to nebylo nikdy součástí jeho příběhu, ale naše lidské chápání porodnosti v té době znamenalo pro ženu, která nemohla mít děti, opravdové trauma.
1: Ty jsi tam srovnával situaci Leji a Ráchel. Proč Ráchel nestačila Jákobova láska? To je konec konců to, o co ale jde v životě člověka, mít lásku?
3: Moderně řečeno. My žijeme samozřejmě v moderní době, kde pro nás láska je smyslem manželství a tak to o tom mluvíme často, stačí nám ta láska, kterou cítíme, ale žel právě často, když ta láska myšleno pocit vytratí, tak je řeknou, už se nemilujeme, tak jdeme od sebe pryč, protože ta láska je pro spoustu lidí v dnešní době jenom emoce, která přichází a odchází. V době a kultuře, ve které Ráchel žije, její identita není primárně, že je milovaná, ale že přináší plody té lásky, a to je potomstvo. Takže proto i to nemůže stačit, protože ona vnímá sama sebe, že je méně cenná. Jakob jí samozřejmě dává najevo, že je milovaná, a Jakob má jiné děti z jiné ženy, z její sestry, ale to pro ní nic neznamená, protože ona sama se vnímá, že je prokletá. Takže v tomhletom smyslu to Ráchel nemůže stačit. Ten jako to nestačilo Haně, matce Samuele, jako to nestačilo Sáře, manželce Abrahama a dalším postavám.
1: Jakob hraje v této části příběhu takovou zvláštně nevýraznou roli. Ženy rozhodují, s kým a kdy bude spát. Jak to vlastně bylo tenkrát v tom rodinném rozhodování?
3: Lidé jsou prakticky neustále jako stejní. Co se mění? Mění se naše kultura, doba, očekávání, komunikační prostředky, ale jako lidé naše aspirace, emoce, hodnoty jsou velice podobné. My jako moderní lidé nejsme vůbec tak odlišní oproti těm starověkým postavám. Jeden z důvodů, proč rád přednáším o starověkých postavách, je právě proto, že se dokážeme s nimi krásně identifikovat, protože my nejsme zas tak odlišní. Pokud jim dáme jiné kulisy, tak oni prožívají to, co prožíváme často my. Nejsme vůbec odlišní lidé. A Jákob jako muž s více ženami, což je samo o sobě náročné, chce mít hlavně klid. Chce mít prostě klid, jako každý chlap chce mít klid. A když vidí, že jedna žena je nešťastná, protože není milovaná, druhá je nešťastná, že nemá děti, on chce mít klid a bude souhlasit úplně se vším, co mu ty manželky navrhnou, protože chce mít klid.
1: Je to taky psáno, že Bůh viděl, že Lea byla nemilovaná, takže otevřel její luno, Ráchel naopak byla milovaná, takže děti neměla. Jde se ale na to potom dívat tak, že Bůh se zastává znevýhodněných.
3: To dělá od jak živa. Bůh je Bohem vdov a sirotku, to znamená těch nejvíce znevýhodněných postav ve starověkém světě. Bůh vždycky se zastával znevýhodněných lidí. To je jedno z jeho hlavních poznávacích znamení.
1: A ještě k Josefovi. On měl vlastně těžké zázemí u obou rodičů, protože oba definovala řevnivost. Lze se z takového rodinného prostředí vymanit nějakým lehčím způsobem, než jak to měl Josef?
3: Myslím, že my nedokážeme vůbec pochopit, jaké to je být v rodině se spoustou sourozenců, kde prakticky všichni moji sourozenci jsou moji nevlastní sourozenci a ten jediný vlastní způsobil smrt mojí matce. To je podle mě tak těžká konstelace a tak těžká situace, že tohle málo kdo z nás něco takového dokáže zažít. Takže Ono to prakticky nevyhnutelně vedlo k tomuhle sporu, zvlášť když Josef připomíná svému otci svoji matku a díky tomu mu dává přednost v mnoha oblastech. To je úplně jasné, že si tím vyslouží hněv svých sourozenců a zášť a nenávist. Takže asi nemohl Josef udělat nic pro to, aby se z toho dokázal vymanit lépe. Můžeme říct, že třeba nemusel vykládat svoje sny své rodině, to asi nemusel. Tomu i jeho otec vytýká, ale to je dost malá chyba na to, aby si zasloužil osud, který si zasloužil. Na druhou stranu Josef je v tom příběhu pozoruhodně zralým člověkem, který se v průběhu času stane opravdovým vůdcem a dokáže nakonec se podívat na to zpětně úplně z jiného nadhledu, což je úžasný příběh.
1: K tomu se dostaneme a na to se těšíme. Mým hostem byl opět Lukáš Targoš. Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 budeme pokračovat třetím dílem série s názvem Josef životní jízda. Reprízu toho aktuálního dílu si můžete poslechnout v úterý v 16 hodin. Pomalu ale jistě se blížíme k 10. hodině. Hostem fortepiana budou manželé Jiří a Lída Matuškovi, kteří se před půl rokem přestěhovali do oblasti Viktorína jezera. A to jako misionáři. No, co to znamená a s jakým záměrem tam jeli, to poví sami. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Kristýna Exnerová. Díky za vaši přízeň, přeji vám naděje plné dny.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Do Afriky se jezdí většinou za dobrodružstvím, na safari, zkrátka na dovolenou. Také Viktoriino jezero, které je umístěno mezi tři africké státy, Kenya, Uganda a Tanzánie, je významnou turistickou destinací. Vypravíme se tam v následující hodince s manželi Jirkou a Lídou Matuškovými, kteří tam jeli, ale ze zcela jiných důvodů. Za chvilku nám to poví. Začíná pořad Fortepiano, od mikrofonu vás zdraví také Lenka Malinová a mý dnešní hosté. Zdravím vás.
1: Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hostu se většinou ptám, odkud přijeli. Tak teď jste přijeli momentálně z vesnice Silůvky, je tak?
1: Kousek od Brna, ano.
0: Ale?
1: Ale před týdnem a půl jsme přijeli z Keni, z místa, které je právě u Viktoriina jezera. To městečko nese název Bondo a my bydlíme vlastně na samotě za městečkem, doslova uprostřed buše.
0: Tak, my si o tom budeme povídat, vypravíme se s vámi trošku do Afriky. Hlas Lídy Matuškové naši posluchači znají, samozřejmě, že emoce tady jsou, Lída tady pracovala 20 let a najednou Afrika, no, najednou, Lído.
1: No, najednou, nejprv bych chtěla všechny moc pozdravit a říct vám, že mě scházíte, že Rádio 7 je místo, které je místem setkávání a je tomu tak i dneska. Ale když bychom šli zpět proti proudu času, možná dál, než si Leni dokážeš představit, nebo než jsi si myslela, když tuhle otázku připravovala. Můj sen o Africe začal někdy v 10-11 letech, kdy jsem začala číst cestopisy s názvy, které teď potkáváme víceméně na tabulích, když jedeme po silnici. V té době jsem neznala Pána Ježíše a jenom prostě ta holka si říkala, to by bylo krásné tohle zažít a dokonce krásné by bylo tam žít. A už tenkrát jsem měla takový zvláštní touhu, že mě ani tak nešlo o ty krásy té krajiny, ale že mě hrozně zajímali lidé. Už tenkrát jsem si říkala, že by pro mě bylo nejdůležitější se poznat s těmi lidmi, s tím, jak tam žijí. A pak přišla doba, kdy do mého života vstoupil Ježíš a víra v Ježíše. Víra, která není vírou, a možná teď ve světle našich zkušeností v Africe, není vírou, že se chodí do kostela, ale víra, která mě ukázala, že mám osobního přítele, který je všude, že mám spasitele, který mě osobně odpustil moje hříchy a změnil můj život úplně od základu. A v tomhle balíčku se jakoby lehounce začala probouzet tahle vzpomínka a v době, kdy se můj život znovu změnil, vlastně v době, kdy jsem se stěhovala sem do Brna z místa, kde jsem vlastně celý svůj začátek věřícího života prožívala, tak díky velké změně v rodině jsem začala jakoby znovu a první myšlenka byla, že se vrací sen o Africe. A protože jsem začala pracovat tady v rádiu, tak se vrátila ta myšlenka takovým velmi zvláštním způsobem, že jsem měla takové vidění, to není ani sen, ale tak jsem se modlila v takovém tichu s Pánem a najednou jsem sama sebe viděla, jak vedu rádiové skupinky pro africké ženy. To znamená, že já mám nějaké biblické vyučování a ty ženy jsou na těch svých místech, kam se žádný kazatel nedostane, kde jim schází ta strava toho Božího slova a že připravují programy, které jim pomáhají. Oni mají svoje skupinky a skupinky, ve kterých žijí ten svůj život víry. Modlí se spolu, sdílejí se, pomáhají si navzájem. A úplně jsem viděla, že tohle všechno jim jde. A musím teď říct, že na základě té naší zkušenosti tohle přesně je. Jsou v situacích, kdy potřebují si navzájem pomáhat, potřebují se modlit, jsou mnohem více, než možná my tady v Evropě, závislejší na Pánu Bohu. Ale schází jim biblické vyučování. Tak tenhle obraz se tak jako usadil v mém srdci a pak následovalo nějakých 16-17 let práce tady v rádiu, kdy jsem se čas od času v nějakých mezních situacích ptala Pána Ježíše, jestli už je čas na tu Afriku. A on vždycky říkal, ještě ne. Tak já jsem říkala, v pohodě, práce tady mám dost. Nebudu se nudit mezi tím, nestrávím čas jenom čekáním, ale prožiju naplno to, co je a až to přijde, tak to přijde. A netušila jsem, že se vlastně čeká ještě na jeden extra důležitý dílek do skládačky, který měl pán Ježíš připravený.
0: A ten dílek, lépe řečeno ten muž, sedí vedle tebe tady ve studiu. Potřeboval si parťáka sebou. Já myslím, že pán Bůh uznal za vhodné, že by bylo dobré, abys měla parťáka.
1: Leni, teď už to vím. Já si říkám, že kdybych někdy v nějakou chvíli jakoby tu boží vůli postrčila a vypravila se dřív, on by to nějak udělal, pán. Připojil by mě k nějaké organizaci. Jako vím, že by našel cestu, ale stálo za to počkat, protože teď v tom našem spojení je to dokonalé. Ne snadné, ale dokonalé. Ten plán je takhle naplněný a já jsem ráda, že Jirka je v tom se mnou, že ho do toho pán Ježíš dokonale namočil.
0: Tak Jirko, teď je řada na tobě. Kdy se tvého srdce poprvé dotkla Afrika?
2: Ten okamžik si vybavuju naprosto přesně, protože pro mě to byl naprostý šok. Já se přiznám, že jako věřící člověk jsem o misi neuvažoval aktivně, že by to bylo moje místo. Opravdu jsem rád jsem vždycky poslechl vyprávění, když přijeli misionáři do sboru a vyprávěli. A bylo to pro mě vždycky takové osvěžující, ale vůbec mě to nedotýkalo, to musím říct. A opravdu ta pozvánka, kterou jsem od pána Ježíše dostal směrem na misii, tak mě velmi překvapila, protože bylo to na podzim v roce 2020. A já jsem řešil tehdy docela složitou rodinnou situaci a pokládal jsem pánu Ježíši takové pro mě zásadní otázky, co dál a jak dál. A on mi na to odpovídal, to je pravda, ale nabídnul mi tam ještě něco, na co jsem nebyl připraven. A on mi opravdu nabídnul to, že když položím některé věci, které jsem si jako řešil, a když je položím, tak mi dá nějakou úplně jiný směr a opravdu mi řekl směrem do zahraniční mise a pro mě to byl šok a já si vzpomínám na mou první reakci, kterou jsem směrem k nebi vyslal a to bylo, ale ty víš, že já to sám nezvládnu. A i na to mi pán Ježíš odpověděl, protože později mi opravdu dal skvělou ženu, která teď sedí vedle mě a my jsme se mohli opravdu po nějakých 5,5 letech, kdy jsme ty dvě naše cesty a naše myšlenky a tu pozvánku, kterou každý dostal z nás v jiném čase, tak jsme mohli do ní nastoupit a teď jsme do ní nastoupili. A jedeme.
0: Pán Bůh s vámi jednal s každým extra. Až se ty vaše cesty spojily a dali jste si to dohromady, tak jste jenom v úžasu se dívali, jak každého z vás vedl, že?
1: A pořád se to děje, pořád ten úžas jakoby trvá, protože přijdeme do nějaké křižovatky a on ten život na jiném kontinentu úrovníku přináší křižovatky vlastně pořád. Takže přijdeme do nějakého momentu a zjistíme, že nepůjde to ani Jirkovou cestou, ani mojí cestou, ale že je tady nějaká boží cesta, že tady je nějaká třetí cesta a že řešení najdeme, když se přiblížíme k pánu Ježíši, protože u něj je, tam se to najednou jakoby vyjasní a on tu cestu má dál.
0: Když se řekne misie, já si myslím, že většině lidí se vybaví Afrika. Prostě to tak je, misie Afrika. Ale co vlastně ta misie znamená a co znamenala pro vás dřív, než přišla ta Afrika, to by mě teď zajímalo. Jirko, když jsi uvažoval o misii nebo slyšel jsi o misii, že? O misionářích, tak co to v tobě vyvolávalo a jak to vnímáš teď, když ses stal jedním z nich?
2: Určitě to ve mně vyvolávalo takový ten pocit, že to je velké dobrodružství, že to je velká zodpovědnost a že to prostě, že to není pro každého. Taky, že to není pro každého, ale tak, jak jsem říkal předtím, já jsem opravdu tam necítil vůbec to místo povolání nebo volání. Neměl jsem to, takže jsem nad tím neuvažoval, vůbec jsem se tím nezaobíral.
0: Nebylo to osobní, že?
2: Nebylo to osobní. Když jsem dostal tu pozvánku, tak já jsem dostal pouze dvě indicie. To, že tam bude velké teplo a to, že tam prostě budou kolem spousta dětí. A přiznám se, že já jsem v prvopočátku ve své mysli a ve svém uvažování, tak já jsem přemýšlel nad Filipinama. A to, že to byla Afrika, tak to bylo opravdu až shodou všech těch dalších událostí, které prostě byly spojené s Liduškou. Takže toto je pro mě misie, to pro mě osobně.
0: Lido, ty jsi pracovala dlouhá léta tady v Rádiu 7, v Transport Rádiu, což je misijní organizace, rozhlasová misie. Ale přece jenom je v tom rozdíl, v tom, co teď děláš.
1: Je to tak. My rádiáci žijeme tady a dotýkáme se té naší kultury, což je vlastně hrozně důležité, aby rádio nacházelo jazyk téhleté kultury. A i my, tam, kde jsme, nacházíme jazyk místní kultury, ale není náš. Takže je to vlastně, v tomto je to nové. Já tím, že jsem v srdci nosila to povolání do misie, tak já jsem třeba i tady se vždycky nacpala do těch rozhovorů, když tady byl nějaký misionář, ráda jsem zpravcovala magazín z misie a díky tomu jsem dostala velmi široký pohled na to, možná oproti tomu, co běžný člověk má, křesťan nebo i nekřesťan, prostě představu o misionáři. Asi bych na tomhle místě měla říct, že nikdy po nás nikdo nestřílel otrávené šípy, nemáme zážitky typu, že by před námi padal spousty černochů na zem a uctívali nás. Žijeme v docela jakoby normálním světě a i ta naše misie je vlastně se proměnila, ale když přejdu od toho, co jsem si myslela, že je misie, k tomu, jak to Pán Bůh pro nás zaostřil a zazoomoval, tak někde už na začátku, a teď mohu po těch zkušenostech toho necelého půl roku tam říct, že jsme to slyšeli správně. Někde na začátku jsme dostali takovou vizi, že to, co tam budeme dělat, bude přinášet Boží život. A vnímali jsme, že Pán Bůh ve své milosti posílá na tuhle zem život ve všech jakoby oblastech a že nám dovolí se dotýkat a přinášet Boží život v oblasti fyzických potřeb, a to zejména ve službě Jirky, když navazujeme na založenou službu, kterou tam před nějakými 16 lety odstartovala česká křesťanka z Litoměřic. Organizace se nazývá Shine Bean a je to organizace, která pomáhá lidem se uživit, jednoduše se uživit zemědělstvím, jak si z pole získat obživu pro svoje tělo. A vůbec to není samozřejmé, protože místní mají k zemědělství takový velmi zjednodušený přístup a stačí začít měnit, jak nakládají s půdou, jak hospodaří s vodou a nemusí hladovět. A tohle je něco, co nám Pán svěřil a je to zároveň nádherný otvírák k tomu, abychom se dotýkali i jejich duchovních potřeb. Takže potom přichází na řadu služba duchovní. My jsme nesmírně vděční za to, že máme tam spolupracovníky, kteří nám rozumí srdcem, rozumí evangeliu. Protože u mnoha humanitárních organizací se prostě stává, že pojďme se postarat o tělo. Ale my máme kontakt pastora Paula z původně anglikánské církve, ale má mnohem širší rozsah na nejrůznější společenství, ať skupinky věřících nebo i skupinky nevěřících. A ten říkává jednu důležitou věc. Pokud se tam nebude zvěstovat evangelium, pokud se tam nebude mluvit o Ježíši, který proměňuje srdce, tak já do toho nejdu. A to je přesně naše, protože my máme za to, že změnit ten fyzický život, pomoci v tom fyzickém životě je něco, co pomůže na, když Bůh dá na 80 let, kolika se člověk může dožít, tam asi méně, protože tam ta úmrtnost je vyšší, ale i když přineseme duchovní stravu, tak něco dáváme pro věčnost. Takže v tom jsme v souladu. A když mluvím o těch formách toho života, tak tady máme fyzický život, máme tady duchovní život, kterému jdeme naproti. A díky tomu, že nás Pán spojil do týmu a připojil k nám Hanku, respektive nás k ní, Hanka Fischerová tam už rok předtím žila a rozvíjela tam svoji činnost jako učitelka hudby, ale především jako někdo, kdo miluje učednictví a kdo miluje se přibližovat k lidem, ale zároveň kreativitu ona používá jako nástroj, tak najednou v tom řeckém myšlení duch, tělo a duše, tak vlastně ve službě Hanky se ten celý náš, to naše poslání božího života završuje, že se vlastně dotýkáme i duše a i prostřednictvím těmi vrátky kreativity se vlastně může přibližovat ten boží život, který je v Ježíši Kristu.
0: Tak už jsi trošku odkryla, co se děje v Africe na tom místě, kde jste. My si o tom budeme povídat ještě celou hodinku, ale ještě mám před písničkou jednu otázku. Jirko, vy jste vyrazili na takovou důležitou životní cestu, novou životní cestu. Já tady mám napsáno v poločase života, tak mě to tak jako poeticky napadlo. Zkrátka už nejste nejmladší, co si budeme povídat. No ne, ale ono, když je člověk mladý, tak je do všeho hrma, plno elánu a sil. Myslím, že si to jako uvědomujete, že už přece jenom máte něco odžito a že je to docela, no trošku riskantní.
1: Je to jiné.
2: Obzvláště po ránu si to uvědomujem, když se hrabem z pelechu, ale my vždycky, když navštěvujeme sbory a tak povídáme o té vizi, o tom poslání, o tom povolání, tak vždycky říkáme, že je nám dohromady přes 100 let, což je pravda. Nevím, my to
0: je
2: tak...
0: Je to ten vhodný čas jít na misi? Existuje nás, vůbec nějaký vhodný čas?
2: Přesně tak. My jsme se shodli na tom, že velmi obdivujeme všechny manželské páry, které jdou do toho pole s dětmi. Je to těžké. Je to těžké. Jsou tam výzvy, na které se můžeme připravit. Jsou tam výzvy, na které se nemůžeme připravit a prostě musí se řešit. S dětmi je to ještě o mnoho levelů vyšší. Takže my jsme se shodli, že bychom se asi nerozhodli pro to, kdybychom měli děti. A tím, že máme děti téměř všechny. Úředně máme dospělé, tak toto je jedna věc. Ano, špatně se nám odcházelo od dětí, špatně se nám odcházelo od našich rodičů, to je všechno pravda. To jsou takové lidské aspekty a lidské věci, které to sebou nesou, ale my se nedíváme na ten věk. Možná děláme některé věci možná pomaleji, možná v jiném tempu, ale možná zase o to víc vytrvalej a s nějakým možná větším rozmyslem anebo s nějakou větší uvážlivostí. A já věřím tomu, že prostě Pán Bůh využívá všechno, co do nás do té doby vložil k tomu, aby jsme tam byli co platní.
1: A taky nás Pán Ježíš povolal do komunity, která trošku se mi z lítostí chce říct, že na rozdíl od zdejšího prostředí velmi ctí šediny. A vlastně už jenom automaticky tím, kdo jsme a právě proto, že jsme ve věku, ve kterém jsme, tak máme jistou vážnost a vlastně ty věci, které předáváme, tak je jim dopřáno sluchu, tak i v tomhle vidíme boží moudrost.
0: S manželi Matuškovými, Lídou a Jirkou si povídáme o jejich působení v Africe a budeme tak dělat i po písničce, ve které zůstaneme v Africe.

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano s pozváním k Viktorijinu jezeru, kde žijí momentálně Jirka a Lída Matuškovi, co by misionáři. Proč zrovna Keňa, přátelé?
1: Ty jsi mluvil o Filipínách?
2: Já jsem mluvil o Filipínách, protože to byla taková... Prostě takhle jsem si to představoval. Takhle jsem si to dokázal představit, když se řeknou teplo a děti. Ale je pravda, že když jsme se spojili s tou myšlenkou a vyrazili jsme na tu přípravu, tak jsme chtěli najít především místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A my jsme vlastně rok předtím, než jsme se vypravili na to konkrétní místo, tak jsme ho jeli hledat. Myslím si, že jsme se na to připravili dostatečně, protože jsme během 3 týdnů v roce 2024,
1: na přelomu
2: roku 2024 v prosinci vypravili na 3 týdny do Tanzánie a do Keni. Tam jsme měli, já nevím, 7 nebo 8 zastávek, kde jsme hledali. Opravdu jsme hledali, na každém místě jsme hledali to místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A stalo se to, že když jsme se potom vraceli po tom výletě, tak jsme se na sebe koukli a každý za sebe jsme řekli, co jsme prožili. A to místo bylo jednoznačně směřované k Bondu. Tak proto Keňa.
1: Je pravda, že ta otázka nás stíhá stále dokola, zejména z řad křesťanů, kteří říkají, tak prosím vás, misie je, že jdeš tam, kde o Ježíši neslyšeli, a Keňa je i podle nějakých demografických údajů z 80% křesťanská. A my na to máme jednu jednoduchou odpověď, ale samozřejmě stojí za to ji trochu rozvést. Tak na otázku, proč Keňa? Protože nás tam Pán Bůh poslal a protože tam má s námi nějaký záměr. Ale když potom půjdeme hlouběji, tak zjistíme, že právě ten boží záměr je, aby se mohl více rozproudit jeho život, aby se možná v nějakém smyslu, v některých okruzích lidé, kteří i chodí do církve, posunuli od takového formalismu k opravdovému setkání s Pánem Ježíšem, aby to, co mají, a mají to hojně, a možná to schází, a už jsem to naznačila třeba nám tady v Čechách, oni mají opravdu bytostnou závislost na Bohu. Mají bezpočet situací, ve kterých si prostě nevědí rady. My když mluvíme o věcech, že si nevíme rady, tak je to nějaká třeba terminální nemoc, když zasáhne. A i tam máme ještě spoustu lékařských zásahů. Ale pro lidi, se kterými my žijeme a na místě, kde my jsme, ukontroluješ strašně málo. Je spousta věcí, které prostě ti přijdou do cesty a nemáš nad nimi kontrolu. Takže oni jsou třeba úžasně, řekla bych, jako rozvinutý sval téhleté důvěry, mají velmi silně, a pak jsou zase jiné věci, ve kterých věříme, že jim můžeme pomáhat, třeba ta ochota otevírat se božímu plánu, nechat se transformovat, osobně vlastně s Ježíšem mluvit. A teď tedy bych do toho hned sama sobě oponovala, to je stále ještě práce s církví, že? Stále ještě práce s těmi, kteří nějak jako patří do církve. Ale my jsme objevili vlastně ke konci téhle první naší sezóny, když se uzavíral ten čas, než jsme odjížděli do Česka, tak jsme si sedli jako ten náš trojčlenný tým a začínáme objevovat, že nás zřejmě Pán Ježíš volá, abychom některé konkrétní věřící, kteří celý tenhle ten koncept učednictví toho, že nejenom žiješ v závislosti na Pánu, když máš hlad nebo potřebuješ bezpečně někam dojet, ale že hledáš jeho vůli, že se vztahuješ k přátelům, kteří třeba nejsou věřící, celý takový učednický komplet, že můžeme zasívat do lidí a Pán nás posílá k lidem, kteří potom v dohledné době docela třeba na půdorysu 2-3 let se od nás vzdálí, protože v Keni je hodně jakoby vládních nařízení. Například fungujeme mezi v učitelské, ve střední, vyšší odborné škole pro učitele, a učitel prostě, když dostuduje, tak dostane umístěnku od vlády. Řekněme 8 hodin daleko od místa, kde žije. Tam budeš učit, tam si najdeš bydlení, tam budeš žít. Takže my máme taková se nám krystalizuje vize, že ten život je jako semínka pampelišky, která teda v Africe není, jako semínka pampelišky, že je zasejeme a oni se potom budou roznášet skrz ty lidi, se kterými se setkáváme. To je pro nás, to je nové, jakože jsou věci, které

0: Nám připadají, že jsme věděli, než jsme jeli. A tohle to je jakoby nový koncept, že vlastně vnímáme, že tím, že budeme posilovat místní křesťany do nějaké jakoby komplexnosti, tak tím oni budou zasahovat i třeba lidi, kteří boží cestu neznají. A vnímáme, že to bude mnohem snazší, protože pro nás jako pro bílé je to ta naše běloba je obrovská bariéra, aby nás uslyšeli autenticky, protože oni nás uslyší, jsou zvyklí, tam je hierarchické přemýšlení, takže prostě když jsem bílá a kazatelka, tak oni mě všechno odkývou, ale vlastně se nedostanu nikam hlouběji, zatímco když budou se svým místním někým, tak se dostaneme jim blíže a bude se ten boží život vlastně šířit zprostředkovaně, prostřednictvím lidí, které my nějak jako vybavíme a budeme posílat. Tak to je obrázek Keni pro nás.
1: Lída tady mluvila hodně o té práci s lidmi, o tom duchovním rozměru, o nějakém tom svém poslání, které má v této misii, do které jste vstoupili. A mluvila o zasévání a o semínkách, tak já teď dám slovo Jirkovi, protože semínka a zasévání, to je zase tvoje parketa, ne?
2: Je to pravda, je to pravda. Já ještě musím říct, že když jsme odjížděli hledat to místo, tak já osobně jsem ještě jako odjížděl s tím, abych našel to povolání, které tam Pán Bůh pro mě měl, protože já jsem se ptal, jako jak tam můžu být užitečný. A to, že jsme tam právě na tom místě, kde dnes jsme, tak my jsme tam objevili, v uvozovkách objevili farmu, kterou tam právě Renata před x roky založila kvůli tomu školnímu programu, který tam jede už několik let úspěšně a tak dále, tak dále. A teprve tam na tom místě jsem říkal, to je úžasné místo a já jsem vůbec netušil, že to založila Češka. Až zpětně, až jsme se o tom bavili, tak Liduška mi říká, no ale to jí založila Renata. My jsme to vůbec nevěděli. A najednou prostě při té devítidenní návštěvě toho místa, tak nás tam pastor Paul, prostě ten místní, tam nás přivedl a já jsem tam v podstatě našel to místo, kde bych mohl být nějakým způsobem užitečný. Protože jsem kluk z vesnice, protože je mi tady ty věci blízké, tak teď tam zasívám, no. Teď tam zasívám a učím se a prostě společně s místními domorodci tam prostě jsme.
1: Je to skvělé, jak Pán Bůh vede ty životy, že on to věděl dopředu, že ty seš ten kluk z vesnice, ten hospodář, který rád se stará o zvířátka, ale také o půdu a o ty plodiny. A tak tě tam zavedl, abys tam něco podobného dělal. Co tam, prosím tě, zaséváš? Přibliž nám, co tam roste.
2: Já se učím. My jsme přišli už do rozjetého projektu, který ta farma už tam existuje, je v nějakém stádiu. To znamená, kluci, kteří tam jsou tam dva stálí pracovníci, taky osévají v podstatě tradičními rostlinami, kterými se tam živí. Jsou to různé druhy kélu, u nás se tomu říká kel, ale jsou to tady tyto...
0: U vás se tomu říká kel, jinak je to listová zelenina nějaká taková.
2: Na Moravě se tomu říká kel.
1: Dobře, děkuji. Děkujeme za překlad.
2: Fazole, jsou tam sladké brambory, ovoce jako banány, manga, pomeranče, avokáda, to tam roste, kurkuma tam.
1: Tak jo, já přijdu na návštěvu, jo.
0: Bez pochyby.
2: Česnek, cibule, všechny tady tyto věci, brambory. Tak se tam pěstují a spotřebovávají. Chceme tam vnést trošičku nový směr, který by je učil směrem k šetření s vodou, s půdou a ty záhony teprve zakládám. Takže já ještě osobně jsem nezasel nic, ale zakládám tam záhony, které až se vrátíme, tak je osejem a budeme zkoušet.
1: Kdo se stará o zahradu nebo o zahrádku, tak ví, že to dá práci, než se nachystá všechno, aby vůbec něco vyrostlo. Takže já tomu rozumím, já jsem zahrádkář.
0: Mě to učí, já moc zahrádkář nejsem, ale mě to nesmírně učí o trpělivosti. Protože Jirka vlastně teď jakoby nic nezasíval, ale mezi tím prostě je dovedená voda z Viktoriina jezera. My máme tu farmu přímo na břehu Viktoriina jezera, když si tedy to uváděla. A celý ten, celé to dovedení vody nějakou rozumnou formou solární energie a tak, tak to byly všechno projekty, ve kterých Jirka pracoval. A druhá věc, když mluvíme o té výbavě, tak krom toho, že je Jirka kluk z vesnice, tak vlastně také dělal v obchodu. A úplně nová kategorie toho, co na té farmě je potřebí dělat, je, že kromě toho, že to vypěstujeme, tak to potřebujeme dostat na trh. A to je Jirkova parketa a musím přiznat, že se nám z mnoha důvodů těžko odjíždělo. Jedním z těch důvodů bylo, že těsně než jsme odjeli, tak nám náš spolupracovník pastor Paul řekl, že sehnal v místním městečku pro nás obchod. A to je velká věc, protože obchod zděný, zatímco my jsme pořád počítali, že budeme mít nějaký takový, představte si, trhy vánoční, jako nějakou dřevěnou budku a tam, že budeme prodávat naše plodiny. A dneska je tam připravený zděný obchod a budeme vlastně moci ty produkty z té farmy dostávat na trh. A to je taky jedna z věcí, které musíme ty místní naučit. Jedna věc je, že si vypěstují sami pro sebe, pro svoji spotřebu, ale další věc, že mohou vlastně začít pracovat s těmi přebytky a zhodnotit je třeba v našem obchůdku nebo i svým způsobem. Těch dovedností, které se můžou okolo toho naučit, je spousta.
1: Je to tak a pan Bůh ví, co dělá. Viktoriino jezero, musíme si to tady říct, protože já, když jsem se připravovala na tenhle pořad, samozřejmě jsem se musela podívat na mapu, musela jsem se podívat, co to Viktoriino jezero obnáší. No a první věc, která na mě vykoukla, je, že je to zabijácké jezero, že jsou tam nějaké bakterie, že se tam nesmí koupat, že je to vysoce nebezpečné pro lidi, takže žádná koupačka. A Lída tak miluje koupání.
0: Tak Jirka ukazoval, že bude odpovídat on, ale tady do toho musím vstoupit. Já, srdce mi krvácí, stojíte na břehu jezera, teď se tam ty vlnky honí, vypadá to spíš jako moře. A já bych tam do toho vběhla, ale opravdu nám to vřele místní nedoporučili. Místní se v tom koupou, umývají se, ale taky jenom vlastně ti rybáři, kteří jsou okolo. A jde o to, nejsem žádný odborník, ale že ve vodě by měla být nějaká bakterie, která vlastně i přes kůži, nejenom přímo třeba vdechnutím nebo tak, tak se umístí, ubydlí v játrech a vlastně jako člověka zabíjí. Jmenuje se právě nějaká krvinka nebo něco takového, takže opravdu je velmi, velmi nebezpečné.
1: Že prý 5 000 lidí ročně tam zemře.
0: Nepochybně, a to je jenom na tu bakterii. A další nebezpečí, která Viktoriino jezero skýtá, Jirko...
2: No Lenko, ještě se zeptám kontrolní otázku. Jak je velké Viktoriino jezero?
1: No to já samozřejmě jsem si nezapamatovala a ty mi to děláš schválně. Ty víš, že já si čísla nepamatuju.
2: Já nemám taky ne, napsáno. Tak jsem si to chtěl jenom ubezpečit. Já vím, že je asi velké jak polovina České republiky. Nevím, jestli je největší sladkovodní jezero nebo druhé největší, ale je velké. Opravdu je velké a je nebezpečné. Je plné života, to je pravda.
1: A ryby tam normálně žijí.
2: Ano. Ryby tam žijí, ryby se jedí?
0: Ano, jedí.
2: Jedí, jsou dobré, ale srdce by nemuselo krvácet jenom z toho žalu, že se nemůžeme koupat, ale i z toho, že nás tam může něco kousnout. Jsou tam krokodýly, to je reálná hrozba, jsou tam hroši, to je reálná hrozba. Jsou tam ještěři, to už jsme všechno tak nějak jako by už načetli, takže máme velký respekt.
1: A nepotkali ještě.
2: Zatím ne.
0: Ještě raz jsme potkali.
2: Ale máme velký respekt a právě tím, že jsme v takové té divočejší části, to znamená, jsou tam rákosiny, jsou tam takové ukryty, které jakoby právě skýtají ten prostor pro tady ty predátory, tak si musíme dávat velký pozor, dělat velký hluk, nechodit tam za soumraku nebo za úsvitu. Takže je to respekt. Takže žádné loďky, žádné koupačky, nic takového
1: my
2: tam
1: ne.
2: Nehrozí.
1: Kde je ta romantika?
0: Pohled na ty loďky, jak ti rybáři tam vyjedou, tak to je romantické. Jinak jsou to ale teda tvrdí hoši. Ale když jsme u těch tvrdých hochů, tak mě fascinuje, jak ti místní jsou opravdu zžití s tím, že věci se můžou pokazit. Takže oni nám třeba úplně s klidným hlasem řeknou, no, tak tady před 2 dny našli okousaný nějaký dítě, protože ho prostě krokodýl si vzal. A teď ten byl prostě úplně jako, že to je jako tragédie a oni o tom mluví tak strašně věcně, protože prostě to je součást života. Nebo tady je to plocha, tady je to plocha, tady je to placatý, tady budou hroši vylejzat. A hroši jsou vlastně nebezpeční, zejména když mají mladý. Takže jednak nám chodí po farmě a šlapou nám do toho našeho zelí, ale když bychom se s nimi potkali, tak se jich všichni bojíme. Jsou jiná místa, kdybyste měli farmu někde jinde, tak tam, když je to do kopce, tak oni nevylezou, ale tohle je ideální pro ně prostředí, které je zve, aby vyběhli ven.
1: Hroši. Tak u nás divoká prasata ničí zahrady a u vás hroši. No, jsme zkrátka v Africe, v pořadu Fortepiano a ještě tam zůstaneme i po následující písničce.

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, dozněla dětská africká píseň, protože v Africe se pohybujeme s manželi Lídou a Jirkou Matuškovými v dnešním pořadu Fortepiano. Vzpomněla jsem si na ty děti. Jirko, ty jsi měl v tom vidění, jsi viděl děti. Co ty děti, jsou tam? Jsou tam kolem?
1: Je jich tam spousta. Opravdu je jich tam spousta. Školy jsou tam jinačí, jsou v mnohem větším počtu, když je nějaká akce, je jich tam opravdu hodně, jsou, pro mě jsou milé a roztomilé, jsou hravé.
0: Ty máš rád děti.
1: Mám rád děti, ano.
0: Tak pán Bůh ti ukázal děti, protože ty máš rád děti.
1: Jo, a myslím si, že i naše programy v podstatě jsou zaměřené na děti, jsou zaměřené na školní děti. Přemýšlíme a rozvíjíme myšlenku, že bychom rádi vytvořili i mimoškolní aktivity pro děti, jak na farmě, tak možná i v tom blízkém městečku. Takže okolo dětí se to opravdu motá. I ten art camp, který tam založila Hanka před 3 lety, ale vlastně letos je 3. ročník, tak se týká dětí, protože během 14 dnů, 2 týdenních turnusů, v podstatě ten art camp navštíví zhruba 400 až 500 dětí, kteří prostě můžou strávit, myslím si, že plnohodnotný čas hraním, učením a něčemu novému, k čemu by prostě v tom období těch prázdnin nepřišli. Takže ty děti jsou tam opravdu všude.
0: Takže to sedí.
1: Sedí.
2: Na Artcamp se moc těšíme. Jeden z důvodů, který nás jakoby omezil v tom čase tady v České republice koncem července, odletíme zpátky, protože první 2 srpnové týdny se budeme právě setkávat s českým týmem na Artcampu, na tomhletom programu. Zajímavé je, jak děti reagují na bělochy. Je to, kdyby to bylo v Nairobi, tak tam přeci se bělochů pohybuje více, ale my jsme opravdu úplně v zapadlé, zapomenuté oblasti a ty děti mají, některé se úplně bojí a některé jsou úplně, my jedeme autem a oni úplně výskají takovým jako totálním šokem. Něco jako kdyby tady, dneska už jsou děcka více zvyklá na černochy tady, ale řekněme třeba za totáče, za socialismu, když byl černoch, ale černoch, a teď se prostě nemůžeš ubránit, aby ses na něj nekoukala. Tak tohle mají ty děti a prostě jedeme a oni prostě úplně vykviknou blahopé, mzungu, což znamená běloch, takže mzungu a volají na nás mzungu a nejčastější věta, kterou slyšíme, je how are you, takže nečekají moc na odpověď. Děti jsou nadšené z bělochů a děti nám se moc líbí, jak děti žijí jako obyčejně v takovém tom ještě, v takovém tom prostém, že nemají za koníčkovaný den a rodiče nejsou helikopteroví rodiče, kteří je hlídají na každém kroku a někdy já sama si říkám, tohle je nebezpečné, když ta naše holčička, protože na našem pozemku žije rodina pomocníků a mají dneska 5letou holčičku a když tam prostě někde leze, tak já se někdy zastavím v tom evropském myšlení, tady bych jí měla chránit, ale maminka jí nechá a ta holčička se učí zkušeností a někdy si zapláče, ale vždycky to přežije. A v něčem ta jejich přirozenost je úžasná. A na druhou stranu v nich v mnohých vidíme takový usazený smutek, protože ten život je těžký. A setkáváme se s mnoha dysfunkčními rodinami, otci alkoholici, maminky sedřené, obživu obstarávají, jak umějí. A třeba součástí toho programu, do kterého jsme nastoupili, organizace Shine Bean, mluvíme o dětských farmách, maličkých políčkách, kde si vydělávají, kde si vypěstují něco skonzumují a z prodeje přebytků si vydělají na školné. Už sama skutečnost, že potřebují zaplatit školné a mnohdy to ty rodiče nedokáží, nezvládnou finančně. Tak součástí toho programu Shine Bean je také ten klasický, tak jak to známe úplně nejčastěji, ten sponzorský program, že Češi posílají peníze na školné, ale nám přijde právě úžasné to, že Shine Bean má nástroje, aby to nebylo jenom závislé na tom, co někdo pošle, ale že se vlastně učí sami se o sebe postarat a české peníze jim pomůžou se nějak jako odpíchnout, mají semínka, mají prostě nějakou podporu, ale do budoucna jsou soběstační. Takže když mluvím o jistém smutku v těch dětech, tak to vnímám, je tam velmi silné násilí na děvčatech, takže v našich klubech prostě děvčata učí 12-letý holčičky učí, že do školy musí chodit podél hlavní cesty a ne postranními uličkami, protože se může stát, že v té buši na ní vyskočí nějaký chlapa znásilní. Běžná věc. Svým způsobem velmi jako ostrý a těžký život.
0: Dostali jsme se k tomu praktickému životu u Viktorie na jezera, kde žijete. Jirko, co ty k tomu chceš říct? Ty ses naklonil, že něco chceš říct. Ne? Já mám tady teď takovouhle otázku. Já vím, že než si Lído jela, než jste se chystali, že jsem měla velké zdravotní problémy. Jakého byly původu, nemusíme říkat. Možná, že s odstupem času si něco odhalila, co si předtím nevěděla, ale... Ty jsi tam rozkvetla?
2: Já musím říct, a teď je to trošku ošemetné, protože náš příběh může evokovat to, co se dneska, je takový ten moderní trend, že se odstěhuješ do nějakého země třetího světa a žiješ tam ten klidný život v tom sepětí s tou přírodou a obávám se, že někdy mají lidé představu, že misionáři jsou lidi, kteří za naše peníze si tam prostě žijí. Jdu ten klidný
0: život. Na dlouhou dovolenou odpočinek.
2: A s odstupem musím říct, že jsem zjistila, že ten život tady je paradoxně mnohem více neurotický. My mluvíme o těch těžkých věcech a zdá se, že tady máme jako v Česku lehčí život, ale v tom prostředí, kde my žijeme, je to nelehké, ale jakoby přirozené. Já najednou mám pocit, že náš život tady v Česku je tak trochu skleník, ve kterém nás třeba zaskočí to, že se dějí problémy. My si to pořád opakujeme, ty to tady v pořadech říkáš, to, že žiješ s Ježíšem, neznamená, že nebudou problémy, že ti připraví bezproblémovou cestu, ale v zásadě jsme pořád zaskočení, ať věřící nebo nevěřící, když přijde problém, tak jsme vyřízení, že jako jak se to mohlo stát vlastně. My jsme, jako bychom měli nějaký, to anglické slovíčko je entitled, jako bychom měli nějaký nárok na to, že to bude bezproblémové. A ve světě, kde žijeme my, je to svým způsobem klidnější. Takže já myslím, že spoustu zdravotních komplikací odešlo tím, že ten rytmus je jakoby klidnější, přesto, že vlastně přináší výzvy skoro na
0: zase
2: každém
0: jiné
2: kroku. Mm-hmm. Takže tady je to o sprintech. Tady prostě sprintuju do práce a na 100% prostě dělám 8, 9, 10 hodin a pak dosprintuju domů, pracuju proto, abych mohla doma na 100% odpočívat a tam vlastně pracujeme pořád, tam prostě jdeme a co se objeví na scéně, tak musíme vyřešit, nejsou to lehké věci, ale pořád se jde dál, pořád se suneme dál. Jirko?
1: Já jsem jednou dostal takový obraz, který to možná může tak vykreslit a to je obraz cesty. U nás máme, my se tady teďka jajkáme z toho, jak je tady čisto, jak je tady uklizeno.
2: Já bych někdy políbila ten asfalt, jak je hladoučký, úplně bych si klekla a dala bych tomu pusu, že jedeme prostě.
1: A ty silnice jsou rovné. Je to opravdu tak. Mnohem víc si toho vážíme než předtím. A my, když jedeme třeba do práce nebo absolvujeme pořád stejnou cestu, tak víme, že prostě ta cesta má občas někde nějakou díru, nějaký výmol a prostě umíme se tomu vyhnout. Ale víme, že tam je pořád. Možná po zimě tam něco přibude.
0: A bude tam pořád.
1: No, ale zase ji třeba i opraví.
3: Spraví se.
1: No, africká cesta je trošičku jinačí, protože jsme na ní v podstatě denně, tak pominuli asfaltu, teda ten název, že tam ten asfalt je, ale je tam taky spousta děr, tak hlavní části dopravy se odehrávají na polních cestách. Jako český název polní cesty a ještě si udělejme prostě mnohem jakoby větší díry. A já jsem zjistil, a když mě to Hanka říkala, když jsme tam přijeli, tak ona říkala, no, tady se prostě ty cesty mění. A já říkám, jak se můžou měnit? Prostě pořád jedu z bodu A do bodu B, tak ta cesta tam je pořád. Ale oni se opravdu mění a mění se každý den. Každý den ta cesta vypadá jinak, protože není pevná, není zpevněná. V období dešťů je to hodně proměnlivé. Tak prostě pořád musíme dávat pozor, jak se z toho bodu A do toho bodu B dostaneme a je pokaždé jinačí. A já jsem dostal takový právě ten obraz v tom, že jak se žije v Africe, no každý den jinak. My jdeme každý den jakoby do toho stejného bodu, třeba příklad na farmu nebo do města, ale každý den jdeme jinou cestou. a musíme řešit jiné výzvy, které tam jsou. Je to klidnější, je to víc rozložené v čase, ale prostě takto to tam je.
0: Horko, horko, horko.
2: Ano, ano, ano.
0: Lída má ráda horko. Co ty, Jirko?
1: Já už taky.
2: Je nám tady zima většinu času, co jsme. A to prosím v téhle sezóně.
0: Když bychom mluvili o jídle, o lidech, o kultuře, o podmínkách k životu, něco už jsme tady trošičku tak nasáli, jak to tam vypadá, ten rozdíl je opravdu dost velký v tom životě tam a životě tady. Je něco, co vás vyloženě překvapilo, protože ono, některé věci si může člověk načíst nebo podívat na dokumenty, navštívíš tu zemi, ale potom, když tam seš, tak je to úplně jiné. Je něco, co vás vyloženě překvapilo?
1: Úplně na první dobrou ne, protože my jsme opravdu měli předtím ten vision trip, takže jsme si už něco zažili. To, že se tam standardně jí rukama, to, že už si na nás v místech, kam chodíme se stravovat, tak už nám nenosí ty příbory, protože už načetli, že už i my umíme těmi rukami jíst. To, že už se přestali divit, že třeba konkrétně já mám rád tu jejich kaši, kterou oni tam jí úplně ke všemu a každý den, tak jako u nás chleba, tak tam se jí ugálí, což je taková kukuřičná kaše, knedlík, představa v jiné formě. Tak to jsou věci, které, na které se, myslím si, že jsme se dobře zvykli a to jídlo je tam prostší, ale je dobré a já nevím, já tam nevidím žádnou nějakou disharmonii. Takže v tomto směru nás asi nic nepřekvapilo. Musíme si dávat pozor na hygienu, musíme si dávat pozor na čistou vodu, ale to jsou takové obecné věci, které platí asi, myslím, že pro všechny tady tyto krajiny.
0: Je něco, co bylo velmi obtížné pro vás ze začátku, co bylo takové nejobtížnější?
2: Já musím říci, že ne ze začátku, ale naopak s postupujícím časem, protože na začátku jsem měla takovou euforii, že s kým se setkáme, tak se na nás usmívá a možná i díky tomu, že nás vždycky uvedl někam pastor Paul, tak byli jsme, nemuseli jsme se nějak prokazovat prostě díky jemu, ale s postupem času jsem já zjistila, že mě trápí bariéra, kterou ta moje bílá kůže vytváří, tak už jsem to naznačila, že já jsem vlastně tady v Česku byla, a teď řeknu, jako zvyklá. Já jsem vždycky za to byla vděčná, ale ty komunikační cesty byly velmi snadné. Pro mě z nějakého důvodu bylo snadné navázat a vlastně velmi brzy se dostat do hloubky v rozhovoru s někým. A tam to nejde a pro mě je vlastně velké překvapení a často i zdroj frustrace. Někdy si zoufám, že se mě to snad nikdy nepodaří, že pořád budu, ono je to znásobeno tím, že jsem bílá, potom stojím na kazatelně, takže jsi ta kazatelka. Bílý člověk pro ně znamená, že má peníze, pro ně bílý člověk je bohatý člověk. Je tam spousta filtrů, které nás pustí a právě jako návštěvníka tě pustí někam, připadáš si, že jsou všichni přátelští, že tě vítají, ale když tam chceš žít natrvalo, chceš tam být a to je náš úkol, my tam prostě budeme žít, dokud nás Pán Bůh neodvolá, nebo dokud, myslím, neodvolá zpátky do České republiky, neodvolá ze života, to nevíme. Tak ve chvíli, kdy tam žijeme natrvalo, tak já ve své vztahovosti narážím na to, že mě k sobě nepustí, protože mě mají strčenou do nějaké škatulky, na nějaký možná piedestal a já bych chtěla s nimi být nablízko.
0: Vnímáš to taky tak, Jirko?
1: Já to vnímám trošičku jinak, už z mé povahy, která je jinačí než liduština. Jsem vděčný za to, že mě Pán Bůh dobře zná, zná mě dokonale. Takže třeba spolupracovníci, které mám na farmě, tak jsme na tom velmi podobně jazykově, protože oni mluví svým národním jazykem Luo a s angličtinou jsou na tom plus minus stejně tak jako já. Ale tím nás to dává na tu úroveň toho, že prostě tu komunikaci si dokážeme zajistit a vyrobit a prostě takto. A já mám ty vztahové věci spíš jako jeden na jednoho. Jo, nemám tu možnost a nemám ani to obdarování jakoby mluvit k vícero lidem. Takže v tomto se pro mě nic nemění a já jsem na to takto zvyklý a možná se i takto mě daří to navazování vztahu v tom čase i v té společné práci, protože my tam společně pracujeme. Já tam nechodím dozorovat, ale my tam opravdu společně pracujeme a tvoříme ty věci. Tak já jsem spokojený. Navíc, a to zase dělá Pán Bůh, prostě přidal nám tam třetího člověka na farmu, který nejenom, že tam kope záhony a kanály odvodňovací a tady tyto věci, ale my jsme v tom čase, kdy se poznáváme, tak v podstatě on se nám svěřil v tom, že prostě má poslání i v učednictví a prostě má touhu dělat právě skupinky s dětmi a jeho činností tím, že se přestěhoval na farmu, tak už tam prostě už za ním ty děti, ty místní děti chodí.
2: Mládež spíš.
1: Mládež, už tam 4 mladí lidi prostě dali život Pánu Ježíši díky jemu, že tam je. A to je zase úplně zase jiný level té spolupráce, ale je to spojené s tou mou prací. Takže já jsem spokojen.
2: Ne, to je možná historka na závěr, že my vlastně opravdu vstupujeme do věcí, které Pán Bůh připravuje, které my bychom nevymysleli. A tenhle Felix je příklad. Prostě Leni, představ si, že najímáš kopáče. Sežeňte nám někoho, kdo bude schopný kopat rigoly. A Pán Bůh přivede člověka, který má osobní vztah s Ježíšem, má touhu evangelizovat a velmi v krátké době to udělá s lidmi z místního jako vesničky, která je kousek. Jako my uděláme
0: ono,
2: jeden krok a Pán Bůh má připravené ty další. Takže jediné, co potřebujeme a za co se modlíme a budeme rádi, když kdo nás posloucháte, tak budete i tohle, když si na nás vzpomenete, pomáhat nám svými modlitbami, abychom vstupovali do těch dveří, které Pán Bůh otevře, protože pak se to tam rozbalí. A abychom pokud možno ušetřili ty slepé uličky, ve kterých to protlačíme nějak sami nějaké svoje nápady, ale nebude tam připraveno tohle. Plus navíc.
0: Tak to je krásný závěr naší dnešní hodinky. Utekla strašně rychle, my to víme, jak to tady letí v rádiu a doufám, že to není naposledy, co tady takhle spolu jsme. Budeme rádi za každé další zprávy z misie, konkrétně z Keni, od Viktorii na jezera, od Jirky a Lídy Matuškových a vy se tam učíte svahilsky, že? Nebo jak se to tam učíte? Můžete na závěr nás třeba pozdravit svahilsky?
2: Já jsem si připravila něco jiného a všichni to poznají, takže na závěr je kratičká písnička. Poslouchejte pozorně. Kichwa ma bega ma goti vidole ma goti vidole ma goti vidole kichwa ma bega ma goti vidole ma cho ma siki om domo pua.
0: Asi víme, někteří
2: ruka, ramena, kolena, palce, kolena, ano. Doslova.
0: Dobře, a Jirko, nějaký ten pozdrav by si zvládl, že jo?
1: Jumbo.
0: A co je to jumbo?
2: Jumbo je všechno. Ahoj, když přicházíš, ahoj, když odcházíš. Univerzální, tím nic neskazíš.
0: Tak, pozdravem jumbo se loučí z fortepiana i dnes i Lenka Malinová. Mějte se moc krásně, za týden si můžete poslechnout další rozhovor.

Dobré poledne, milí posluchači. Je 8. června, 11 hodin a posloucháte Rádio 7. A až do 2. hodiny vás bude provázet Kristýna Exnerová. Kromě písní uslyšíme také spoustu pořadů. A které to budou? Biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josue, klade mimo jiné otázku, zda umíme dát Bohu prostor, aby v našem životě dělal velké věci. Vhled do tématu zprostředkuje talk show No Filter 15 minut po 11. Místo hledání sebe sama se ocitá v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Pouť do Santiaga se stočila nečekaným směrem. Ve čtení na pokračování otevírá Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. K poslechu se přidejte 15 minut popolední. Proč jsou ty nejběznější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem v Bibli obrazem celého vesmíru? V závěrečném dílu série o rodině jako zrcadle nebeských věcí zkoumáme svatební hostinu. Kam to všechno směřuje? Od jídla, které sdíleli izraelští starší s Bohem na hoře Sinaj, přes Ježíšovo nasycení 5000, až po zjevení nám Bible ukazuje na to, že se celá Boží rodina sejde u jednoho stolu. A u toho stolu je místo pro každého z nás. Těšíte se? Pozvání uslyšíte v relaci Kudy kam ve 13 hodin. Písničky s přáním, pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat nebo zavolat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Tolik přehled vysílání do 3. hodiny odpolední a já vám posílám píseň pro povzbuzení už teď. Od kapely Spotlight, kterou jsem v sobotu na festivalu Den pro Opavu mohla slyšet a vidět naživo a vážně pěkně jim to hraje. Jejich skladba Vzácnost. Přeji příjemný poslech.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.

Umíme dát Bohu prostor, aby dělal v našem životě velké věci? Jaké máme vyhlídky do budoucna? A rozumíme ještě dnes pojmu posvěcení? Otázky pro autory následujícího pořadu už po písni Hlubiny.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Další No Filter je tady a já zdravím milé posluchače a taky zdravím Tomáše a Lukáše. Ahojte.
2: Ahoj, čau, čau.
3: Ahoj, ahoj po další době.
1: Teda, aby byl přesnější, takže Tomáše Michalka a Lukáše Kryška. Takže super, že jsme spolu, jsme online tentokrát, každý jsme na jiném místě, ale snad to nebude vadit. A máme speciální téma, které dneska bude uvádět Lukáš. A je to starozákonní příběh, starozákonní verš, tak jsme zvědaví, Lukáši. Povídej.
3: Jo, já jsem začal, nebo rozjel jsem sérii o Josuem, o knize Josue, kterou kážu v jednom sboru církve bratrské, tak jsem vám to nabídl a vám se zalíbilo, tak jsem říkal, jdeme na to.
1: Jinak... Mě zaujalo, že jsi říkal, že vlastně taky budeš mít nějaký úvod k tomu, jako proč Josuého číst a proč ho nečíst, jako to se si řekneš, proč ho nečíst, jako.
3: Já začínám většinou tím, proč nečíst a pak dávám to, proč číst, proč to nečíst je fajn si říct na začátku. Tak já tím začnu, teda s dovolením. Kniha Josué není úplně, jak to říct, humánní knihou, jo? To znamená, je asi dobré se na ní dívat i s tím rizikem toho, že člověk, který není znalý jako celý historie, tak asi bude v této knize dost překvapený násilím, genocidními prvky, možná nacionálními prvky, které se v té knize objevují. Že základní princip té knihy je dobít tu zemi a vlastně vyhubit všechny lidi na té zemi. Takže jako proč nečíst tu knihu, proč obsahuje tohleto. Zároveň je ta kniha hodně pro Židy a židovský národ, proč obsahuje právě dobití té země. A možná taková zajímavost, že ta kniha ukazuje Boha v jeho nejkrutější možné podobě, protože vlastně on chce po tom Izraeli, aby se ty lidé tam vyhubili. A já si myslím, že je dobrý se na to dívat ne s takovým těma růžovýma brýlema křesťana, to znamená, že ty věci jako omlouváme nebo je nějak jako snižujeme, ale spíše nechat jako otevřený. Tak jenom tohle doporučuji. A proč číst knihu Josué? Ta kniha obsahuje vlastně, ona je v podstatě učebnicí pro víru. A to je vlastně dobrý si říct, že ta kniha nevznikla jako záznam nějaké historické události, ale vznikla vlastně o několik století později, když byli Izraelci ve vyhnanství a vlastně potřebovali sepsat něco, co by pro budoucí generace znamenalo, jako podívejte se, co je dobré dělat, abyste mohli žít s Hospodinem a co není dobré dělat, abyste mohli se vyhnout problémům s Hospodinem. Takže to učebnice víry. A pak ještě jeden takový důležitý bod, jméno Josué je vlastně jeho Šua, což je Bůh je spása nebo Bůh zachraňuje. A je to vlastně úplně stejné jméno, které známe u jedné zásadní novozákonní postavy. A to je vlastně Ježíš. To znamená, to jméno je vlastně úplně stejné jako Ježíšovo jméno. Takže když čteme tu knihu, tak možná někdy se dívejte na to, že Josué je vlastně ten, který má velmi kristovské rysy v tom, že nějakým způsobem jedná za lid, komunikuje s Hospodinem a dělá zázraky stejně, jako je dělal Ježíš. Mm-hmm. Tak to je úvod. No.
1: Hele, zajímavé. Určitě jako to, proč nečíst, to je teda téma. To by stálo za to někdy se na to podívat jako trochu lépe, protože domnívám se, jak jsi to řekl, tak to zbudilo obrovskou znova jako zvědavost, jo? Protože to je prostě otázka, s kterou se nějak musíme vyrovnat a no, tak asi dneska ne, ale...
3: Třeba další série na podzim bude o Josovi a proč nečíst knihu Josové. OK, a teďka k tomu příběhu. My jsme se, nebo já jsem vás vlastně pozval do třetí kapitoly. Třetí kapitola je úžasná kapitola, protože je to vlastně ta hlavní kapitola o tom nejdůležitějším tématu, že vlastně vstupuje Izrael do zaslíbené země. A celá ta kapitola je o tom, že Josué dává nějaké příkazy izraelskému národu předtím, než tam vstoupí. Důležitý taky, a to jsem neřekl v tom úvodu, že celá ta kniha Josué obsahuje boží výroky. To znamená, Bůh

0: Posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. A vlastně my máme tendenci číst knihu Josué tak, že ji čteme jako historický záznam, ale vlastně znovu připomínáme to učebnice a tady ten verš si myslím, že je nejdůležitější veršem třetí kapitoly a možná celého Josueho, proč ona vlastně vám říká něco, co si myslím, že je podstatné pro víru. A to je jako pět takových jako zásadních bodů. První bod je oddělit se, nebo posvětit se, já to překládám rovnou oddělit se, ale možná pro moderního člověka připravit se, mít připravené srdce, mít připravenou hlavu, být vlastně otočený směrem k Bohu a vlastně očekávat na Hospodina. A Josué vlastně tím říká těm lidem, buďte připravení, něco se stane. Připravte se, udějte si čas na to, že budete připraveni na to, že zítra někam půjdeme. Druhý bod je právě to slovo zítra. Dneska se připravujeme na něco, co bude zítra důležité, co se stane a změní náš život. To znamená, nedíváme se na dnešek, ale připravujeme se na něco, co je do budoucna. A to je jako důležitý, protože že naše životy jsou vždycky zakletý v tom, že se díváme jenom na to, co je před náma teď, ale nedíváme se na to, co bude zítra. A my víme, že pro Izrael ten zítřek znamenal, a konečně vstoupíte tam, kde jste měli být. Takže pro nás podstatné slovo, připravte se na něco, že někam vstoupíte, kde máte být, proč vás tam Hospodin dovedl. Třetí bod je, on to nečiní Izrael, on to nečiní Josué, on to činí Hospodin. To znamená, buďte připraveni na to, že Bůh má s vámi nějaký záměr, má pro vás nějaké velké věci a ty velké věci s váma bude dělat. A čtvrtý bod je asi zajímavý v tom, že tam je uprostřed nás. To znamená, ty věci se nemusí dít někde jinde než třeba ve mně, ta změna může přijít ve mně, ale zároveň to může být uprostřed nás ve smyslu partnerů, ve smyslu rodiny, ve smyslu nějaké komunity nebo celé církve či státu. A pro ten Izrael to znamenalo, že já jako jednotlivec se připravuji na něco, co znamená změnu pro nějakou větší skupinu lidí. No a poslední věc, že se stanou velké nebo obdivuhodné věci. To znamená, čekejte něco velkého. Nečekejte malou změnu, ale velkou změnu ve vašem životě, v životě komunity, církve anebo národa. A mě ten verš vždycky takhle jako uchvátil a my jsme ho jednou měli jako verš sboru, takže jsem ho celkově prožíval jako takový ten roční plán a myslím si, že je dost nabitý a že každá ta věc by možná stála na jedno vysílání. Tak pojďte říct, co vás napadlo a pojďme to možná ještě dál jako rozvykládat.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže oddělte se, zítra dělá to Hospodin uprostřed nás a obdivuhodné věci. Pět věcí, jo. Super. Tak Tome, co tě napadá k tomu na první dobrou?
3: Na mě se to líbí, to rozdělení. Líbí se mi, že to je proces nějaké obnovy. Trošku mi to zapadá i do toho, co jsme probírali v posledních dílech, toho buď zdrav a je to jakási příprava, že? Je to, možná by se to dalo do toho zahrnout podobně v nějakém tom procesu, že to zdraví je proces, je to nějaký jako, nějaké udržování se a to oddělte se, tak nebo posvěťte se, oddělte se, je to taky nějaká obnova mysli, obnova smýšlení, nastavení srdce. Zítra je zajímavý prvek v tom, protože většinou je to jako spíš ve smyslu neodkládej nic na zítřek, dělej to teď, jo, prostě neplánuj zbytečně, dělej teďka tu změnu, teď to probíhá. Ale tady je jako připrav se teď, odděl se teď, aby zítra mohlo něco být, to mi přijde zajímavé, protože to učiní Bůh a není to tvoje zásluha, tak to je nebo je to jeho iniciativa, ne tvoje. To si myslím, že je jako věčný boj všech pracovníků v církvi. Ne ve smyslu, že by si za to brali nějaký kredit, ale je to takové to furt jako ano, je to boží dílo, ale ty musíš odvést tu svoji práci, protože když ji neodvedeš, tak se to nezorganizuje samo, že? Ale zároveň jako

0: Jo. Ne, že si bereš ten kredit, ale vlastně bojuješ sám se sebou, jak moc v tom jako spolehat na Pána Boha, že se to nějak vyřeší a jak moc to máš naplánovat a zorganizovat, aby se to vyřešilo. Uprostřed nás, jo, to je prostě taky jako komunita. Pán Bůh jedná v nějakém týmu, nejenom v jednotlivcích, nejenom s jednotlivci, ale právě uprostřed něčeho. No a očekávání něčeho nečekaného, neobvyklého, to je ta vize, že? To je něco, co bys, k čemu všichni chceme směřovat k něčemu, co je jako veliké, nadpřirozené, něco, co vlastně neumíš úplně ani domyslet do posledního detailu a předčí to tvoje očekávání.
1: Jo, je to zajímavé doplnění i toho. My jsme dělali vlastně jedno téma Manasesův syndrom a Josuova terapie, což je teda už po osídlení jako té země. Což pokud jste to neslyšeli, tak doporučuji, je to pro mě jeden z nejsilnějších dílů taky, nebo témat. A tohle to vlastně v něčem mi to jako dokresluje ten Josův mindset, jakože on nebyl jenom řešitel těch věcí, které nastaly, on to výborně, jako tu terapii provedl výborně, ale tady je vlastně jako ten vizionář, nebo ten duchovní vůdce, jo, což je doplnění té jeho osoby. A já jsem ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem trochu čeknul, co si o tomhletom textu myslí jako známí teologové. Tak jenom... Takže jenom zajímavé myšlenky. Andy Stanley k tomu dodává strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. Jo, konstatuje tady k tomu verši strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. To je jeho komentář k tomu. A potom ještě jeden komentář, který taky si myslím, že je zajímavý. Bůh málo kdy koná velké věci skrze lidi, kteří si hýčkají kompromisy. No, tak zajímavé komentáře, jako trochu z toho teologického světa současného. Tak to je jenom můj příspěvek k tomu, no. Takže jak ty si ještě, Luky, nad tím přemýšlel dál, nad tím veršem, nebo co to znamená jako pro tebe, pro nás?
2: Jo. A tak pro mě to znamenalo jedna z takových věcí, že právě vytržení se z nějakého všedního dne do nějaké vize. Jo, to znamená, málo kdy, a víme to i u nás, když jako zapadneme do nějakého operationu a děláme věci, které jsou denní, tak jako přestaneme vidět ty velké věci, které jsou před náma. A vlastně z pohledu toho Izraele, oni přišli před tu zaslíbenou zem a byla před nima vlastně ta poslední překážka. A to byla ta řeka, která vlastně pravděpodobně byla rozvodněná, takže to bylo jako asi nejhorší období, jinak by se to asi prej dalo jako normálně relativně dobře přejít. Každopádně si myslím, že ani není důležité jako ta situace, ve které jsou, ale vidět tu perspektivu, která je větší a je delší a má větší hodnotu. Vlastně, že křesťan a křesťanství je o velké perspektivě. To znamená, my máme vidět to, ne, co žijeme dnes, teď, problém, ve kterém se ztrácím teď, ale vlastně to, proč jsem tady a k čemu jsem tady. A já si myslím, že to je úžasný text, který povzbuzuje každýho, aspoň doufám, že to tak vnímáte, jako to vnímám já, že můžeme se znovu zastavit, že se zase můžeme znovu podívat jako na tu věc, která je před náma. A pro ten Izrael to bylo, konečně budete mít vlastní zemi. Už nebudete otroci, už nebudete se toulat někde po poušti, už nebudete mít takový to, že nemáte vlastní identitu, která je spojená vždycky s místem, ve kterém žijete. Teď už do toho vstupujete. A myslím, že když si tohle ještě jako takhle duchovně jako rozšíříme, tak je to úžasná věc, že vlastně vás to, nebo mě to aspoň vybízí k tomu, zastav se a zase se podívej k tomu, k čemu tě Bůh volá. A to si myslím, že je jako super. Jinak, co se týká té organizace, co říkal Tom, tak ono to možná vypadá, že tady Josue všechno nechává na Bohu, ale kdybyste četli celou tu třetí kapitolu, tak tam je to seřaďte se, dělejte tohle. Josue tam dává jasný instrukce. Jo? To není jako, že by se jako přešli Jordán halabala a každý, že dostane zjevení od Boha. Naopak to je tak, že právě Josue to organizuje velmi přesně a exaktně. To znamená, dostanou instrukci. Jděte 3000 metrů nebo 3000 loket od té schrány, schrána jde první, nesou i levité, jo, je tam obrovská organizace, takže si myslím, že to je propojení těchto dvou rovin, to znamená, děláme organizaci, organizujeme, ale vlastně předtím čekáme na hospodinovou vůli. A celý Josué, a kdybychom četli jiné kapitoly Josueho, tak zjistíme, že vlastně to tak bylo, že ve chvíli, kdy nečekali na hospodinovou vůli, tak se nevedlo dobře. A ve chvíli, kdy jako to bylo v tomhle tom scénáři, oddělte se, počkejte na hospodina, hospodin ukáže, jedáme, tak že to je vlastně správný scénář. A zvracím se k tomu, co jsem řekl na úvod, je to učebnice. To znamená, takhle nás to učí, jako pojďte se dívat k hospodinu a na hospodina a možná i na své životy skrze hospodina.
1: Kdybychom vzali předtím, než budeme dělat nějakou aplikaci nebo nějakou výzvy, to slovo oddělte se. Co to pro vás znamená, nebo co vidíte, jakože je největší výzvou v tom oddělování pro dnešního člověka? Prostě, jo? Co to znamená? Kdyby to říkal ten Josué prostě dneska, jo? Prostě tady někde v Ostravě nebo v Praze, jako co to je, to oddělte se?
2: No, je to pro mě právě přesně to, jako zastav se a jako tu hlavu, srdce, zkus otočit za hospodinem. Jo. Ono tam je správně slovo posvěť se, jo, ale jako já jsem to přeložil do češtiny soudobé, protože si myslím, že to slovo posvěcení moc neznáme, nerozumíme jemu, tomu významu. A naopak tomu dáváme někdy až extrémně duchovní významy a možná pak jako extrémně významy v tom, že se máš jako očistit od všech hříchů a všech těchto těch věcí. Já si myslím, že ne, že podstatou je odděl se pro hospodina ve smyslu teďka zapomeň na všechno, co tě trápí, honí, nějakým způsobem jsi do toho ponořený a vytáhni hlavu na to, aby se teď soustředil na to, co jako ti chce říct hospodin. To znamená, je to nějaká fáze mého života, kdy opravdu jako vědomě čekám nebo se snažím udělat všechno pro to, abych se díval na hospodina a ne na sebe, na své problémy, potažmo na své hříchy.
1: Tome, co pro tebe, nebo co vidíš v tom oddělování?
0: Jo, asi podobně, no. To otočení se na Pána Boha je asi ten správný pojem pro mě, že v podstatě jedno, jak blízko máš pocit, že k Pánu Bohu jsi, nebo jak daleko od něho jsi, že to je pocit, to není pravda, Pán Bůh se ti nevzdaluje podle toho, jak ty žiješ, to je jako naše představa toho zlého Pána Boha, který prostě tě trestá za to, že něco děláš prostě jinak, než by si představoval, protože to není realita, ale to nasměrování se k němu, že ty se k němu chceš přibližovat nebo nasloucháš mu, koukáš na něho, tak to je to posvěcení se a samozřejmě oddělit se od toho, co tě rozptyluje. Oddělit se nebo posvětit se je oddělit se od toho, co tě rozptyluje od něho. Posvětit se může znamenat i to, jako chvíli ten telefon jako nechat doma a jít se projít jenom s klíčema v kapse a ne s telefonem nebo se sluchátkama na hlavě. Takže podle mě to jsou i tyhle ty věci, praktické věci, které můžeme udělat, abychom se oddělili. A pak samozřejmě ty duchovní, a to je spíš o tom, jestli jsme schopni vlastně naslouchat a jestli tu mysl jsme schopni oddělit od toho, co ti prostě okupuje ten tvůj hardware, který prostě je přehlcený věcma, které tě rozptylujou. Takže asi takhle bych to bral, než že bychom nutně potřebovali se zavřít do kláštera na měsíc. A samozřejmě to přeju těm, kteří na to mají kapacitu a i schopnosti to takhle oddělit úplně. Ale myslím si, že i v těch každodenních věcech může probíhat posvěcení a oddělení pro Pána Boha.
1: Pro mě je to jeden z těch výroků, takových těch radikálních. Já v zásadě mám ty radikální výroky jako rád, tímž tedy neříkám, že to jako umím žít, jako jo, ale prostě je to jeden z těch radikálních jako výroků, které vlastně vždycky mě nějakým způsobem vnitřně rezonují. I dneska, když jsem to ještě četl, ten verš, tak jasně to se mnou jako zatřepe, jakože je tam taková nějaká touha, jako to mít stejně, jo. A to jsou takové ty verše, jako hledejte nejprve Boží království a všechny věci vám budou přidány. To je vlastně taky verš se zaslíbením, jo. Nebo další Josův výrok, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bác. Jo, to jsou prostě takové ty jako kladiva a tohle to je jako jeden z dalších, jo, který vlastně mě hrozně rezonuje a pro mě je to mnohem blížší něčem než takové ty jako Pán Bůh tě má rád, jako jo, že vlastně já si to moc nedovedu představit úplně takhle, nebo jako nemám tu víru postavenou úplně, já vím, že mě má rád, jo, ale je to pro mě trochu neuchopitelné, když to tady jako, hele, odděl se, tak jako kdybych věděl, jako já vím, co mám dělat, jako aspoň trochu, jo. Mimochodem, měl jsem výsadu být teďka s jedním pastorem, který je pastorem Hillsongu Kiev a mluvil v Berlíně. Jo. To znamená do totálně jako západního světa a on tam měl kázání a zase jeden z těch radikálních výroků, vlastně, který mi zůstal tam, on říká, nebuďte líní a hledejte Boha každý den. A od něho to zaznělo vlastně úplně jinak, než kdyby kterýkoliv jako ze západních kazatelů tohle to řekl, tak všichni ostatní jako pak řeknou, jo, to je, není to náhodou manipulace, jo, ale prostě protože on předtím vyprávěl příběhy, že vlastně od začátku války zůstal v Kyjevě právě kvůli té církvi, jo. A on říká, takže každý den vlastně jsme v nebezpečí a každý den nevíme, jestli jako ráno buď dožijem, nebo jestli církev vlastně vůbec se sejde, nebo nesejde, protože všichni buď odjeli, nebo jsou ve válce, nebo něco. A on říká, nebuďte líní, ale hledejte Boha každý den. Bac!
2: No a on to ještě vlastně doplnil, já tam byl taky, protože pak už vlastně vám se to bude hodit, protože budete mít tu zkušenost ve chvíli, kdy to budete potřebovat. A on říkal, a ve válce to potřebujete každý den být s Hospodinem. Takže on vlastně říkal to, že to máte výsadu dělat v míru, je pro vás vlastně fajn, akorát si to neuvědomuješ, dokud ti nepřijde ta válka.
1: Jo, tak jsem trochu odběhl, jako jo, ale já myslím, že pomaličku pojďme zhrnovat Josue 3. kapitola, 5. verš a pak se postaneme do speciálu, ale možná, že k té radikálnosti, možná je to téma, které bych s váma otevřel ještě v tom speciálu, jako jo, nebo vůbec tyhle ty věci. Tak hele, Luky, jaká je tvoje povzbuzení, výzva na závěr tohohle pořadu?
2: Určitě se nechte tímhle veršem ovlivnit, si myslím, jakkoliv, pro meditaci, pro přemýšlení, možná pro zastavení se ve vašem vlastním životě, protože samozřejmě vám to nabízí se už samo o sobě, tak jako třeba má pro vás Bůh něco připraveného, ale vy vlastně se nedokážete zastavit, tak jako pojďte se zastavit a přemýšlejte o tom. A je to výzva vlastně, pojďte se zastavit. To oddělení je v podstatě první krok, je zastav se. Zastavte a přemýšlejte o tom, co Bůh pro vás má na zítra, pozítří, možná další rok připravenýho. A nezjistíte to, dokud se nezastavíte. Tak to je moje výzva pro vás.
1: Super. Dobře, tak hele, díky moc pro dnešek. Díky Lukáši, díky Tome. A my se s vámi loučíme a za týden se uslyšíme opět a myslím si, že příště budeme pokračovat, teda, nebo dokončíme sérii Buď zdrav. Tak těším se, protože vlastně to poslední téma bude jako o těle nebo o fyzickém zdraví. Jsme si to nechali úplně na konec, tak se těším na to, že za týden o tom povykládáme. Mějte se
2: tak
1: moc
2: zase. Zdraví.
1: Ahoj.

0: pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Zastav se a znovu se podívej na to, k čemu nebo do čeho tě Bůh volá. I to je jedna z výzev do všedního života každého z nás. Reprízu tohoto pořadu uslyšíte třeba i zítra v 18.30. Teď už vám posílám píseň Big God. Proč bych se měla trápit, když vím, že mě držíš ve svých rukou? O velkém Bohu zpívá americká zpěvačka Terrien.

Před námi píseň od slovenské muzikantky Miriam Kaiser z alba Skrytá v těbe, která je inspirovaná třetí kapitolou knihy Pláč. Na toto si však upriamím srdce. Bůh je dobrý k těm, kdo v něj doufají. Jeho milost se obnovuje každé ráno.

Máme 12. Máme 12 hodin 8. června, svátek má Medard a vysíláním Rádia 7 vás provází Kristýna Exnerová. Ať už jste na cestě, obědváte nebo uspáváte své ratolesti k odpolednímu spánku, pojďme se na chvíli před Bohem zastavit v modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za každý nový den, ve kterém můžeme poznávat tebe, ve kterém můžeme objevovat krásy tvého stvoření a připomínat si, že ať už se cítíme jakkoliv, prožíváme cokoliv, tvůj slib, to, že nás nikdy neopustíš, trvá a platí. Prosím, dej nám vidět to dobré i v těžkých časech. Dej nám svůj pokoj. A děkuji ti za posluchače Rádia 7 a moc prosím, aby si je dnešní den provázel, posiloval, povzbuzoval a objímal. Amen.

Následuje píseň od polské skupiny Ovca, kde se zpívá Všechno náleží tobě, v tebe doufám, v tebe věřím, Bože. A ve čtvrt na jednu už se ponoříme do čtení knihy Muzikant na jezeře.

Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser podruhé otevře povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, pracovně úspěšný, ale vyčerpaný Jakub pokračuje ve své spontánní pouti po českém venkově. Po příchodu do obce Nebílovy najde jednoduchý bufet, kde se seznámí s hrobníkem Lubošem a místním farářem Bartolomějem. Stráví s nimi příjemný večer plný rozhovorů, alkoholu a nečekané pohostinnosti a přespí na faře. Druhý den chce pokračovat v cestě, ale zjistí, že Luboš kvůli silnému houseru nezvládne pečovat o svou těžce nemocnou matku. Nechá se přemluvit a celý den ji pomáhá s hygienou, jídlem i běžnou péčí. Je to pro něj fyzicky i psychicky náročná zkušenost. Spát jde do hrobníkovy postele. Úroveň ubytování vyřeší únava. K pořadu čtení na pokračování vás právě zvu a přeji příjemný

Procházel jsem dlouhou bílou chodbou s řadou oken po jedné straně. Za okny jsem tušil zahradu, ta ale vidět nebyla, ani nebe ne, jen matné bílé světlo. A po druhé straně s nespočetnými zavřenými dveřmi. Najednou se všechny dveře otevřely a z nich vyjížděly babky na vozíčcích a na postelích z kolečky. Doktore, doktore, volali, jako bych byl hluchý. Otevřel jsem oči do tmy a neochotně se přinutil vnímat. Doktore, přicházelo to zpoza dveří z kuchyně, kde spal hrobník. On teda už nespal a bohužel jsem nespal ani já. Vyskočil jsem z postele a málem se netrefil do dveří. Co je? Co se děje? Máma potřebuje na záchod. To ona pokaždý takhle uprostřed noci. Promiň, zapomněl jsem ti to říct. Jakoby na tom záleželo. Takže z postele na vozík a z ložnice přes kuchyň na záchod. Posadit naštěstí jen na malou. Zvednout a posadit na vozík a pak zase zpátky. Děkuju, Jaroušku. Dáš mi napít? Ne, nedám asi. Jasně, že dám. Dík, doktore, a dobrou. Jasně, dobrou, hrobníku. To je teda noc k pohledání. Procitl jsem po šesté a už jsem nezabral, stejně se každou chvíli pojede na záchod. Cítil jsem se, jako bych potřeboval ještě jednu noc, jenomže ta byla v nedohlednu. Hrobník v kuchyni spokojeně odfukoval a jeho máma v ložnici nejspíš taky. Neměl jsem co dělat, tak jsem tichounce prošmejdil kuchyň a připravil snídani. Na záchod se jelo až po půl osmé. Vyčistit zuby, převléknout do tepláků. Dovezl jsem mámu ke stolu a hrobníka jsem tam odvedl taky. Ty ale nejseš Jaroušek, rozsvítilo se mámě někdy v polovině snídaně, když jsem jí krmil. Kdo seš? Na očích jí bylo vidět, že nastal jeden ze vzácných okamžiků, kdy je v realitě. Jsem Lubošův kamarád, Jakub se jmenuju. Já jsem Marta, Lubošova máma. Jsem ráda, že seš tady, kupíčku. Líbíš se mi. Vypadáš jako dobrý člověk, to já poznám. Jak to může poznat, to jsem netušil. Navíc jsem si nebyl jistý, jestli se neplete. Dobrý člověk. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, i když bych možná měl. Radši jsem jí strčil do pusy krajíc chleba se špendlíkovou marmeládou. Hrobník během dopoledne učinil několik hrdinských pokusů vstát z postele, bez úspěchu. No potěš, kdy já se odsud dostanu? Pouť, pročistit si hlavu, najít odpověď na životní otázku, kterou jsem pořád ještě neměl sformulovat, to všechno se ztrácelo v nedohlednu. Paní Marta od snídaně seděla u stolu, před sebou prázdný hrnek od kafe, které jsem do ní vpravil, aniž by věděla, co pije, nebo to aspoň tak vypadalo. Doktore, vím, že potřebuješ jít na tu svoji pouť, ale že to ještě chvíli vydržíš. Toho jsem se obával. Ale už nějakou dobu mi bylo jasné, že takhle je tu nechat nemůžu. Jak dlouho? Dojdi za barťákem, jestli by mě hodil do Plzně. On má auto. Snad mě tam dá.

0: a pak jsem si sedl naproti ní ke stolu a sáhl po novinách z minulého týdne. Na čtení jsem se ale nesoustředil, musel jsem myslet na to, co říkal hrobník. Snad mě tam dají dohromady. Jo, povídali, že mu hráli. Tohle je houser, kamaráde, na něj žádná zázračná injekce nepomáhá. To si člověk musí odležet.
1: A cože seš tady, Kubíčku, a ne s rodinou? Ozvala se najednou paní Marta. Máš přece rodinu, nebo ne?
0: Vysvětlil jsem jí, co a jak, tak stručně, jak jsem to dokázal, abych ji nestratil. Vždyť kdo ví, jak dlouho vydrží vnímat. K mému překvapení ale zůstala se mnou. Usmála se na mě? Taková pěkná, milá paní. Škoda, že v realitě, tedy v tom, co já považuji za realitu, nevydrží na pořád.
1: Jo, jo, Kubíčku, to chápu. Každý se někdy dostane do stavu, kdy si všechno potřebuje v klidu promyslet. Zvlášť vy mladý, žijete totiž moc rychle. A jak poslouchám tebe, ty se nezastavíš vůbec. Zastav se, ty to určitě dokážeš. A ani kvůli tomu nemusíš do Španělska. A buď s rodinou, víš? Rodina je to nejdůležitější. Taky jsem na to přišla. Eda, můj muž, dej mu pambu lehký odpočinutí, byl ten nejlepší člověk, co jsem kdy poznala. A vychovali jsme dobrýho syna. Hodně jsme se mu věnovali. Luboš je zlatej. A já vím, jak těžký to se mnou má. Jsem mu na obtíž, ale on mě má rád.
0: To je fakt, uvědomil jsem si. Rodina, která drží pohromadě v dobrým i zlým. Zní to pateticky, když se to takhle řekne, ale já jsem to tak v tu chvíli cítil. A taky mi došlo, že paní Marta řekla něco, nad čím chci důkladně podumat. Ona pak přeskočila na zdánlivě nesouvisející téma.
1: Krátce na to, co jsme se sem přistěhovali, to už je skoro 60 let, jsem se seznámila s Edou a on mi ukázal místo, kousek za hřbitovem, takovej mrňavej lesík tam je a pak pole. Tam jsme pak chodili a bejvali jsme tam jen my dva, úplně sami. To je potřeba udělat si čas a bejt spolu. Sedávali jsme na kraji toho hájku, koukali přes pole k předenicům a plánovali si, jak se vemem. Byly to naše nejkrásnější chvíle. I po svatbě jsme tam několikrát zašli a počase pak i s malým Luboškem. On se batolil v trávě a pozoroval kobylky a my jsme jen tak seděli a drželi se za ruce. A potom ještě párkrát, to když nám nebylo zrovna dobře a my jsme si to s Edou potřebovali srovnat v hlavách, aby jsme mohli dál žít. To místo bylo jenom naše. A já a Eda jsme se tam pokaždý dali zázračně dokupy. Naposledy jsme tam byli rok předtím, než Eda umřel. A později už jsem nemohla chodit, takže jsem tam nebyla dobrých 15 let, spíš, jestli dobře počítám, 17.
0: Takže zhruba tak dlouho se hrobník o mámu stará. To teda klobouk dolů.

0: hrobníkovi do postele a povídá: injekci dostal, ale doktor pochybuje, jestli mu to nějak zvlášť urychlí. Odhaduje to tak do konce týdne, jenom doufám, že mi tady do té doby nikdo neumře. Hrobníka mám jenom jednoho a ten se teď bude flákat kůže líná. A zašklebil se na hrobníka, který se tvářil, že na žerty má zrovna tak náladu. Ale přemohl se a vyplázl na faráře jazyk. No, jestli jsem to neříkal. Neříkal, ale myslel jsem si to. Jsem v loji a přesně tam je i moje putování. Hele, doktore, pronesl hrobník, už jsem tě tu zdržoval dost dlouho, moc ti děkuju. Někdy bych ti to rád oplatil. Doufám, že to nebudeš potřebovat. Ne, že bych se tomu chtěl vyhnout, ale snad se do takových sraček nedostaneš, to by mi bylo líto. Koukám, že jsem se do toho nějak zamotal. No, prostě nahoď si bágl na záda a běž. A přeju ti, ať najdeš, co hledáš. Rád jsem tě poznal. Jseš fajn chlap.
1: Počkej, Lubošku, přerušila ho paní Marta. Tady Kubíček teď nikam běžet nemůže. Máme spolu domluvenou takovou vejpravu.
0: Přesně tak, potvrdil jsem. Nikam nejdu. Teda jdu, ale ne s báglem, ten si nechám tady. Jakou vejpravu? Zajímal se hrobník.
1: To je tajný,
0: utnula ho paní Marta s šibalskými jiskřičkami v očích, které tam, aspoň co já jsem si představoval, pořádně dlouho neměla.
1: Třeba ti to, Lubošku, jednou prozradím, když budeš hodnej.
0: Obrátila se na mě.
1: Jedem?
0: Jedem, ať se práší za kočárem. Vlastně za vozíkem. Vzal jsem paní Martu a rychle jsme vypadli, aby se nemuselo nic dalšího vysvětlovat. Ve dveřích jsme ještě zaslechli otce Bartoloměje. No teda, nebo spíš s pánem Bohem, teda jako. Tak tohle jsem chápal. Plácek na kraji mrňavého hájku za hřbitovem byl přesně to místo, kam člověk zajde, když si něco potřebuje promyslet. Nebo jen tak mít klid. A nebo se s někým blízkým podělit o radost, případně si v tichosti poslechnout, co mu chce povědět Bůh. Zaparkoval jsem paní Martu pod babiku, tak, aby dobře viděla do kraje, a posadil se do trávy vedle ní. Po chvíli jsem zvedl ruku a položil ji na její, kterou měla na opěradle vozíku. Podívala se na mě, sotva znatelně se usmála, ale nic neřekla. Vsadil bych se o svůj měsíční honorář, že měla oči lesklejší, než člověk normálně mívá. Já jsem radši honem začal zkoumat vypasenou pestřenku, co ocucávala květ chrastavce, aby si paní Marta nevšimla mých očí. Museli jsme takhle mlčet pěkně dlouho, protože když jsme se zvedli, tedy já jsem se zvedl, tak se slunce skoro dotýkalo kopců na obzoru a bylo sytě oranžové. Oranžově zlatavou barvu měla i Martina tvář a její oči šťastně zářily v podobném odstínu.
1: Děkuju ti, Kubíčku, to bylo...
0: Zlehka jsem jí položil prst na rty a ona to nedořekla. Nebylo třeba.

0: Přemýšlel jsem o tom, co paní Marta povídala o rodině. Měl bych jim zavolat, říct Lence, kde jsem a jak se ta moje cesta vyvrbila. A s Vašíkem prohodit pár slov, jestli byli za babičkou a dědou, nebo jestli se projel na kole a podobně. Anička je na telefonování ještě malá a čas asi vnímá jinak než dospělý, tak ta mě nejspíš nepostrádá a k telefonu mě chtít nebude. Už jsem měl telefon v ruce, ale zase jsem ho odložil. S Lenkou jsme se totiž domluvili, že volat nebudu. Potřebuju přece na té pouti být sám, abych měl na přemýšlení klid. Na noc jsem zase zůstal v Hrobníkově domě. Snažil jsem se spát lehce, abych se hned probudil, až na mě Hrobník zavolá. Dokonce jsem si radši nechal pootevřené dveře. Výlet na záchod se tuhle noc konal dvakrát a brzo ráno pak znova. Hrobník byl stále nepoužitelný, tak to zase zůstalo na mě. Když už jsme u těch výletů, doufal jsem, že se paní Marta vypraví do reality pokud možno hned ráno a na delší dobu. Ono totiž, když spolupracuje, je daleko snazší do ní dostat snídani nebo ji obsloužit na záchodě. To se ale nestalo. A já jsem si v jednu chvíli, kdy jsem zrovna neměl nic na práci, uvědomil, jak mi to začíná lézt na palici. Ne to, že tady musím poletovat kolem nemohoucí staré paní a chlapa, který na tom taky není nějak slavně, na to jsem si začínal zvykat. Horší bylo, že jste celé dny s někým, kdo vás většinu času nevnímá, nereaguje na vás a nemůžete s ním prohodit kloudné slovo. Můj obdiv k Hrobníkovi se prohluboval. On to takhle má pořád a přesto vypadá v pořádku, tedy mentálně. Možná taky proto, že chodí pravidelně do hospody, kde si má s kým popovídat, i když se tam nejspíš vedou pořád ty samé řeči, o jejichž duchaplnosti jsem si nedělal pražádné iluze. Abych si vyvětral hlavu a taky proto, že Hrobníkovi došly nápady, co budeme jíst, jsem dopoledne zašel do Konzumu. Rozhovor s prodavačkou pro mě bude příjemným osvěžením.
1: Je možný, že jsem vás předevčírem zahlídla v hospodě? Asi spíš ne, že jo, to byste tu teďka nebyl. Tu tady lidi jenom procházejí. Kdo by tu taky od pondělka do teďka co pohledával, no ne?
0: Tak konverzaci tu jsem si přál, ne že ne, ale tohle? Jak mám té paní jednoduše vysvětlit, že sice jsem jedním z těch, kdo jenom procházejí, jenže se mi ten průchod trochu protáhl a já utírám zadek staré paní, kterou jsem před pár dny vůbec neznal. A taky, že vlastně nevím, jak dlouho se tady zdržím, protože to určuje Hrobníkův houser a ten prozatím o datu svého ústupu mlčí. Když jsem si to přehrál v hlavě, znělo to tak absurdně, že jsem si radši vymyslel pohádku. Luboš je náš rodinný známý a já, protože zrovna nemám co na práci, jsem ho přišel obveselit, když je pořád sám s má.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023 a četl Vladimír Hauser. Reprízu této části si můžete poslechnout ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut a zítra pokračování ve 12.15.

Když můžeš držet celý vesmír, udržíš i mě. Když můžeš vytvořit lidské srdce, můžeš ho i uzdravit. Když můžeš milovat své nepřátele, budu je milovat jako sám sebe. Když si za nás dal svůj život, dám i ten svůj. Celou svou myslí i silou chci být jako ty. K tomuto vyznání, že chci být jako on, Ježíš, se přidávám k americké popové skupině For King and Country s písní Benediction.

Právě dozněla skladba Storm od Jeremyho Kempa. Po 13. hodině vás zvu na jednu velkou svatební hostinu s pořadem Kudy kam. A teď oko hurikánu od Bena Drápala.

0: Milí posluchači, máme 13 hodin 8. června a po pořadu Kudy kam na vás čekají písničky na přání. Já vám přeji krásný zbytek dne na vlnách Rádia 7. Loučí se s vámi Kristýna Exnerová.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

0: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Před několika dny jsem byla na pohřbu. V požehnaném věku zemřela moje bývalá, naše bývalá sousedka, bydlela pár domů od nás, celé dětství jsme ji znali. Obřad se konal v katolickém kostele a tím, že to není moje tradice, tak jsem seděla, pozorovala svoji babičku, jak vstává a sedá a následovala a zároveň jsem sledovala obřad. Kněz přečetl příběh o družičkách z Evangelia a zemřelou označil za jednu z nich. Jednu z těch družiček, co byly přizvány na svatbu a vešly do onoho svatebního veselí. A hned poté následovala eucharistie, tedy večeře páně tak, jak je praktikována v katolické církvi. Lidé přijímali chléb z rukou kněze. Vlastně oba ty obrazy mají v sobě zahrnuté jídlo. Obojí je pozvánka ke stolu v kontextu boží přítomnosti. Oba tyto obrazy jsou biblické a nesou v sobě hluboký význam. Existuje totiž jedna věc, které všichni rozumíme bez velkého vysvětlování. Společné jídlo s druhými lidmi. Hostiny. Víme, co znamená, když vás někdo pozve na jídlo. Víme, jaké je to být mezi lidmi, se kterými se nám líbí, a víme, jak to vypadá u stolu, když je tam napětí. Kde nikdo neví, o čem si povídat a mluví o počasí nebo o jiném nekomplikovaném tématu, protože jinak by se asi pohádali. A víme, jak vypadá společnost u stolu, kde se všichni cítí dobře. Lidé mluví přes sebe, protože si mají spoustu co říct a nikdo nespěchá domů, jídlo klidně schládne, protože ten hovor je přednější. Každý, kdo někdy četl komiksy nebo sledoval filmy o Asterixovi a Obelixovi, to zná. Každé dobrodružství, ať už šlo o Římany nebo Piráty nebo třeba olympijské hry, tak všechny ty díly končí stejně. Uprostřed vesnice plápolá obrovský táborák, na kterém se do zlatova opékají desítky šťavnatých divočáků. Všude voní pečené maso, stoly se prohýbají pod jídlem a medovina teče proudem. Všichni se smějí, mluví jeden přes druhého a užívají si zasloužený klid. Obelix má v každé ruce jednoho kance, nebo kančí kýtu, a Asterix spokojeně popíjí s náčelníkem Majestatixem. Všechna nebezpečí jsou překonána. Nepřátelé jsou poraženi a celá vesnice se sejde u jednoho velkého stolu pod širým nebem. Je to čas radosti, smíření, plných stolů a oslavy domova, kde už nikdo nikomu neubližuje. A z české tradice Saturnin to věděl taky. Pokud si vybavíte konec Jirotkova příběhu, tak konstatuje, že každý dobrý román končí svatbou. Ne proto, že by autor neměl a neuměl vymyslet jiný konec, ale protože svatba říká, příběh dospěl tam, kam měl. Vytvořily se vztahy, lidé jsou na svém místě a může se slavit. Odkud se ta intuice bere? Proč je hostinná završení, proč je svatba jako rozuzlení a konec příběhu? Proč to cítíme jako přirozené, napříč kulturami, napříč generacemi, napříč žánry? Myslím, že to není náhoda. Myslím, že je to něco, co je prostě v nás. Všichni ví, že příběh není úplný, dokud se všichni nesejdou u stolu. A myslím, že odpověď na to, odkud to pochází, leží v příběhu, který jsme v této sérii sledovali celý půl rok. V této sérii jsme se dívali na rodinu jako na klíč k pochopení toho, jak přemýšlí Bůh o světě. Začali jsme u Otce. U toho, že Boží rodina existovala dřív než ta lidská, protože synové Boží byli svědky stvoření, ale Bůh se rozhodl stvořit i nejmladšího syna z materiálu, ze kterého je země. Adam znamená, že je z prachu země. A pozemské otcovství je odraz toho původního božího, ne nějaký lidský, tak nějak uplácaný originál, kterému se Bůh přizpůsobuje. Když Pavel píše, že každé otcovství na nebi i na zemi pochází od Boha, nemyslí tím, že Bůh je trochu jako táta. Myslí tím, že Bůh je ten originál a všichni tátové na světě jsou jen jeho slabý odlesk. Mluvili jsme o manželství. a nesnažila jsem vám nabídnout rady pro spokojené soužití. Mluvili jsme o něm jako o obrazu věrnosti mezi Bohem a jeho lidem. Ezechiel popisuje boží bolest z nevěry Izraele velmi drsným a v původním textu až pornografickým jazykem. Ukazuje tím totiž, že věrnost manželství a věrnost Bohu jsou si principiálně podobné. A Ozeáš tu bolest nejen kázal, ale prožil ve svém vlastním těle, ve svém vlastním manželství, aby pochopil a ukázal, co Bůh prožívá s námi. A také jsme mluvili o překvapivé boží ochotě ten vztah obnovit. Ne levně, ale za cenu, která ho skutečně něco stála. Mluvili jsme také o adopci. O tom, že i cizinci se mohou stát součástí té velké boží rodiny. Příkladem nám tehdy byly Ráchab z Jericha a Rút z Moábu. Obě to byly cizinky, ne Izraelky, které se ocitají v Mesiášově rodokmenu, v Ježíšově rodokmenu. Mluvili jsme o tom, že Bůh zaslíbil, že ti, kteří nejsou jeho lid, nejsou Izrael, se stanou božími syny. O tom, že se boží rodina pamatuje na toho, kdo byl do ní jednou přijat, a že přijetí se netýká těch, kteří všechno dělali správně, ale tak těch, kteří přišli tak, jak jsou a v pokoře. A v minulém díle jsme hovořili o dlouhém hledání dědice pro celý vesmír. A to prochází celým starým zákonem od Adama přes Judu až k Davidovi a končí u Ježíše. O tom, že prvorozený všeho stvoření Ježíš není první stvořená bytost, ale ten, komu to celé patří. Že on je ten dědic vesmíru a nestydí se nás nazývat svými bratry a sestrami. A dokonce se s námi rozhodl podělit o své dědictví. Rodina, tedy ta boží rodina, má milujícího otce a sourozence na nebi i na zemi. Byli jsme adoptováni, je o nás, od nás očekávána věrnost a jako církev jsme přerovnáni k Ježíšově nevěstě. Tím vším jsme nakonec zváni k jednomu stolu, ke svatební hostině Beránkově, kterou se ten náš velký příběh završí. Protože otázka, která mě na tom pohřbu neopustila, nebyla teologická abstrakce. Byla velmi konkrétní. Co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi? Co to znamená, že hostina je vlastně cílem celého příběhu? Nejen nějaký obraz, nejen metafora. A proč to jenom Bůh dělá přes jídlo? Napadlo vás nad tím někdy takto přemýšlet? Pokud ne, tak se můžete zamyslet právě teď. Pokud byste nám chtěli dát písemně vědět do studia, tak uslyšíte kontakty. A při následující písni se můžete zamyslet nad tím. Jestli si vzpomenete třeba na nějaké jídlo, u kterého jste věděli, že se u něj něco důležitého děje. Ne kvůli tomu jídlu samotnému, ale třeba kvůli tomu, kdo s vámi u toho stolu seděl.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 s Kateřinou Fridrichovou. Začnu otázkou, která určitě zní podivně. Myslíte, že Bůh jí? On to nepotřebuje. Ale zároveň to není řečnická otázka, to je taková trochu teologická provokace. Protože většina z nás má v hlavě obraz Boha, který je nad vším, tak nějak nad námi v nebesích. Nad hmotou, nad tělesností, nad potřebou jídla. Duchovní, nehmotný a věčný. A jídlo je věc těla, věc pomíjivosti, věc světa, který jednou pomine. Ale Bible nám na několika místech říká něco, co tento obraz trochu převrací. Například, když se podíváme do první knihy Bible, do knihy Genesis, do 18. kapitoly, tak se dostaneme na scénu, kde Abraham sedí u vchodu do svého stanu v poledním horku. Představte si to, vzduch se tetelí, rozhlíží se a najednou před ním stojí tři muži. Abraham vstává a rychle je hostí, horlivě a s veškerou orientální pohostinností. Nechá připravit nejlepší mouku na hnětení, vybere tele, přinesle máslo a mléko. A pak, tedy v ten moment, ono to asi nějakou dobu trvalo, protože pokud zabíjíte tele a hnětete moukou, tak ta společnost asi trvala nějakou dobu, ale on pak s nimi sedí, zatímco ti tři jedí. A kdo jsou ti tři? Text nám říká hned v prvním verši, ještě předtím, než Abraham pozvedne oči. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při háji Mamre. Hospodin v doprovodu dvou andělů, pravděpodobně. Někteří říkají, že to možná byla trojice, ale tady nás asi nebude úplně trápit rozbor této pasáže. Abraham něco o těch mužích ví. Proč říkám mužích? Protože hebrejské íš znamená muž, ale není to Adam jako člověk. To znamená, že to byl někdo, kdo vypadal jako muž, ale Abraham ho oslovuje toho, kdo mluví jako Adonai. Ne Adon, pane, jak by oslovil hosta, ale Adonai, panovníku. Je to oslovení, které Izraelci používali pro Boha samotného. Abraham neví, jestli vidí tři pocestné nebo tři anděli, ale ví, s kým mluví. A přesto nebo možná právě proto běží, chvátá a prosí, aby nezašli okolo. Připravuje nejlepší, co má. A Hospodin sedí a přijímá pohostinnost. A jí. Text to nějak nevysvětluje ani neomlouvá. Neříká, jako by jedl. Nebo jedl v přeneseném smyslu. Jednoduše jedl. A právě to zneklidňovalo rabínské komentátory po staletí. Jak může Bůh jíst? Rashi, jeden z nejvlivnějších středověkých židovských vykladačů, navrhoval, že andělé jen předstírali, že jedí, aby nezděsili Abraháma, aby zachovali zdání lidské přítomnosti. Ale ten text nic takového neříká. Text říká, že jedli. A Abraham byl u nich. Bůh přijal pohostinnost člověka. Dávno před Betlémem, dávno před tím, než se Kristus narodil v těle. Bůh volí fyzično jako způsob přítomnosti. Ne proto, že by musel, ale proto, že chtěl být s Abrahamem. A způsob, jakým to vyjádřil, je ten nejličtější ze všech. Přijde, sedne si a jí. Nechá se člověkem pohostit. A když teď trochu přeskočíme přes celé dějiny spásy na druhý konec příběhu, tak se ocitáme u vzkříšení. V Lukáši ve 24. kapitole Ježíš se zjevil učedníkům uprostřed místnosti. Prošel zdí. Divíte se jim, že si myslí, že je to duch a jsou z toho celý vyděšení, já tedy ne. Protože on pak udělá ještě něco, co by nás mělo zarazit víc, než jsme zvyklí. Nejdřív jim ukáže ruce a nohy, hmatatelné, skutečné, které stále ještě nesou známky po hřebech. A ptá se jim, máte tu něco k jídlu?
Vzkříšený Kristus stojí před učedníky s tělem, které už prošlo smrtí a vyšlo z ní na druhé straně. A ptá se jich na jídlo. Podají mu kus pečené ryby a on ji před nimi sní. A pak tu máme samozřejmě variaci na podobné téma. Jiný evangelista, Janovo evangelium, 21. kapitola. To jsou učedníci zpátky u jezera. Loví ryby a loví je celou noc, ale celou noc a nic. Prázdné sítě. Ráno pak uvidí na břehu postavu, kterou nepoznají. A postava na ně volá, aby hodili sítě na pravou stranu. Hodí a sítě se plní rybami. A pak Jan říká Petrovi, to je pán. A Petr skočí do vody a běží ke břehu. Petr. Ale když se všichni dostanou na břeh, tak Ježíš už tam má připravený oheň. A na ohni se peče ryba. Vedle toho leží chléb. Pojďte a posnídejte, říká. Zastavme se u toho obrazu na chvíli. Vzkříšený Kristus, ten, který má podle Matouše veškerou moc na nebi a na zemi, připravil snídani. Vstával brzy, aby měl oheň hotový, až připlují. Otáčí rybou a čeká. To není nějaký detail navíc, to je teologické prohlášení. Stejně jako v tom háji Mamre. Bůh volí fyzično jako způsob toho, jak projevit svoji přítomnost. A tentokrát je to dokonce naléhavější nebo nám lidem o hodně bližší, protože toto tělo prošlo smrtí. Mohli bychom čekat, že na druhé straně smrti přece fyzično skončí. Že bude jen světlo, jen duch, jen věčnost bez hmoty. Ale Ježíš přichází s tělem, s takovým, které sice prochází zdí, ale má rány po hřebech. S tělem, které jde obejmout, které jí rybu a rozdělává oheň na břehu. Jestli si vybavíte první díl naší série, tak jsme se bavili o Adamovi. O tom, že to jméno v hebrejštině znamená Adama. A tedy je to výraz Adama. Znamená to půda nebo hlína. Prach ze země. Bůh vzal zemský materiál a vdechl do něj život. A to naše tělo není jeho chyba. A také to není něco, čeho bychom se měli chtít nebo dokonce měli těšit, že se toho jednou zbavíme. Vzkříšení nám potvrzuje, že naše tělo není dočasný obal, který duše odkládá jako kabát. Je to součást toho, čím jsme a kým jsme. Je to také součást toho, kým budeme. A ať už jsme ve Starém zákoně s Abrahamem v háji Mamre nebo na Galilejském břehu, tak to platí stejně. Bůh si volí tělo, volí hmotu, volí jídlo jako způsob, jak být přítomen mezi lidmi. Takže fyzično a hmota není překážka na cestě k Bohu. Není to nějaká přízemní záležitost. A to mi dává naději do života budoucího. Kolikrát jste slyšeli, že se lidi netěší do nebe, protože tam budou tisíckrát zpívat haleluja a obecně, že to bude nuda. Naše velmi nemateriální představa nebe jako duší bez těla je tak zarytá v naší představivosti, že si říkáme, že všechny ty obrazy o nové zemi a konci tohoto věku jsou symbolické. Ale tady bych nás mohla vrátit ještě chvíli, ještě do starověku a raného, nebo ještě vlastně pozdního starověku, raného středověku, kdy jedna autorka nebo historička, která procházela archivy, tak vysvětlovala, že když vznikala katolická doktrína o čistce, tak ji lidé brali velmi doslovně. To nebylo jako, že duše někam odlétá a je nemateriální. Ale dokonce věděli, kudy, kterými

0: A tak bych nás chtěla jenom malinko pošťouchnout, abychom správně a biblicky přemýšleli nad tím, co to znamená, když přemýšlíme o duchovním světě a ty obrazy, že jsou symbolické. Totiž pokud nám slibují na konci věku hostinu, tak mi dává naději, že ten věčný život bude daleko konkrétnější, smyslovější a bude nás bavit víc než život tady v této podobě světa nebo nějaký takový život, kde budeme zářit, protože budeme jenom duše bez těla. Kniha Izajáš, když odkazuje na tu poslední hostinu na konci věků, tak ji komentuje následujícím způsobem. Hospodin zástupů připraví na této hoře pro všechny národy hostinu tučných pokrmů, hostinu vyzrálých vín. Tučné pokrmy a vyzrálá vína, to také není náhodná metafora, ale záměrně smyslový jazyk. Prorok chce, aby to posluchač cítil v ústech, aby se mu na to zbíhaly sliny. Dobrý steak má být totiž dostatečně tučný, protože tuk nese chuť. Proto jsou nejdražší steaky na světě, z krav, kterým se říká, nebo je to wagyu, japonský typ krávy, a je to neuvěřitelně tučný typ dobytka. A taky neuvěřitelně drahý kus masa. A dobré víno. Představte si to, že Bůh nás bude hostit. To nebude žádné nějaké tam přemýšlím. A asi bych to přirovnala k nějakému, ale i v těch taškách teď se dávají někdy i dobrá vína. No, nebudu se do kvality vína zabíhat. Každopádně předpokládám, že pokud Ježíš na hostině v Káni Galilejské dal a stvořil to nejlepší víno, které ti lidé do té doby pili, tak to taky nebude žádný splašek, bude to výborné. Máme se na co těšit. Ne se bát, anebo očekávat nudu. A tak se při následující písni zkuste zamyslet a klidně se také můžete ozvat, kdybyste chtěli, jakou máte představu o věčném životě. Je to něco, na co se těšíte, nebo čeho se trochu bojíte, že vás to bude nudit? A co by se změnilo, kdyby ta představa zahrnovala hostinu, dobré jídlo a lidi, které máte rádi, a samozřejmě Pána Boha, který je v tom všem s námi.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 a dnešním večerem vás provází Kateřina Fridrichová. Dozněla píseň, kterou zpíval Chris Tomlin, a ta nás odkazuje na verše v knize Zjevení, tedy na samém konci Bible, který a zpíval Hoden je beránek, a samozřejmě ten verš z Bible pokračuje, který byl zabit, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu, čest a slávu a dobrořečení. A mohli bychom i pokračovat pak verši 6 a 7 z 19. kapitoly. Hospodin náš Bůh vševládný, ujal se vlády, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišla svatba Beránkova. Dnes je totiž tématem svatební hostina a především ta hostina poslední, ta, která završuje všechny příběhy a při které se ta jedna velká boží rodina sejde dohromady. A tak, jak jsme se od starého zákona vydávali do zákona nového až po knihu Zjevení, tu knihu, která nám ukazuje na konec věku, tak se teď ještě jednou podíváme na hostiny, při kterých se ukazuje Hospodin náš Bůh. Přichází hodovat s lidmi a postupně také přidává počet hostí, kteří jsou pozvaní na hostinu. Takže když upřeme svůj zrak na knihu Exodus, na 24. kapitolu, tak se ocitáme u hory Sinaj. Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta, vyvedl je z otroctví a přivedl je právě pod horu Sinaj, kde spolu uzavřeli smlouvu. Mojžíš přečetl podmínky smlouvy, lid s nimi souhlasil. Mojžíš pak vzal krev obětního zvířete a lid pokropil a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě těchto slov. To je ve verši 8. Nejdřív přišla krev oběti a smíření. A pak přijde něco, na co se při čtení Exodu možná trochu pozapomíná, protože to sedí mezi dramatičtějšími a možná pochopitelnějšími scénami, než je tato dosti zvláštní pasáž. Verše 9 až 11 nám ukazují, jak Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších Izraele vystupuje na horu Sinaj a vidí Boha. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Byli Bohu tak blízko, že mohli zemřít, protože být v Boží přítomnosti znamenalo zemřít. Ale text říká jednoduše, Bůh na přední muže Izraele nevstáhl ruku. Uviděli Boha a jedli a pili. Jedli a pili nahoře v Boží přítomnosti. Po smlouvě s pečetěné krví. Těch 70 starších není náhodné číslo. 70 národů, to je číslo z Genesis 10. kapitoly. Tabulka národů, které vznikly po událostech u babylonské věže. Trochu jsme je zmínili v tom dílu o adopci. Jak Bůh při babylonském rozptýlení přenechal národy duchovním správcům, zatímco si Jákoba vyhradil jako svůj vlastní podíl, jako své dědictví. Ale těch 70 starších na Sinaji zastupuje celé lidstvo. Dokonce, což mi přijde zajímavé, velmi zajímavé, že předkřesťanští židovští komentátoři k tomu přidávají jeden spekulativní detail. Říkali, že u hory Sinaj boží jméno zaznělo v 70 jazycích. Všechna ta umlčená jazyková společenství od Babylona, tak ta tam všechna byla, symbolicky tedy v tomto případě, reprezentovaná. Je to jakýsi hudební motiv, který zní na pozadí příběhu a který si nevšimnete, dokud vám na to někdo neukáže. A Bible tyto motivy opakuje. Ne vždy stejnými slovy, ale někdy místy, čísly, gesty. A tak se odvážím vás vzít sebou ještě o 15 století dál a k jinému kopci. Kraj je galilejský. Je to kopec u jezera a je pozdní odpoledne. Ježíš vyšel na odlehlé místo. Text v Markově evangeliu používá slovo eremos. Poušť, tedy odlehlé místo. Stejné slovo, které překlad starého zákona v řečtině Septuaginta používá pro táboření Izraele v poušti.
Zástup Ježíše následoval. A jeho učedníci samozřejmě také. Jejich 5000 mužů a ženy a děti nepočítaje. Učedníci počítají a dochází jim, že to není jen obtížný úkol. Je to absurdní úkol, tento nástup nakrmit. Na zakoupení jídla pro každého by nestačily ani 200 denáru. Ježíš jim řekne, vy jim dejte jíst. A všechno, co mají kolem sebe, je 5 chlebů a 2 ryby. A pak Ježíš udělá 4 věci. Vzal, požehnal, lámal a dával. Jsou to 4 slovesa. Pokud vám to zní povědomně, není to náhoda. Ale abychom pochopili proč, tak se ještě malinko vrátíme k hoře Sinaj. Mojžíš pokropil lid krví a říká, hle, krev smlouvy. Ježíš o 15 století později vezme při poslední večeři kalich a řekne, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. Stejný jazykový vzorec, stejná struktura, ale tentokrát není obětí zvíře, ale Ježíš sám. A na tom galilejském kopci, ještě před tou poslední večeří, Ježíš udělá přesně to, co udělá při té poslední večeři. Vezme, požehná, lámá a dává. Ten galilejský kopec, to je předzvěst. Ježíš nenasycuje zástup jako čistě podružný praktický problém, protože se tam zrovna ocitla spousta lidí. Ale je to taková liturgie. Je to další typ hostiny, která probíhá v boží přítomnosti. Pak je tu ještě jeden detail, který nám to propojí s knihou Exodus. Zvláště kdybyste ty příběhy četli za sebou, tak si toho asi všimnete. Ježíš nechá lidi posadit do skupin po 50 a 100. Přesně tak, jak byl organizován tábor Izraele na poušti. Takže máme tu horu, máme poušť, máme skupiny, které táboří. Tady se Sinaj opakuje. Ale vlastně nějakým způsobem je rozsah těch lidí větší. 5000, ne 70. Kromě toho, že Ježíš dokázal své božství, když dal jíst lidem chléb, který byl zázračný, tak to zároveň ukazuje, že není limit tomu, kolik lidí může být u společného stolu. Protože i po této hostině sebrali ještě 12 plných košů. Jeden za každý kmen Izraele. Jakoby text říkal, bylo dost pro všechny, kteří přišli. A ještě zbývá pro celý boží lid. Izajáš to viděl dopředu. Hostina tučných pokrmů a vyzrálých vín pro všechny národy. A Jan ve zjevení to také vidí, jak se naplňuje. Hle zástup, který nemohl nikdo sečíst ze všech kmenů, národů, lidí a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem. A hned na to zazní hlas, pojďte na svatební hostinu Beránkovu. Ten stůl se stal nekonečným. 70 starších na Sinaji, 5000 na Galilejském kopci. A teď je tu zástup, který nikdo nespočítá ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kmenů. Ti, kteří nebyli Hospodinovým lidem, když jsme si o nich povídali v dílu o adopci a kteří se stali jeho syny, kterým dal právo stát se božími syny. Ženy jako Ráchab a Rút, cizinky, které se staly součástí té jedné velké rodiny, stejně jako kmen Santalů, které jsem zmiňovala v jednou z dílů. Kmen, který poznal, že je Bůh, pozval k sobě. Ten Bůh, kterého oni a jejich předkové opustili, tak jsou znovu pozváni ke svatební hostině. No a pak, abych tu nezapomněla, přijde v 21. kapitole obraz, který tu celou sérii naší vlastně uzavírá. Je tu nové město, které sestupuje z nebe dolů na zem. Nejsou to nehmotné duše, které stoupají nahoru. Nebe přichází k hmotě, je tu nové nebe a nová země. A Bůh přichází, aby bydlel s lidmi. Bude s nimi, je tam psáno.
Bůh nás nezbaví fyzického těla, on ho promění, rehabilituje a dává nám cíl. Vlastně ten, který byl naplánován od samého počátku. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. A Bůh bude přebývat s nimi. Vzpomeňte na ten první díl série. Otec postavil dům pro nejmladšího syna a řekl, jednou se tam přestěhuj. A tady je ten moment. Otec se stěhuje k dětem. Nezbavil je fyzického těla. Proměnil je. To už jsem konec konců zmiňovala. No a pak je tu ten slavnostní stůl, ta hostina. Víme už a slyšeli jsme, že ten stůl se rozrůstá po celé dědiny. Bůh nám ukazuje, jak nás zve k sobě. A teď tady už může sedět celá Boží rodina. A tak se i při té následující písni zkusme zamyslet nad následujícím. Série začala u otce, který má velkou rodinu. Tady vidíme, kde to končí. Jak vám vyhovuje ta myšlenka, že hostina je cíl a nejen obraz, nejen symbol? Tak klidně můžete přemýšlet.

Posloucháte závěrečnou část dnešního pořadu Kudy kam na Rádiu 7 a to s Kateřinou Fridrichovou. Zároveň taky posloucháte poslední díl této série, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. A tak se budeme skutečně společně loučit i s tím tématem, ale dneska jsme si odpovídali na otázku. Začala jsem otázkou, co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi. Myslím, že teď máme už odpověď. Bůh hoduje s lidmi, protože to tak bylo od počátku zamýšleno. Protože i když si zvolil hlínu jako materiál pro stvoření těch nejmladších svých synů na tomto světě, tak počítal s tím, že tam bude přebývat s nimi. A protože stůl je místo, kde se rodina schází, tak protože ten celý příběh od zahrady Eden přes Sinaj až přes Galilejský kopec míří k tomu jednomu okamžiku, kdy bude právě celá rodina znovu u stolu a nebude tam prázdná židle. To znamená, tím jsem chtěla říct, že nějakým způsobem je to v nás lidech zakódováno, že čekáme, že spousta věcí se vyřeší dobrým jídlem. Konec konců, co jiného je svatební hostina než nějaký konec části příběhu. Je to ten konec toho zamilovaného příběhu, toho příběhu o chození, o poznávání se vzájemně a je to vlastně ten moment, kdy se ti dva snoubenci vzájemně vydají bez výhrad. A tím vlastně jedna část příběhu končí, ale zase celá velká část příběhu se otevírá. To znamená, tohle není konec v tom pravém slova smyslu, je to předěl. A pro každého z nás je to tak vlastně také předěl. Něco starého končí a něco nového začíná. A tady jsem vás chtěla povzbudit, protože nečekám, že to bude velká nuda. Že pokud čekáme, že věčný život bude nuda, tak je to vlastně selhání naší představivosti, protože když nám Bůh umí dávat dobré věci tady na zemi, když nám chutná dobře ugrilovaný steak, dobře uvařené brambory s máslem a k tomu mléko, anebo třeba buchty s mákem, já mohla bych vyjmenovávat spousta jídel, která různé lidi různě potěší. Dosaďte si tam, co se vám líbí na této zemi, co vám chutná a to vám může být takovým odleskem, slabým odleskem toho, jak nám to bude chutnat, když se sejdeme u té konečné hostiny v Boží přítomnosti. Vzpomeňte si na díl o manželství. Skončili jsme obrazem Krista, který stojí venku a klepe. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kristus se taky rád nechá pozvat, aby s námi slavil. Je to totiž vzájemný vztah. To jsem tady nezdůraznila, ale samozřejmě, že v různých kulturách, ale vlastně ve všech kulturách je také jídlo tím, jak se navazují vztahy, případně pokud s někým jíte u stolu, znamená to, že jste více či méně v mírovém vztahu a někdy dokonce vzniká vzájemná zodpovědnost za hosta, případně daleko hlubší vztah. A když někoho pozvete na jídlo, na večeři, tak je zcela obvyklé, ba dokonce slušné, abyste pozvání oplatili. A samozřejmě víme, že ten díl o Ježíši jako prvorozeném bratru končí tím, že nás prvorozený bratr také pozval ke stolu. Zapojí nás do rozhodování o rodinné firmě. To je to, co znamená, když se píše, že spolu s ním budeme vládnout. Protože dědictví ve smíru totiž není sólová záležitost, ale je to záležitost rodina. Budeme vládnout spolu s ním, dokonce nad anděli. Já vím, že jsem to dnes vzala trochu hopem, letem světem celou Biblí. Od Abraháma přes Mojžíše, přes Galilejský kopec až po Jana ve zjevení. Ale pokud vám chybí detaily a zmínila jsem věci, ke kterým byste se chtěli vrátit, nebo vám některý díl
Této série ušel, pak si ho rozhodně můžete stáhnout v archivu Rádia 7 na Spotify, nebo třeba jako podcast, a nebo dokonce prý i na YouTube. Tak podle preference, jak by někteří řekli, každého soudruha, k čemu se dostanete, rozhodně je to k dispozici, kdybyste si chtěli něco osvěžit. A já se vrátím ještě na samý začátek dnešního pořadu. A ten jsem začala a mohlo by se říct, že jsem začala trochu smutně, protože jsem vyprávěla, že jsem seděla na pohřbu a poslouchala, jak kněz označil zemřelou sousedku jako družičku pozvanou na svatbu, tak jak to známe z Ježíšova podobenství. A kněz to vlastně pojmenoval správně. Je mi jasné, že nemám jak zjistit, zda ona konkrétně bude u toho stolu, protože to ví jen Pán Bůh. Ale byla to sousedka, která celý život žila pár domů od nás, vídali jsme ji několikrát týdně. Byla to paní, která se dožila 94 let a zanechala za sebou asi 17 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Neuvěřitelný život, a přesto po ní samozřejmě její rodina truchlila. A tak bych nás všechny chtěla tímto povzbudit, protože tak, jak jsem říkala, to pozvání platí pro každého z nás a je zároveň nadějí, že se k té svatbě Beránkově dostaneme. Že to, že opouštíme tento svět, neznamená, že se znovu s těmi, které máme rádi, neshledáme. To je přesně ten moment, kdy si můžeme říkat, že pokud přijímáme tělo a krev, tak nejenom zvěstujeme smrt Pána Ježíše, dokud nepřijde, ale zároveň si tím připomínáme, že i pro nás je naděje a místo u stolu, u té závěrečné hostiny Beránkovi. A ten stůl, jsem přesvědčená, že to není nějaký studený banket, kde všichni sedí rovně a mluví jenom velmi opatrně a velmi vychovaně, to asi dobře, nebudu spekulovat. Přemýšlím nad tím, že si to představuji jako stůl, u kterého lidé vlastně si užívají. Mluví přes sebe, protože si toho mají spoustu co říct. A nebo už získali takovou trpělivost, že dokáží hovořit a počkat si, až to dořekne ten jiný. Ale nikdo už nebude spěchat, protože budou doma. A jídlo, nevím, jak úplně vypadá nebeské jídlo, které bude jistě skvělé, ale ten rozhovor bude možná přednější. Bible nám to vykresluje jako tučné pokrmy a vyzrálá vína, tedy ta nejdražší a nejvybranější jídla, která byla tehdejším starověkým lidem dostupná. A Izajáš o tom psal s takovou chutí, že je mi jasné, že věděl, o čem mluví. Můžeme se těšit, že město sestoupí z nebe dolů na zem a Ježíš a Bůh a vlastně Bůh, Trojice, Duch Svatý, budou přebývat mezi svými lidmi, uprostřed nich. A celá ta rozptýlená rodina, která původně zradila, která hledala, která nemohla najít, která nepatřila do rodiny, lidé jako Ráchab, jako Rut, jako my samotní, se stali bratry a sestrami u Božího stolu. Věřte mi, nebudou tam prázdné židle. A u toho stolu na nás čeká místo ne proto, že jsme to dokázali, ale proto, že máme milujícího otce a prvorozený bratr nám řekl, pojďte a posnídejte. A protože je to také on, kdo klepe na dveře a klepe stále, protože pokud mě slyšíte právě teď, tak to znamená, že Boží hostina se ještě nekoná a že máte šanci. Takže bych nás všechny pozvala k tomu, abychom možná zapřemýšleli nad tím, jak se můžeme těšit, abychom nabrali naděje, pokud jsme někoho ztratili, a samozřejmě vím, že je to bolestivé, když někoho ztrácíme, ale zároveň také už mám zkušené to, že když víme, kam ten milovaný člověk odchází, tak ta bolest, ač reálná, tak vlastně není konečná, protože máme naději, že se s nimi setkáme. A
to je vlastně dobrý konec příběhu. A my jsme zrovna teď ještě někdy uprostřed něj, ale mám naději, že všichni společně jsme na cestě domů. Já vám děkuji, že jste se mnou byli celou sérii ze studia Rádia 7. Se loučí z režie Michal Crhák a od mikrofonu Kateřina Fridrichová.

S pořadem Kudykam jsme dospěli až ke 2. hodině odpolední z pondělí 8. června 2026. Další díl pořadu, ve kterém bude Petr Raus hovořit na téma Žít s Bohem a pro Boha, si můžete naladit ve středu od 21 hodin. Společnost vám dělá Rádio 7 a od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš, který vám teď nabídne přehled pořadů, které nás čekají v tom dnešním odpolední. Neste břemena jedni druhých. Důležité složky života církve si všímá v biblické úvaze David Novák v 15 hodin a 15 minut. Malý exkurs do roubování zakusíme v 15 hodin a 45 minut při čtení z textu z 11. kapitoly listu Římanům. Půda je důležitou součástí našeho ekosystému. Bez ní by rostliny neměly kde brát živiny a my bychom tak neměli co jíst. Jak vypadá aktuálně stav půdy a jak zabránit její další degradaci? Pohled směřující od anorganických hnojiv k životu pod zemí nastaví rozhovor se zemědělcem Milanem Hluchým v 16 hodin. Od 16.30 je připravený publicistický magazín. Není to zdaleka poprvé a určitě ne naposledy, co se v jazzovém klubu představí Izrael jako země skvělých muzikantů. Ač nejdeme předně po ocenění, ale po muzice, těšit se můžete na album zařazené mezi nejlepší izraelská alba desetiletí, desku Sunrise, kterou nahrál Amit Friedman, představí po 5. hodině Antonín Strnad. A které věci jsou opravdu důležité? Odpovědi na důležitost života se dozvídáme v další části Bible Guideu od 18 hodin. Tolik předal přehled pořadu pro dnešní odpoledne a po následující písničce už jsou připravené jako každý všední den mezi 14. a 15. hodinou písničky na přání. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Rádio 7 a známá znělka ohlásila pořad, který patří hlavně vám, našim posluchačům, písničky na přání. Dnes je krásné pondělí, krásný den a tak jsem rád, že i v tomto čase, v tomto dnu vám mohu nabídnout tento prostor pro vás, abyste nám zavolali nebo napsali a přáli si zahrát tu vaši písničku ať pro sebe nebo pro někoho, koho zrovna máte na srdci nebo na mysli a udělali mu tím radost. Já tady mám první přání, ale než ho pustím vám všechny kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste se k nám buď dovolali, nebo dopsali do rádia a nechali si zahrát písničku na to vaše přání. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Tolik kontaktní informace. Samozřejmě pokud někdo chováte poštovní holuby, můžete poslat i poštovního holubka, aby nám tady zaťukal na okno v Brně v Líšni, na okno naší redakce a my ho určitě pustíme dovnitř. A pokud ponese tu zprávu s tím vaším písničkovým přáním, tak ho určitě taky pustíme. Mně už se dovolala posluchačka Iva, byl to milý telefonát, jsem za něho moc rád a dnes si přála poslat písničku jako obvykle milence do Prahy, radce do Jilemnice a taky dědečkovi Mílovi do Vizovic. Také nám do rádia a také vám všem posluchačům, kteří v tuto chvíli posloucháte písničku od Jarka Bílého Náš Bůh a pán je z Judy Lev. Tady je, ať vás potěší

To byl Jaromír Bílý a jeho písnička Náš Bůh a Pán, kterou si přála naše posluchačka Iva a kterou hrála nejenom nám do rádia a všem posluchačům, ale adresně také milence do Prahy, Radce do Jílemnice a dědečkovi Milovi do Vizovic. Já tady mám další písničkové přání. Dostali jsme zprávu od posluchačky Mileny. A ta píše: dobrý den, ráda bych vás v rádiu srdečně pozdravila a popřála požehnaný den. My děkujeme a přejeme také nazpět požehnaný den. Prosím zahrát nějakou písničku od Dany Pechánkové pro paní Ivu a pro moji kamarádku Radku. Pokud to nevadí, ráda bych písničku poslala také vám v rádiu. Mám velkou radost, že vás mohu každý den poslouchat. Přeji vám Boží požehnání. S mnoha pozdravy, Milena. Já jsem moc vděčný za tuto zprávu, za to, že vám to naše vysílání přináší povzbuzení, požehnání, že nás posloucháte. A samozřejmě jsme rádi, že i tu písničku posíláte také nám. Já pošlu písničku od Dany Pechánkové Mosty, protože jsem si říkal, že je to taková vhodná písnička na to, že i ty písničky na přání pomáhají přemosťovat i tu vzdálenost, kterou občas máme mezi námi a lidmi, na kterých nám záleží, a že když jim pošleme písničku, když jim pošleme nějaký jiný pozdrav, když jsme s nimi v kontaktu, tak to vždycky pohladí po srdci i po duši. A v té písničce se zpívá, že divoká řeka vztahu je někdy... že řeka vztahu je někdy divoká dost a snaží se stavět z kamenů most, ale ty kameny jsou láska a to ctít druhého člověka a další, ty kameny, ty důležité věci, ke kterým nás vede i Pán Bůh sám, v tom, abychom milovali a odpouštěli, ctili druhé lidi, nejenom sami sebe. Takže posílám písničku od Dany Pechánkové Mosty.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Já ještě zopakuju kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste si nechali zahrát tu vaši písničku, ať pro sebe nebo pro někoho blízkého, na koho zrovna myslíte, koho byste chtěli potěšit. Můžete volat k nám do redakce na telefon 515 535 485. Můžete poslat SMSku a nebo WhatsAppovou zprávu na číslo 608 566 773. Můžete poslat zprávu také přes Messenger na Facebooku a nebo i e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. To jsou kontaktní informace, my se blížíme k polovině písniček na přání, pořád ještě máte více než půl hodinku na to, abyste si napsali o tu svou oblíbenou písničku nebo písničku pro potěšení. K nám se dovolala, jak už jsem avizoval před tou předchozí písničkou, posluchačka Radka z Jílemnice a přála si zahrát něco od Michaely Kadlecové a posílá tu písničku.

písničku Milence do Prahy, také paní Ivě, a také ji posílá Marušce od Liberce, která má narozeniny, a tak by jí touto písničkou chtěla k narozeninám popřát. My se k tomu přání připojujeme a přejeme Marušce požehnané, krásné narozeniny, ať si je pořádně užije a ať se raduje z toho, že je na světě. A také by chtěla poslat kamarádce Zuzce, když si není jistá, jestli poslouchá, tak doufejme, že poslouchá a že i z této písničky Michaly Kadlecové pustím písničku Ty mi dáváš mnohem víc, která se mi moc líbí, kterou já sám mám moc rád, a Radka taky připojila, že by tu písničku chtěla nechat zahrát i nám tady v redakci. My za to moc děkujeme, jsme za to rádi a posíláme vám všem písničku Michaly Kadlecové Ty mi dáváš mnohem víc.

Dozněla písnička od Michály Karlecové Ty mi dáváš mnohem víc, kterou jsme hráli na přání posluchačky Radky. Pro paní Ivu, pro kamarádku Zuzku, pro nás do redakce a také pro Marušku od Liberce jako přání k narozeninám. Posloucháte písničky na přání. Já tady zatím nemám žádnou další zprávu, žádné další přání od vás, ale to nevadí, chci vás jen jste napsali zprávu, ať už jste někde doma nebo na cestách a posloucháte. Samozřejmě mám připravené i písničky, pokud by se nikdo z vás neozval, ale samozřejmě budeme moc rádi. Já budu osobně moc rád, pokud dostanu další zprávu nebo se k nám dovolá do studia někdo další z vás. Pošlu vám teď písničku od Zacha Williamse My Liberty, moje svoboda. Je to písnička, ve které Zach Williams zpívá právě o té svobodě, kterou máme v Pánu Ježíši. On tam zpívá, je světlo, které nás vede zpět k milosti. Září navždy a nikdy ta jeho záře nezmizí. A zpívá o tom, že Ježíš je jeho svoboda. Je to i naše svoboda, že z toho hrobu, který ho kdysi držel, ho vysvobodil a teď běží k němu svobodný. A tak bych to přál nám všem, abychom

posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, dohrála písnička My Liberty, moje svoboda od Zacha Williamse. A během té písničky jsme tady měli další milý telefonát s naším posluchačem Pavlem ze Vsetína, který právě odpočívá po celodenní práci ve stínu jednoho stromu. Poslouchá naše rádio písničky na přání a tak si taky o jednu písničku zavolal a chce ji poslat na povzbuzení všem, kdo jsou na vlnách. Písničku od Míši a Katy posílám. Vybral jsem písničku Na cestu, protože i když sedíme pod stromem nebo zrovna v moderátorském křesle nebo třeba u stolu a navlékáme korálky, nebo jedeme zrovna někde po nějaké cestě, tak jsme všichni vlastně na cestě životem a je úžasné, že na té cestě nás provází i Bůh, jeho láska, jeho přítomnost. Takže pro povzbuzení posluchači, vám všem, kteří jste právě v tuto chvíli na vlnách, písnička od Míši a Katy Na cestu.

To byla písnička, kterou jsme hráli na povzbuzení vám všem, kdo jste na vlnách. Byla to písnička Na cestu a tu si přál posluchač Pavel. Byla to písnička, jak on jim sám říká, od céreček Míši a Katy. Doufám, že vám přinesla potěchu a povzbuzení do těch dalších chvil toho dnešního dne. Je krásné, krásné pondělní odpoledne. Doufám, že prožíváte i v tom dnešním odpolední hezké požehnané chvíle i s naším vysíláním. V písničkách na přání vám teď pustím písničku Jana Knížka Král si král. Zatím jsme nedostali další zprávu, ani se nikdo další nedovolal, je před námi ještě poslední čtvrt hodinka písniček na přání, tak vás chci povzbudit, abyste využili tento čas a nechali zahrát ať sobě nebo někomu, na koho zrovna myslíte a koho máte na srdci.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání. My tady máme další písničkové přání, za které jsme moc rádi. Dobrý den, prosím vás, zahrajte nám všem společně něco pěkného od Gedeonu. Děkuji a zdravím Renata. Renato, děkujeme za zprávu. Posíláme písničku jako nikdy předtím. Vám všem.

Na Rádiu 7 dozněla písnička od Ginny Čunkové Já svou víru nestrácím. Posloucháte písničky na přání, které pomaličku končí, protože už se opravdu dostáváme na dohled třetí hodině odpolední. A my tady máme poslední písničkové přání pro tu dnešní písničkovou hodinku. Přání přišlo od Marie ze Šumovy, která prosí o zahrání písničky Jana Kubiše Já jsem boží děcko. Doufám, že povzbudí všechny, kdo právě poslouchají. Já věřím, že určitě všechny povzbudí. My pustíme a touto písničkou se s dnešními písničkami na přání na Rádiu 7 rozloučíme. Nemusí vás to mrzet, nemusíte zoufat, protože písničky na přání mají svůj prostor na Rádiu 7 mezi 14. a 15. hodinou každý všední den. Takže pokud jste nestihli ty dnešní, můžete vždycky zavolat nebo napsat a nechat si něco zahrát pro sebe nebo pro někoho druhého v těch příštích všedních dnech. Takže loučíme se s písniček na přání písničkou Honzy Kubiše Jsem boží děcko. Přeji vám všem krásný poslech a také požehnané odpoledne.

synka si z mě vyvolil a z kamenného srdca masité urobil. Já jsem boží děcko, v Kristu zmožu všecko, celá moja duša na něho spolíhá, spolíhá.

milost a jeho milost a jeho milost trvá furt. My jsme boží děcka a s Bohem je to

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Písničkami na přání jsme se dopísničkovali ke třetí hodině z pondělního odpoledne 8. června 2026. Naladěné máte vysílání Křesťanského rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš a které vám v následující hodince nabídne biblickou úvahu Davida Nováka o nesení břemen, čtení z biblického novozákonního dopisu apoštola Pavla do Říma, nahlédneme společně do kalendária a nyní bych vás rád pozval ke společné modlitbě za Ukrajinu. Nebeský Otče, děkujeme ti, že k tobě můžeme přicházet jako tvé děti a přinášet ti všechny naše prosby i starosti. I dnes tě chceme prosit za situaci na Ukrajině, kde stále zuří boj dvou národů. Taková bratrovražedná válka. A myslíme na ně, protože i ta situace tam nás všechny ovlivňuje každý den. Není to daleko od našich domovů. A už dlouho hrozí, že se ten konflikt rozroste do dalších zemí. A my tě i dnes chceme prosit za to, aby si jednal v této situaci. Aby si jednal v srdcích těch, kteří mají moc ovlivnit ty události a zastavit tu válku. Prosíme tě za všechny mocné, kteří stojí v moci a autoritě, aby byli dotčeni tebou. Aby se snažili ukončit ty válečné boje a přinést zpátky mír. Prosím tě v tuto chvíli za tvůj lid, který se na Ukrajině, ale i v Rusku nachází, za tvoje děti, za tvou církev, aby si je chránil, protože i na ně míří tyto útoky a nejenom tyto, ale jsou tam i snahy o to, aby vykořenili tvoje děti a tvůj lid, aby je umlčeli. A tak tě prosím za to, aby si je chránil. Aby si chránil všechny, kteří žijí v tvé pravdě, ve tvém světle, ve tvé milosti, ve tvé lásce, kteří přinášejí útěchu, povzbuzení a posilu pro to svoje okolí. Tam, kde jsou tvým světlem, aby si je ochraňoval, aby si je zmocňoval, naplňoval Duchu Svatý svojí mocí, svým slovem. Aby si utěšoval jejich srdce. Aby si utěšoval všechny, kteří mají své blízké někde na frontě, kde bojují. Aby si utěšoval všechny, kteří přišli o někoho blízkého. Aby si utěšoval všechny, kteří mají strach a prožívají těžké chvíle. Bojí se. Moc tě prosím za to, aby ti, kdo tě znají, aby mohli přinášet pokoj a posilu tam, kde právě jsou. Prosím tě, aby si jim k tomu dával svoji moudrost i svou sílu, svou moc. Za to tě prosíme. Ve jménu našeho Pána, Spasitele, tvého Syna Ježíše Krista. Amen.

Přece jen tu máme ještě dozvuk písniček na přání, protože jsem přehlédl jednu zprávu, kde se píše požehnané dobré odpoledne do studia Rádia 7 a prosil bych zahrát písničku od kapely Lift Up Svatý a byla by pro celé rádio a jeho posluchače z cest zdraví a děkuje kamiňák Václav. Václave, písničku posíláme v tuto chvíli a po ní už vás všechny pozveme k biblické úvaze o nesení břemen Davida Nováka.

Milí přátelé, rád bych se v následující úvaze obrátil především na ty z vás, kteří vnímáte jako určitý smysl nebo možná cíl svého života pomoc. Konkrétně tedy pomoc druhým, a to jakýmkoliv způsobem. Může se jednat o kazatele, pracovníka s mládeží, dorostem, besídkou, vedoucího skupinky, ale i pracovníka v různých pomáhajících profesích, pečovatele a tak dále. Těch pomocných profesí je spousta a možná, že trošku se tato úvaha dotkne právě vás, kteří se tomuto věnujete. Chtěl bych společně s vámi chvíli přemýšlet nad citátem z knihy Henryho Nouwena. Ta kniha se jmenuje Zraněný ranhojič. Poslouchejte se mnou. Kdo může zachránit dítě z hořícího domu, aniž by riskoval, že mu ublíží plameny? Kdo může naslouchat příběhu o osamělosti a zoufalství, aniž by riskoval, že něco podobného zakusí i ve svém srdci, nebo že přijde o svůj drahocenný klid? Zkrátka, kdo může odstranit utrpení, aniž by do něj vstoupil? Citovaný autor hovoří o tom, že při pomoci druhým nelze dost dobře zaujmout postoj nezaujatého diváka. Tak nějak si sednout do ochozu a pozorovat, jak se ti druzí v životě s prominutím smaží. Služba druhým jednoduše neznamená získávat někde ve škole správné informace a ty potom lidem předávat, ale znamená pro druhé umírat. V tomto duchu hovoří Ježíš v Janově evangeliu, když říká: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Co tedy konkrétně znamená ztratit život pro druhé, jak to říká Ježíš v tom přečteném textu? Slovy Henryho Nouwena to znamená jít tam, kde se trpící nacházejí a pomoci jim. Tím není nezbytně myšleno jít fyzicky na to konkrétní místo, i když někdy i toto je nesmírně důležité, ale znamená to spolu s druhými nést jejich zápasy a bolesti. Pokusím se tento princip ještě více vysvětlit. V Talmudu se píše následující příběh. Rabbi Joshua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně na proroka Eliáše. Zeptal se Eliáše, kdy přijde Mesiáš. Eliáš odpověděl, jdi a zeptej se ho sám. Rabbi se zeptal, kde je? Odpověď zněla, sedí v branách města. A jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní se sundávají obvazy ze svých ran a pak si tyto rány opět obvazují. Mesiáš si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž, možná, že mě někdo bude potřebovat. Pokud ano, musí být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. Tento příběh hovoří o Mesiáši, který je jednak sám zraněn a jednak je připraven pomoci těm, kdo to budou potřebovat. Zároveň si ale obvazuje i své rány. Je tedy zraněným služebníkem. Myslím, že ve službě druhým existuje několik nebezpečí nebo možná pokušení. První je v tom, že pomáhají ti, kdo sami velmi naléhavě potřebují pomoc. Na jednu stranu všichni potřebujeme pomoc, zároveň ale by se nám služba neměla stát útěkem od svých vlastních problémů. Abychom mohli pomoci druhým, musíme pečovat i o své vlastní rány. Myslím si, že je velké nebezpečí lidí v pomáhajících profesích, že zanedbávají sebe sama. Že někdy nebezpečím různých duchovních, že zanedbávají sebe sama. Konkrétně, že zanedbáváme odpočinek, modlitbu, duchovní četbu, meditaci
a tak dále a tak podobně. A stává se, že jak si chceme druhým pomáhat, ale vysychají zdroje. Najednou jedeme na vůli, služba se nám stává určitou rutinou, něčím, co nám je velmi nepříjemné a co neděláme rádi. A je to proto, že jsme zanedbali zdroje. To je první nebezpečí, tedy že sami bychom velmi naléhavě potřebovali pomoc a chceme pomáhat druhým. Druhé nebezpečí je, že nejsme jako mesiáš v tomto příběhu tam, kde jsou zranění. Prostě si držíme druhé bezpečně od těla, přicházíme pouze jako ti, kdo radí, ale bez spoluúčasti. Nechce se nám slovy apoštola Jana umírat. Potom ale nemůžeme dávat ovoce. Můžeme být výkonní, ale přesto bez ovoce. Kdy ovoce myslím to, že Bůh skrze mne působí pozitivní změny v životě druhých. Velmi snadno se to opět může stát třeba těm, kteří káží, že kážeme a je to dobré, máme vykládat Boží slovo, ale nepustíme si vlastně problémy a bolesti druhých k tělu. Chceme jenom poučovat. A to je skutečně málo. Jak v popsaném příběhu, tak u Jana je skryto jedno z tajemství vedení. Ono tajemství by se dalo shrnout do slov k vedení službou. To neznamená jakousi nasládlou měkkost, kdy skáču podle toho, jak si přejí druzí. To je slabost a o té není řeč. Znamená to, že moje identita je natolik zakořeněná v Kristu, že se nebojím být

není, tedy z hlediska toho, co je vidět a co působí na druhé, a tak volíme cestu efektu. Dělat to, co je vidět, co zapůsobí na druhé, co nám přinese popularitu. Jenže to není cesta k srdci člověka. Nechci tvrdit, že málo viditelná služba je hodnotnější než viditelná. Chci pouze říci, že existuje nebezpečí, že neviditelnou službu, tedy neviditelnou v tom smyslu, že ji druzí nevidí, jako ten, kdo vede, vypustíme. Tou neviditelnou službou může být individuální přístup k druhému, praktická pomoc, naslouchání, přímluvná modlitba a tak dále. Horší potom je, když se viditelná služba druhým stává lékem na moje zranění. V této souvislosti mne hodně zarazil jeden román, který jsem četl od jednoho anglického autora, jmenuje se John Cornwell. Děj se odehrává kdysi v 5. století a on píše, že šamani, kteří měli nad lidmi velikou moc, protože dokázali komunikovat s bohy, se většinou rekrutovali z mužů, kteří nesplnili iniciační rituály mužství. Cornwell vlastně říká, že ten, kdo byl slabý, líný a neschopný, se stal šamanem, kde nakonec moc získal. Myslím, že tento princip hrozí někdy i nám, dnes. Tedy v našich kruzích nemáme šamany, ale různé duchovní vedoucí. Nechci je srovnávat, ale je třeba, abychom my, kteří se věnujeme druhým, měli jistotu, že naše práce je služba a ne prostředek moci nebo kompenzace selhání ve světě. A tak na závěr bych vás všechny chtěl slovy této úvahy pozvat do hořícího domu nebo na smetiště. Tam, kde jsou trpící a opuštění. Tam, kde jsou ti, kteří očekávají pomoc. Bude to znamenat slovy apoštola Jana umírání, ale jen díky umírání se může něco nového narodit. To bych přál nejenom vám, ale i těm, s kterými pracujete.

Dozněla biblická úvaha Davida Nováka o nesení břemen. Další biblické zamyšlení, tentokrát Saši Štěpánovského s názvem Zoufalá prosba, nás čeká zítra v 6 hodin a 45 minut. Na Rádiu 7 teď zazní písničky Márie Podhradské Bok po boku a také kapely Planet Shakers All About You.

0: Jsi jako žádný jiný, protože tvá láska je větší a ty jsi středem všeho. Všechno je to o tobě. Existuji, abych ti přinesl chválu a nespíval žádné jiné jméno než to tvé, Ježíš. Dospívala kapela Planet Shakers a nyní vás zvu k nahlédnutí do kalendária.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se podívat, které události a osobnosti jsou v historii spojeny s datem 8. června.

8. června roku 1600 se konala v Praze první pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenius, jeden z mužů později popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Června roku 1859 se narodil anglický evangelista Smith Wigglesworth. Pocházel z velmi chudé rodiny. Od dětství měl potíže s vyjadřováním a dostalo se mu jen malého vzdělání. Od svého obrácení v 8 letech však mluvil s lidmi okolo sebe o spáse, kterou Bůh nabízí lidem. Začal navštěvovat sbor armády spásy. Ve 23 letech se oženil, jeho žena Polly ho naučila číst a psát. Díky ní také přečetl Bibli, jedinou knihu, kterou v životě přečetl. V Lícu se dostal do letničního sboru, kde bylo zvěstováno boží uzdravování. Sám zažil uzdravení z rakoviny, což byl počátek jeho vlastní služby. Kázal v Anglii, v Indii, Palestině, Egyptě, Austrálii, mnoha zemích Evropy. Vždy říkal, že by raději viděl jednoho zachráněného hříšníka, než 10 000 lidí uzdravených na těle. Často říkával, knihovny působí nabubřelé hlavy, ale slovo boží působí široké srdce. V roce 1889 se narodil český protestantský teolog a filozof Josef Lukl Hromádka. Žák Karla Bárta se ve své teologii zaměřoval především na řešení sociálních otázek. Druhou světovou válku prožil v exilu ve Spojených státech. Po návratu a únorových událostech v roce 1948 je jeho postavení v teologických kruzích rozporuplné. Stavil se totiž proti vyhraněnému antikomunismu a vyzýval ke spolupráci s vládnoucí garniturou. A zmíníme ještě jedno úmrtí. 8. června roku 1727 umírá německý teolog, pietista August Hermann Franke. Na studiích se setkal s vlivem pietismu, hnutí, které kladlo důraz na čtení Bible a osobní vztah s Bohem. Podporován zakladatelem hnutí Filipem Jakobem Spénerem, založil Collegium Philobiblicum, které se věnovalo praktickému studiu písma. V roce 1691 se stává profesorem řečtiny a orientálních jazyků na univerzitě v Halle, která se na dlouhá léta stala centrem pietistické vzdělanosti. Tolik ke dnešní kalendárium, které pro nás opět připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další, ale tentokrát už s datem 9. června se můžete těšit zase zítra. Před námi je písnička kapely Nad čarou Můj svět se točí kolem tebe.

0: Ptám se tedy. Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě. Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael. Pane, tvé proroky pobyli a tvé oltáře rozbořili. Zůstal jsem jen já a i mě usilují o život. Jak mu tehdy Bůh odpověděl? Ponechal jsem si 7000 mužů, kteří neklekali před Bálem. Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům, jinak by milost už nebyla milost. Kdyby to bylo díky skutkům, nebylo by to milostí, jinak by skutek už nebyl skutek. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni, jak je psáno. Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. A David říká, jejich stůl, ať se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou, ať se jim v očích zatmí tak, aby neviděli, a jejich záda navždy sehni. Ptám se tedy, klopítli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě. Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich újma obohatila pohany, co teprve jejich naplnění? Vám pohanům tedy říkám, že jako apoštol pohanů jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ní mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse. Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí, nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, si byl naroubován mezi ně. Čerpáš mízu z kořene téže olivy a tak se nepovyšuj nad větve. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny kvůli nevěře. Ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, věz, že by neušetřil ani tebe. Uvědom si tedy Boží laskavost i přísnost. K těm, kdo padli, přísnost. Ale k tobě laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět. Když si ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni, jakožto původní větve, naroubováni do své vlastní olivy? Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno. Spasitel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli. Ale co do vyvolení, jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání. Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ně. Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nevystižitelné jeho cesty. Vždyť kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil? Kdo mu co dál jako první, aby mu to Bůh odplatil? Všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva na věky. Amen.
1: Jedenáctou kapitolu listu Římanům z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček. Na Rádiu 7 se blížíme k 16. hodině, po které se můžete těšit na pořad Kaleidoskop, ve kterém budou Pavel Kohl s Milanem Hluchým pokračovat dalším dílem cyklu věnovanému zodpovědnosti za stvoření. Jsme rádi, že dnešní sluncem prozářené odpoledne trávíte s námi a posíláme vám písničku Jana Krištofa Není odsouzení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pondělní odpoledne 8. června 2026 právě dospělo ke své čtvrté hodině, po které je s vámi stále Rádio 7, které vám o 16:30 nabídne publicistický magazín a pro následující chvíle rozhovor Pavla Kóla se zemědělcem Milanem Hluchým o aktuálním stavu půdy, která je důležitou součástí našeho ekosystému v pořadu Kaleidoskop. Dobrý poslech vám přeje Milan Remeš.

0: U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Milan Luchý, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den, Milan.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My tady společně nahlížíme na nejrůznější aspekty, jak člověk se má nebo měl by chovat ke stvoření. Nějaká zodpovědnost ke stvoření, kterou nám Bůh dal. A už jsme zmínili biodiverzitu, že ji potřebujeme, že rozvíjí tu krajinu. Možná odráží trošku ten boží charakter, tu boží hravost, boží dokonalost, jak všechny ty systémy zapadají do sebe. A už jsme se tu i bavili trošku o tom, že naše zemědělství, když ho moc přeženeme nebo jedeme po nějakém výkonu, tak ubývá toho života, ubývá té biodiverzity a tím pádem nám přináší ztrátu. Plodiny nenesou tolik, co by mohly, protože už do nich musíme dávat více hnojiv, více pesticidů, což zase otevírá tu možná pomyslnou spirálu nějakého negativního dopadu. A u půdy dnes zůstaneme. Máte zkušenosti s ekologickým zemědělstvím v rámci podnikání, které se snaží pomáhat lidem nějaké edukaci v tom, jak pěstovat, jak působit, řekněme, dobrým způsobem, abychom nepřicházeli o to, co nám Bůh stvořil. Tak na začátek možná nějaký krátký exkurs se hodil toho, jak vypadá to dnešní zemědělství a kam je možné ho posunout tím dobrým směrem.
1: Pokud přemýšlíme o stavu půdy, obecné konstatování žel není příliš radostné. Ať je to náš výzkumný ústav půdy a meliorací VUMOP, anebo zahraniční zdroje, tak se shodují v tom, že půdy jsou celoevropským a zemědělské půdy celosvětově poškozovány. U nás se mluví o tom, že nějakých 60, 65, možná 70% půdy je těžce poškozeno. Je tam tak asi 6 hlavních příčin poškození. První je eroze, že vám to někde přívalový déšť na svahu spláchne. Velmi těžce tou vodní erozí je poškozená tady ta krajina pod Brnem směrem na Hodonín, kolem Čejče, Hovoran, Kobylí, taková ta pahorkatina pod Ždánickým lesem. Když jsem tam jezdíval s rodiči k babičce přes ten Ždánický les, tak mě otec byl taky zemědělský inženýr před těma 60 lety, ukazoval na těch svazích, říkal, vidíš tam ty bílé fleky, takhle v předjaří, když ta půda byla už buď to připravená na setí, anebo po nějakých těch úkonech a byla tam vidět ta barva té půdy, tak říkal, vidíš ty světlé fleky, to jsou místa, to je špatně, tam chybí humus. To není dobrý proces, to je doklad špatného hospodaření. Nedávno jsem o tom mluvil před kolegy zemědělci, ukazoval jsem jí fotku z této krajiny a uvědomil jsem si a okomentoval jsem to. Ty bílé místa pokrývají dneska 95% plochy těch svahů a jenom místy, většinou v údolnicích, jsou pak třeba 8-metrové vrstvy splavené té nejúrodnější spraše, která měla 3-4% humusu. No a to, co na těch svazích ořeme, to jsou třetí horní sedimenty, to jsou půdy, které nejsou schopné dát ty výnosy, které tam ta půda před 30, 40, 50 lety byla schopná dát. To je eroze. Ale těch procesů je celá řada. Je to v podstatě ztráta struktury půdy. U toho je asi nejdůležitější se zastavit, u toho bych zůstal. Tady musím vysvětlit pár věcí. Půda je živý organismus, nesmírně složitý, který v podstatě zabezpečuje rostlinám to, že tam teda nějak mají oporu, kořeny, ale zároveň jim poskytuje velmi komfortní prostředí v tom, že jim dává hlavní podmínky k životu. Já vždycky, když mluvím někde k zemědělcům, tak říkám, řekněte mně, co potřebujete, když máte doma krávu a potřebujete, aby vám dávala užitek. Co musíte zabezpečit? Protože i v té půdě, k tomu se pak dostaneme, žije víc živých organismů, než ta půda na svém, jaksi louka, řekněme uživí. Louka uživí zhruba 2 krávy na hektaru, ale pokud je zdravá ta půda, tak pod povrchem půdy žije biomasa asi 10 až 20 krav. To je nepředstavitelné. A teď ta moje otázka. Co musíte udělat, aby vám ta kráva tam přežila? No tak první věc, musí mi dát nažrat, ano, musí být zdroj energie. Ta druhá věc, musí mít správné množství vzduchu, čistý vzduch, čistou vodu, musí mít možnost se napít a dýchat kvalitní vzduch, no a musí mít nějaký prostor, kde bude žít, to znamená tu louku nebo tu stáj, a to jsou ty pory v té půdě. Každý ten organismus, a teď jsou tam makropory, mikropory a tak dál, ale v principu to, aby byl v půdě život, tak musí být zabezpečen přísun energie, musí tam být dobrý poměr voda, vzduch a nesmí to být celé otráveno pesticidy a nesmí to být celé zasolené. Prostě chemicky to musí být v pořádku. A pak je to plné života. A teprve tahle ta půda, která je plná života a není poškozená, ať je to těmi solemi, anebo těmi chemickými jedovatými přípravky, tak poskytuje komfortní prostředí těm živým organismům. To jsou tuny bakterií a tuny hub na hektaru, které mají obrovský význam. A přes tyto organismy tato půda, která vytváří tento komfort, pak živí rostliny. A tady se dostáváme zase k dalšímu problému. Někdy před zhruba 170 lety geniální německý chemik Justus von Liebig přišel s tím, že vzal půdu a začal s ní tehdy moderními a různě jim objevovanými metodami začal zjišťovat, kolik je tam živin, dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a tak dál. To byla taková pionýrská doba analytické chemie. A on formuloval takzvané Liebigovo pravidlo, že rostlina na to, aby rostla, potřebuje všechny ty významné živiny, dusík, fosfor, draslík a tak dál, vápník, hořčík, makro, mikroelementy. A limitujícím faktorem je ten, který je v minimu. Představme si to jako jakousi káť, která má různě vysoké po obvodu ty takzvané dušky nebo ty dřevěné segmenty, a ten, který je nejnižší, tak vlastně rozhoduje o tom, kolik vody do té kádě můžete napustit. Důsledkem toho bylo, že se začalo, oni zjistili před těmi zhruba 170 lety, že ty půdy vyčerpané, dávající nízké výnosy po pravidelném osivu třeba pšenice a několika málo druhů plodin, tak tam byly velmi nízké výnosy, kolem možná 10 metrických centů pšenice na hektar a tak dál. A pokud tam přidali dusík, který byl v minimu, tak najednou skokově začaly ty výnosy růst a došlo to až někde k těm maximum, které dneska jsme měli, nebo už 20-30 let máme kolem 6-7 tun u pšenice, 10 tun u kukuřice a tak dál. No, to je pravda. Já ve škole před 45 lety jsem se učil, že se to všechno dá spočítat, a ta představa byla velmi jednoduchá. Půda je v podstatě sice živý, ale to je tak všecko, co jsme se o tom dověděli, že to i nějak žije, ale substrát, který poskytuje vodný roztok v přijatelné podobě dusíku, fosforu, draslíku a dalších elementů, makro-mikroelementů. Vy si studenti uděláte, teda necháte udělat, až z vás budou ti inženýři, tak si necháte udělat půdní rozbory. Každých 5 let se povinně dělali na všech zemědělských půdách prostě půdní rozbory. Neustále běželi tisíce analýz. No a ten rozbor vám řekne, čeho tam máte málo, vy to dohnojíte, naučíte se spočítat jakousi výnosovou jistotu a budete hnojit. No a došlo to do té fáze, kdy vzpomínám, vyprávěl mi jeden vinař u Znojma, říká, já jsem tady byl technik státního statku a vidíte tam ten ořech, tak každý rok tady byla hromada NPK, to byly minerální hnojeva, dusík, fosfor, draslík, NPK, které ta hromada byla vyšší než ten ořech a my jsme měli za úkol to rozházet po těch 500 hektarech vinohradů a ty vinohrady vypadaly, jak když napadne sníh. To bylo bílé. No a výsledek je ten, to je všecko představa, velmi zjednodušená a nepravdivá představa, že ta půda je jenom jakýmsi substrátem, do kterého já nasypu ty živiny a to se rozpustí ve vodě, ta rostlina si to vezme a já si z toho vezmu ten výnos, který potřebuju. Pravda je úplně jiná. Pravda je ta, že ta rostlina potřebuje půdu živou, strukturní. Ona si na svých kořenech pěstuje společenstva bakterií a hub a přes ně si bere živiny. Ten rozsah třeba pletí v hub, těch vláken hub a kořenů je třeba tisíckrát větší. Délka jako hub, které žijí v symbioze s kořeny rostlin, je až tisíckrát větší než vlastní délka toho kořenového systému. Jedna rostlina žita má několik set metrů hub, které tam žijí na tom žitu a tak dál. Takže ten život je daleko složitější, ale základ je, že ta rostlina nejdřív živí ty mikroorganismy, vypěstuje si je tam, pak jak si přiškrtí ten přísun cukru a bílkovin, který jim tam dává a začne si z těch živých organismů, z těch bakterií a hub, které tam byly, brát. A ty houby dávají současně vodu a živiny a tak dále. Je to nesmírně dokonalý fungující komplex v symbióze, teda ve vzájemně prospěšném vztahu žijících organismů. A pokud my jsme se na to dívali takovým tím pohledem, já už jsem to tady několikrát zmiňoval, příliš zjednodušeným a příliš primitivním toho pětiletého, které opravuje ty švýcarské hodinky s tím šroubovákem a kombinačkami a výsledkem je zničení těch hodinek, tak my jsme v podstatě dneska blízko zničení toho půdního ekosystému.
0: Málo kdo je vyloženě zemědělec, ale je něco, co můžeme takhle jako my konkrétně tímto směrem dělat, pomoc, o co se možná zajímat, abychom přispěli nebo nepřispívali degradaci půdy a přispěli spíše k tomu rozvoji nebo k tomu přirozenému průběhu.
1: Určitě, to bychom mohli dlouho diskutovat. Já tady zase zmíním pár věcí, které mě okamžitě napadají. Tak jednak je to vlastní zahrada. Vlastní spousta Češi byli národ zahrádkářů. Dneska už to možná až tak není, ale přesto spousta z nás ty zahrady má. Pěstuje si někde nějakou zeleninu, nějaké okrasné rostliny. To první, co můžu udělat, je kvalitní kompostování. To znamená všechny organické zbytky, to by bylo zase na samostatnou kapitolu povídání, ale v principu já třeba skutečně vyprodukuji tak asi 3 metry krychlové kompostu, kvalitního kompostu ročně s rodinou a všechny ovocné stromy, všechny máme malý skleník 6x4 metry a tam mám minimálně 150-200 kilo okurek a 200 kilo rajčat a tak dál, tak to všecko nedostává gram minerální hnojiv, to všecko jede jenom na zbytky z kuchyně plus řekněme trávník a tak dál, nějakou seštěpkovanou jemnější větve, to by bylo na složitější povídání, ale v principu tímto způsobem je možné vracet živiny a energii do půdy. To je první věc. Druhá věc, tedy minimalizovat. I velké zemědělství má šanci snížit spotřebu těch minerálních hnojiv, hlavně dusíku. Dneska i v souvislosti s těmi válkami je velkým problémem cena dusíkatých hnojiv. Tak velké zemědělství dneska máme mikrobiální preparáty, které jsou schopné nahradit asi tak třetinu toho minerálního dusíku při stejných anebo vyšších výnosech. A pak je tady ekologické zemědělství, které se umí bez minerálního dusíku v podobě těch dusíkatých minerálních hnojiv úplně obejít. Ale to je otázka střídání s bobovitými rostlinami, hrách, bob, peluška a tak dál, které tam ten dusík umí pumpovat ze vzduchu. To je vyšší dívčí, už jako to bychom se dostali nikam jinam, ale umíme to. Technicky je to možné a je jenom v Rakousku třeba tohoto zemědělství je dneska už kolem 30%. To je cíl Evropské unie pro naše zemědělství jako celek nedosažitelný obávám se, že ještě několik desítek let, ale technicky to jde a jde to i sociálně vytvořit podmínky, tak aby to by bylo zajímavá diskuze, co všecko v tom hraje roli. Ale prvním bodem je vzdělání, znalosti těch zemědělců. Každý z nás, já třeba sám, podporuji celý tento proces i preferenci biopotravin. Biopotraviny jsou kvalitnější, nejsou zatíženy riziky pesticidů a já podporuji zemědělce, který to dělá s prominutím inteligentněji a šetrněji.
0: Děkujeme za nahlédnutí do problému degradace půdy, něčeho, co nás živí, co nám přináší úrodu, užitek. Hostem dnešního pořadu byl Milan Hluchý. Děkujeme.

Reprízu rozhovoru o stavu půdy si můžete naladit ještě zítra ráno o 17:30 a v pátek od 9:30 bude cyklus Zodpovědnost za stvoření s Pavlem Kolem a Milanem Hluchým v pořadu Kaleidoskop pokračovat svou pátou částí. Ta se bude věnovat znečištění vod. Posloucháte Rádio 7, které na vlny vysílání posílá písničku Stavím ti trůn od Kamily Apetauer a City House Music.

Dnes je pondělí 8. června a i kdybyste se nezajímali o pranostiky, ta spojená s dnešním dnem kolem vašich uší jistě už prolétla. Dnes totiž slaví svátek Medard. Toto jméno je prastaré, patrně již franského původu. První složka má základy ve slově Macht a znamená moc. Druhá část vychází ze slova Hardus, které jazykovědci překládají jako tvrdý, přísný. Medard je tedy podle jména mocný a přísný muž, kterého není radno příliš provokovat. Medardův svátek měl v dřívějších dobách velký význam při předpovědi počasí, především v selském kalendáři. Věřilo se, že když tohoto dne prší, špatně se zrno ožních suší, že Medardova kápě 40 dní kape. Ještě že nad počasím bdí přece jen někdo mnohem mocnější než lidová pranostika o Medardovi. Co myslíte? Já osobně jsem teda rád, že dnes neprší. Myslel jsem si, že jméno Medard už v České republice snad vymizelo, ale představte si, zjistil jsem, že v republice je 36 Medardů a co víc, dokonce i jedna ženská verze tohoto jména, že v České republice se vyskytuje i jedna Medarda. Pokud je tedy Medard mocný a přísný muž, nevím, co znamená tedy Medarda. Ale každopádně, pokud některého z těchto Medardů nebo Medardů znáte, nezapomeňte jim dneska popřát všechno nejlepší k tomu jejich svátečnímu dni. Kupte jim třeba kápy. My jim z Rádia 7 také přejeme hezký požehnaný sváteční den a i když neprší, posíláme písničku Michaela W. Smithe Let It Rain, tedy ať prší, ale ať prší něco jiného než déšť, ať prší z nebes živá voda lásky, milosti a pravdy našeho Pána a Spasitele, našeho Boha. Takže tady je písnička Michaela W. Smithe. My už se pomaličku blížíme k 16:30, o které nás čeká publicistický magazín, ale teď Michael W. Smith, Let It Rain.

0: Reportáž z víkendového setkání kolem ohně doplní informace o andělském kempu z dílny Mezinárodního vězeňského společenství a letním tvůrčím setkání s názvem Art Travná. Vítejte u poslechu magazínu.
1: Od pátku do neděle 5. až 7. června 2026 proběhl na základně Royal Rangers na území obce Křídla další běh chlapského víkendu kolem ohně. Mohlo by se zdát, že v polních podmínkách budou vařit jednoduchá jídla, ale vypravíme se do kuchyně za Honzou Duchoslavem. Honzo, co jsi vařil za jídla, na co se mohli účastníci těšit, na čem si pochutnali?
2: Letošní ročník jsme vařili, nebo jsme se o to pokoušeli, o italské pravé risotto houbové. To bylo v pátek. V sobotu jsme měli takovou vypečenou krkovici na kořenové zelenině.
1: Co dalšího tady, tak za těch pochutin, kdyby někdo chtěl přijít ochutnat všechny ty chutě?
2: Chlapi přinesli spoustu jídla, bylo mnoho požehnání, bylo tady sladké, slané, měli jsme k snídani vločky s jablkem, s kořicí, záviny, chlapi přivezli bábovky, něco taky nakládaného, něco taky tekutého a myslím si, že si to všichni užili a mohli degustovat z více koutů naší země.
1: Celkem novinkou nebo zpestřením byl i kadeřnický salon. Karle, co tě přivedlo k tomu tady stříhat ostatní chlapy?
3: Já jsem takhle náhodou si vzal svůj kadeřnické vybavení z domu a potkal jsem tady kamaráda, on měl takové velké vlasy a po tom výletě, tak jsme se vrátili, měl spálenou jenom část čela, tak jsem mu říkal, že kdybych chtěl stříhat, tak bys to měl celé spálené a slyšel to vedle další chlap a říkal, ty umíš stříhat? A tak jsem ho ostříhal a pak už se to rozjelo a už tady prostě jel jeden za druhým.
1: Tady byly trošku polní podmínky, takže bez elektřiny, jak to šlo?
3: Ze začátku dobře, potom jak došla elektřina v strojku už hůře. A dneska ráno můžu obdivovat, tak jsem to včera v přítmí a beze světla mohl ostříhat.
1: Jedním z organizátorů akce je Michal Stanislav. Pokolikáte organizujete kolem ohně, možná obecně a tady tu letní variantu, jak se vyvedla?
4: Letní variantu jsme začali dělat později než tu zimní. Ta zimní má za sebou více jak 10 let. Teďka z hlavy sám pátrám, kolik je to celé číslo. Ale ta letní varianta je takový pátý ročník, jestli se nepletu. Jednou jsme byli někde pod Plzní na zámku a čtyřikrát jsme byli na tomhle místě na Vysočině u Křídel.
1: Jak náročné zorganizovat takovouhle víkendovku?
4: Já myslím, že ten tým už je zaběhlý a že každý tak nějak víme, co dělat. Je to vždycky jenom o tom čísle, pro kolik lidí to děláme, abychom si uvědomili, pro kolik nakupujeme a podobně, ale tím, že jsme našli místo, že už víme, jak komunikovat mezi sebou, co čekat od majitelů místa a podobně, tak to jede celkem po vlastní osi a drátkách bez nějakého většího zádrhu.
1: Stando, ty jsi na kolem ohně přivedl i kamaráda. Kdo to je?
5: Je to můj čtyřnohý přítel, Bruno.
1: Jak se mu tady líbilo?
5: Já myslím, že to je jeho vrchol života, že tady zažil, běhal tady víc než kdykoliv jinde.
1: Další z organizátorů je Lukáš Pokorný, který má na starosti převážně účastníky. Jak to je tady na tom letním setkání s účastníky? Kolik jich je oproti třeba ostatním ročníkům?
6: Když se budeme bavit o těch letních akcích, tam nám jezdí méně účastníků než na ten hrad Hauenstein v zimě, zhruba o polovinu méně. Tady ta účast bývá průměrná něco kolem 25 lidí, ale to s nám přijelo 20, tak jsme spokojeni.
1: Máš nějaký přehled, odkud účastníci přijeli?
6: Ta účast je hrozně různorodá. Máme tady člověka ze západních Čech, z Karlových Varů, potom z Těšínska, což jsou zase východní Čechy, dokonce je tu jeden člověk ze Sušice, takže zástupce jižních Čechů, a v letošním roce přijel i poprvé člověk ze Slovenska se podívat na tuto akci.
1: Peter, ty jsi přijel na kolem ohně až ze Slovenska, co tě sem přitáhlo?
7: Přitáhla ma ta samotná akcia, ten názov kolem ohně chlapi a to, že premýšlám nad tým, že by som založil alebo začal službu mužom u nás na Slovensku, to sa prostě spojilo. Mám možnosť vidieť, ako to tu je, ako to tu chodí kolem ohně, tak som prišiel za týmto skvelým dobrodružstvom a neľutujem, som šťastný.
1: Co si odvážíš?
7: Odvážím si predovšetkým tie priateľstvá a kontakty, ktoré som tu spoznal, tých skvelých chlapov, s ktorými som mohol zdieľať aj svoj život, aj skúsenosti z kresťanského života a služby. A teda samozrejme aj to prostredie, tábor, dobrodružstvo, veci okolo, včerajšia turistika, splávaním v jazierku, mnoho, mnoho skvelých vecí.
1: Řečníkem na letošním ročníku Kolem ohně byl Tomáš Polívka, který mluvil o srdci. O čem konkrétně jsi mluvil?
8: Tak bylo to takové zamyšlení nad metaforou duchovního zemědělství. Měli jsme možnost si představovat naše srdce jako nějakou krajinu, která má určité krajinné prvky, která je vhodná k tomu a má kapacitu nést ovoce, plodiny jako něco dobrýho. Ale realita je samozřejmě taková, že v té krajině máme různé překážky a věci, které musíme ve svém životě řešit. Můžou to být kameny, trní, nebo dokonce někdo tam má třeba černou propast, někdo tam má neprostupný les. A jsou to věci, s kterými pracujeme jako obrazy, metafory. A zjednodušeně jsou to věci, které v našem srdci nějakým způsobem blokují to boží působení. Je potřeba je objevovat, přemýšlet o nich a s boží pomocí s nimi něco udělat. A právě proto, že to lidské srdce je složitá věc, tak obdělat takovou krajinu trvá nějakou dobu a proto je zapotřebí k tomu přistupovat s trpělivostí zemědělce, který to své políčko pěkně připraví, zbaví ho věcí, které tam nemají být, potom ho zoře, zasadí to, co tam má růst a trpělivě čeká, než ty plodiny postupně vyklíčí, vyrostou a přinesou úrodu.
1: K takovému obdělávání jsou potřeba i nástroje. Máš nějaké nástroje třeba, které by se k tomu mohly hodit?
8: Ty nástroje najdeme především v Bibli. Nástroj nadává Pán Bůh, je to jeho slovo, které nás zúrodňuje, osobozuje, proměňuje, ukazuje nám na to, co je potřeba změnit, kde jsou ty šutry, které je potřeba vykopat. A taky nám dává různá zaslíbení. Například to, že Ježíš říká v 7. kapitole Jana, kdo ve mě uvěří, tak z jeho nitra poplynou řeky živé vody. A to nám pěkně ladí s tou zemědělskou metaforou, protože proto, aby něco rostlo v našem srdci, nějaké zemědělské plodiny, ovoce, zelenina, tak potřebujeme mít vodu. A je to právě ta boží voda, která vyvěrá v každém srdci a vlastně musíme jít po tom prameni a nechat jí téct tam, kam má, aby přinesla tu životodárnou sílu a přinesla to dobré ovoce.
1: Tady ještě malá zvuková.

0: Já odjíždím s kolem ohně se spoustou podnětů, přemýšlení, nahlédnutí do svého srdce. O mužská přátelství více doporučuji vyrazit mužům, ať už na zimní, tak letní variantu kolem ohně. A odnést si společenství, přátelství, povzbuzení, modlitby, krásnou přírodu a do nějaké míry i ten duchovní, duševní odpočinek.
1: Zhrnuje editor Rádia 7 a účastník víkendové akce kolem ohně Pavel Kohl. Zájemci o toto setkání si budou muset počkat na další příležitost do ledna příštího roku.

0: Vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které se nedobrovolně ocitly v roli dětí vězňů, prostředí, kde mohou být sami sebou a nikdo je nesoudí. To je andělský kemp, který každoročně pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství. O tom, jak bude letošní týdenní setkání vypadat, jsme hovořili s Žanetou Dvořáčkovou, zástupkyní ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Úvodní otázka ovšem mířila na historii této akce.
1: Pořádat andělský kemp jsme začali už před 10 lety, takže letos to bude už 10. ročník. A ta myšlenka se zrodila z takové potřeby, kdy jsme byli v kontaktu s rodinami a s dětmi, které mají právě někoho ve výkonu trestu, a slyšeli jsme, co všechno vlastně děti prožívají, jak je to pro ně složité a těžké, jak nejenom to, že mají a jsou odloučené od rodiče, který je ve výkonu trestu, ale mnoho z těch rodin se propadá i finančně a ty rodiny si nemohou dovolit žádné letní aktivity, dovolené nebo tábory. A když jsme třeba slyšeli i to, že některé děti si potom v září, když se vrací do školy, vymýšlí nějaké zážitky s prázdnin, protože se stydí přiznat, že třeba celé prázdniny byly doma, tak nás napadlo zkusit pořádat právě andělský kemp, kde by mohly být tyhle děti, které by jinak třeba ty prázdniny proseděly doma.
2: Kemp má sloužit jako bezpečné prostředí. Dá se říct, že je pro děti takovým úkrytem před obavami, strachem, kterým běžně čelí?
1: Určitě jsou to právě tyhle věci, které nám děti a nebo i jejich potom pečující osoby říkají, že jsou pro ně důležité. Kromě toho, že na tom kempu je nikdo nesoudí, přistupujeme tam k ním s takovým postojem, že jim chceme předat, že jsou vzácné, že mají obrovskou hodnotu, že mají různá nadání, že mají před sebou budoucnost a ta budoucnost může být dobrá, nehledě na to, co se děje v jejich rodině, nebo nehledě na to, že mají rodiče ve výkonu trestu a čím vším teď procházejí. Tak další takovou věcí, která je pro ně hodně důležitá, je i to, že se mohou potkat s ostatními dětmi, které mají podobnou zkušenost. A pro většinu z těchto dětí je to poprvé v životě, kdy si tak nějak mohou oddychnout a mohou říct, tady jsme na tom všichni stejně, nikdo ani z vedoucích, ani z dětí mě nebude soudit a naopak děti si třeba sdílejí ty své příběhy a vzájemně se pozbuzují v tom to překonat a jsou si i takovou oporou sami sobě, nejenom vedoucí, kteří na tom kempu jsou. Takže kromě toho, že se snažíme vytvořit takové to bezpečné prostředí, kde jim je dobře, tak zároveň to bezpečí přichází i z toho poznání, že jsou ostatní děti, že prožívají něco podobného a i to sdílení, které mezi sebou mají a i to, že si vlastně mezi sebou sdílí to, jak to zvládají nebo jak to zvládly třeba děti, které už to prožívají nějakou dobu anebo třeba už se jim i rodič výkonu trestu vrátí.
2: Jedna věc je vytvořit to bezpečné prostředí, ale co dalšího mohou děti zakoušet na andělském kempu v rámci toho společenství, které mají jako děti?
1: My, která kromě toho bezpečí a bezpečného místa, se snažíme vytvořit na tom kempu takový prostor, aby si vlastně děti mohly vyzkoušet věci, které třeba běžně neskouší. Takže ten tábor je nabitý různými workshopy, to znamená třeba různými výtvarnými věcmi, sportovními, kreativními, ale i třeba hudebními. A děti si mohou vyzkoušet spoustu věcí, jako je třeba malování, nebo zpívání, nebo právě nějaký sport, nebo vyrábění různýma zajímavýma technikama. A i v tomhle procesu se objevují vlastně talenty těch dětí, které třeba doposavat ani nevěděli, že je mají. A pokud vidíme, že některé dítě má opravdu na nějakou tu věc talent a chtělo by se tomu věnovat a dělá mu to radost, tak se snažíme tu rodinu i po kempu podpořit, aby tenhle talent se mohl rozvíjet.
2: Mluvíme tu o dětech, které si prošly náročnými životními situacemi, nebo možná ještě prochází. Práce s nimi vyžaduje citlivý přístup. Je součástí kempu třeba také odborná pomoc?
1: Ten kemp není úplně stavěný jako terapeutický kemp, takže nejsme schopni třeba poskytovat nějakou úplně hlubší odbornou pomoc. Ale na druhou stranu na ten náš kemp jezdí proškolení dobrovolníci a pracovníci, kteří už vlastně na ty kempy jezdí docela dlouhou dobu, většina z nich. A tak si troufám říct, že jsme se tak trochu stali vlastně takovými odborníky na tuhle problematiku a na práci s dětmi. Takže do určité míry ano, víme, jak k dětem přistupovat, víme, jak pomoct třeba v nějaké emocionální krizi, nebo víme, jak děti utišit, víme, jak je pozbudit, ale pokud u dětí uvidíme nějaké hlubší potíže, které by vyžadovaly třeba nějakou terapeutickou práci nebo psychiatrickou, nebo třeba nějaké potíže, které by bylo potřeba řešit v pedagogicko-psychologické poradně, tak potom dále vlastně se snažíme motivovat a nasměrovat rodiny, aby to řešili po kempu a my se v tom snažíme provázet a podporovat. Takhle se nám třeba stalo to, že nám přijel na kemp chlapeček, který podle nás měl nějaké rysy autistického spektra a to působilo problémy v jeho vztazích a i se nám svěřoval, že ve škole má taky docela velké problémy a když jsme po kempu si pak dali právě schůzku s pečující osobou, to byla babička a bavili jsme se s ní o tom, tak ona říkala, že si myslela jenom, že je takový zlobivý, že to má těžký, ale že jí nenapadlo, že by třeba mohlo být ještě nějaký jiný problém a my jsme jí tedy pomohli nějak se setkat s odborníky a výsledkem potom byla právě nějaká diagnostika, ale hlavně nějaká opatření ve škole a porozumění té situaci a ta situace a život toho chlapečka se pak výrazně zlepšil.
2: Můžete sdílet, vybavíte si nějaké další příběhy dětí, které kempem prošly? Vnímáte třeba tu proměnu toho, než přijedou a poté, co odjíždí?
1: Řekla bych, že ano, že vnímáme nějakou proměnu, nebo spíš vnímáme to, jak rozkvetl na tom kempu, když dostávají právě to bezpečí, když dostávají to přijetí, když se jim někdo věnuje, když mohou odhodit si své běžné starosti. A mohou být zase na chvíli dětmi, tak vidíme opravdu takové to rozkvetení a radost v jejich očích a to, že si užívají to, že nemusí mít nějaké vlastně další starosti, které běžně přináší to uvěznění rodiče do jejich života. Asi těch příběhů je strašně moc, protože každé to dítě přichází s nějakým příběhem a každý ten příběh je nějakým způsobem těžký. Ale co my asi vnímáme a je pro nás takové hezké nebo něco, co se nás dotýká, je, že se velmi často stává, že na konci toho kempu, když se s dětmi loučíme nebo už den předtím, tak děti jsou smutné, začínají třeba plakat a říkají, že by si přáli, aby ten kemp byl mnohem delší, že jim je tam dobře, že se jim úplně nechce se vrátit do toho jejich běžného života. Tak to je pro nás takovou známkou toho, že jim tam opravdu bylo dobře, že to pro ně bylo přínosné a že jsme se tak jako trefili do toho, co potřebují. A zároveň i další taková věc je, že mnohé z těch dětí, které odrůstají už z toho dětského věku, tak touží s námi být nějak dál v kontaktu a proto s námi jezdí jako praktikanti a někteří třeba i jako vedoucí. Takže i to, že říkají, že to, co sami dostali a bylo to pro ně cenné, tak chtějí teďka pomoct nechat prožít další děti, tak i v tom vidíme to, že to má obrovský smysl a že to dětem pomáhá.
2: Jako mezinárodní vězeňské společenství nepořádáte jen andělské kempy. Čemu dalšímu se věnujete, co plánujete, co potřebujete, co tak vnímáte jako nějakou svoji potřebu?
1: My děláme spoustu dalších projektů vlastně i pro dospělé, pro odsouzené ve věznicích, propuštěné. Dále se věnujeme i rodinám, pracujeme s pečujícíma osobama, ale co se týče i těch dětí, tak po těch táborech jsme vnímali to, že je to dobrý čas, který tam můžou prožít, že je pro ně významný, ale že je to jenom jeden týden v roce a proto v roce 2020 vznikl andělský klub, který se postupně rozšířil vlastně do 3 měst a je to už každotýdenní setkávání a právě dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu s vedoucími. Ten klub skupě zaměřen, je to taková volnočasová aktivita, ale zároveň jsou to všechno taky proškolení vedoucí mentoři, kteří se těm dětem věnují i individuálně, pomáhají třeba s přípravou do školy, s doučováním, s nějakou motivací a hledání vlastně budoucnosti a toho, aby děti třeba pokračovali dál na nějakou střední školu, a snažíme se jim být oporou a takovým průvodcem v tom jejich náročném světě dětství a potom i dospívání. Takže to jsou další věci, které jsme tak z té potřeby právě dětí dál začali dělat. A co potřebujeme? My bychom moc potřebovali další ochotné lidi, kteří by byli rádi nebo měli by to srdce sloužit těmhle dětem. To znamená, ať na těch klubíkách, nebo na těch táborech, nebo i doučovat, nebo jakékoliv jiné věci, které děti potřebují. Takže to je jedna z takových našich velkých prozeb. Mít další lidi, kteří budou ochotní se dětem věnovat. A druhá věc je rozhodně i taky moc důležitá, a to je finanční podpora vlastně všech těch našich aktivit, protože bez ní bychom nemohli tyhle věci dělat.
0: Uzavírá zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková. Letošní andělský kemp proběhne v termínu 1. až 8. srpna v Krkonoších. Podrobnosti o této letní události i o dalších aktivitách Mezinárodního vězeňského společenství hledejte na webu www.mvs.cz. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Pro kreativní duše přicházíme s pozvánkou na letní tvůrčí setkání Art Travná. O jaký projekt se jedná a pro koho je určen, představí ředitelka organizace Veronika Jurečková.
3: Art Travná je vlastně naše nová letní akce, která je určena mladým lidem, kteří rádi tvoří a zároveň chtějí přemýšlet o hlubších otázkách života. Takže nejde o nějaký klasický výtvarný kurz, ale snažíme se vytvořit prostor, kde se potkává umění, vztahy a služba druhým. Chceme tak jako společně objevovat, že kreativita nemusí být jenom prostředkem sebevyjádření, ale také cestou porozumění druhým lidem na světu kolem nás.
4: Takže propojení tvoření a přemýšlení, to zní zajímavě. Jaký bude program celého týdne? Bude zaměřen na konkrétní téma nebo myšlenku?
3: Má 4 takové hlavní tematické bloky. Jeden je respekt k odlišnosti, druhý umělec jako služebník, osobní integrita, takže třeba takové to, jak si ustát vlastní názor, a poslední, ten jsme nazvali křížová cesta dneška, tedy jak se vyrovnáváme s potížemi a starostmi dnešního světa. A vlastně můžeme říct, že se to celý točí kolem hlavní myšlenky spolku Travná, která se nám táhne jako taková nič všemi programy, a ta se točí kolem listu Galackým jedni druhým břemena neste. Takže budeme přemýšlet, jak tuhle výzvu žít dnes a jak ji vytvářet prostřednictvím tvorby. Jinak v praktické rovině budeme tvořit s keramickou hlínou, engubami v přírodě, land artově, s využitím pohybu vlastního těla, s vlnou látkami. No a každý den je pod taktovkou někoho z lektorů, takže každý den bude trošku jinak ladněný podle toho, co ti lektoři se sebou přinášejí.
4: Musí být člověk hotový Picasso, aby se mohl na setkání přihlásit? Pro koho je určeno především?
3: To určitě nemusí. Možná je to důležitá věc, protože se ptáte, rozhodně to necílíme na umělce nebo profesionální umělce, ale prostě na lidi, kteří mají chuť tvořit, přemýšlet, něco s náma společně udělat. Třeba někdo si kreslí každý den, někdo jenom občas zapisuje myšlenky do deníku, někdo si fotografuje, anebo prostě má jenom touhu něco takového zkusit, takže všichni vítáme. Rozhodně není důležitý talent, ale otevřenost, ochota zapojit se, chuť tvořit.
4: Hraje v rámci tohoto letního pobytu roli i víra, a pokud ano, jak se promítá do tvůrčího programu a témat, kterým se budete věnovat?
3: Ano a ne. Víra je rozhodně jedním z pilířů vzniku té akce. Art Travná vzniká v prostředí křesťanského spolku Setkávání Travná a inspirací jsou pro nás rozhodně biblické hodnoty, jako respekt, služba, soucit, pravdivost, odpovědnost za druhé. Ale současně touto akcí rozhodně nechceme nikoho přesvědčovat nebo vytvářet uzavřený prostor pro věřící. Já bych ráda, aby jsme se tam potkali lidi, kteří rádi tvoří a rádi si kladou otázky. Takže ona se ta víra promítá spíše do způsobu, jak spolu jsme, než do nějakých povinných odpovědí. A Pravná se vždycky snažila otvářet prostředí, kde je možné o těchto věcech otevřeně mluvit.
4: A to si myslím, že mnozí posluchači ví, protože o vašem spolku nemluvíme poprvé, i s ohledem na množství akcí a aktivit, které pořádáte a které se konají na tomto místě. Na vašich webových stránkách můžeme číst: nejde jen o umění, jde o to, co skrze něj sdílíš, komu sloužíš a kým se přitom stáváš. Nemusíme rozebírat všechno, ale co si představit pod tím sdílením skrze umění?
3: No, já myslím, že umění má schopnost říct věci, které se někdy slovy říkají těžko. A když člověk tvoří, tak často sdílí své zkušenosti, otázky, obavy nebo naděje. Takže pro mě sdílení skrze umění znamená, že tvorba není jenom něco, co vytvářím pro sebe, když tvořím, tak samozřejmě žiji i ve svých myšlenkách a touhách, ale může otevírat rozhovory, pomáhat druhému člověku, pozbudit, anebo ukázat, že v tom, co prožívá, není sám. Umění chápu jako most mezi lidmi, taková cesta ode mě k druhému a k druhému ke mně.
4: Částečně už jste odpověděla i na otázku, co skrze umění vyjadřujete vy osobně, tak to ještě doplním pod otázkou. Je něco, co byste ráda předala dalším mladým umělcům?
3: Mě vždycky na umění fascinovala ta schopnost otevírat otázky a taky dávat odpovědi, protože dneska jsme často pod tlakem nějakého výkonu, hodnocení a srovnávání a tu schopnost tvořit chápu jako dar. A je taky důležité přemýšlet, jak s tím darem nakládáme a komu může být ku prospěchu. Takže vlastně otevírat tyhle otázky a odpovídat si na ně, to je to, co bych ráda předávala nebo nějak otevírala a umožňovala. Nejen já, ale i samozřejmě moji kolegové na Art Travné.
4: Pojďme prosím připojit i technikálie, kdy a kde se bude toto letní tvůrčí setkání konat a kde je možnost se přihlásit.
3: Art Travná se koná poslední týden v červenci na Travné v Rychlebských horách a přihlásit nejlépe přes naše webové stránky www.travna.cz. Je to velmi jednoduché. Ještě volná místa jsou a budu ráda za každého otevřeného tvořivého člověka, který se přihlásí a s kterým budeme moct strávit týden.
4: Už jsem zmínil, že těch aktivit na Travné probíhá celá řada. Pojďte nám zkusit třeba krátce představit, na jaké další projekty nebo aktivity se od vás můžeme v nejbližší době těšit.
3: Začátkem července budou probíhat na Travné dvě akce. Jednak je naše brigáda, protože my ještě rekonstruujeme dům setkávání a potom týden pro mládež, který letos má název Unplugged, jsme zvědavá, s čím přijdou, jaké to bude. A v září potom pořádáme víkend v tichu, meditativní víkend, taková nová akce, je zase iniciativa dalších lidí, kteří na Travnou jezdí. Takže to je asi to nejbližší, co nás čeká v létě. Jinak k nám vlastně lidé tradičně jezdí na takové čtyři hlavní akce v roce. Velikonoce, léto, podzimní prázdniny, Silvestr.
0: Shrnuje a zve Veronika Jurečková, která stojí za organizací letního pobytu. Pro zájemce zmíníme webové stránky, na kterých se dozvíte více informací o setkávání na Travné: www.travna.cz.

0: První nabitý magazín týdne je za námi a s dalším vydáním se ozveme opět zítra. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Pátá odpolední hodina už je za dveřmi a s ní také jazzový klub s deskou Sunrise sextetu Amita Friedmana. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Milan Remeš, který vám přeje pohodový zbytek odpoledne. Zůstaňte s námi.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, typy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v jazzovém klubu Rádia 7. Náš klub je ryze hudební a počet míst máme neomezený. Neřešíme barvu pleti ani odkud jste. Taky popíjet si tady můžete, co chcete. Akorát přinést a otevřít si to musíte sami. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Strnad.

Stopy dnešního jazzového klubu nám vedou do Izraele. Odtud je saxofonista a skladatel Amit Friedman. V roce 2012 mu vyšlo první ze tří doposud vydaných alb Sunrise.

Přiznám se, že necourám po nebi, abych tam našel hvězdy hudební branže a že se neřídím jejich tituly. Otázka výběru je vždycky spíše srdeční záležitost. Ale dobrá hudba, ta si nějakou formu ocenění najde sama a chtě nechtě na to prostě narazíte. Album Sunrise bylo zařazeno mezi nejlepší izraelská jazzová alba desetiletí.

Album Sunrise se skládá výhradně z původního hudebního materiálu v podání jazzového sexteta, špičkových hudebníků a také smyčcového kvarteta.

nyní, tak posloucháte jazzový klub Rádia 7 a hudba, která možná způsobila, že jste a zůstanete s námi, je z alba Sunrise. Autorem je izraelský saxofonista a skladatel Emmett Friedman. Nahrál je za přispění svého sextetu a smyčcového kvartetu. V roce 2012 spatřilo světlo světa a dodnes má to album co říct.

Na albu Sunrise můžete slyšet, že vlastně všichni hudebníci, kteří tak skvěle vytváří doprovod, co dobře drží pohromadě, se mohou projevit taky jako solisté. A Mitch Friedman je ve své tvorbě naprosto věrný všem jazzovým tradicím, ale spojuje i klasický a jazzový pohled na věc a já to vidím jako hezké a bezešvé spojení.

Jsme před poslední skladbou jazzového klubu a já doufám, že potěšení z této hudební hodiny bylo oboustranné. Není to zdaleka poprvé a určitě ne naposledy, co jsme představili Izrael jako zemi skvělých muzikantů. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad. Přeji vám krásné dny a budu se těšit na další společné hudební posezení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: 18. hodina je za námi a s ní se otevírá naše večerní vysílání, u kterého vás vítá Andrea Oudová. Společně projdeme závěrem dnešního dne. A než si představíme, jaké pořady jsme pro vás připravili, dáme prostor čtení z Bible s Jiřím Zdráhalem. V pořadu Bible Guide právě procházíme prorokem Jeremiášem. Přeji vám klidný a požehnaný večer a také, ať můžete čerpat z Božího slova.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 45. kapitola. V této kapitole se vracíme v čase zpět do doby krále Joakima, ještě před zničením Jeruzaléma. Jedná se o krátké Jeremiášovo proroctví, kterému Bůh předal pro písaře Bárucha v době, kdy sepsal Jeremiášova slova na svitek za vlády krále Joakima. Ten tehdy knihu zničil a tím ukázal, že nechce poslouchat Boží vedení. Je to krásné povzbuzení pro Jeremiášova přítele, který při čtení Jeremiášových slov v chrámu riskoval, že bude napaden nebo dokonce zabit, stejně jako předtím Jeremiáš, nepřátelskými Izraelci. Pojďme si ho celé přečíst. Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, poté co ve 4. roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval. Toto ti, Baruchu, říká Hospodin Bůh Izraele. Myslíš si, běda mi, Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy. Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil. Tak praví Hospodin. Hle, co jsem vybudoval, bořím. A co jsem zasadil, vykořenuji celou tuto zemi. A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoliv půjdeš, zachráníš se a přežiješ. Baruch, stejně jako Jeremiáš, neměl Boha žádat o pomoc Izraeli. Hrůza, která přicházela, byla totiž Božím rozhodnutím. Ale ani uprostřed největších nebezpečí Bůh svého věrného služebníka neopustil. A to se potvrdilo hned ve chvíli, kdy Báruch četl Jeremiášova slova v chrámu. Nebyl napaden, ale ochráněn. Pojďme si to připomenout ze 36. kapitoly Jeremiáše. Baruch udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu přečítal z oné knihy slova Hospodinova. Všichni velmoži tehdy poslali Jehudyho, ať Baruchovi vyřídí, přijď a vezmi sebou ten svitek, z něhož si přečítal lidu. Baruch jim ho přečetl. Běžte se s Jeremiášem ukrýt, řekli na to velmoži Baruchovi, ať nikdo neví, kde jste. Barucha nikdo nenapadl. Bůh ho ochránil. Přežil i dobytí Jeruzaléma a spolu s Jeremiášem se dostal s prchajícími Židy do Egypta. Bůh splnil svůj slib. Když se díváme na věčnost, která začíná smrtí, tak získáme skutečné hodnoty. Které věci jsou z perspektivy věčnosti opravdu důležité? Záleží na tom, jestli budeme celý život zdraví? Ne. Stejně nás dříve či později čeká fyzická smrt. Je důležité, aby byl každý bohatý a úspěšný? Ne. Důležitější je naplnit Boží plán pro svůj život. Víš, že Bůh má s tvým pozemským životem nějaký záměr? Ježíš to takto vyjádřil v jednom ze svých podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Je jedno, jak dlouho kdo na pánově vinici pracoval. Všichni dostali svou odměnu. Ježíš nám tímto podobenstvím ukázal, jak se máme dívat na svůj život. Jsme Bohem najatí dělníci. Ve chvíli, kdy uvěříme a učiníme Ježíše svým pánem, stáváme se součástí nejvznešenějšího úkolu. Máme během svého života rozpoznat, k jaké práci na Boží vinici nás pán určil. Apoštol Petr zdůrazňoval ve svém prvním listu, že každý věřící je povolán žít pro svou duchovní rodinu, církev. Všemu nadešel konec, proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si mi navzájem služte jako dobří správci rozmanité milosti Boží. Když někdo mluví, ať jsou to slova Boží. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Každý věřící je součástí úžasného těla Ježíše Krista, církve. Církev není nějaká organizace nebo povinnost. Církev je místo, kde můžeme uskutečnit svou práci pro Pána. Vydělávat peníze musí každý, vychovávat děti také. K tomu nemusí být člověk křesťan. To se týká každého člověka. Církev ale odlišuje. Život pro církev, pro duchovní rodinu, je to, co nás odlišuje od světa. A je to také to, na čem Ježíši záleží. To je ta práce na Boží vinici. Znamená to žít pro Ježíšovu duchovní rodinu. Ve 25. kapitole Matouše Ježíš předpovídá dobu svého druhého příchodu. Tehdy budou lidé rozděleni na ovce a kozly. Ovce jsou ti, kteří žili pro svou duchovní rodinu. Ježíš to shrnul takto. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Žít pro svou duchovní rodinu znamená žít pro Ježíše.

Pořad Bible Guide můžete opět slyšet zítra v 8 a potom i v 18 hodin. Případně ho najdete kdykoliv v našem audioarchivu na webu nebo na všech podcastových platformách.

0: Amen.
1: Dozněl Jan Knížek a my pomalu rozjíždíme večerní vysílání. Pojďme si teď projít programovou nabídku pro ten dnešní večer. Karlu Korečkovi pomohlo k poznání osoby a díla Ježíše Krista období plné sportu a hlubokých rozhovorů s kamarádem. Nejen o důležitosti osobního vztahu s Bohem bude mluvit v 6:30 v pořadu Život víry. Kanafásek otevře první díl knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou pro své děti napsal na konci 18. století protestantský kněz Johann David Wies. O současné převyprávění se postaral Jan Hora, načetl ho Pavel Hromádka. Do ničivých vln Indického oceánu se s dětmi vypravíme 15 minut po 7. hodině. Obsáhlé knihy a úctyhodný věk, i to se nám nejspíš vybaví, když se řekne moudrost. Jak na moudrost hledí psychologie a jak teologie? A co je předpokladem moudrosti? Zkoumejte v prvním setkání s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši ve 7:45. Proč se lidstvo už od starozákonních dob potýká s tak masivním rozpadem nejbližších vztahů a rodinných hodnot? V pokračování cyklu Světem Bible se zaměříme na tvrdost lidského srdce, která deformovala původní záměr vzájemné věrnosti. Text proroka Malachiáše vykládá teolog John Vernon McGee 15 minut po 8. hodině. Někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich skočíme, říká koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice Karel Ouský. Svůj život i zkušenosti se sdílením dobré zprávy o Ježíši přiblíží v pořadu Hláska v 9 večer. Ježíš předpovídá své utrpení, ale učedníci se hádají o to, kdo z nich je první. Zajímavý kontrast nastíní ve 22 hodiny v pořadu Ke kořenům Jáchym Gondáš. Řeč bude i o těch, kteří s Ježíšem nechodí, ale činí nejrůznější zázraky. Místo hledání sebe sama se ocitá v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Pouť do Santiaga se stočila nečekaným směrem. Ve čtení na pokračování otevírá Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. K poslechu se přidejte 15 minut po 23. hodiny. Tak všechny tyto pořady se vejdou do dnešní půlnoci, tedy do závěru dne s datem 8. června. Snad vás jejich nabídka potěšila. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Chanenu, Adonai, chanenu, kiral, savanu.

0: Má lepší nabídku svět, ve kterém žijeme, nebo Bůh, který tento svět stvořil? I nad touto otázkou se ve svém životě zamýšlel Karel Koreček, jehož příběh pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dnes sedí naproti mě ve studiu Karel, já jsem za to vděčný a on sám by nám rád pověděl o tom, co pro něho znamenalo setkání s Bohem, jaká pro něj byla ta cesta, kdy on šel k Bohu a Bůh šel jemu naproti. Karle, vítej a rovnou se tě zeptám, kde ta tvoje duchovní cesta začala?
3: Já jsem taky velmi těšný, že tady můžu dneska být. Na otázku teda, kde začala moje duchovní cesta, bych začal tím, že jsem měl takového velmi spolehlivého a věrného kamaráda, který se mnou studoval na střední škole,

dělali jsme i společně stejný sport. První setkání nebo první zmínka o Ježíši v mém životě, která nebyla pouze, že to je muž s dlouhými vlasy a s dlouhými fousy, který se objevuje všude na médiích, ale že pro nás má nějakou důležitou zprávu a že bychom si ji měli vyslechnout, bylo, když jsme spolu jeli na sportovní soustředění. Tam můj kamarád mi řekl, ať si vemu Bibli, o které jsem mu řekl, že mám, a řekl mi, že mi o ní něco řekne. Já jsem to bral jako takový historický nebo kulturní doplněk do mého života, že mi poví něco z křesťanské kultury a že se tím obohatím. A nevěděl jsem vůbec, že to bude začátek vlastně příběhu toho, jak jsem se obrátil. Jednoho večera na tom soustředění jsme si spolu sedli, otevřeli jsme Bibli. Měl jsem od husitské církve věnovanou kralickou Bibli, takže to bylo trošku složité. Kamarád radši vytáhnul svoji klasickou, která byla v moderní češtině a dala se číst. A začal mi vyprávět o tom, že Ježíš je odpovědí na naše nedostatky. Začal tím, že lidstvo jakož to samé máme prostě vrozenou vadu, že jsme prostě zlí a máme tendenci si navzájem ubližovat a máme tendenci se zrazovat navzájem a nebýt si věrní. To je jenom vlastně zlomek toho, co všechno děláme špatně. A že tyhle ty naše vlastnosti, které máme, ty, které se s náma táhnou od jak těživa, od té doby, co vlastně lidstvo existuje, tak nás dělá nedokonalými, že kvůli těm věcem si nezasloužíme dobro a nezasloužíme si kvůli tomu být zachráněni, což samozřejmě v té době mi toho moc neříkalo, co to znamená být zachráněni. Když já jsem tady, tak to by mě zachraňoval. A on mi začal na to vysvětlovat, že život je krátký na tomto světě. Že jednoho neskončí a budeme muset zodpovídat za to, co jsme všechno udělali. A že opravdu neobstojíme sami od sebe. Že to, co jsme dělali, nestačí. A že se nemůžeme spasit tím, že jsme byli na ostatní hodní a mezi tím ale druhý den jsme prostě byli zlí a přemýšleli jsme, jak někomu ublížit nebo spíše jak se obohatit na úkor jiných. Tato myšlenka mě velmi zasáhla. Byl jsem až zmatený z toho, že mi toho hodně říkala. I přesto, že jsem nevěděl, co ten příběh má pro mě znamenat, že jsme nedokonalí, ale souhlasil jsem s tím. Bylo to něco, co mi dávalo smysl. A tak jsem se kamaráda ptal, co teda s tím? Jak na to navázat? A v ten moment mi začal říkat příběh o Ježíši. Řekl mi o tom, že je to Boží syn, to znamená, že je Bohem poslaný na tuto zem a že nám má být záchranou, že má být naše opora v našem životě a že nás má provést vlastně skrz ten život tak, abychom na konci se s ním setkali, abychom byli, jak jsem říkal, spaseni nebo zachráněni. Chtěl jsem slyšet teda víc. Povídal mi teda o tom, jak Ježíš žil, že byl bezposkvrny, což mi znělo samozřejmě zvláštně, ale říkal jsem si, že tak takových lidí muselo být určitě víc než jenom Ježíš. Ale když jsme to spolu začali rozebírat, tak jsem si uvědomil, že vlastně ne. Že všichni mají nějaký vroubek. A to, že mi tvrdil, že zrovna Ježíš byl ten, co žádný neměl, je zvláštní, ale fascinovalo mě to. Chtěl jsem slyšet víc, o jeho životě. A čím víc mi říkal o tom, jak se choval k lidem, jak se projevoval navenek a že o něm víceméně všichni ty lidi, kteří o něm psali a mluvili, že ho viděli furt víceméně, že nebyla chvíle ve dni, kdyby nebyl na očích. Možná tak po večere, když se šel modlit a stáhnul se prostě někam do ústraní, mimo stádo lidí, co si sebou všude táhnul, tak jsem si uvědomoval, že asi na tom něco opravdu bude. Že to byl výjimečný člověk a že já bych takhle určitě nedokázal jednat, že bych nedokázal vystupovat před lidmi. Určitě bych s nimi nedokázal mít takovou trpělivost, jako měl on. A že stojí za to si to vyslechnout, co to má znamenat. Takže potom, co mi řekl, jaký měl život, mi musel samozřejmě říct si o tom, jak ten život skončil, protože to je jedna z nejdůležitějších částí pro nás, pro lidi, kteří chceme znát Ježíše, kterým jsem v té době už nevědomky byl. A vysvětlil mi o tom, jak jeho smrt byla
splacení našeho dluhu, jak to byla náprava našich chyb. A dneška se divím tomu, jak mi to dávalo všechno smysl, přestože druhý den jsem se zbudil ráno a jakoby nic, ale bylo to to semínko, co do mě ten kamarád zasadil, vlastně ten prvotní kontakt s Ježíšem, který jsem potřeboval. Zakončili jsme to Ježíšovou smrtí, o tom, jak umřel na kříži, jak odpustil všem a za 3 dny vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Tím jsme to ukončili, já jsem mu poděkoval, šli jsme spát. Jak jsem říkal, druhý den jsem se zbudil a už jsem si z toho nedělal moc hlavu, čekal nás těžký trénink, takže jsem neměl kapacitu na to přemýšlet nad Ježíšovým životem. Dejme tomu, že mohlo uběhnout tak měsíc nebo půl měsíce, než tato myšlenka o Ježíši zase znova konfrontovala, kdy s kamarády jsme byli na pivu a řešili jsme důležité věci, jako je existence, a lidi jsme se tu vzali, takže se mi zase vrátila zpátky ta myšlenka té existenci, protože můj kamarád zastával samozřejmě zbožný pohled na věc, kdy tvrdil, že svět stvořil Bůh, že tady to není všechno jenom náhodou a že to má význam, proč tady jsme. Kamarádi tvrdili, že takhle to vůbec není, že tady jsme čirou náhodou, že si můžeme dělat, co chceme. Kdy jsem stál na hodně, hodně tenkém rozhraní mezi tím, že chtěl bych být na straně kamarádů, kterých bylo víc, kteří tvrdili, že je to všechno náhodou. Ale zároveň jsem viděl to nadšení a ten ledový klid, co ten kamarád měl v tom, že za vším stojí Bůh a že se na něho může spolehnout. Takže potom, co kamarádi odešli a zůstali jsme jenom my dva s tím zbožným kamarádem, tak jsem se ho doptával na detaily a co tím myslí a jak to popisuje dál. A dozvídal jsem se víc o Ježíši, dozvídal jsem se víc i o Bohu jako celém a dozvídal jsem se víc o tom, jak on si představuje svět, nebo spíše jak ho vnímá spjatě s tím, že věří v Boha a v Ježíše Krista. A dal mi nový pohled na svět. A tento pohled na svět se mi velmi, velmi hodil v následujících 2 měsících. Teď to zmíním trošku zpětně, ale nacházel jsem se v tomto období těsně před maturitou. V březnu se to stalo, takže teď se nacházíme tak na konci dubna, kdy už se nám blížily maturitní zkoušky. A byl jsem v takovém divném životním období, kdy jsem měl víceméně všechno, co jsem potřeboval. Aspoň to, co bych v té době považoval za to, že člověk potřebuje k životu. A to bylo, že jsem svůj vztah s rodičemi dával dokupy, který předtím byl víceméně v troskách, byl hodně, hodně roztrhaný, protože jsme se nepohodli. A já jsem prostě procházel těžkým obdobím, do kterého jsem je nedokázal zasvětit, takže jim to přišlo, že mi nemají jak pomoct a spíš se vzdálili, než aby se přiblížili. Ale to jsme dávali dokupy. Měl jsem přítelkyni, která tam byla pro mě a měl jsem jí moc rád. Byla taková, jakou bych jsem si představoval, spolehlivou přítelkyni a těšil jsem se na konec školy. Maturita mě neděsila, spíš už jsem chtěl vyrazit dál, už jsem prostě koukal na další epizodu života a to byla vysoká škola. A i přesto, že jsem měl všechny ty důležité věci, které člověk potřebuje, jako je zázemí a vztahy, tak jsem se cítil strašně prázdný. I přesto, že jsem si myslel, že mám všecko, tak jsem se ráno probouzel strašně takový odepřený nebo odpojený od světa. Nechtěl jsem mi vůbec stávat, vyloženě jsem chtěl prostě zůstat v posteli a zůstat radši v limbu a spát dál, mi se zvedat. Přes den na mě lezly takové myšlenky toho, proč tady vlastně jsme. Dneska si myslím, že to bylo dost způsobené tím, jak mě kamarádi víc zatáhli do té svojí myšlenky toho nihilismu, o kterém mluvili, nebo do toho nahození toho světa, že je tady všechno náhodně a že na ničem nezáleží. A strašně mě ty myšlenky zužovaly a žralo mě to. A byl jsem přesvědčený
že takhle to být prostě nemůže, že to je něco, co je úplně v nesouladu s tím, jak ten svět vypadá, s tím, co nabízí a proč tady vůbec jsme. Každý den byl boj, ne na venek, ale v hlavě. A tak jako se těžko vstávalo, tak se i těžko chodilo večer spát. A můj kamarád si toho začínal všímat, že jsem takový odpojený a že přestávám hodně mluvit. A častokrát jsem za nimi chodil, že mám prostě úplně hrozné chmurné stavy a že přemýšlím prostě na smrti a na takovými věcmi, jako je to, že tady nic pro mě není, i přesto, že všecko mám. A on mě na to odpovídal zbožně. Odpovídal mě na to tím, že mě přiváděl ještě o to víc a blíže ke Kristu a že mi k němu ukazoval cestu a toho, jak on by mě mohl pomoci, toho, jak on by mohl být mojí oporou, jak on by mi mohl navrátit zpátky význam v životě. A dost mi pomohlo k tomu si uvědomit, že mluví pravdu to, že mi sdělil on svoje svědectví a jeho svědectví znělo v tom smyslu, že byl sám doma, nebo spíše neměl nikoho u sebe. Byli lidi v okolních místnostech, ale on byl sám ve svém pokoji a slyšel mocný autoritativní hlas, jak volá jeho jméno a vystřelil z postele, běžel rychle za bráchou a zeptal se ho, že brácho, slyšel jsi tohleto? A bratr mu odpověděl, že vůbec neví, o čem mluví. A bratr tam nebyl v žádné hlasité hudbě, nebo že by měl sluchátka a byl odepřený od světa, prostě seděl a odpočíval. Takže kamarád si řekl, nebo spíš si uvědomil, že to muselo být něco nadpřirozeného, protože ten hlas otřásl barákem a slyšel ho pouze on, tak začal hledat a jelikož měl hluboké křesťanské kořeny, jeho rodiče ho vedli ke křesťanství. Sice nejsou jeho rodiče věřící, ale naučili ho křesťanství jakožto silnou kulturu a morální zázemí. Tak začal hledat křesťanského boha Ježíše Krista a uvědomil si a našel se v tom, že to je ten, kdo ho volal, že ten hlas byl náš Bůh, křesťanský Bůh. A já, jelikož jsem mého kamaráda znal už dlouho a byli jsme spolu v mnoha těžkých situacích, tak jsem mu věřil. Když mi to on to řekl, tak jsem věděl, že to není halucinace a věděl jsem, že on by mě za nohu netahal a vydával najevo, že on nemá potřebu mě do toho nějak tahat. Bylo to něco, co mi prostě chtěl sdělit, protože mě měl rád a věděl, že to je něco, co prostě nese velkou hodnotu, že to má poslat dál. Takže po tom, co mi sdělil tomto své svědectví, tak jsem se hodně, hodně převrátil. Hodně jsem začal dychtit po tom, vyloženě vědět o Bohu více. Začínal jsem na YouTube hledat videa lidí, kteří mluvili o Bohu a o Ježíši. Začínal jsem i číst ve svojí Bibli, která teda byla ve staročeštině. I jsem se doptával kamaráda pokaždé, když jsem měl příležitost. Chvíli to sice trvalo, samozřejmě je to prostě cizí svět, boží hodnoty a boží nadřazenost je něco, s čím se člověk těžce pere, protože člověk je třídimenzionální bytost mezi tím, co náš Bůh má nespočetně dimenzí. A bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal k Bohu. Postupně jsem zjišťoval víc o Ježíši, zjišťoval jsem to, co pro mě má přichystané. Zjišťoval jsem to nejdůležitější a to je, že mě miluje takového, jaký jsem. A že mě sice má v plánu změnit, má v plánu mě napravit, ale že mě přijme takového, jaký jsem a že vůbec se nepotřebuju měnit. Že to, že jsem teďka kupička neštěstí, která nedokáže ráno ani vstát, není pro něho problém. Že to je něco, s čím on naopak dokáže moc dobře pracovat. Takže jsem se zkoušel modlívat, zkoušel jsem se Bohu ozývat a než jsem se nadál, tak byl večer, kdy jsem si uvědomil, že tenhle ten svět pro mě nemá co nabídnout, co by mě zabránilo v tom se vydat Bohu. Že tenhle ten svět nemá žádnou lepší nabídku, než má Bůh. A vyznal jsem to slovy,
že hospodine, pokud ten svět mě bude mít za blázna kvůli tomu, že tě budu následovat, tak budu radši blázen pro tebe a blázen pro ten svět, ale odmítám být blázen, který si myslí, že se ukojí v tomto světě, že raději budu s tebou.

0: Když se dostaneme na začátek toho příběhu, o kterém si hovořil, tak do té doby si tedy měl o křesťanství povědomí jen z toho úhlu pohledu, že je to možná nějaká sada zajímavých morálních hodnot, nebo se o tom dozvěděl třeba jenom ve škole a to bylo všechno a nebylo to pro tebe vůbec téma?
1: U nás doma jsme ryzí ateisti. Teďka samozřejmě jsem uvěřil, ale do té doby o Bohu doma nebyla žádná zmínka. A o Ježíši jsem se dozvěděl, nebo o křesťanství jsem se dozvěděl jenom z dějepisu, anebo z občanské nauky. A do té doby, dokud jsem nezačal poslouchat mého kamaráda, tak jsem vlastně žádnou přímou konfrontaci s křesťanstvím neměl.
0: Pak tedy následoval vztah s tímto kamarádem, kdy on ti nějaké věci vysvětloval, zaséval ta semínka do tvého života, jak jsi to zmínil. A potom z toho přátelského vztahu člověk musel sám nějakým způsobem vstoupit do osobního vztahu s Bohem. Tak co pro tebe znamená mít osobní vztah s Bohem, být s Bohem nějak zajedno, znát ho, patřit mu?
1: Mít vztah s Bohem pro mě znamená to, že člověk má jistotu, kterou mu nic na tom světě nedokáže dát. To je jistota toho, že se vždycky může na někoho obrátit. Vím, že i kdybych skončil sám na pustém ostrově, tak tam se mnou bude Bůh a možná i o to víc ho uslyším, protože tam nebude nikdo okolo, aby mě ho přehlušil. A že se nemusím ničeho bát, když jsem s Bohem.
0: Mluvil jsi také o těch svých začátcích, že jsi začal mluvit k Bohu a říkat mu o tom, co se děje ve tvém životě. Vnímal jsi v tom i nějakou boží reakci zpět, že by Bůh naopak nějakým způsobem promlouval do tvého života?
1: Cítil jsem obrovitánský klid, pokaždé, když jsem mluvil s Bohem. Až nadpřirozený. Vždycky jsem pomalu byl až na pokraji slz z toho. Sice jsem chlap, takže jsem to podržel v sobě, ale ano, přiváděl mě do nehorázného klidu a na mnohé moje otázky, které jsem měl, odpovídal hlavně skrze mého kamaráda. Že nepotřeboval na mě mluvit přímo, nepotřeboval mi dávat žádné myšlenky do hlavy, prostě na všecko mi dokázal odpovědět kamarád a Bůh věděl, že tu roli naplní.
0: Ty jsi přijal to, že Bůh přijímá člověka takového, jaký je, ale zároveň si tam zmínil i tu potřebu nějaké změny, kterou si věděl, že Bůh v tobě vykoná. Proč tu změnu potřebujeme? Nestačí jenom přijít k Bohu a mít ho ve svém životě a žít dál tak, jak jsme žili do té doby?
1: Už v začátku jsem pochopil, že to, že mě Bůh miluje, je něco, co mám oplatit. Je to něco, co má být zájemné. A nemůžu milovat někoho, ale neměnit se pro něho. Vím, že on potřeba, abych se změnil, protože ten způsob, který jsem žil, ho nedokázal reprezentovat. A hlavně to byl život, který by mě od něho určitě odváděl dál, kdybych jsem se nezačal měnit pro něho a nezačal se k němu přibližovat. Takže to bylo rozhodnutí, které jsem vnímal, že je nevyhnutelné. Že to je něco, nad čím se nedá diskutovat.
0: Důvěřoval jsi tomu svému kamarádovi, že to, co se jemu stalo, že je pravda a neměl si potřebu nad tím pochybovat. Přesto, když se nějakým způsobem obracíme k Bohu nebo se pokoušíme navázat to spojení, pak je to hodně už o tom vztahu já a Bůh, potažmo já a Ježíš. Jaký je ten praktický každodenní vztah s Bohem, s Ježíšem? Jak to vypadá? Jak si to může představit člověk, pro kterého je křesťanství a všechno s tím spojené nepředstavitelné?
1: No, začínal jsem a vlastně nejenom začínal, je to dodnes. Je to jednoduchá konverzace. Je to o tom, že člověk se na chvilku zastaví ve svém dni, buď na začátku nebo na konci, to jsou moje nejoblíbenější časové intervaly během dne, kdy se pozastavím a řeším s Bohem svůj den, anebo to, co mě čeká. Nebo věci, které jsem zažil třeba před týdnem a doteďka jsem neměl prostě čas nebo energii na to je zpracovat, tak je zpracovávám s Hospodinem, s mým Bohem a tam se ho buď na nějaké řešení, které mi prostě nepřijde na dosah. Ptám se ho na to, jak se ohledně toho on cítí. Někdy se ho třeba ptám, proč se tak já sám cítím. Protože Bůh mi slíbil, že mě zná lépe než já sám. Že mě stvořil a že mě zkoumá každý den. A mu v tom důvěřu.
0: A když bys měl vedle sebe postavit toho Karla, který byl možná ještě před tím začátkem objevování celé této cesty a viděl by ses dneska, v čem vidíš ten hlavní rozdíl, nebo v čem spočívají ty rozdíly, v čem jsi jiný člověk?
1: Asi ta hlavní změna, co proběhla, tak starý Karel určitě měl mnohem větší problém si uvědomit, že se mýlí. A že to, jak si představuje svět, což mnohdy bylo jako hurvínek válku, tak odmítal z toho nějak sestoupit a uvědomit si, že by to tak nemuselo být. Co dneska si mnohem víc uvědomu, že pohled na svět se musí neustále měnit, že to je něco, co prostě musí být flexibilní. A hlavně pro Boha to musí být flexibilní, protože neustále mi do života dává nové věmy, které musím být připravený nějak integrovat nebo prostě zasadit je do svého života. Ať je to buď potřeba něco změnit, nebo naopak něco přijmout, a nebo naopak si uvědomit, že něco je v pořádku, ale doteďka jsem byl třeba přesvědčený, že to je něco, z čeho se musím zbavit, tak tím můžu zase ušetřit energii.
0: Ježíš se narodil před více než 2000 lety, někde na Blízkém východě a nic možná zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by se o něm měli dozvědět i někde jinde, než v těch končinách, ve kterých se narodil, možná působil. Přesto dodnes oslovuje, ovlivňuje, proměňuje životy mnoha milionů lidí po celém světě. Kdyby ti někdo řekl, pro mě to není relevantní, proč by nějaký člověk z Blízkého východu měl znamenat něco pro mě, jak komunikovat s takovým člověkem, možná skeptickým vůbec vůči tomu, že nějaký Bůh je a nějaký Ježíš tady byl a něco tady udělal?
1: Já bych mu určitě musel říct něco o svém životě a jak změnil můj život, i přestože to je osobnost stará 2000 něco let. A že ten příběh, který o něm je napsaný v té Bibli, je mnohem živější než některé věci, které se dozvídáme dneska v médiích a na YouTube. A že ten příběh je hlavně mnohem osobnější, než si člověk dokáže představit, kdy já jsem si myslel, že něco, co je 2000 let staré, bude úplně jiný svět, že to bude prostě neslučitelné s mým životem. A to, že oni žili s dobytkem každý den a museli se starat o pole a vlastně celý jejich den byl věnovaný tomu, aby přežili. Ne jako dneska, kdy celý den je vlastně věnovaný tomu, abychom se rozvíjeli. Tak jsem byl velmi překvapený, že tam řeší každodenní věci. Řeší tam postoje, které mám dnes, zítra a měl jsem je i včera a budu je mít pravděpodobně po celý svůj život. Tak do všech těch postojů on vstupoval a nabízel vždycky tak alternativní řešení, že to člověka dost přesvědčí o tom, že to nemohl jen tak někdo vymyslet, že to nemohl napsat nějaký like, nebo že s tím přišel nějaký sedlák.
0: A ještě mě zajímá, jak na tvoji proměnu a tvoji novou životní etapu reagovala tvoje rodina, když jsi zmínil to, že jsi vyrůstal v ateistickém prostředí.
1: Samozřejmě v začátku to bylo složité, když jsem druhý den po tom, co jsem uvěřil, vyběhnul do obýváku, že věřím v Ježíše Krista a rodiče na mě museli koukat s spadlou pusou a vykulenýma očima. Ale dost mi v tom pomohlo, že s mými rodiči jsem hodně jak těživa, pokud jsme zrovna neměli nějaké těžké období, měl hodně transparentní vztah, hodně jsme si říkali o všem, co se nám dělo v životech, a byli mi víceméně dostupní jak emocionálně, tak i výchovou, i podporou. Takže nebylo to obtížné, jako že bych musel překračovat nějakou autoritářskou jako bariéru, že by mě rodiče dělali tvrdou autoritu, která by nebyla ochotná naslouchat jiné pohledy na svět, ale naopak tím, že jsme přátelé, tak to hodně pomohlo, abych jim mohl vysvětlit, jak se cítím ohledně toho, že to nebylo nezvyk, abych jsem se vyjadřoval o tom, jak se cítím ohledně nějaké věci. A i přesto, že teda začátku to bylo matoucí, tak tím, že jsem jim mohl dávat plný pohled, bez filtru, pohled na moji víru, tak si myslím, že jsme se hodně posunuli od té doby, že rodiče mají nějaké povědomí o Bohu dneska a že to není něco, čeho by se štítili, ale že to je něco, co postupně přijímají, je to něco, co se k ním postupně dostává ode mě a doufám, že to takhle bude pokračovat. Věřící teda ještě nejsou a doufám, že to nebude trvalý stav, že třeba jednoho dne poznají Ježíše Krista tak, jako jsem ho poznal já. Ale samozřejmě naprosto chápu to, že někteří nejsou v nějaké patové situaci, jako jsem byl já v té době, že nejsou oslabení nějakým zoufalstvím, takže to pro ně bude trvat déle a že necítí nějakou urgentnost, protože mají přesvědčení, že mají všechno, co potřebují. A to jim samozřejmě nevyčítám. Takový pocit jsem měl i já do té doby, dokud jsem neuvěřil. A než jsem nebyl v tom stavu, ve kterém jsem uvěřil.
0: Kdybys to v závěru měl stručně shrnout, kým pro tebe Ježíš Kristus je?
1: No, to mi budete muset chvilku dát. Zaprvé Ježíš je pro mě přítelem, za druhé je pro mě učitelem a za třetí je pro mě otcem nebo rodičem. Je prostě někdo, kdo mě stvořil a vím, že se na něm můžu spolehnout ve všem, protože zná všechny moje vlastnosti, zná všechny moje pozitiva i negativa a ví, jak s nima můžu pracovat. Takže je to někdo, za kým chci jít pro radu, je to někdo, za kým chci jít pro útěchu a je to i někdo, za kým chci jít s žádostí o nějaký úkol, že je to i někdo, od koho chci slyšet, co mám dělat.

Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi dáme prostor i vašemu vyprávění. Premiéru pořadu Život víry uslyšíte vždy v pátek v 11.15 a v tento pátek bude hostem Šárka Rodová. Další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy, který uvádíme zítra v 19.45. Hovořit bude Otakar Straka. Je tady 19. hodina a už za malou chvíli nás čeká Kanafásek. Připravil pro vás napínavý příběh z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. No a ve 19:45 se potom můžete těšit na reprízu pořadu Uši k duši. Právě startuje nová série o moudrosti. Krásný poslech vám přeje Andrea Audová.

Dozněla písnička Jindry Černohorského. A než si pustíme další písničku od skupiny Brouci, tak nahlédneme do kalendáře. Dnes je 8. června. A i kdybyste se nezajímali o pranostiky, ta spojená s tím dnešním datem kolem vašich uší již určitě prolétla. Dnes totiž slaví svátek Medard. Toto jméno je prastaré, patrně již franského původu. První složka má základy ve slově macht, a to znamená moc. Druhá část vychází ze slova hardus, které jazykovědci překládají jako tvrdý nebo také přísný. Medard je tedy podle jména mocný a přísný muž, kterého není radno příliš provokovat. Medardův svátek měl v dřívějších dobách velký význam při předpovědi počasí, především v selském kalendáři. Věřilo se totiž, že když toho dne naprší, špatně se zrno ožních usuší. A také, že Medardova káp je 40 dní kape. Ještě, že nad počasím bní přece jen někdo mnohem mocnější než lidová pranostika o Medardovi. Co myslíte?

Ahoj děti, vítejte u Kanafásku, který má pro vás připravený nový příběh z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. Budeme sledovat napínavý příběh statečných rodičů a jejich čtyř synů, kteří to nebudou mít vůbec jednoduché. Mají ale jednu jistotu, ve všem je provází Pán Bůh. Naše vyprávění začne na rozbouřeném moři. Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton.

Dobrodružství švýcarského Robinsona. Podle Johana Davida Wiese napsal Jan Hora. Ztroskotání. Jakub Braun se křečovitě držel pahýlu přeraženého stožáru a zíral do hrozivých vodních stěn, zvedajících se nad palubou škuneru. Během okamžiku byl mokrý od hlavy k patě. Tříšť zvlnobití a hustý déšť letící šikmo vzduchem ho spolu s vichřicí dusili tak, že musel sklonit hlavu a dát si ruku před ústa. Milosrdný Bože, kdy tohle peklo skončí, pomyslel si zoufale. Byla tma, ale časté blesky prosvěcovaly obraz skázy na palubě. Bouře zuřila už šestý den a spustošila celý horní prostor škuneru. Zpřelámala všechny stožáry a všude se teď válely kusy spleteného lanoví a cáry plachet. Braun se snažil pohledem proniknout dešťovou clonu kolem sebe a hledal známky života. Námořníkům už asi došly síly vzdorovat živlům. Žádné rozkazy nepřicházely, a tak nejspíš leželi v mokrých šatech na palandách v podpalubí a čekali na zázrak nebo na smrt. Jenom v okénku kapitánovi kajuty zahlédl Braun mihotavé žluté světlo, jedinou známku lidské přítomnosti. Přes palubu se přelila vlna, která muže málem porazila. Ještě okamžik postál ve vodě sahajícímu nad kolena a potom se namáhavě přebrodil ke kajutě procestující v mezipalubí. Dveře otevřel jen s námahou a ještě větší potíž byla je proti tlaku vody zavřít. Vyčerpaně sešel po mokrých dřevěných schodech do nevelké místnosti a překvapeně stanul. Jeho žena a děti navzdory běsnícím živlům tvrdě spali. Všichni prožili několik dní a nocí nepřetržité hrůzy a teď vyčerpáním usnuli. Jakub Braun se mlčky sesunul na zvlhlé lůžko. V přítmí pozoroval mírný obličej své ženy Elišky, držící za ruku nejmladšího syna Františka. Eliščina tvář se po přestálém utrpení spánkem trochu sklidnila. Když si ji před 16 lety bral, patřila k nejhezčím dívkám z Bernu a čas její krásu dosud nesmazal. Jakub pocítil neskonalou vděčnost k té drobné ženě, která mu dala 4 syny. Snášela obětavě a s pokorou těžkosti, které přinášel život v chudé domácnosti. Ani v minulých dnech, kdy se loď zmítala v bouři uprostřed Indického oceánu, svému muži nic nevyčetla. A přitom to byl on, Jakub Braun, kdo měl nápad vystěhovat se do kolonií v zámoří. Mohli zůstat v Bernu a dál třít bídu zaviněnou táhlými napoleonskými válkami, ale nemuseli by se bát o holý život jako právě teď. Muž se podíval na malého Františka, jak se drží ve spánku maminčiny dlaně. Bude mu 8 let, totiž jestli tohle boží dopuštění přežijí. Stáhlo se mu hrdlo a nemohl ani domyslet. Na sousední posteli spal 10letý Arnošt, citlivý a dobrosrdečný chlapec, povahu měl nejspíš po mamince. Nejblíž unaveného Brauna ležel na palandě odkopaný Jakub. S otcem si rozuměl asi nejvíc ze sourozenců, měli podobné zájmy. Pan Braun dělal sazeče v tiskárně a ještě si přilepšoval jako vazač knih. Měl svou práci rád, ale kdo by si kupoval v těžké válečné době knihy, když bylo sotva na jídlo. Zakázek bylo málo. 12letý Jakub knížky miloval a četl si v každé volné chvilce. Díky otcovu zaměstnání se dostával i k drahým knihám o zvířatech, rostlinách a zeměpisu, které by mu jinak nepřišly do rukou, ale s tím byl také konec. Na druhé straně kajuty spal napůl v sedě nejstarší Bedřich.
Bylo mu 15 let, byl fyzicky zdatný, odvážný a hned se hrnul do každého dobrodružství. Ani v posledních vypjatých dnech nestrácel optimismus. Otci Brownovi klesla hlava pod tíhou černých myšlenek a nakonec začal dřímat. Najednou se mu zdálo, že v polospánku slyší nějaké výkřiky, ztrácející se v hukotu bouře. Teď to náhle uslyšel zřetelně. Země, země! Úsilím přemohl únavu a vydal se po schodech zase na palubu. Bouře zuřila pořád stejně. Browna znovu ohlušilo burácení vln a hukot větru. Zmocnil se ho podivný pocit, že na lodi nikdo kromě jeho rodiny není. Zaháněl ten hloupý dojem, vždyť světélko v kapitánově kajutě dosud blikalo a vůbec kam by se mohli všichni podít. Pohlédl do vodní clony za lodním zábradlím. Zářivý blesk náhle prosvítil spěněné údolí mezi obrovitými vlnami a v něm, Brown nevěřil vlastním očím, se na rozbouřené hladině houpalo několik záchranných člunů obsazených námořníky. Brown strnule zíral před sebe. Přece by nás tu nenechali. Udělal pár kroků, ale najednou sebou loď prudce trhla. Ozvalo se strašné praskání a borcení dřevěných stěn a nesnesitelný skřípot. Brown se vlivem nečekaného nárazu skácel na podlahu. Vstal ku podivu snadno, protože se paluba náhle přestala houpat. Loď zůstala uprostřed zmítajících se vln stát klidně, jako kdyby byla nabodnutá na nějakém ostrém skalisku. Záchranné čluny dávno zmizely v rozbouřeném oceánu. Na palubu se žádní námořníci, vyburcovaní nárazem škuneru, nezbíhali. Jsou opravdu všichni pryč? Pořád se tomu zdráhal uvěřit. Světélko v kapitánově kajutě připadalo Brownovi jako jiskřička poslední naděje. Potácivě, skoro po čtyřech se vydrápal po schůdcích na můstek a vpadl docela neuctivě do dveří největšího svatostánku na škuneru. Kapitáne! Světlo v olejové lampičce zrovna dohasínalo, ale Brownovi stačil jediný pohled, aby se přesvědčil o nejhorší tušené pravdě. Místnost byla prázdná. Zůstal sám se ženou a čtyřmi dětmi na lodním vraku, nabodnutém na skále, a kolem běsnilo moře. Situace vyhlížela bezvýchodně. Brown, zlomený podlostí kapitána a jeho posádky, se jako v mrákotách došoural do kajuty v mezipalubí, kde spala jeho rodina. Ženu a děti neprobudil ani strašný náraz lodě do skalního útesu. Jejich spánek připomínal spíše mdloby.

Brown najednou nechtěl nic vidět ani slyšet. Před očima se mu zatočila barevná kola a jen tak stačil klesnout na svoje lůžko. Celkovým vyčerpáním ztratil vědomí.

No a zítra v 19.15 si můžete poslechnout už druhý díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona a ten bude mít název Cesta k ostrovu.

Už jen jedna písnička nás dělí od začátku pořadu Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem. V tomto pořadu startuje nová série o moudrosti.

0: Dobrý den, vítejte zase po týdnu u poslechu pořadu Uši k duši, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My vás pravidelně zveme na výlety, které jsou rozkročené mezi takovými dvěma základními rovinami. Mezi rovinou psychologickou a teologickou. A tak je hodně zajímavé zkoumat to, jakým způsobem se z těchto dvou úhlů pohledu dá hledět na moudrost. Protože právě o moudrosti jako o jedné ze ctností bude řeč v následujících setkáních. Vítejte, ať se vám dobře poslouchá, to přeje také Lucie Endlicherová. Marku, když jsem zmínila hned na úvod ty dvě roviny, na kterých se nese náš pořad, tak začněme právě tady. Jak je možné dívat se na moudrost z hlediska psychologického a z hlediska teologického?
1: Ten základní rozdíl bude v tom, že teologické hledisko samozřejmě, když se bavíme o křesťanské teologii, tak počítá jednak s existencí nějaké nadpřirozené dimenze, pak duchovní dimenze života. Všechno je rámované a všechno vychází a vrací se nakonec ke vztahu k Bohu, což věda jako taková nejde. Tohle cestou ta se snaží mapovat systematicky lidským způsobem a nějakým jako racionálně snáš uchopitelným způsobem, popřípadě vědecky, různé fenomény, v tomto případě moudrost. Ale je pravda, že moudrost dlouho zůstávala mimo sféru psychologie, hlavně psychologického výzkumu, právě protože je to velmi komplexní věc, kterou je těžko definovat. A taky ve výzkumu psychologie se začínalo nejdřív tím, že se zkoumalo, jaké stránky moudrosti zdůrazňovali lidi napříč historií a až z toho se potom dělaly nějaké teorie, které se posléze ověřovaly. Kdybych to shrnul, tak je zajímavé například, že moudrost, když se podíváme na to, jak je definovaná většinou, tak spojuje několik aspektů. Jedna věc je, že spojuje poznání, to, co si běžně představíme pod nějakou rozumností, když řekneme, to je člověk, který hodně ví. Tak poznání v tomto smyslu. Druhá stránka je charakter. Moudrost souvisí s charakterem, protože souvisí s hodnotovou stránkou člověka, se schopností být člověkem, který má cit na věci a který charakterně jedná. Moudře jednat znamená jednat s integritou, znamená jednat cnostně. Určitém smyslu. A tam už jsme skoro jako na hraně s teologií, jo? I když existuje dneska i psychologie cnosti, o tom jsme se už kdysi bavili, ale moudrost je teda taková věc celku života, jak uceleně žiju, zda žiju moudře a taky proto se v psychologii k tomu dostala až pozdě to zkoumat, protože je to velmi komplexní. Další aspekty moudrosti jsou třeba schopnost vyvažovat zájmy jednotlivce a zájmy společnosti. Moudrý člověk umí neopomenout sebe nebo neopomenout to, co jednotlivci potřebují a kde jsou a zájem celku společnosti jako takové nebo druhých lidí. Další aspekt je schopnost být umírněný. Umírněnost, to je zase taková z velké části charakterová věc, ale schopnost nepřehnat to na jednu stranu, anebo to nepřehnat na druhou stranu, zůstat vyváženě někde v tom prostoru, kde se člověk nevykloní do nějaké jednostrannosti. Další věc je vědomí hranic poznání, schopnost ustát nejistotu. Ustát to, že vím něco třeba, ale vím to s určitou mírou nejistoty. A nebo také rozpoznat, že něco zrovna nevím, že k něčemu se neumím vyjádřit, že v něčem se ještě neorientuji dost, že něco si ještě nemůžu dovolit říct a nebo udělat. To je významný aspekt moudrosti. Nakonec už, když si vzpomeneme na jedno z takových jako hlavních symbolů moudrosti Sokrata, že jo, ten říká, vím, že nic nevím. A to je aspekt moudrosti, který je významný, který dneska běžně v té populární společnosti není moc uznáván, protože idealizujeme si silné, chytré lidi, kteří všechno vědí a na všechno mají nějaký recept. A potom se lidi na to musí hrát, že to tak je, protože to tak ve skutečnosti nikdo nemá. A k tomu patří poslední aspekt moudrosti, schopnost pracovat s tím nebo akceptovat to, že moudrost je těžko dosáhnutelná. Že to není něco, kde projdu nějakým programem, přečtu si knížku, naučím se nějakou techniku a budu moudrej, ale že moudrost vychází z dlouhodobě hromaděné zkušenosti. Nedá se získat zástupně, taková ta pravá moudrost, je to něco, co člověk musí dostat pod kůži, co člověk musí nasát životem, proto moudrost chce čas. Ale je zajímavé, že je snadno rozpoznatelná. Když potkáte modrého člověka, tak to rychle člověk pozná, že má dočinění s někým, anebo modré jednání, že má dočinění s nějakým projevem, za kterým stojí nějaká hlubina moudrosti. Jo? Takže těžko dosáhnutelná, ale lehce rozpoznatelná. Tak to jsou takové aspekty moudrosti, které se nejvíc zdůrazňují.
0: Když jsem tě poslouchala, celou dobu mi znělo v hlavě, že žijeme v době, která je rychlá a která má ráda instantní řešení. Takové ty věci, které na první dobrou výjdou a fungují. Taky žijeme v době, kdy je všechno jednoduše dohledatelné na internetu. A tak například ta stránka poznání, kterou si zmínil hned na začátku, je vlastně něco, co je celkem lehce sehnatelné, protože si to na dva kliky najdeš na Google. Co udělala dnešní doba s moudrostí? Je možné z tohoto úhlu pohledu to nějak pojmenovat?
1: Nějaké ucelené pojmenování asi nemám, ale dobře se ptáš v tom smyslu, že dneska ta míra dostupnosti poznatků, kterou dneska máme, je opravdu nebývalá. Ještě pár desítek let zpátky, tak získat informaci, kterou teď máte tím, že párkrát šáhnete na mobil, tak předtím by to byly týdny hledání zdrojů, čekáte na knížky, musíte vůbec si zjistit jako základní definici věcí, potom si o nějaký průzkum, přehled, ještě u nás bylo nedostupné, že jo, spousta zdrojů. Takže v tomhle jsme úplně jinde, než kde jsme byli kdysi. Ale těch informací je hodně a možná až moc, ale je daleko těžší určit, které informace jsou kvalitní, které informace jsou pravé a co nás vůbec neučí tenhle způsob fungování a velká část našeho školství, tak je moudrost v tom, jak zacházet s informacema. To, že k čemukoliv si najdu nějaký názor a nějakou zaručenou perspektivu, jak věci jsou, tak ještě neznamená, že vím, co s tím, anebo že umím poznat, zda to, co čtu nebo co vidím, tak je pravdivé, anebo je to nějaká propaganda, že jo, anebo nějaké zjednodušení. No, jsem minule dělal takový test, když jsem se bavil s jedním klientem, který byl paranoidní a měl nějaké paranoidní, takové zřetelně paranoidní představy o tom, jak kdo koho pronásleduje. A říkal jsem, pojďme zkusit dát do internetu jen tak nějakou jako souvislost, která vám přijde jako smyšlená. Kdo je satanista, jo? Nebo jo, prostě no, vymysleli jsme takovou jednu velmi nepravděpodobnou souvislost, zadali jsme to do Google, no a samozřejmě vyšlo několik článků, které byly přesně o tom, jak to je a byly doložením toho, co jsme zrovna vymysleli. Můžete myslet skoro cokoliv a někde najdete nějakou rezonanci dneska. A to je děsivé v tu chvíli, pokud nás nikdo moc nevede k umírněnosti právě v zacházení s informacema. Potom úplně ztratíme tuhle tu základnu, na které teprv můžeme dobře používat to, co umíme. Poznání faktografické zdaleka ještě nemá přímý dopad ani na kvalitu života, ani na kvalitu vztahu, ani na moudrost našich rozhodnutí.
0: Říkáš, dokud nás někdo nevede, ale kdo? Protože tohle je skutečně ta nejobtížnější disciplína v dnešní době, zorientovat se v tom informačním moři. Dokonce, pokud má člověk tu touhu nejen, aby vycizeloval to, co je dobré a špatné, aby to odlišil, ale aby zároveň shromažďoval to, co je k dobrému poznání, které vede k moudrosti.
1: No určitě. U nás zatím máme v tomhle poměrně nerozvinutou sebereflexi a v zahraničí už se pomalu mění. Začínají být různí lidi, kteří bijou na poplach, třeba v oblasti školství, v tom, že je potřeba začít lidi zkoušet ne ze znalostí tolik, protože znalosti jsou dneska opravdu velmi snadno dohledatelné, ale začít je vést k moudrosti v zacházení s informacemi, v moudrosti v řešení komplexních situací. Je potřeba, aby lidé byli systematicky vystavováni příběhům lidí, kteří moudře, anebo nejdřív hloupě a potom z moudře tak řešili různé životní situace, na které nebyla tak snadná odpověď, jak se mohlo zdát. A tohle je otázka sdílení příběhu, to je otázka kontaktu s lidma z jiných generací, to je otázka řešení problémů bez předem daných šablon. Jo? A jsou formy vzdělávání na západě, které jdou tímhle směrem. Tradiční společnosti tak do velké míry fungovaly tímhle způsobem. Tam, kde dneska mladí lidi, nebo už nejenom mladí, prostě sedíme na internetu, ťukáme, stimulujeme se nějakým informacemi, tak to je čas, který kdysi by byl tráven tím, že jste prostě s někým někde seděli u ohně anebo se procházeli a povídali si o životě. Poslouchali jste příběhy, ať už z reality anebo nějaké vymyšlené příběhy s nějakým poselstvím, které právě daleko lépe vsakujou. jako nějaká, se v psychologii říká, procedurální poznání, jako nějaké hlubší vědomí toho, jak se věci dělají, na co si dát pozor, z čeho si všimnout, ale bez toho, aby to bylo teoreticky komunikované, ale s tím, že je to ukázané v tom, co někdo zažil, v tom, jak někdo jednal v nějaké situaci. Tohle máme strašně moc v tradici, ale strašně málo v současnosti. Dneska, když jsme vystáveni příběhům, tak jsou to příběhy, které mají zabavit, příběhy, které mají získat peníze pro ty, kdo ty příběhy prodávají do velké míry, a velká část produkce, zdaleka ne všechna, ale velká část produkce v zábavných společností, ve všelijakých seriálech a filmech, tak má jiný cíl, než předávat moudrost nebo zkušenost. Dokonce se zdá, že někdy čím méně moudrosti bude v těch různých seriálech, tak tím víc je to stravitelné a tím líp se to prodává, čím víc je to křiklavé. Jo, a vyvážené komplexní příběhy, které jdou do hloubky a které jsou složité, tak pro ty je těžší zaujmout pozornost takové té běžné veřejnosti, ale i takové máme, díky bohu. A kdysi takové právě byly v knihách, ve velkých příbězích, které se sdílely. V tom velkém příběhu v křesťanství, že jo, který máme komunikovan v písmu, ale i v různých jiných formách příběhu, které se tradovaly z generace na generaci.
0: Já vím, Marku, že nemáš rád mé otázky jak, ale teď se jí prostě nevyhneme. Jak podle tebe může člověk 21. století dnes, teď a tady, pracovat na tom, aby v tom, co žije a jak to žije, přikračoval k moudrosti více než k nějakému tomu prvoplánovému získávání informací nebo k něčemu, co je víc populární než cokoliv jiného?
1: Tak tady mě zrovna několik věcí napadá. Jedna věc je, my jsme monologické bytosti v dnešní společnosti, tak tohle trochu brzdit, jo? Víc se ptát, než mluvit. Víc si hlídat to, zda věnuju dost pozornosti a času tomu, abych si zjistil něco o konkrétní situaci, kterou řeším, nebo konkrétním člověku, se kterým se bavím, než abych si hned dělal názor, jak to je, a hned si to někam zařazoval. Být otevřen tomu, získávat si informací z více stran, které často jsou klidně i protichůdné, abych si mohl udělat komplexnější názor a vyhodnotit, která strana má třeba mi přijde přesvědčivější. To může pomoct k umírněnosti a také k tomu, že člověk je samostatnější v dělání si názoru, a taky to snižuje pravděpodobnost, že něco přehlédneme. Významné je zakotvení v komunitě. To znamená učit se řešit věci tak, že do svého přemýšlení pozvu jiné lidi a zajímá mě, co oni si myslí o tom, na co já jsem přišel, nebo co jsem si kde přečet, nebo jaký závěr jsem z něčeho udělal. V tomhle víc hlav víc ví. Jo, takže trochu systematicky bojovat právě proti takové vulgarizaci našich myšlenkových procesů a našeho jednání tím, že dáme víc energie do toho, abychom předcházeli právě jednostrannosti, přehnané sebejistotě, toho, že budeme se zacyklovat v informacích stejného typu a že budeme moc věřit tomu, co si už myslíme. Takový virus, kterým trochu trpíme, je, že máme dojem, že musíme být věrní tomu, co si myslíme. Jo? Že informace mají hodnotu, protože jsou v naší hlavě. To tak zdaleka není. Jo? Jenom to, že si něco myslím, ještě neznamená, že je to pravda. A nebo že je to něco, čeho se musím za každou cenu držet. Musíme být připraveni přehodnocovat průběžně věci, aby naše postoje a pohledy i naše způsoby jednání tak odpovídaly co nejvíc realitě.
0: Tak tohle bylo to první, co jsme vám chtěli v pořadu Uši k duši povídat o moudrosti, ale samozřejmě, že tohleto setkání je teprve otevírá bránu směrem k dalším otázkám, snad i odpovědím, které chceme v této relaci nabídnout. Zase za týden se s vámi těší naslyšenou Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je tady 8. hodina a vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7, kterým vás provází Andrea Audová. Přeji vám krásný a požehnaný večer. Už za malou chvíli se společně ponoříme do pořadu Světem Bible a ve 21 hodin vás potom pozveme k pořadu Hláska. Kuba Lofitek si tentokrát přizval hosta Karla Ouského. Tak krásný poslech.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Proč lidstvo už po staletí selhává v udržení těch nejbližších vztahů? Klíčový problém netkví v moderní době, ale v našem odklonu od původního ideálu celoživotní věrnosti a jednoty, kterou pro muže a ženu určil Stvořitel. V dalším dílu cyklu Světem Bible se podíváme na to, jak lidská tvrdost srdce proměnila manželství v instituci plnou rozvodových kompromisů. Starozákonní text proroka Malachiáše vykládá teolog John Vernon McGee, číst bude Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v těchto pořadech se nyní zabýváme Malachiášovým proroctvím. Texty pořadů doktora McGee pro tyto naše pořady, nebo tedy ještě pro moje zpracování, připravil už dávněji můj vlastní bratr Jenda Vopalecký. Posledně jsme spolu četli některé verše z druhé poloviny druhé kapitoly tohoto proroctví. Připomenu některé z nich, o něž se budeme opírat v dalších úvahách. 11. verš. Věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. A potom ještě dále, verš 15. a 16. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo, střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Jak jsme si už posledně řekli, božím ideálem pro člověka od samého začátku bylo, aby k rozvodu vůbec nedošlo. Pán Ježíš vysvětlil, že Mojžíš dovolil určitou formu rozvodu manželství pro tvrdost lidského srdce, ale od počátku tomu tak nebylo. A posledně jsme se chviličku dívali na to, jak to tedy bylo na počátku. 1. Mojžíšova 2.20. Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Když tedy Adam sledoval všechna zvířata a dával jim jména, bylo jasné, že jsou v párech. Ale Adam sám neměl nikoho, kdo by mu byl roven. A tak způsob, jak to Bůh udělal, aby Adam měl někoho blízkého, je popsán v 1. knize Mojžíšově velmi stručně. 2. kapitola, verš 21. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. Proč to tak Bůh udělal? Proč neudělal ženu z prachu země, podobně jako Adama? Jenom protože Eva měla být jako Adam a přece jiná než on. Musela pocházet z něho, z muže. Byla učiněna z jeho boku. To není nějaká báchorka. Bůh tím chce vyjádřit, že žena je součástí muže, že muž a žena jsou téže podstaty a že k sobě přirozeně patří v celoživotní vzájemné věrnosti této dvojice. Říká se, že Bůh neudělal Evu z Adamovy hlavy, aby mu byla nadřazena, a neudělal ji ani z jeho nohy, aby mu byla služkou, ale vzal ji z Adamova boku, aby mu byla rovnocennou společnicí. Eva pochází z blízkosti Adamova srdce, aby ji mohl milovat, a ona jemu má být pomocí. A tak dohromady tvoří úžasnou jednotu. To je ta zvláštní boží matematická rovnice, kde se praví, že 1 plus 1 se rovná 1. To je úžasná boží aritmetika. Ti dva budou jedno tělo.

Při našich úvahách o rozvodu, jak nám je zde předkládá Malachiáš, se nyní snažíme vrátit k prapůvodní podstatě manželství, abychom odtud mohli porozumět některým dalším podrobnostem a božím reakcím na porušování těchto jeho původních božských principů. Písmo nezná nic takového, jako je ponižování ženy a snad z něho vyplývající boj za zrovnoprávnění ženy anebo jiné extrémy. Bůh postavil ženu na vysokou úroveň po bok muži. Je vidět, že už lidé v Malachiášově době ztratili toto pojetí. Proto jim Bůh připomíná, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. To je z 1. Mojžíšovi připomenutý 22. verš 2. kapitoly. Muselo to být krásné stvoření. Bůh stvořil ženu z Adamova boku, přivedl ji k němu a daroval mu ji. Toto manželství dal dohromady Bůh. Instituce manželství byla zavedena samotným Bohem. Božím záměrem pro manželství bylo, aby manželství neslo požehnání. Bůh jim požehnal a jeho úmyslem bylo, aby fungovalo k blahu člověka. Ve 23. verši 2. kapitoly té 1. Mojžíšovi, když se vracíme na začátek, jak manželství vzniklo, vidíme, že člověk zvolal: toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, neboť z muže vzata jest. Adam byl hebrejsky iš, muž. A žena byla hebrejsky iša, žena, nebo spíš mužena. Ona je druhou stranou, anebo jakoby druhou polovinou člověka. Označujeme je dohromady jako muže a ženu. Ona je kost z mých kostí, tělo z mého těla, prohlašuje právě probuzený Adam. A odtud z této Bohem zamyšlené jednoty muže a ženy pro celý život vyplývá i další pokračování toho prvního stručného textu o manželství. 24. verš 2. kapitoly 1. Mojžíšovi. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Žel, že mnozí mladí i starší věřící lidé příliš zřetelně nechápou, že tímto veršem jsou z bezprostřední nové lidské jednotky, vzniklé manželstvím, vyloučeny obě tchýdně a taky oba tchánové a nevím kdo ještě. Ti do nové samostatné rodiny prostě nepatří, i když mohou stát docela nablízku. Škoda, že mnoha dnešním lidem se nedostává správného poučení o manželství, lituje náš učitel. Manželství je nová instituce, nové stvoření a tatínek ani maminka už nejsou její součástí. Mladí lidé je musí opustit, aby k sobě navzájem mohli přilnout a stát se jedním tělem. 1. Mojžíšova k tomu ještě dodává ve 25. verši 2. kapitoly: oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tak tomu bylo do doby, než vstoupil na svět hřích. Dívali se jeden na druhého s něhou a láskou, měli k sobě vzájemnou úctu. Oba mohli o tom druhém říci: ty jsi pro mě ten pravý, ta pravá. Stvořením Evy se Adam stal úplným mužem. Přítomnosti Adama se Eva stala úplnou ženou. Pak ovšem vstoupil do světa hřích a všechno zničil, včetně vztahů v manželství.

Možíšova 24, verš 1. Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. To ekumenické vyjádření něco odporného má náš doktor McGee ve své Biblii označeno slovem nečistota. A znamená to, že manžel zjistil, že jeho nevěsta už měla jiného muže, že tedy nebyla pannou. V tom případě jí mohl napsat rozlukový list. Podvedla svého muže, když nebyla tím, za co se vydávala. Než nastala doba nového zákona, se původní výklad toho pojmu nečistota tak rozšířil, že důvodem k rozvodu mohlo být cokoliv. Dokonce třeba i to, že manželka spálila koláč. Pánu Ježíši proto byla položena otázka, je dovoleno propustit manželku z kterékoliv příčiny? Rabíni totiž učili, že k rozvodu stačí i nejmenší rozmar, což bylo samozřejmě v rozporu s Mojžíšovým zákonem. V Mojžíšově zákoně byly uvedeny i další konkrétní věci, které se tohoto rozvodu týkaly. Pokračují ve 24. kapitole 5. Mojžíšovi verši 2, 3 a 4. Ona, tedy ta právě rozvedená, vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist. Napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna. Neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 24. kapitoly. Jinými slovy, vedlo by to k tomu, že lidé by měnili partnery jako třeba jako prádlo. Jinak řečeno, vedlo by to k rozšířené prostituci a k tomu, co vidíme v dnešní společnosti, kdy se lidé žení anebo vdávají a zase rozvádějí celkem třeba 7-8krát. Něco takového je naprostý výsměch manželskému slibu a tím spíše původnímu božímu záměru s manželstvím.

Problém, který v Malachiášově době vládl v Izraeli, ovládá dnes naši současnou společnost. V posledních letech se podstatně změnilo stanovisko lidí k rozvodu, a to i stanovisko věřících lidí. Téma rozvodu se stalo jedním z nejkontroverznějších, se kterými se všichni bibličtí učitelé dnes musí potýkat. A to proto, že lidem není jasno, co vlastně Bible o rozvodu říká. Pokud jde o některé konkrétní biblické texty, existuje k nim široká paleta výkladů. A mohli použít hovorového jazyka, je to takový horký brambor. Pán Ježíš řekl o rozvodu dvě jasné věci. Za prvé, Mojžíš připustil rozvod pro tvrdost lidského srdce. Tím dává jasně najevo, že to nebyl Boží záměr. A za druhé, existuje jeden jasný důvod pro rozvod. To je smilstvo, tedy hřích manželského partnera. Nevěrnost na straně toho druhého. Všimněte si, jak to Matouš zaznamenává. Matouš 19, 3

až 5. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Jak jsme se už zmínili, pán Ježíš se tu ve své odpovědi na tuto jejich otázku vrací zase až na začátek ke stvoření. A k tomu pak na vysvětlenou dodává, takže už nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Matouš 19, verše 6 až 8. A potom pán Ježíš v témže textu zmiňuje důvod, pro který je rozvod dovolen. Už jsme se o něm zmínili, 9. verš v 19. kapitole Matouše. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Je docela zajímavé, jakou otázkou nebo spíš jakým výrokem učedníci na tahle slova pána Ježíše zareagovali. V 19. kapitole Matouše 10. verš. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.

0: Pán Ježíš svým učedníkům, kteří zareagovali poněkud rezignovaně, poněkud jako by se chtěli vzdát úvahy o manželství, vysvětluje další možnosti, které tu jsou, anebo spíš svobodu, kterou máme, pokud jde o sňatek. Jsme stále ještě v té odbočce, když jsme odbočili do Matoušova evangelia 19. kapitoly a teď čtu verše 11 a 12. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Jinými slovy, není nutné, aby každý člověk vstoupil do manželství. Jsou muži i ženy, kteří se nemusí oženit či vdát. V žádném případě není hříchem zůstat svobodný. Někteří lidé jsou ke sňatku nespůsobilí od narození, anebo naopak jsou od narození způsobilí žít bez manželství. Druzí byli eunuchy učiněni lidmi. Bylo to násilí páchané ponejvíce na zajatcích, třeba v Babyloně. A toto opatření mělo přispět k tomu, aby zajatci byli poddajnější a věrnější svému králi. A potom jsou lidé, kteří se manželství vzdali pro nebeské království. Zachovávají si čistou samotu bez manželství, aby mohli tím více sloužit věci Kristově a věci církve. Je to velká věc, když se k tomu muž či žena cítí schopni a když v tom opravdu vytrvají bez sebemenší hořkosti. Znám několik kazatelů, kteří se nikdy neoženili, vzpomíná náš průvodce v těchto pořadech. Také jsem si kdysi říkal, že zůstanu svobodný a že budu sloužit celé Pánu. Ale brzy jsem zjistil, že zůstat svobodný není snadné a že to není cesta pro mne. Manželství je oblast, ve které nám Bůh dal svobodu. Ale důležité je, že pokud se někdo rozhodne pro sňatek, pak to platí na celý život. Jediným důvodem pro rozvod by mohlo být smilstvo partnera. V době prvotní církve vznikl problém smilstva v korinském sboru. Je nám známo, že v církvi byli lidé z různého náboženského zázemí. Byli tam i lidé, kteří se vzali, tedy vstoupili do manželství jako pohané, a pak se jeden z těch manželů obrátil a stal se křesťanem. Jak má vypadat vztah takovýchto manželů, když jeden z nich se obrátil? Apoštol Pavel Korinským odpovídá na tuto jejich otázku a do téhle jejich situace píše: těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří. A muž ať ženu neopouští. 1. Korinským 7. kapitola verše 10 a 11. Jestliže se dva lidé vzali ještě jako nevěřící a jeden z nich se posléze stal křesťanem, pak křesťan nemá svého partnera opouštět. Jestliže ovšem věřící z nějakého důvodu přece jen odejde, má zůstat sám, anebo se má se svým partnerem zase smířit. Další své výroky apoštol Pavel uvozuje dosti zvláštně a potvrzuje tím svou poctivou přesnost, pokud jde o inspirované Boží slovo. Čtu z 1. Korinským 7. kapitoly verše 12 až 15. Ostatním pravím já a ne už Pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Tolik tedy ekumenický překlad citátu z 1. Korinským 7. kapitoly. Milí posluchači, to všechno je odbočka od našeho Malachiášova proroctví od 2. kapitoly, kde je řeč o rozvodu. Náš McGee této otázce v souvislosti s tímto naším hlavním textem věnuje velkou pozornost. Proto více odboček a proto rozšířený pohled. Ještě příště budeme v tomto tématu chvíli pokračovat a vrátíme se k té epištole Korinským 7. kapitole, kterou jsme si četli teď na závěr.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme velmi vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán.

Tak toto byla kapela Only His. A nás teď ještě čeká Matt Redman, který bude zpívat píseň inspirovanou žalmem 139. Bude zpívat o Bohu, který člověka zná, který zná každou jeho myšlenku, nic mu není skryto. No a potom už nahlédneme do kalendáře.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se teď podívat na to, jaké osobnosti nebo události jsou spojeny s datem 8. června. V roce 1600 se v Praze konala první pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenius, jeden z mužů později popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. V roce 1859 se narodil Smith Wigglesworth, anglický evangelista, který pocházel z velmi chudé rodiny. Od dětství měl potíže s vyjadřováním a dostalo se mu jen malého vzdělání. Od svého obrácení v 8 letech však mluvil s lidmi okolo sebe o spáse, kterou Bůh nabízí lidem. Začal navštěvovat sbor armády spásy, ve 23 letech se oženil, jeho žena Polly ho naučila číst a psát. Díky ní také přečetl Bibli, jedinou knihu, kterou v životě přečetl. V Lícu se dostal do letničního sboru, kde bylo zvěstováno boží uzdravování. Sám zažil uzdravení z rakoviny, což byl počátek jeho vlastní služby. Kázal v Anglii, v Indii, Palestině, Egyptě, Austrálii a mnoha dalších zemích Evropy. Vždy říkal, že by raději viděl jednoho zachráněného hříšníka než 10 000 lidí uzdravených na těle. Často říkával: knihovny působí nabubřelé hlavy, ale slovo Boží působí široké srdce. V roce 1889 se narodil Josef Lukl Hromádka, český protestantský teolog a filozof. Byl to žák Karla Bártha, ten se ve své teologii zaměřoval především na řešení sociálních otázek. Druhou světovou válku prožil v exilu ve Spojených státech. Po návratu a únorových událostech v roce 1948 je jeho postavení v teologických kruzích rozporuplné. Stavěl se totiž proti vyhraněnému antikomunismu a vyzýval ke spolupráci s vládnoucí garniturou. V roce 1727 umírá August Hermann Franke, německý teolog a pietista. Na studiích se setkal s vlivem pietismu, hnutí, které kladlo důraz na čtení Bible a osobní vztah s Bohem. Podporován zakladatelem hnutím Filipem Jakobem Spenerem založil kolegium Philobiblicum, které se věnovalo praktickému studiu písma. V roce 1691 se stává profesorem řečtiny a orientálních jazyků na univerzitě v Halle, která se na dlouhá léta stala centrem pietistické vzdělanosti. Tak a touto osobností to dnešní kalendárium uzavřeme. Připravuje jej pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Je tady 9. hodina, vy na Rádiu 7 posloucháte večerní vysílání, kterým vás provází Andrea Audová. Jakou dobrou zprávu jste slyšeli v uplynulých dnech? Jedna vás čeká v následujícím pořadu.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia. Dobré zprávy o boží lásce k člověku projevené v Ježíši Kristu. Tato zpráva se šířila a stále šíří celým světem, a to různými formami. Na jednu konkrétní formu se zaměříme v následujících minutách. Mým hostem je Karel Ouský, následovník Pána Ježíše Krista, manžel, trojnásobný táta a v současné době také koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice. Vítej.
1: Dobrý den.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Náš rozhovor bude mimo jiné o předávání a předat můžeme druhým jedině to, co jsme sami dostali. Jak se evangelium dostalo do tvého života?
1: Do mého života se dostalo evangelium skrze moje rodiče, skrze jejich víru a také skrze další bratry a sestry a v neposlední řadě skrze boží slovo. Když jsem se dostal do věku, kdy jsem začal trošku více rozumět, tak to sehrálo klíčovou roli pro to, abych se rozhodl sám následovat Pána Ježíše.
0: Byl to ve tvém životě proces nalézt vlastní autentickou víru v Ježíše a nežít třeba víru rodičů nebo lidí, kteří tě nějak formovali?
1: No, zpětně za toto byl proces, který měl několik kapitol a vlastně musel dojít k tomu, abych se sám rozhodl, jestli chci jít touto cestou nebo ne. Ale lidé kolem mě sehráli dost důležitou roli při tom rozhodování.
0: Začal jsem tím, že předávat můžeme druhým jedině to, co jsme sami přijali. Co se ti vybavuje, když se v myšlenkách vrátíš ke svým začátkům v předávání, šíření evangelia s druhými lidmi? A následně se pak můžeme bavit i o tom, v čem se to případně liší od tvé současné praxe, ale jaké byly ty začátky?
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak jsem měl ohromnou touhu sdílet zvěst o Pánu Ježíši s druhými lidmi. Pamatuju si, jak jsem si psal svědectví na takový papírek, abych to měl v nějakých bodech a mohl komunikovat s kamarády, kteří předtím byli ze silně nevěřícího prostředí, a hledal jsem tyto příležitosti. A také jsem přemýšlel, jak třeba by bylo možné oslovit další studenty už na střední škole. Proto jsem se potom s jednou učitelkou domluvil, když jsem odmaturoval, že bych se vrátil následující rok a udělal takovou přednášku pro studenty, kde bych jim řekl něco ze života, něco z Bible a zároveň jim nabídl, aby si vzali Boží slovo.
0: Toto se tedy podařilo uskutečnit?
1: To se podařilo uskutečnit několikrát a vlastně vždycky v takovéto situaci moje srdce, můj život naplňuje radost, proto také vlastně mám velkou touhu se k tomuto vracet a pokud možno dávat druhým lidem příležitost zakusit něco podobného, protože někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich sami skočíme.
0: Zmínil jsi, že jsi na papírek psal své svědectví. Jakou vnímáš, že hraje roli v tom celém balíčku evangelia nebo sdílení té dobré zprávy s druhými?
1: Každý člověk a jeho svědectví je jedinečné, individuální a Božím slově, pokud si vybavuji správně, tak jsou podobenství o rozsévači, kdy v jednom případě tím semenem je Boží slovo a v tom druhém případě jsou to synové království, takže vlastně i to naše osobní svědectví a náš vlastní život by neměl být v nějakém rozporu s tím, co druhým lidem říkáme, ale myslím, že to je dost důležité, protože lidé vidí to, co my jim předkládáme a potom vlastně to je taková jako první reklama na to, jestli vůbec chtějí slyšet, co jim máme na srdci sdělit.
0: Když se vrátím ještě k těm příležitostem mluvit se studenty nebo ke studentům na těch školách, tak byly součástí těch promluv i třeba diskuze, nebo že by zpětně studenti měli možnost klást dotazy, nebo byl tam nějaký prostor potom třeba pro osobní rozhovory?
1: Bylo to většinou pro celou třídu, takže ten čas byl poměrně omezený, ale snažil jsem se to udělat formou, aby to téma bylo pro ně zajímavé, aby se sami vlastně ponořili do toho textu, aby to nebylo něco, co jenom já jim jako vyprávím, a měli i prostor položit nějaké dotazy. Už si nevybavuju, jestli jich bylo mnoho, ale někdy pro člověka, který se nikdy s podobným typem rozhovoru nesetkal, tak je poměrně zvláštní vlastně na toto téma reagovat, ale věřím tomu, že to má smysl a líbí se mi tady ty aktivity, když lidé mluví se studenty.
0: V rámci České republiky koordinuješ misijní projekt Good News for Everyone, v překladu Dobrá zpráva pro každého. O co přesně jde a co tě vlastně vedlo k tomu připojit se k této iniciativě?
1: My to do češtiny tak trošku překládáme jako Radostná zpráva, proto ten web je i radostnazpráva.cz. Jde o to vlastně lidem nabídnout setkání s Ježíšem formou biblických textů a hledáme způsob, jak co možná nejefektivněji oslovit naše spoluobčany, kamarády, přátele, sousedy, kolegy a podobně formou, která jaksi není v prvním kroku nějaká náboženská nebo církevnická, ale vlastně přibližuje se jim formou, kterou oni jsou schopni pochopit. Já jsem se k tomu dostal tak nějak po určitém období modliteb, kdy nebylo ani jasné, že budu žít dále v České republice, ale nakonec k tomu došlo a jsem za to rád.
0: Je to tedy projekt, který předpokládám nemá kořeny v České republice. Je to něco mezinárodního? Jaká je trošku ta struktura toho, nebo jak vůbec se člověk dozví, že něco takového existuje a že by to mohlo fungovat i v Česku?
1: Projekt má kořeny v Anglii, je to vlastně nástupná organizace po Gideons UK, tedy angličtí Gideoni. Já jsem delší dobu dříve spolupracoval s bratrem Žilkem Popovičem, který byl koordinátor za Gideony v Česku a vlastně skrze něho jsem se seznámil s tímto projektem, který začal svoji aktivitu i na Balkáně a kladl jsem si tu otázku, jestli má smysl něco podobného zkusit i u nás. Odpověď byla ano, takže jsme vlastně zahájili tu činnost a teďka se snažíme ji rozvíjet dále.
0: Zmínil jsi, že jde tedy zejména o to předávat lidem Boží slovo, tak jakou formou se to děje nebo s čím pracujete, co lidem předáváte?
1: V tuto chvíli máme vlastně dvě takové cesty. Jedna je kniha Hope, která je vlastně autorský projekt Juliana Veverici, který nějakým způsobem reflektuje současné dění v technologickém světě a ty biblické texty obohacuje o ilustrace, které Julian vygeneroval pomocí nástrojů umělé inteligence. A ta druhá cesta je časopis Naděje, který v tuto chvíli má 6 různých provedení, ale jak jsem řekl, jde o Boží slovo, tedy jsou to výňatky z knihy Žalmů a Janovo evangelium, doplněné o určité výzvy, aby se lidé mohli vlastně sami hned seznámit s částí Božího slova. I když třeba vůbec nevědí, že se jedná o Bibli.
0: Když se lidé setkají s Biblí jako takovou, tak v rámci České republiky mají možnost sáhnout po několika různých překladech. Možná když se současný člověk 21. století třeba setká jako první s Biblí Kralickou, tak to třeba pro něj nemusí být tak srozumitelné jako jiné překlady. Měli jste v tomto na výběr vybrat si pro tu českou verzi, jaký překlad Bible bude použit?
1: V češtině máme celou řadu překladů a přiznám se, že jich bylo několik ve hře. Nakonec zvítězil český studijní překlad, který je psán moderní češtině a může čtenáři nabídnout vlastně vhled do bohatosti biblického textu bez nějaké parafráze. Tedy i když pro někoho ten text může být na první pohled složitý, tak my věříme, že Bůh si i tento text může použít k tomu, aby lidé mohli poznat Pána Ježíše.

0: Když jsi mluvil o časopisu Naděje, zmínil jsi, že je 6 různých variant, tak v čem se liší?
1: No, prakticky se liší jenom v přebalu, kdy se snažíme trošku přiblížit do toho českého prostředí. Původní vydání bylo s Pražským hradem, teď máme 2 vydání s Pražským hradem, jedno s Karlštejnem, Lysou horu, Praděd a Brno, jestli jsem na jeden nezapomněl. A vlastně jde o to, že když člověk dostane ten časopis, tak v první chvíli neví, co dostává a je... nebo může být dobré, když dostane něco, co zná, co mu je blízké. To je i smysl celého toho projektu, přiblížit se k člověku tím, co zná, aby mohl poznat to, co nezná, ale potřebuje poznat, i když třeba o tom ještě neví.
0: Předpokládám, že jedna věc je mít nějakou grafiku na obalu, ale i celý ten časopis, podobně jako ta kniha Hope, je proložen nějakou grafikou.
1: Celý ten časopis je doprovázen určitými obrázky z České republiky. Třeba hned na první straně, kde je Žalm 23, je Sněžka. A pak jsou některé další místa z Čech a z Moravy. Tyto místa jsou ale doplněná o různé biblické texty na téma naděje, výňatky z Žalmů, kdy někdy máte třeba jenom jeden verš, někdy je tam celá kapitola. Tak nějak při tom projektu zjišťuji, že někdy méně je více, protože lidé v dnešní době jsou hodně zavaleni různými informacemi a ano, bylo by skvělé, kdyby vzali celou Bibli a hned si ji přečetli, ale v tom závalu různých povinností a věcí, kterým se věnují, tak často nemají takovou kapacitu. Ale vlastně, když už dostanou i třeba jenom tento časopis nebo knihu, mají příležitost přečíst jedno evangelium, nebo když mají chuť, tak si koupit celou Bibli nebo si ji stáhnout do mobilu.
0: Nabízí se tedy i otázka, jakým způsobem se ty vámi nabízené materiály snažíte dostat k lidem?
1: No, to je tak trochu můj úkol, vlastně pokusit se vysvětlit druhým, že sdílení evangelia, tak jak mnozí vnímáme, protože jeden z veršů Božího slova je o tom, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. Takže ta primární motivace sdílet evangelium je vlastně dána skrze Ducha Svatého do životu všech věřících. Snažíme se tedy ty materiály distribuovat skrze sbory, aby každý sbor vyjádřil, jaký má potenciál pro sdílení evangelia ve svém okolí a vlastně může každý dostat tyto materiály, protože na co se snažíme klást důraz, je svědectví jeden na jednoho. Jinými slovy, každý z nás má určitý okruh přátel, který je jedinečný pro něho samého. A abych já měl tvoje přátele, to je poměrně složité, ale když ty budeš svědčit svým přátelům a já svým, tak vlastně naplníme to, co Pán Ježíš řekl, že máme jít do celého světa a zvěstovat evangelium.
0: Budu teď citovat ze zmíněného webu. Povzbuzujeme křesťany k přirozenému sdílení evangelia v každodenním životě, v rodině, v práci i mezi přáteli. Co nám může pomoci, aby se ono sdílení stalo přirozeným?
1: Tak myslím, že začátek toho je uvědomit si, že to sdělení není primárně od nás, je to sdělení od Boha pro lidi a když nám na druhých lidech záleží, tak se za ně modlíme. Ty situace můžou být různé a neexistuje asi univerzální recept na sdílení evangelia, ale když člověk se stiší před Bohem a čeká na Boží vedení v různých situacích, tak vlastně Pán Ježíš mu může dát do cesty lidi, se kterými se má potkat, o kterých třeba neví. A tedy platí taková poučka, dříve než my mluvíme s lidmi o Ježíši, je dobré s Ježíšem mluvit o lidech a potom to jde tak nějak samo.
0: Už od začátku, i když ne v každé situaci, používám množné číslo, tak se vlastně chci ptát, jestli celý ten projekt koordinuješ sám, anebo jestli máš kolem sebe i další lidi, kteří třeba pomáhají s tím, aby se i ty materiály šířily.
1: Tak vlastně já jsem součástí té britské kanceláře, kde máme každý den modlitební setkání ráno přes internet. Za Českou republiku jsem jako koordinátor sám, ale mám několik kolegů, nebo jestli je tak můžu označit, bratrů a sester, kteří vlastně pomáhají v těch místech, kde jsou ty materiály dále šířit, nebo je to kdokoliv, kdo pochopí, o co nám jde a snaží se vlastně v tom svém okolí zase zasáhnout druhé.
0: Na již zmíněném webu www.radostnaspráva.cz je popsána vize, poslání i cíl celého projektu. A mimo jiné je tam napsáno, věříme, že evangelium proměňuje člověka ve všech oblastech života. Stal ses někdy svědkem této proměny v životě dalších lidí, nebo je ta služba hlavně o tom rozsévání, možná zalévání a člověk nebývá až tak často u toho možná finálního, kdy z toho semínka vzklíčí něco nového?
1: Tak ono záleží, jak se na tu službu díváme. Říká se, že z této, co čtete, nebo se to aplikuje na různé jiné situace, ale tady v tomto výroku jde mimo jiné o to, že vlastně člověk tím, co dělá, tím se stává, tím žije. A samozřejmě, jak si už řekl, můžeme předat jenom to, co sami máme. Ta služba nebo to, co děláme, utváří tvůj vlastní charakter. A tedy rozdávání těch materiálů, ať už jsou to Bible nebo nějaké výňatky z Biblí, to je jenom jakási třešnička na dortu celého příběhu, protože to svědectví se skládá i z toho, jaký je náš charakter. A proto v té službě je takových 7 niancí toho, jaký by měl být člověk, který se do té služby zapojí. To, že to je člověk modlitby, víry, osobní zbožnosti, je to člověk, který svědčí, dává třeba i finančně na tu práci, modlí se za to, tak utváří celý jeho charakter. Jestli tvoje otázka zněla, jestli přímo někdo uvěřil, jako ve chvíli, kdy se mu ten časopis předal, to se nestalo, ale jsou mnoha svědectví o tom, jak se Boží slovo dotýká lidí později, kdy třeba ten člověk dostane nějaký materiál v nějaké situaci a potom po nějaké době přijde chvíle, kdy on potřebuje nebo zavolá k Bohu a ty materiály mu pomohou, aby Boha poznal.
0: Z praxe zmíněné služby Gedeonu vím, že tam jde vyloženě o to předat to Boží slovo těm lidem a ne možná tolik se soustředit na nějaké diskuze a rozhovory. Stává se to, že když máš s někým vztah nebo chceš někoho oslovit a předat mu tento materiál, že míváš i třeba hlubší rozhovory nebo spíš vnímáš, že jsou lidé rezervovaní?
1: Tak ono záleží, s kým se zrovna potkám nebo bavím. Třeba můžu uvést takový příklad. Měli jsme teď minulý rok sraz z Gimplu po 20 letech, tak jsem se setkal s řadou lidí, které jsem dlouhou dobu neviděl a měl jsem znovu na srdci jim vlastně říct něco o Bohu. A s některými z nich jsem měl hlubší rozhovor, který třeba potom jsem doplnil tím, že jsem jim nabídl tu knížku. A potom zpětná vazba byla, že si to přečetli, i když třeba poměrně dlouho byli vůči Bohu rezervovaní. Ono mně přijde, že když vstupujeme na tohle pole svědectví, tak to je jako operace srdce, kdy člověk to nemůže úplně provádět v nějakém nesterilním prostředí, ve špinavých rukavicemi, nebo nevím, jak to popsat, ale že zkrátka celé naše nastavení musí být úměrné té situaci, a potom Bůh si to může použít podle své vůle. Ale někdy na druhou stranu třeba kupuji něco na bazoši, tak když se s těmi lidmi setkám jenom tak nakrátce, tak oni obvykle jsou připraveni, že něco dostanou, ať už jsou to peníze, nebo kdybych jim něco prodával, tak zase ten předmět. A poměrně často jim k tomu přibalím, nebo jim nabídnu osobně ten materiál a většinou to přijmou docela v pohodě. A tam samozřejmě nevím, jak ta cesta pokračuje.

0: Už jsi zmínil 7 nějakých bodů nebo pilířů, jaký by měl být člověk, který je součástí této služby, tak z toho vyplývá i otázka, jestli je teda možné se do služby zapojit a jakými způsoby.
1: Ta iniciativa Good News v Česku je trochu jiná než toho, co se děje třeba jinde ve světě. Já si od samého počátku toho projektu kladu otázku, co je nejlepší pro evangelium v naší zemi. A takovou otázku vnímám jako poměrně závažnou a nejsem schopen ji zodpovědět sám. Věřím tomu, že jsme schopni ji zodpovědět společně. Jenom pro příklad, třeba služba Good News působí také ve Švédsku. Setkal jsem se při konferenci v Anglii se zástupci ze Švédska a je to poměrně srovnatelná země, kolem 10 milionů obyvatel a tam je zapojeno aktivně 1200 lidí, a dalších 6 tisíc tu službu podporuje. Takže je to celá síť vlastně lidí, kontaktů a společného úsilí za tu samotnou zemi. A vnímám, že potřebujeme něco podobného i pro Českou republiku. Takže ono už tady zaznělo dříve, jestli jsem v té službě sám nebo je nás více. Takový cíl pro tento rok je najít lidi, kteří by byli vhodnými kandidáty pro národní tým, abychom společně toto jeho služby nesli. Zapojit se může kdokoliv, kdo má osobní vztah s Pánem Ježíšem a touží sdílet evangelium ve svém okolí. Spolupracujeme především s lidmi z evangelikálních sborů a ty se snažíme i na lokální úrovni nějak povzbudit k tomu, aby se zamysleli, kam by třeba mohli vyrazit, kde by mohli sdílet evangelium. V kontextu jejich osobního života i v kontextu sborového života. To znamená především, aby člověk pochopil, že vlastně má ty kontakty už vedle sebe, protože častokrát nám trošku uchází to, že už je spousta lidí připravených slyšet, ale třeba jsme ještě nenašli příležitost začít. A tohle je takový začátek.
0: Věřím, že když je člověk součástí něčeho většího, co ho přesahuje a jede třeba na nějakou konferenci, která sdružuje lidi, kteří mají nějaký stejný směr, stejný zápal, tak je to vždycky povzbudivé. Mohl bys předat i třeba nějaké střípky z té proběhlé konference, kromě toho, že jsi se setkal se švédskými zástupci, kteří třeba popsali, jak to funguje v jejich zemi?
1: Tak hlavní řečník té konference mluvil na téma Nehemiáše, to téma budování nějaké služby. Byl tam také bratr z Kanady, který má na starosti Mission Euroasia a vlastně celý výtěžek té konference, protože tam byla jako společná sbírka, vždycky je zaměřená na jedno téma, tak tentokrát šla na podporu služby Evangelia na Ukrajině, kde cílem je dodat dalších 50 tisíc výtisků Markova Evangelia. A celkově, když tak vidím to prostředí, tak je dobré si uvědomit, že ten příběh je větší než můj vlastní život, než moje vlastní město, než naše vlastní země, ale má přesah vlastně do celého světa a každý můžeme být součástí tam, kde jsme. Není třeba nutně vyrazit do Afriky, i když třeba někdo získá toto povolání, ale každý může být misionář právě na tom místě, kde žije. A možná, že právě proto Pán Bůh chce, aby jsme byli tam, kde jsme, aby jsme byli světlem v tom kontextu našeho života.
0: Co je nejlepší pro evangelium v České republice? I tato otázka zazněla a je to otázka, nad kterou, věřím, může přemýšlet každý z nás. Hláska dnes naplnila svou časovou dotaci. Mým hostem byl koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice, Karel Ouský. Díky, Karle, za společný čas i za přiblížení toho, do čeho jsi vstoupil, jak to formuje tebe a jak to může pomáhat i službě Evangelia v tom měřítku celosvětovém, ale i konkrétně v České republice.
1: Díky.
2: Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Příští dvě vydání Hlásky nabídnou sondu do hnutí průkopnictví při Českobratrské církvi evangelické, které usiluje o budování nových a otevřených komunit inspirovaných křesťanskou spiritualitu. Premiéru pořadu Hláska naladíte vždy ve středu v 11.15.
4: Vo světě je tolko rán, no svoju tvár si zachovám.

pomůže, kdo mě obhájí, když to nebudeš ty? Ty jsi uklidnil přílivy a odlivy mé lásky. Ty jsi překročil zdi mé bolesti. Z nejhlubších vod si vytáhl mé srdce. Ty jsi vypálil mé jméno na kůži.

Následující píseň má název Clamor, což ve španělštině znamená volání. A bude ve španělštině. Zpívá se v ní, kdo mě zvedne, kdo mi

už jsem tam byl. Prostě to přišlo, studená sprcha, otazník, dohra her. Už jsem tam stál, zděšený sluncem, překvapen větrem, zaskočen deštěm včerejším.

už jsem tam stál. Jednou nohou, co z toho zbylo, otazník,

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě předchází kamkoliv jdu.

pondělí 8. června pokračuje ve svém večerním tempu. Odbyla 22. hodina a na vlnách Rádia 7 právě začíná pořad Ke kořenům. V následujících minutách nahlédneme do Markova evangelia. Příjemný poslech vám přeje Andrea Audová.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium, 9. kapitolu. Už po třetí se budeme zabývat touto kapitolou s naším hostem Jáchymem Gondášem. Jáchyme, vítej v našem vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před námi je dnes úsek od 30. verše až do konce kapitoly. Nejprve ovšem, Jáchyme, si řekněme něco o kontextu tohoto úseku. Budeme číst o předpovědi utrpení, už druhé předpovědi utrpení. S tímto motivem jsme se už v Markově evangeliu, už v 9. kapitole a také v 8. kapitole setkali.
1: Ten motiv Ježíšova utrpení, nebo respektive utrpení, které provází Ježíšovu cestu, protože to se netýká jenom jeho jako osoby, ale týká se to všech, kdo se tou cestou vydají, ten se tam začíná vracet. Začíná se vracet cyklicky v určitých obměnách a je to něco, co v té první části evangelia vlastně vůbec nezaznívalo. Je to takový stín, který tam postupně narůstá. Na druhou stranu je zajímavé, že to vnímáme opravdu velmi silně a vnímali to i ty naši předchůdci jako to podstatné na té výpovědi. To je vidět například na těch situačních nadpiscích těch perikop, kdy tady označení tohoto textu je druhá předpověď utrpení. Přitom, když čteme ten text, tak vidíme, že se tam nemluví jenom o utrpení, ale také o Ježíšově vzkříšení, o tom, že vstane. A to jakoby stojí ve stínu a myslím, že to docela dobře ilustruje to, i jak to možná vnímali učedníci. Ta zpráva, která je ve své podstatě radostná a velmi nadějná, vlastně zůstává ve stínu té první části té zprávy, to znamená toho, že to něco bude stát. A je to docela podobné, jako když vydáváme svědectví o tom, že člověk je hříšný, že je ve stavu hříchu a že naděje je u Boha. A velmi často tou odpovědí na to svědectví, aspoň já mám takovou zkušenost, je, vy jste strašný pesimisti, jste hrozně skeptický. Já říkám, to vůbec není pravda. To jste slyšeli jenom tu první polovinu. Kdyby to byla tečka zatím, tak by to bylo smutné. A zatím není tečka. Takže je to motiv, který se tam objevuje a který teď bude sílit a vlastně už nás směřuje pozvolná, velmi takovou pozvolnou cestou do toho finále Markova evangelia.
0: Přečtěme si tedy z 9. kapitoly 30. až 37. verš. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.

0: Jachime, tady se nám mísí vlastně dva motivy. Motiv předpovědi utrpení a vzkříšení s motivem prvenství.
1: A vidíme, že nejenom nám v tom textu, ale že také těm učedníkům se to míchá dohromady. Na jednu stranu tady už zní ty tóny, temné tóny toho utrpení a bolesti, která přichází a je nevyhnutelná. Na druhé straně oni je vlastně nechtějí slyšet. A místo toho cestou si tak špitají mezi sebou, dohadují se, kdo asi je ten nejdůležitější, kdo asi je ten nejpodstatnější. To vlastně ukazuje až v takové komické zkratce trochu to, jak se může míjet to, co Ježíš říká, to, co Ježíš uvádí do pohybu, co zvěstuje svým životem, svým učedníkům a všem kolem, s tím porozuměním, které na to odpovídá. A ten kontrast je velmi velký a myslím, že to byl Markův záměr právě i pro církev, pro její sebepochopení, protože jsme porozuměli, jaké společenství vlastně církev je. My víme, že z historie to víme bolestivě a dobře, že máme tendenci k tomu hledat mezi sebou ty velké, ty důležité, ty podstatné, vytvářet určitý prostor pro kariéru, protože církev se stává prostorem pro kariéru, vytvářet nějaké hierarchie, nějaké hierarchické rozdíly mezi sebou. A oproti tomu najednou tady přichází Ježíš, který to obvyklé pojetí prestiže a předního postavení ve společenství úplně obrací na ruby. A říká, to vaše společenství bude vypadat jinak. Je to velmi častý obrat biblický, který zaznívá, ne tak mezi vámi, ať to tak není mezi vámi. Takhle to je mezi lidmi, takhle je to ve společnosti, takhle je to ve světě a mezi vámi to tak nebude, bude to jinak. A to jinak je ale natolik jinak, že to není nepochopitelné jenom pro svět, ale je to nepochopitelné i pro nás. Stále hledáme cesty, jak by to jinak mohlo být vlastně stejně. Jak by to mohlo být jenom na oko jinak. To znamená, znovu kopírujeme ty všechny vzory, které nám staví před oči svět, ty společenské struktury, které nám staví před oči svět, ať už v tom našem vlastním vnitřním uspořádání, kde ty děti a ty nejmenší a ty nejméně důležití rozhodně nestojí v centru našich společenství. Jsou tam zase ti silní a ty podstatní a ti důležití. Ale také ve vztahu ke světu. My když chceme navázat s někým rozhovor, když s někým chceme vést partnerský nějaký dialog, si vybíráme ty důležité. Někdy si na tom velmi zakládáme a popisujeme, s kým důležitým jsme se setkali, kdo důležitý přišel k nám v neděli na shromáždění a s kým se známe. A to vlastně všechno ukazuje, že to naše pochopení struktury světa je staré pochopení, je to pochopení starého člověka, a že s tím obrazem církve, jak ho předkládá Ježíš, má velmi málo společného.
0: Když se Ježíš staví doprostřed dítě, tak to není ale možno chápat tak, jak bychom tomu rozuměli dnes, kdy je dítě v centru pozornosti, kdy dítě má svá práva, dětem se věnuje velká pozornost v rodině. V tom antickém světě dítě mělo jiné postavení.
1: Mělo vlastně asi možná téměř opačné postavení, než má v té naší dnešní společnosti. Bylo chápáno jako důležitá součást majetku a vlastně určitá perspektivní součást toho majetku, která mohla zajistit potom pokojné stáří a určitý komfort v tom stáří a zachování rodu. To byly ty pozitivní významy, které dítě v sobě neslo. Nemůžeme říct určitě o lidech tehdejší doby, že by nemilovali své děti, ale přece jenom to byl vlastně v té rodině nejméně podstatný článek. Byl to ten, kterému se věnoval nejmenší pozornost, měl nejmenší slovo, byl nejméně důležitý, opravdu spíš takový předmět než skutečný člověk. Dnes se situace změnila a proto někdy vyvolává tento text a podobné texty určité nedorozumění, že vlastně vzniká dojem, že ty děti by měly být něčím posvátným pro nás a to je to nejdůležitější. A je to až takové potom malinko genetické, takové kultění, ve kterém si z toho dítěte uděláme to zlaté tele, kolem kterého tancujeme. Druhé nedorozumění, které často se pojí k těm textům a zrovna k tomu, který jsme četli, je zase domnění, že ty texty mluví o křtu, že mluví o přijetí dětí, že je máme nechat přicházet ke Kristu, máme je brát do prostřed, máme je přijímat jako integrální součást toho společenství, což přehlíží do určité míry zase ten rozměr osobní víry a osobního vyznání, který se křtem vždycky souvisel a ve všech novozákonních textech souvisí.

0: V pořadu ke kořenům dnes čteme 9. kapitolu Markova evangelia. Přečteme si teď úsek vymezený verši 38. až 41. Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Jachime, v této perikopě promlouvá Jan, který Ježíši oznamuje, že se svými kolegy umlčeli kohosi, kdo v Ježíšově jménu vyháněl démony. Tak jednak by mě zajímalo, jak to ten člověk dokázal, a pak proč mu v tom tedy ti učedníci vlastně bránili.
1: Tady samozřejmě narážíme na to, co v písmu vidíme často, vidíme to velmi výrazně například v knize Skutků, a to je velká síla Ježíšova jména. Pro nás dnes je to představa, která možná nám připomíná nějaké magické použití toho jména, a víme, že opět i v tom našem prostředí se objevují takové úvahy o tom, jak to původní znění nějakého slova nebo nějakého jména má velký význam, nejenom u Jehovových svědků, ale i jinde znovu takový zájem o aramejštinu, o vlastně odpojenou od těch významů, které nese, ale jde o ten zvuk, což v tom židovsko-křesťanském smyslu nemá své místo. Je to spíš úvaha, která k nám přichází, dejme tomu, z toho východního kontextu, z těch východních tradic. Tady to ale musíme vnímat jinak, nejde o zvuk Ježíšova jména, nejde o to, že by to byla magická formule, ale o to, že se něco děje v určitém rámci toho, co Ježíš reprezentuje a čím je. To znamená rámci poslušnosti Boží vůle, zjevování Boží vůle, jaká je, jaká chce být ve vztahu k člověku. A tady je docela pochopitelné, že se může objevit člověk, který není z toho bezprostředního okruhu Ježíšových učedníků, ale přitom se v tomto rámci pohybuje, v tomto rámci žije, má tam zakotvenou svou víru a odsud vychází ta jeho síla, odsud vychází jeho moc k uzdravování. Takovou obdobu možná v tomto najdeme v velmi důležité novozákonní postavě apoštola Pavla. Pavel byl právě ten, který nechodil s nimi, stejně jako ten muž, o kterém čteme, nebyl bezprostředním účastníkem toho okruhu učedníků, a přitom jeho moc, jeho autorita v tom společenství rané církve byla velmi výrazná a byl vlastně tou postavou, která udala směr možná víc než ti učedníci, kteří Ježíše doprovázeli.
0: Pak vzniká tedy otázka, co na tom těm učedníkům vadí, nebo co nám vadí na tom, když někdo jiný, kdo s námi nechodí, nepatří do naší církve, dělá v Ježíšově jménu nějaké důležité věci.
1: Já myslím, že můžeme to pochopit celkem dobře už jenom pouhou takovou psychologickou úvahou nad tím, jak funguje to naše společenství, jak funguje církev. Myslím, že často nám na tom vadí to, že my sami to neděláme, že my sami třeba nemáme takovou moc, že u nás se to Ježíšovo slovo realizuje nějak jinak, možná z našeho pohledu polovičatě, ne tak dokonale, a najednou přichází někdo, kdo nepatří k tomu pevnému jádru, nepatří k nám, je od někud zvenčí a přitom to jeho svědectví o Kristu je čitelnější, výraznější. To samozřejmě nepřidá člověku k takovém pocitu jako přijetí. A my to víme z celých dějin církve, víme to i z naší současnosti, že to je nesnadné pro sbor místní, pro určitou církev, určitou církevní tradici přijmout, že jsou tady ti, kteří nechodí s námi, ale přitom chodí s Kristem. To není vůbec samozřejmá věc a je to pro nás velká obtíž. Myslím, že je to něco, s čím musíme stále bojovat. Já sám jsem konvertita, nevyrostl jsem v církvi, uvěřil jsem v dospělosti a musím říct, že jsem se s tím poměrně často setkával v takové zředěné podobě. Nikdo mi nic nezakazoval, ale přece jenom jsem si někdy uvědomoval, že jsem ten, který přichází zvenčí, který nechodil s námi už od dětství do té nedělní besídky. A nedávno jsem to slyšel i od svého dobrého přítele, kolegy, evangelického teologa, kterého si velmi vážím, když najednou mě překvapilo, že začal mluvit o lidech, kteří nevyrostli v církvi, jako o náplavě, a bylo z toho cítit určitý disrespekt, určité odmítnutí, tak mě to velmi zarazilo a říkal jsem si, je to stále mezi námi přítomné, nechodil s námi, nepatří mezi nás, tak co nám bude povídat?
0: Ono je to asi nejčastěji přítomné v hodnocení jiných církví, že se někdy díváme na ty konkurenční církve tak trochu skrz prsty a nelibě neseme, když zjistíme, že třeba tam skutečně dochází k uzdravování nebo k nějakým mocným činům.
1: Ono je to samozřejmě velmi obtížná otázka, protože je snadné říct, musíme přijímat jedni druhé v plnosti. My někdy nemůžeme nějakou tradici přijmout, protože třeba bytostně nesouhlasíme i na základě našeho porozumění písma s některou částí učení té církve. To ale nutně nemusí ještě znamenat plné odmítnutí. Myslím, že to je právě ta křehká hranice, na které se odehrávají ekumenické vztahy. Rozpoznat tu hranici mezi tím, že nemůžeme úplně všechno pustit z ruky a říct všechno je jedno, to by ve skutečnosti neznamenalo žádné smíření, ale spíš lhostejnost i k té vlastní tradici, i k tomu, čemu my sami věříme. A na druhé straně přijetí těch druhých i v té jejich odlišnosti, což pro nás nemusí být vůbec snadné. V tom se mi právě líbí dvojice postojů. Na jednu stranu být exkluzivisty, výhradně a pevně věřit tomu, v čem stojíme, čemu jsme uvěřili, na co spoléháme, a nevyprodávat to, nevzdávat se toho nějak snadno a lacino. Podrobovat to určité reflexi, ale ne tak, že to zahodíme. A na druhé straně být inkluzivisty právě v té oblasti vztahů, kde jsme ochotni přijmout k sobě a zahrnout k sobě v tom etickém inkluzivismu i ty, kteří jsou daleko za hranou toho, co je pro nás přijatelné. Myslím, že to máme být. Ani ne jenom jedno nebo jenom druhé, že tam vždycky o něco přicházíme.
0: Zajímavá je Ježíšova odpověď. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Proč by mu měl vlastně zlořečit?
1: Zase je zatím, myslím, ta představa o tom významu slova, významu jména, to úplně dnes vymizelo. Je to vlastně takový technický nástroj, to slovo, které není nějak zatěžkané tím významem. Všechno jsou to jenom takové zaměnitelné pomůcky. Myslím, že právě i Bible je toho určitým důkazem, protože my se s Biblí vždycky setkáváme v mnoha různých překladech a teď hledáme, které slovo je trefnější, které méně trefné. A vlastně nám z toho mizí ta vážnost, ta závažnost toho konkrétního slova. Ne kvůli jeho zvuku, ale kvůli tomu významu, který nese. Byly národy v Evropě, zejména na severu, které měly písmo a používali ho jenom k náboženským účelům, k náboženským nápisům. Vůbec ho nepoužívali v tom profánním smyslu, protože věděli, jak silné, jak nabité určitou potencí to slovo vlastně je. Myslím, že to zlořečení zase ukazuje na určitou manipulaci s Ježíšem, na pokus manipulovat s tím jeho jménem, jednou ho použít ve svůj prospěch, jednou zase ho nějakým způsobem odvrhnout a zase z toho třeba něco získat, pošpinit nějakým způsobem. A Ježíš tady říká, že ten, kdo v jeho jménu skutečně činí něco důležitého a dobrého, tak ten už nemá takto manipulativní vztah k němu. Nemůže okamžitě bezprostředně v tu danou chvíli zacházet s ním jako s nějakou hračkou, jako s nějakým magickým nástrojem. To vnímám jako podstatu toho výroku Ježíšova.
0: Tady zaznívá jakési gnóma, kdo není proti nám, je s námi.

zákonických konceptů, kdy to Ježíš úplně rozbíjí a říká podstatné, k čemu jdeme. Samozřejmě to nemůže znamenat, že si tím výsledkem omluvíme jakékoliv naše rozhodnutí, že z toho uděláme účel, který bude posvěcovat jakékoliv naše prostředky, ale zároveň to sevření toho zákonnictví nám hrozí možná někdy víc a bývá tak pevné, že je důležité z něho vystoupit. A Ježíš tady ukazuje, že k nám mohou patřit i ti, kteří stojí někde za hranou a které tak nevnímáme. A to si myslím, že je velmi důležité, protože tím výsledkem není jenom prospěch. Nejde jenom o prospěch. My se nesnažíme z toho partnerství s nimi získat prospěch pro sebe, ale překonáváme hranici, kterou jsme si nakladli mezi sebe, překonáváme nějaký plot, kterým jsme se oddělili. A to je takový průvodní znak evangelia. Tam, kde je živé evangelium, tam ty bariéry mizí, nevznikají tam.

pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Před námi jsou verše 42. až 50. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádili tě k hříchu tvá ruka, utněji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utněji. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osvědčí.

0: solíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Přečetli jsme text, ve kterém je hlavním obsahem téma pohoršení nebo svádění ke hříchu. Ježíš zde mluví o svedení k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří. Tak o koho se jedná?
1: Ježíš mluví o nepatrných a mluví o dětech, o maličkých, o někom, kdo je nedůležitý v rámci společenství, kdo stojí bez zájmu, někde ve stínu těch, kdo opravdu hrají tu hlavní roli. A trošku nás to svádí samozřejmě vzhledem k těm textům, k takové glorifikaci dětí. V té reflexi novozákonních textů se to často objevuje, ti maličcí děti a ti nejmenší, to je ta čistota, ta neskažená, hříchem nezasažená čistota. To už Tertulian věděl, že to není pravda. Je to takové riziko toho textu, že vlastně budeme si příliš idealizovat děti. Já myslím, že dnes by bylo dobré možná nahradit ty děti seniory, lidmi, kteří stojí na okraji zájmu toho společenství často a také jsou těmi maličkými, nebo jakoukoliv další skupinou, která se prostě ocitá na okraji zájmu. To, že Ježíš právě tyto marginální postavy klade do centra, že je přivádí do prostřed, říká, to jsou ti důležití, jim je potřeba věnovat pozornost, to je jeden z těch nejrevolučnějších prvků v evangeliu, protože to ukazuje, že společenství církve má být vystavěno úplně odlišně než jakékoliv jiné společenství. Otázkou je samozřejmě, do jaké míry se to daří v životě církve realizovat, do jaké míry je to skutečně pravdou, že ti marginalizovaní jsou tam v centru zájmu.
0: Ježíš tady varuje před sváděním k hříchu nebo před pohoršením. O co se jedná?
1: To slovo pohoršení je také velmi nebezpečné slovo a myslím, že vyžaduje velkou pozornost naší, protože i dnes, když mluvíme o pohoršení, máme také zákon o veřejném pohoršování, když se o tom mluví, tak většinou to souvisí nějak s překračováním toho, co je v tom společenství, v té komunitě, v tom státě považováno za slušné, za nepobuřující. A když to někdo překročí, když někdo překročí ty limity, tak se dopouští toho pohoršení. Pokud to udělá před lidmi, tak se dopouští veřejného pohoršení. A je potřeba proti tomu nějak zakročit. To dělal Ježíš. Když čteme evangelium, tak to vidíme na každé druhé stránce, jak se dopouštěl neustále veřejného pohoršení. Čili co určitě nemůžeme udělat, je tento text vykládat ve prospěch určité maloměstské morálky toho, co se má, co se nemá, a používat ho jako zbraň proti těm v církvi, kteří nezapadají, kteří buď proto, že jsou odlišní, anebo někdy i proto, že jsou takovým prorockým zjevem, vyvolávají neklid v církvi.
0: Možná proto je dobrý ten ekumenický překlad, když zde překládá svádění k hříchu.
1: Jenomže to svádění k hříchu je také trochu nebezpečné, protože zase to stahuje jenom na určitou oblast. Zase si pod tím představíme určité typy jednání. A ono to slovo skandalon, to řecké slovo, vlastně mnohem spíš znamená nějakou překážku, nějakou bariéru, něco, o co člověk zakopne, když jde, nějakou past, nástrahu, o kterou klopítáme a může nás to přivést až k pádu. A nějak uchovat význam právě tohoto slova si myslím, že by bylo dobré, pokud ne v tom textu samotném, tak alespoň v těch výkladech toho textu. To, co Ježíš říká, že je špatně, je, když někdo podrazí nohu víře těch maličkých, víře těch, kteří jsou slabí, kteří se nemohou proti tomu nějak bránit. Kdo to dělá? Kdo to může udělat? První, co mě u toho napadá, je situace, kdy člověk, který byl vytlačený až na okraj společnosti, s určitou nadějí a s určitým očekáváním vstoupí do společenství církve, slyší kázání, čte písmo, nachází tam pro sebe nadějné slovo, nadějný výhled a najednou to společenství mu hodí klacek pod nohy tím, že mu řekne, ale ty sem nepatříš, my tě tady ve skutečnosti nechceme, ty jsi pro nás břemeno, jsi příliš jiný, příliš nečistý, příliš zvenku a to všechno jsou jenom takové řeči, ale ve skutečnosti tím pohoršením si pro nás ty. Ty jsi to břemeno, které my nechceme nést a kterým se nechceme zabývat.
0: Nemůže být tím břemenem i třeba požadavek vysokých morálních standardů na ty, kteří chodí do církve?
1: Určitě, to zase nám připomíná ty texty, ve kterých Ježíš mluví s farizeji a říká, vy nakládáte břemena, která nejsou únosná. A myslím, že církev může sama velmi často, to naše společenství, křesťanské společenství, může být tím skandalonem, tím pohoršením, svou praxí, svým mluvením, svým jednáním, možná dílčími otázkami, jak přistupujeme k financím, jak přistupujeme třeba aktuálně k otázce narovnání mezi státem a církvemi. To všechno mohou být věci, které mohou zapůsobit jako skandalon a je dobře, že Ježíš tak velmi přísně varuje před tím, protože myslím, že na to si máme dávat pozor.
0: To varování je skutečně hodně přísné, asi už není možné přísnější, protože to je obrovská nadsázka, ale taková hodně tvrdá o tom utínání údu a vylupování očí.
1: Mně přijde podstatné, že nás to vede vlastně k úvaze, že to není jenom tak, že někdo může být tím pohoršením pro někoho jiného, to znamená jeden člověk pro druhého člověka, ale najednou to Ježíš vtahuje na to bitevní pole, které je u nás, vevnitř v našem srdci, v každém z nás, a ukazuje, že tím pohoršením může být nějaká naše část, něco v našem životě pro naši víru, že to může být skandalon pro naši víru. Někdy je něco v našem životě uvnitř, co podráží nohy naší víře. A tady Ježíš říká, nebojujte s vnějším nepřítelem, podívejte se sami na sebe, podívejte se do svého nitra a najdete tam věci, které jsou překážkou pro váš vztah s Bohem. A vůbec to nemyslím primárně na nějaké rovině etických prohřešků, tak jak to často vnímáme. Protože takovým skandalonem může být třeba beznadějnost, určitý životní postoj, který zaujímáme. To nemusí být vůbec nějaký konkrétní, viditelný, hmatatelný zlý skutek. Může to být určitá orientace životní. A tady Ježíš velmi tvrdě říká, v takovou chvíli je lepší provést radikální řez a zbavovat se toho, co podráží nohy naší víře.
0: No ale často jsou to třeba předsudky nebo xenofobie, rasismus.
1: Ta škála toho, co to může v našem životě být, ta je velmi široká. A myslím, že právě je důležité nezůstat jenom u těch dílčích skutků, slov, činů, ale tu pozornost věnovat právě celé naší životní orientaci. A myslím, že s tím má zkušenost každý z nás, že někdy bojujeme s něčím, co je velmi silné v nás. A v tom si myslím, že to Ježíšovo slovo máme vzít vážně. My ho někdy možná trošku oslazujeme tím, že říkáme, to je jenom taková metafora, není to myšleno doslovně, není to myšleno na ty fyzické údy, které máme, nemáme si uříznout ruku. To je na jednu stranu pravda, ale ta metafora není tím nějak tupější, není tím nějak přehlédnutelnější. Je to velmi silné, výrazné slovo, které má být vážně přijato do našeho života. Není na něm nic sladkého, nemůžeme ho osladit. Je to naopak žíravě slané slovo, což v tom následujícím textu se hned projevuje.
0: Ty poslední dva verše mluví o soli. To je motiv, který známe z kázání nahoře, kdy Ježíš říká učedníkům, vy jste sůl země. A tady zaznívají slova, každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Tak to ještě nějak vysvětli.
1: Je to těžké místo, protože spojuje několik různých výroků, které vlastně tím společným jmenovatelem je ta sůl. A přitom ty výroky vycházejí z různého kontextu. To znamená, trochu se nám to tady obtížně čte, že to spojuje dva motivy dohromady. Na jednu stranu je ta sůl tady něčím hrozivým, je ohněm, tedy souvisí s obětí a se soudem. Víme, že oběť se solila, že oheň vždycky souvisel s obětní praxí. To znamená, to je jeden kontext, do kterého nás to vede. A na druhou stranu je tam zase ten motiv soli jako něčeho nepostradatelného pro pokrm, něčeho, co dává chuť pokrmu. A to víme, že je motiv silný v evangeliích, že se tam objevuje po vícerokrát. To spojení vlastně ukazuje, že naše životní praxe nějak souvisí s tou obětí člověka Bohu. Že my sami jsme a máme být tou libou obětí a že nemůžeme nějak slevit z toho nároku, který na nás Ježíš klade. Často při čtení písma i při těch nedělních bohoslužbách se opakuje taková žádost, takové očekávání, že písmo by mělo být povzbuzením pro nás, že kázání by mělo být povzbuzením. A tak vlastně dopředu Pánu Bohu říkáme, co od něho chceme slyšet, co jsme ochotni od něho slyšet a co už ne. Nebylo to povzbuzení, to je špatně. Problém je, že novozákonní texty takovou instantní povzbuzující látku v sobě vlastně neobsahují. To povzbuzení, které čerpáme z evangelia, čerpáme z kázání, je vždycky spojené s určitým posláním, s určitou pobídkou k nějaké formě existence, ne zákonickou pobídkou, která by nám říkala, když to neuděláte, je zlé, ale s takovou pobídkou, která nám říká, je tady nadějný způsob života, je tady způsob, který má smysl, který přináší radost, který vám umožňuje podílet se na tom božím jednání v Kristu, pojďte k němu. Chopte se ho, přijměte ho pro sebe. To je povzbuzení, ale zároveň samozřejmě velký závazek a to myslím je i spojením těch textů o soli, které tady čteme v tom našem znění.
0: A těmito slovy končíme naše dnešní povídání o 9. kapitole Markova evangelia. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Vaším průvodcem a autorem pořadu byl Petr Vaďura.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Blíží se 23. hodina a dovede nás k ní písnička Thoren Wells, písnička bojující proti otroctví. Zpívá se v ní: všichni jsme boží děti stvořené k jeho obrazu, dokonalé, milované, hodné svobody.

Už jen jedna hodina zbývá z pondělí 8. června a také z večerního vysílání Rádia 7, kterým vás dnes ráda provází Andrea Audová. Ať už se chystáte ke spánku nebo vás ještě něco čeká, jsme rádi, že tento závěr dne můžeme trávit společně. No a nás čeká už jenom jedno zastavení, kterým bude čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře. To bude ale až za čtvrt hodiny, do té doby ještě budeme hrát. Krásný poslech.

Už jen jedna písnička zbývá, než spolu otevřeme další díl četby na pokračování z knihy Muzikant na jezeře. Tak se pohodlně usaďte nebo se zachumlejte do peřin a nechte se doprovodit příběhem, který za malou chvíli začíná.

Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser podruhé otevře povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, pracovně úspěšný, ale vyčerpaný Jakub pokračuje ve své spontánní pouti po českém venkově. Po příchodu do obce Nebílovi najde jednoduchý bufet, kde se seznámí s hrobníkem Lubošem a místním farářem Bartolomějem. Stráví s nimi příjemný večer plný rozhovorů, alkoholu a nečekané pohostinnosti, no a přespí na faře. Druhý den chce pokračovat v cestě, ale zjistí, že Luboš kvůli silnému houseru nezvládne pečovat o svou těžce nemocnou matku. Nechá se přemluvit a celý den jí pomáhá s hygienou, jídlem i běžnou péčí. Je to pro něj fyzicky i psychicky náročná zkušenost. Spát jde do hrobníkovy postele. Úroveň ubytování vyřeší únava.

0: Procházel jsem dlouhou bílou chodbou s řadou oken po jedné straně. Za okny jsem tušil zahradu, ta ale vidět nebyla, ani nebe ne, jen matné bílé světlo. A po druhé straně s nespočetnými zavřenými dveřmi. Najednou se všechny dveře otevřely a z nich vyjížděly babky na vozíčcích a na postelích z kolečky. Doktore, doktore, volali, jako bych byl hluchý. Otevřel jsem oči do tmy a neochotně se přinutil vnímat. Doktore, přicházelo to zpoza dveří z kuchyně, kde spal hrobník. On teda už nespal a bohužel jsem nespal ani já. Vyskočil jsem z postele a málem se netrefil do dveří. Co je? Co se děje? Máma potřebuje na záchod. To ona pokaždý takhle uprostřed noci. Promiň, zapomněl jsem ti to říct. Jakoby na tom záleželo. Takže z postele na vozík a z ložnice přes kuchyň na záchod. Posadit naštěstí jen na malou. Zvednout a posadit na vozík a pak zase zpátky. Děkuju, Jaroušku. Dáš mi napít? Ne, nedám asi. Jasně, že dám. Dík, doktore, a dobrou. Jasně, dobrou, hrobníku. To je teda noc k pohledání. Procitl jsem po šesté a už jsem nezabral. Stejně se každou chvíli pojede na záchod. Cítil jsem se, jako bych potřeboval ještě jednu noc, jenomže ta byla v nedohlednu. Hrobník v kuchyni spokojeně odfukoval a jeho máma v ložnici nejspíš taky. Neměl jsem co dělat, tak jsem tichounce prošmejdil kuchyň a připravil snídani. Na záchod se jelo až po půl osmé. Vyčistit zuby, převléknout do tepláků. Dovezl jsem mámu ke stolu a hrobníka jsem tam odvedl taky. Ty ale nejseš Jaroušek, rozsvítilo se mámě někdy v polovině snídaně, když jsem jí krmil. Kdo seš? Na očích jí bylo vidět, že nastal jeden ze vzácných okamžiků, kdy je v realitě. Jsem Lubošův kamarád, Jakub se jmenuju. Já jsem Marta, Lubošova máma. Jsem ráda, že seš tady, kupíčku. Líbíš se mi. Vypadáš jako dobrý člověk, to já poznám. Jak to může poznat, to jsem netušil. Navíc jsem si nebyl jistý, jestli se neplete. Dobrý člověk. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, i když bych možná měl. Radši jsem jí strčil do pusy krajíc chleba se špendlíkovou marmeládou. Hrobník během dopoledne učinil několik hrdinských pokusů vstát z postele, bez úspěchu. No potěš, kdy já se odsud dostanu? Pouť, pročistit si hlavu, najít odpověď na životní otázku, kterou jsem pořád ještě neměl sformulovat, to všechno se ztrácelo v nedohlednu. Paní Marta od snídaně seděla u stolu, před sebou prázdný hrnek od kafe, které jsem do ní vpravil, aniž by věděla, co pije, nebo to aspoň tak vypadalo. Doktore, vím, že potřebuješ jít na tu svoji pouť, ale že to ještě chvíli vydržíš. Toho jsem se obával. Ale už nějakou dobu mi bylo jasné, že takhle je tu nechat nemůžu. Jak dlouho? Dojdi za barťákem, jestli by mě hodil do Plzně. On má auto. Snad mě tam dají dohromady nějaký injekce, cokoliv. Musím být čilej, teď takhle se o mámu nepostarám. Auto. Trochu silné slovo na to, co jsem spatřil stát před farou. Starodávný, pořádně prorezlý oranžový žigulík, který držel pohromadě jen silou vůle. Nebo, jelikož patřil otci Bartolomějovi, spíš božím zázrakem. Když odjeli, odvezl jsem paní Martu na záchod a pak jsem si sedl naproti ní ke stolu a sáhl po novinách z minulého týdne. Na čtení jsem se ale nesoustředil, musel jsem myslet na to, co říkal hrobník. Snad mě tam dají dohromady. Jo, povídali, že mu hráli. Tohle je houser, kamaráde, na něj žádná zázračná injekce nepomáhá. To si člověk musí odležet. A cože seš tady, Kubíčku, a ne s rodinou? Ozvala se najednou paní Marta. Máš přece rodinu, nebo ne? Vysvětlil jsem jí, co a jak, tak stručně, jak jsem to dokázal, abych ji nestratil. Vždyť kdo ví, jak dlouho vydrží vnímat. K mému překvapení ale zůstala se mnou. Usmála se na mě? Taková pěkná, milá paní. Škoda, že v realitě, tedy v tom, co já považuji za realitu, nevydrží na pořád. Jo, jo, Kubíčku, to chápu. Každej se někdy dostane do stavu, kdy si všechno potřebuje v klidu promyslet. Zvlášť vy mladý, žijete totiž moc rychle. A jak poslouchám tebe, ty se nezastavíš vůbec. Zastav se, ty to určitě dokážeš. A ani kvůli tomu nemusíš do Španělska. A buď s rodinou, víš? Rodina je to nejdůležitější. Taky jsem na to přišla. Eda, můj muž, dej mu pambu lehký odpočinutí, byl ten nejlepší člověk, co jsem kdy poznala. A vychovali jsme dobrýho syna. Hodně jsme se mu věnovali. Luboš je zlatej. A já vím, jak těžký to se mnou má. Jsem mu na obtíž, ale on mě má rád. To je fakt, uvědomil jsem si. Rodina, která drží pohromadě v dobrým i zlým. Zní to pateticky, když se to takhle řekne, ale já jsem to tak v tu chvíli cítil. A taky mi došlo, že paní Marta řekla něco, nad čím chci důkladně podumat. Ona pak přeskočila na zdánlivě nesouvisející téma. Krátce na to, co jsme se sem přistěhovali, to už je skoro 60 let, jsem se seznámila s Edou a on mi ukázal místo, kousek za hřbitovem, takovej mrňavej lesík tam je a pak pole. Tam jsme pak chodili a bejvali jsme tam jen my dva, úplně sami. To je potřeba udělat si čas a bejt spolu. Sedávali jsme na kraji toho hájku, koukali přes pole k předenicům a plánovali si, jak se vemem. Byly to naše nejkrásnější chvíle. I po svatbě jsme tam několikrát zašli a počase pak i s malým Luboškem. On se batolil v trávě a pozoroval kobylky a my jsme jen tak seděli a drželi se za ruce. A potom ještě párkrát, to když nám nebylo zrovna dobře a my jsme si to s Edou potřebovali srovnat v hlavách, aby jsme mohli dál žít. To místo bylo jenom naše. A já a Eda jsme se tam pokaždý dali zázračně dokupy. Naposledy jsme tam byli rok předtím, než Eda umřel. A později už jsem nemohla chodit, takže jsem tam nebyla dobrých 15 let, spíš, jestli dobře počítám, 17.
1: Takže zhruba tak dlouho se hrobník o mámu stará. To teda klobouk dolů.

Po půl čtvrté přijeli. Otec Bartoloměj pomohl hrobníkovi do postele a povídá: injekci dostal, ale doktor pochybuje, jestli mu to nějak zvlášť urychlí. Odhaduje to tak do konce týdne, jenom doufám, že mi tady do té doby nikdo neumře. Hrobníka mám jenom jednoho a ten se teď bude flákat kůželíná. A zašklebil se na hrobníka, který se tvářil, že na žerty má zrovna tak náladu. Ale přemohl se a vyplázl na faráře jazyk. No, jestli jsem to neříkal. Neříkal, ale myslel jsem si to. Jsem v Loji a přesně tam je i moje putování. Hele, doktore, pronesl hrobník, už jsem tě tu zdržoval dost dlouho, moc ti děkuju. Někdy bych ti to rád oplatil. Doufám, že to ne...

0: takovou výpravu.
1: Přesně tak, potvrdil jsem. Nikam nejdu. Teda jdu, ale ne s Báglem, ten si nechám tady. Jakou výpravu? Zajímal se hrobník.
0: To je tajný,
1: utnula ho paní Marta s šubalskými jiskřičkami v očích, které tam, aspoň co já jsem si představoval, pořádně dlouho neměla.
0: Třeba ti to, Lubošku, jednou prozradím, když budeš hodnej.
1: Obrátila se na mě.
0: Jedem?
1: Jedem, ať se práší za kočárem. Vlastně za vozíkem. Vzal jsem paní Martu a rychle jsme vypadli, aby se nemuselo nic dalšího vysvětlovat. Ve dveřích jsme ještě zaslechli otce Bartoloměje. No teda, nebo spíš s pánem Bohem, teda jako. Tak tohle jsem chápal. Plácek na kraji mrňavého hájku za hřbitovem byl přesně to místo, kam člověk zajde, když si něco potřebuje promyslet. Nebo jen tak mít klid. A nebo se s někým blízkým podělit o radost, případně si v tichosti poslechnout, co mu chce povědět Bůh. Zaparkoval jsem paní Martu pod babiku, tak, aby dobře viděla do kraje, a posadil se do trávy vedle ní. Po chvíli jsem zvedl ruku a položil ji na její, kterou měla na opěradle vozíku. Podívala se na mě, sotva znatelně se usmála, ale nic neřekla. Vsadil bych se o svůj měsíční honorář, že měla oči lesklejší, než člověk normálně mívá. Já jsem radši honem začal zkoumat vypasenou pestřenku, co ocucávala květ chrastavce, aby si paní Marta nevšimla mých očí. Museli jsme takhle mlčet pěkně dlouho, protože když jsme se zvedli, tedy já jsem se zvedl, tak se slunce skoro dotýkalo kopců na obzoru a bylo sytě oranžové. Oranžově zlatavou barvu měla i Martina tvář a její oči šťastně zářily v podobném odstínu. Děkuju ti, Kubíčku, to bylo... Zlehka jsem jí položil prst na rty a ona to nedořekla. Nebylo třeba.

Přemýšlel jsem o tom, co paní Marta povídala o rodině. Měl bych jim zavolat, říct Lence, kde jsem a jak se ta moje cesta vyvrbila. A s Vašíkem prohodit pár slov, jestli byli za babičkou a dědou, nebo jestli se projel na kole a podobně. Anička je na telefonování ještě malá a čas asi vnímá jinak než dospělý, tak ta mě nejspíš nepostrádá a k telefonu mě chtít nebude. Už jsem měl telefon v ruce, ale zase jsem ho odložil. S Lenkou jsme se totiž domluvili, že volat nebudu. Potřebuju přece na té pouti být sám, abych měl na přemýšlení klid. Na noc jsem zase zůstal v Hrobníkově domě. Snažil jsem se spát lehce, abych se hned probudil, až na mě Hrobník zavolá. Dokonce jsem si radši nechal pootevřené dveře. Výlet na záchod se tuhle noc konal dvakrát a brzo ráno pak znova. Hrobník byl stále nepoužitelný, tak to zase zůstalo na mě. Když už jsme u těch výletů, doufal jsem, že se paní Marta vypraví do reality pokud možno hned ráno a na delší dobu. Ono totiž, když spolupracuje, je daleko snazší do ní dostat snídani nebo ji obsloužit na záchodě. To se ale nestalo. A já jsem si v jednu chvíli, kdy jsem zrovna neměl nic na práci, uvědomil, jak mi to začíná lézt na palici. Ne to, že tady musím poletovat kolem nemohoucí staré paní a chlapa, který na tom taky není nějak slavně, na to jsem si začínal zvykat. Horší bylo, že jste celé dny s někým, kdo vás většinu času nevnímá, nereaguje na vás a nemůžete s ním prohodit kloudné slovo.

0: Můj obdiv k hrobníkovi se prohluboval. On to takhle má pořád a přesto vypadá v pořádku, tedy mentálně. Možná taky proto, že chodí pravidelně do hospody, kde si má s kým popovídat, i když se tam nejspíš vedou pořád ty samé řeči, o jejichž duchaplnosti jsem si nedělal pražádné iluze. Abych si vyvětral hlavu a taky proto, že hrobníkovi došly nápady, co budeme jíst, jsem dopoledne zašel do Konzumu. Rozhovor s prodavačkou pro mě bude příjemným osvěžením.
1: Je možný, že jsem vás předevčírem zahlídla v hospodě? Asi spíš ne, že jo, to byste tu teďka nebyl. Tu tady lidi jenom procházejí. Kdo by tu taky od pondělka do teďka co pohledával, no ne?
0: Tak konverzaci tu jsem si přál, ne že ne, ale tohle? Jak mám té paní jednoduše vysvětlit, že sice jsem jedním z těch, kdo jenom procházejí, jenže se mi ten průchod trochu protáhl a já utírám zadek staré paní, kterou jsem před pár dny vůbec neznal. A taky, že vlastně nevím, jak dlouho se tady zdržím, protože to určuje hrobníkův houser a ten prozatím o datu svého ústupu mlčí. Když jsem si to přehrál v hlavě, znělo to tak absurdně, že jsem si radši vymyslel pohádku. Luboš je náš rodinný známý a já, protože zrovna nemám co na práci, jsem ho přišel obveselit, když je pořád sám s mámou.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu složil Jonatan Kaleta. Pokračování zachytíte v našem vysílání zase zítra ve 12.15.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z do mých plic dál. A viděl jsi pád, ale měl jsi sen, dívat se jen.

milosti děl, že spravedlnost je podstata má. A nemůžu přece zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen, co počít si má.

to držet se kříže a nechat se rvát a s octá sát, když sedník mě klel opustit svět.

0: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Do půlnoci už zbývá jen několik málo minut a stejně tak do konce dnešního večerního vysílání, kterým vás dnes ráda provázela Andrea Audová. Příjemné usínání a pokojnou mysl a také vědomí boží blízkosti vám moc přeje Andrea Audová.

Pěknou úterní noc 9. června. Z Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet vysíláním v prvních hodinách dnešního dne. A čím budou naplněny? Proč se lidstvo už od starozákonních dob potýká s tak masivním rozpadem nejbližších vztahů a rodinných hodnot? V pokračování cyklu Světem Bible se zaměříme na tvrdost lidského srdce, která deformovala původní záměr vzájemné věrnosti. Text proroka Malachiáše vykládá teolog John Vernon McGee ve 13:15. Proč jsou ty nejběžnější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem, v Bibli obrazem celého vesmíru? V závěrečném dílu série o rodině jako zrcadle nebeských věcí zkoumáme svatební hostinu, kam to všechno směřuje. Od jídla, které sdíleli izraelští starší s Bohem na hoře Sinaj, přes Ježíšovo nasycení 5000 po zjevení, nám Bible ukazuje na to, že se celá Boží rodina sejde u jednoho stolu. A u toho stolu je místo pro každého z nás. Těšíte se? Pozvání uslyšíte v pořadu Kudy kam od 13:00. Místo hledání sebe sama se ocitá v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Pouť do Santiaga se stočila nečekaným směrem. Ve čtení na pokračování otevírá Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. K poslechu se přidejte 15:45 po 14:00. Doba se mění rychleji, než jsme si možná uměli představit. A s ní se mění i lidé. Jaká je současná mladá generace? Co chce, co umí, co snese? To jsou otázky, které bude Kateřina Hodecová směrovat na Lukáše Stejskala, primáře hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, který se dlouhé roky věnuje dětem a mladým lidem. Klíčové slovo o generaci Z naladíte po 15:00. Jak vnímáte vyjadřování emocí v modlitbě? Je to pro vás přirozené, jako například pro autory žalmů? A jaká je pro vás představa, že Pán Ježíš se modlil slovy žalmů? V modlitbách podle Bible, v sérii Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, se zaměříme na jeden z žalmů, které Ježíš citoval. Rozjímat nad žalmem 31. vás zve Dana Kenningová ve 14:15. Obsáhlé knihy a úctyhodný věk. I to se nám nejspíš vybaví, když se řekne moudrost. Jak na moudrost hledí psychologie a jak teologie? A co je předpokladem moudrosti? Zkoumejte v prvním setkání s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši po 17:00. Půda je důležitou součástí našeho ekosystému. Bez ní by rostliny neměly kde brát živiny a my bychom tak neměli co jíst. Jak vypadá aktuálně stav půdy a jak zabránit její další degradaci? Pohled směřující od anorganických hnojiv k životu pod zemí nastaví rozhovor se zemědělcem Milanem Hluchým od 17:30.

0: Proč lidstvo už po staletí selhává v udržení těch nejbližších vztahů? Klíčový problém netkví v moderní době, ale v našem odklonu od původního ideálu celoživotní věrnosti a jednoty, kterou pro muže a ženu určil Stvořitel. V dalším dílu cyklu Světem Bible se podíváme na to, jak lidská tvrdost srdce proměnila manželství v instituci plnou rozvodových kompromisů. Starozákonní text proroka Malachiáše vykládá teolog John Vernon McGee v českém podání Pavla Opaleckého.
1: Milí posluchači, v těchto pořadech se nyní zabýváme Malachiášovým proroctvím. Texty pořadů doktora McGee pro tyto naše pořady, nebo tedy ještě pro moje zpracování, připravil už dávněji můj vlastní bratr Jenda Opalecký. Posledně jsme spolu četli některé verše z druhé poloviny druhé kapitoly tohoto proroctví. Připomenu některé z nich, o něž se budeme opírat v dalších úvahách. 11. verš. Věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. A potom ještě dále, verš 15. a 16. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo, střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Jak jsme si už posledně řekli, božím ideálem pro člověka od samého začátku bylo, aby k rozvodu vůbec nedošlo. Pán Ježíš vysvětlil, že Mojžíš dovolil určitou formu rozvodu manželství pro tvrdost lidského srdce, ale od počátku tomu tak nebylo. A posledně jsme se chviličku dívali na to, jak to tedy bylo na počátku. 1. Mojžíšova 2.20. Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Když tedy Adam sledoval všechna zvířata a dával jim jména, bylo jasné, že jsou v párech. Ale Adam sám neměl nikoho, kdo by mu byl roven. A tak způsob, jak to Bůh udělal, aby Adam měl někoho blízkého, je popsán v 1. knize Mojžíšově velmi stručně. 2. kapitola, verš 21. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. Proč to tak Bůh udělal? Proč neudělal ženu z prachu země, podobně jako Adama? Jenom protože Eva měla být jako Adam a přece jiná než on. Musela pocházet z něho, z muže. Byla učiněna z jeho boku. To není nějaká báchorka. Bůh tím chce vyjádřit, že žena je součástí muže, že muž a žena jsou téže podstaty a že k sobě přirozeně patří v celoživotní vzájemné věrnosti této dvojice. Říká se, že Bůh neudělal Evu z Adamovy hlavy, aby mu byla nadřazena, a neudělal ji ani z jeho nohy, aby mu byla služkou, ale vzal ji z Adamova boku, aby mu byla rovnocennou společnicí. Eva pochází z blízkosti Adamova srdce, aby ji mohl milovat, a ona jemu má být pomocí. A tak dohromady tvoří úžasnou jednotu. To je ta zvláštní boží matematická rovnice, kde se praví, že 1 + 1 se rovná 1. To je úžasná boží aritmetika. Ti dva budou jedno tělo.

Při našich úvahách o rozvodu, jak nám je zde předkládá Malachiáš, se nyní snažíme vrátit k prapůvodní podstatě manželství, abychom odtud mohli porozumět některým dalším podrobnostem a božím reakcím na porušování těchto jeho původních božských principů. Písmo nezná nic takového, jako je ponižování ženy a snad z něho vyplývající boj za zrovnoprávnění ženy anebo jiné extrémy. Bůh postavil ženu na vysokou úroveň po bok muži. Je vidět, že už lidé v Malachiášově době ztratili toto pojetí. Proto jim Bůh připomíná, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. To je z 1. Mojžíšovi připomenutý 22. verš 2. kapitoly. Muselo to být krásné stvoření. Bůh stvořil ženu z Adamova boku, přivedl ji k němu a daroval mu ji. Toto manželství dal dohromady Bůh. Instituce manželství byla zavedena samotným Bohem. Božím záměrem pro manželství bylo, aby manželství neslo požehnání. Bůh jim požehnal a jeho úmyslem bylo, aby fungovalo k blahu člověka. Ve 23. verši 2. kapitoly té 1. Mojžíšovi, když se vracíme na začátek, jak manželství vzniklo, vidíme, že člověk zvolal: toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, neboť z muže vzata jest. Adam byl hebrejsky iš, muž. A žena byla hebrejsky iša, žena, nebo spíš mužena. Ona je druhou stranou, anebo jakoby druhou polovinou člověka. Označujeme je dohromady jako muže a ženu. Ona je kost z mých kostí, tělo z mého těla, prohlašuje právě probuzený Adam. A odtud z této Bohem zamyšlené jednoty muže a ženy pro celý život vyplývá i další pokračování toho prvního stručného textu o manželství. 24. verš 2. kapitoly 1. Mojžíšovi. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Žel, že mnozí mladí i starší věřící lidé příliš zřetelně nechápou, že tímto veršem jsou z bezprostřední nové lidské jednotky, vzniklé manželstvím, vyloučeny obě tchýdně a taky oba tchánové, a nevím, kdo ještě. Ti do nové samostatné rodiny prostě nepatří, i když mohou stát docela na blízku. Škoda, že mnoha dnešním lidem se nedostává správného poučení o manželství, lituje náš učitel. Manželství je nová instituce, nové stvoření a tatínek ani maminka už nejsou její součástí. Mladí lidé je musí opustit, aby k sobě navzájem mohli přilnout a stát se jedním tělem. 1. Mojžíšova k tomu ještě dodává ve 25. verši 2. kapitoly: oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tak tomu bylo do doby, než vstoupil na svět hřích. Dívali se jeden na druhého s něhou a láskou, měli k sobě vzájemnou úctu. Oba mohli o tom druhém říci: ty jsi pro mě ten pravý, ta pravá. Stvořením Evy se Adam stal úplným mužem. Přítomnosti Adama se Eva stala úplnou ženou. Pak ovšem vstoupil do světa hřích a všechno zničil, včetně vztahů v manželství.

Když se z těchto úvah z Adamovy doby, čili z úvah o původním záměru božím s manželstvím, přeneseme do doby Mojžíše, čili do doby zákona, shledáme, že rozvod byl nakonec povolen. To však neznamená, že něco takového bylo součástí božího záměru, když Bůh ustanovoval instituci manželství. Nikoli. Božím záměrem byla doživotní věrnost manželů. Ale Bůh ten rozvod nakonec připustil, jak Pán Ježíš říká, pro tvrdost lidského srdce. Mojžíšův zákon se k tomu vyjadřuje takto, 5. Mojžíšova 24, verš 1. Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. To ekumenické vyjádření něco odporného má náš doktor McGee ve své Biblii označeno slovem nečistota. A znamená to, že manžel zjistil, že jeho nevěsta už měla jiného muže, že tedy nebyla pannou. V tom případě jí mohl napsat rozlukový list. Podvedla svého muže, když nebyla tím, za co se vydávala. Než nastala doba nového zákona, se původní výklad toho pojmu nečistota tak rozšířil, že důvodem k rozvodu mohlo být cokoliv. Dokonce třeba i to, že manželka spálila koláč. Pánu Ježíši proto byla položena otázka, je dovoleno propustit manželku z kterékoliv příčiny? Rabíni totiž učili, že k rozvodu stačí i nejmenší rozmar, což bylo samozřejmě v rozporu s Mojžíšovým zákonem. V Mojžíšově zákoně byly uvedeny i další konkrétní věci, které se tohoto rozvodu týkaly. Pokračuji ve 24. kapitole 5. Mojžíšovi verši 2, 3 a 4. Ona, tedy ta právě rozvedená, vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist. Napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 24. kapitoly.

Problém, který v Malachiášově době vládl v Izraeli, ovládá dnes naši současnou společnost. V posledních letech se podstatně změnilo stanovisko lidí k rozvodu, a to i stanovisko věřících lidí. Téma rozvodu se stalo jedním z nejkontroverznějších, se kterými se všichni bibličtí učitelé dnes musí potýkat. A to proto, že lidem není jasno, co vlastně Bible o rozvodu říká. Pokud jde o některé konkrétní biblické texty, existuje k nim široká paleta výkladů. A mohli použít hovorového jazyka, je to takový horký brambor. Pán Ježíš řekl o rozvodu dvě jasné věci. Za prvé, Mojžíš připustil rozvod pro tvrdost lidského srdce. Tím dává jasně najevo, že to nebyl Boží záměr. A za druhé, existuje jeden jasný důvod pro rozvod. To je smilstvo, tedy hřích manželského partnera. Nevěrnost na straně toho druhého. Všimněte si, jak to Matouš zaznamenává. Matouš 19, 3 až 5. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Jak jsme se už zmínili, pán Ježíš se tu ve své odpovědi na tuto jejich otázku vrací zase až na začátek ke stvoření. A k tomu pak na vysvětlenou dodává, takže už nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Matouš 19, verše 6 až 8. A potom pán Ježíš v témže textu zmiňuje důvod, pro který je rozvod dovolen. Už jsme se o něm zmínili, 9. verš v 19. kapitole Matouše. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Je docela zajímavé, jakou otázkou nebo spíš jakým výrokem učedníci na tahle slova pána Ježíše zareagovali. V 19. kapitole Matouše 10. verš. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.

Pán Ježíš svým učedníkům, kteří zareagovali poněkud rezignovaně, poněkud jako by se chtěli vzdát úvahy o manželství, vysvětluje další možnosti, které tu jsou, anebo spíš svobodu, kterou máme, pokud jde o sňatek. Jsme stále ještě v té odbočce, když jsme odbočili do Matoušova evangelia 19. kapitoly a teď čtu verše 11 a 12.

jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Jinými slovy, není nutné, aby každý člověk vstoupil do manželství. Jsou muži i ženy, kteří se nemusí oženit či vdát. V žádném případě není hříchem zůstat svobodný. Někteří lidé jsou ke sňatku nespůsobilí od narození, anebo naopak jsou od narození způsobilí žít bez manželství. Druzí byli eunuchy učiněni lidmi. Bylo to násilí páchané ponejvíce na zajatcích, třeba v Babyloně. A toto opatření mělo přispět k tomu, aby zajatci byli poddajnější a věrnější svému králi. A potom jsou lidé, kteří se manželství vzdali pro nebeské království. Zachovávají si čistou samotu bez manželství, aby mohli tím více sloužit věci Kristově a věci církve. Je to velká věc, když se k tomu muž či žena cítí schopni a když v tom opravdu vytrvají bez sebemenší hořkosti. Znám několik kazatelů, kteří se nikdy neoženili, vzpomíná náš průvodce v těchto pořadech. Také jsem si kdysi říkal, že zůstanu svobodný a že budu sloužit celé pánu. Ale brzy jsem zjistil, že zůstat svobodný není snadné a že to není cesta pro mne. Manželství je oblast, ve které nám Bůh dal svobodu. Ale důležité je, že pokud se někdo rozhodne pro sňatek, pak to platí na celý život. Jediným důvodem pro rozvod by mohlo být smilstvo partnera. V době prvotní církve vznikl problém smilstva v korinském sboru. Je nám známo, že v církvi byli lidé z různého náboženského zázemí. Byli tam i lidé, kteří se vzali, tedy vstoupili do manželství jako pohané. A pak se jeden z těch manželů obrátil a stal se křesťanem. Jak má vypadat vztah takovýchto manželů, když jeden z nich se obrátil? Apoštol Pavel Korinským odpovídá na tuto jejich otázku a do téhle jejich situace píše: těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří. A muž ať ženu neopouští. 1. Korinským 7. kapitola verše 10 a 11. Jestliže se dva lidé vzali ještě jako nevěřící a jeden z nich se posléze stal křesťanem, pak křesťan nemá svého partnera opouštět. Jestliže ovšem věřící z nějakého důvodu přece jen odejde, má zůstat sám, anebo se má se svým partnerem zase smířit. Další své výroky apoštol Pavel uvozuje dosti zvláštně a potvrzuje tím svou poctivou přesnost, pokud jde o inspirované Boží slovo. Čtu z 1. Korinským 7. kapitoly verše 12 až 15. Ostatním pravím já a ne už pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Tolik tedy ekumenický překlad citátu z 1. Korinským 7. kapitoly.
Milí posluchači, to všechno je odbočka od našeho Malachiášova proroctví od 2. kapitoly, kde je řeč o rozvodu. Náš McGee této otázce v souvislosti s tímto naším hlavním textem věnuje velkou pozornost. Proto více odboček a proto rozšířený pohled. Ještě příště budeme v tomto tématu chvíli pokračovat a vrátíme se k té epištole Korinským 7. kapitole, kterou jsme si četli teď na závěr.

Na Rádiu 7 teď končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. To můžete udělat na mailové adrese radio7@radio7.cz nebo na profilech na sociálních sítích radio7.cz. A děkujeme i za vaši finanční podporu, díky které může být tento i další pořady Rádia 7 připravovány a vysílány. Více o možnostech, jak se zapojit do finanční podpory, najdete na webu rádia radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Pokračovat v biblickém studiu budeme zase zítra večer ve 8:45.

přiveme k nám. K nám na zem. Ať to, co je na nebi, je i na zemi.

0: Minula první hodina z úterý 9. června. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman, který teď předává slovo Kateřině Fridrichové a pořadu Kudy kam.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

0: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Před několika dny jsem byla na pohřbu. V požehnaném věku zemřela moje bývalá, naše bývalá sousedka, bydlela pár domů od nás, celé dětství jsme ji znali. Obřad se konal v katolickém kostele a tím, že to není moje tradice, tak jsem seděla, pozorovala svoji babičku, jak vstává a sedá a následovala a zároveň jsem sledovala obřad. Kněz přečetl příběh o družičkách z Evangelia a zemřelou označil za jednu z nich. Jednu z těch družiček, co byly přizvány na svatbu a vešly do onoho svatebního veselí. A hned poté následovala eucharistie, tedy večeře páně tak, jak je praktikována v katolické církvi. Lidé přijímali chléb z rukou kněze. Vlastně oba ty obrazy mají v sobě zahrnuté jídlo. Obojí je pozvánka ke stolu v kontextu boží přítomnosti. Oba tyto obrazy jsou biblické a nesou v sobě hluboký význam. Existuje totiž jedna věc, které všichni rozumíme bez velkého vysvětlování. Společné jídlo s druhými lidmi. Hostiny. Víme, co znamená, když vás někdo pozve na jídlo. Víme, jaké je to být mezi lidmi, se kterými se nám líbí, a víme, jak to vypadá u stolu, když je tam napětí. Kde nikdo neví, o čem si povídat a mluví o počasí nebo o jiném nekomplikovaném tématu, protože jinak by se asi pohádali. A víme, jak vypadá společnost u stolu, kde se všichni cítí dobře. Lidé mluví přes sebe, protože si mají spoustu co říct a nikdo nespěchá domů, jídlo klidně schládne, protože ten hovor je přednější. Každý, kdo někdy četl komiksy nebo sledoval filmy o Asterixovi a Obelixovi, to zná. Každé dobrodružství, ať už šlo o Římany nebo Piráty nebo třeba olympijské hry, tak všechny ty díly končí stejně. Uprostřed vesnice plápolá obrovský táborák, na kterém se do zlatova opékají desítky šťavnatých divočáků. Všude voní pečené maso, stoly se prohýbají pod jídlem a medovina teče proudem. Všichni se smějí, mluví jeden přes druhého a užívají si zasloužený klid. Obelix má v každé ruce jednoho kance nebo kančí kýtu a Asterix spokojeně popíjí s náčelníkem Majestatixem. Všechna nebezpečí jsou překonána. Nepřátelé jsou poraženi a celá vesnice se sejde u jednoho velkého stolu pod širým nebem. Je to čas radosti, smíření, plných stolů a oslavy domova, kde už nikdo nikomu neubližuje. A z české tradice Saturnin to věděl taky. Pokud si vybavíte konec Jirotkova příběhu, tak konstatuje, že každý dobrý román končí svatbou. Ne proto, že by autor neměl a neuměl vymyslet jiný konec, ale protože svatba říká, příběh dospěl tam, kam měl. Vytvořily se vztahy, lidé jsou na svém místě a může se slavit. Odkud se ta intuice bere? Proč je hostinná završení, proč je svatba jako rozuzlení a konec příběhu? Proč to cítíme jako přirozené, napříč kulturami, napříč generacemi, napříč žánry? Myslím, že to není náhoda. Myslím, že je to něco, co je prostě v nás. Všichni ví, že příběh není úplný, dokud se všichni nesejdou u stolu. A myslím, že odpověď na to, odkud to pochází, leží v příběhu, který jsme v této sérii sledovali celý půl rok. V této sérii jsme se dívali na rodinu jako na klíč k pochopení toho, jak přemýšlí Bůh o světě. Začali jsme u otce. U toho, že boží rodina existovala dřív než ta lidská, protože synové boží byli svědky stvoření, ale Bůh se rozhodl stvořit i nejmladšího syna z materiálu, ze kterého je země. Adam znamená, že je z prachu země. A pozemské otcovství je odraz toho původního božího, ne nějaký lidský, tak nějak uplácaný originál, kterému se Bůh přizpůsobuje. Když Pavel píše, že každé otcovství na nebi i na zemi pochází od Boha, nemyslí tím, že Bůh je trochu jako táta. Myslí tím, že Bůh je ten originál a všichni tátové na světě jsou jen jeho slabý odlesk. Mluvili jsme o manželství. a nesnažila jsem vám nabídnout rady pro spokojené soužití. Mluvili jsme o něm jako o obrazu věrnosti mezi Bohem a jeho lidem. Ezechiel popisuje boží bolest z nevěry Izraele velmi drsným a v původním textu až pornografickým jazykem. Ukazuje tím totiž, že věrnost manželství a věrnost Bohu jsou si principiálně podobné. A Ozeáš tu bolest nejen kázal, ale prožil ve svém vlastním těle, ve svém vlastním manželství, aby pochopil a ukázal, co Bůh prožívá s námi. A také jsme mluvili o překvapivé boží ochotě ten vztah obnovit. Ne levně, ale za cenu, která ho skutečně něco stála. Mluvili jsme také o adopci. O tom, že i cizinci se mohou stát součástí té velké boží rodiny. Příkladem nám tehdy byly Ráchab z Jericha a Rút z Moábu. Obě to byly cizinky, ne Izraelky, které se ocitají v Mesiášově rodokmenu, v Ježíšově rodokmenu. Mluvili jsme o tom, že Bůh zaslíbil, že ti, kteří nejsou jeho lid, nejsou Izrael, se stanou božími syny. O tom, že se boží rodina pamatuje na toho, kdo byl do ní jednou přijat, a že přijetí se netýká těch, kteří všechno dělali správně, ale tak těch, kteří přišli tak, jak jsou a v pokoře. A v minulém díle jsme hovořili o dlouhém hledání dědice pro celý vesmír. A to prochází celým starým zákonem od Adama přes Judu až k Davidovi a končí u Ježíše. O tom, že prvorozený všeho stvoření Ježíš není první stvořená bytost, ale ten, komu to celé patří. Že on je ten dědic vesmíru a nestydí se nás nazývat svými bratry a sestrami. A dokonce se s námi rozhodl podělit o své dědictví. Rodina, tedy ta boží rodina, má milujícího otce a sourozence na nebi i na zemi. Byli jsme adoptováni, je od nás očekávána věrnost a jako církev jsme přerovnáni k Ježíšově nevěstě. Tím vším jsme nakonec zváni k jednomu stolu, ke svatební hostině Beránkově, kterou se ten náš velký příběh završí. Protože otázka, která mě na tom pohřbu neopustila, nebyla teologická abstrakce. Byla velmi konkrétní. Co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi? Co to znamená, že hostina je vlastně cílem celého příběhu? Nejen nějaký obraz, nejen metafora. A proč to jenom Bůh dělá přes jídlo? Napadlo vás nad tím někdy takto přemýšlet? Pokud ne, tak se můžete zamyslet právě teď. Pokud byste nám chtěli dát písemně vědět do studia, tak uslyšíte kontakty. A při následující písni se můžete zamyslet nad tím. Jestli si vzpomenete třeba na nějaké jídlo, u kterého jste věděli, že se u něj něco důležitého děje. Ne kvůli tomu jídlu samotnému, ale třeba kvůli tomu, kdo s vámi u toho stolu seděl.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 s Kateřinou Fridrichovou. Začnu otázkou, která určitě zní podivně. Myslíte, že Bůh jí? On to nepotřebuje. Ale zároveň to není řečnická otázka, to je taková trochu teologická provokace. Protože většina z nás má v hlavě obraz Boha, který je nad vším, tak nějak nad námi v nebesích. Nad hmotou, nad tělesností, nad potřebou jídla. Duchovní, nehmotný a věčný. A jídlo je věc těla, věc pomíjivosti, věc světa, který jednou pomine. Ale Bible nám na několika místech říká něco, co tento obraz trochu převrací. Například, když se podíváme do první knihy Bible, do knihy Genesis, do 18. kapitoly, tak se dostaneme na scénu, kde Abraham sedí u vchodu do svého stanu v poledním horku. Představte si to, vzduch se tetelí, rozhlíží se a najednou před ním stojí tři muži. Abraham vstává a rychle je hostí, horlivě a s veškerou orientální pohostinností. Nechá připravit nejlepší mouku na hnětení, vybere tele, přinesle máslo a mléko. A pak, tedy v ten moment, ono to asi nějakou dobu trvalo, protože pokud zabíjíte tele a hnětete moukou, tak ta společnost asi trvala nějakou dobu, ale on pak s nimi sedí, zatímco ti tři jedí. A kdo jsou ti tři? Text nám říká hned v prvním verši, ještě předtím, než Abraham pozvedne oči. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při háji Mamre. Hospodin v doprovodu dvou andělů, pravděpodobně. Někteří říkají, že to možná byla trojice, ale tady nás asi nebude úplně trápit rozbor této pasáže. Abraham něco o těch mužích ví. Proč říkám mužích? Protože hebrejské íš znamená muž, ale není to Adam jako člověk. To znamená, že to byl někdo, kdo vypadal jako muž, ale Abraham ho oslovuje toho, kdo mluví jako Adonai. Ne Adon, pane, jak by oslovil hosta, ale Adonai, panovníku. Je to oslovení, které Izraelci používali pro Boha samotného. Abraham neví, jestli vidí tři pocesté nebo tři anděly, ale ví, s kým mluví. A přesto nebo možná právě proto běží, chvátá a prosí, aby nezašli okolo. Připravuje nejlepší, co má. A Hospodin sedí a přijímá pohostinnost. A jí. Text to nějak nevysvětluje ani neomlouvá. Neříká, jako by jedl. Nebo jedl v přeneseném smyslu. Jednoduše jedl. A právě to zneklidňovalo rabínské komentátory po staletí. Jak může Bůh jíst? Raši, jeden z nejvlivnějších středověkých židovských vykladačů, navrhoval, že andělé jen předstírali, že jedí, aby nezděsili Abraháma, aby zachovali zdání lidské přítomnosti. Ale ten text nic takového neříká. Text říká, že jedli. A Abraham byl u nich. Bůh přijal pohostinnost člověka. Dávno před Betlémem, dávno před tím, když se Kristus narodil v těle. Bůh volí fyzično jako způsob přítomnosti. Ne proto, že by musel, ale proto, že chtěl být s Abrahamem. A způsob, jakým to vyjádřil, je ten nejličtější ze všech. Přijde, sedne si a jí. Nechá se člověkem pohostit. A když teď trochu přeskočíme přes celé dějiny spásy na druhý konec příběhu, tak se ocitáme u vzkříšení. V Lukáši ve 24. kapitole Ježíš se zjevil učedníkům uprostřed místnosti. Prošel zdí. Divíte se jim, že si myslí, že je to duch a jsou z toho celý vyděšení, já tedy ne. Protože on pak udělá ještě něco, co by nás mělo zarazit víc, než jsme zvyklí. Nejdřív jim ukáže ruce a nohy, hmatatelné, skutečné, které stále ještě nesou známky po hřebech. A ptá se jim, máte tu něco k jídlu? Vzkříšený Kristus stojí před učedníky s tělem, které už prošlo smrtí a vyšlo z ní na druhé straně. A ptá se jich na jídlo. Podají mu kus pečené ryby a on ji před nimi sní. A pak tu máme samozřejmě variaci na podobné téma. Jiný evangelista, Janovo evangelium, 21. kapitola. To jsou učedníci zpátky u jezera. Loví ryby a loví je celou noc, ale celou noc a nic. Prázdné sítě. Ráno pak uvidí na břehu postavu, kterou nepoznají. A postava na ně volá, aby hodili sítě na pravou stranu. Hodí a sítě se plní rybami. A pak Jan říká Petrovi, to je pán. A Petr skočí do vody a běží ke břehu. Petr. Ale když se všichni dostanou na břeh, tak Ježíš už tam má připravený oheň. A na ohni se peče ryba. Vedle toho leží chléb. Pojďte a posnídejte, říká. Zastavme se u toho obrazu na chvíli. Vzkříšený Kristus, ten, který má podle Matouše veškerou moc na nebi a na zemi, připravil snídani. Vstával brzy, aby měl oheň hotový, až připlují. Otáčí rybou a čeká. To není nějaký detail navíc, to je teologické prohlášení. Stejně jako v tom háji Mamre. Bůh volí fyzično jako způsob toho, jak projevit svoji přítomnost. A tentokrát je to dokonce naléhavější nebo nám lidem o hodně bližší, protože toto tělo prošlo smrtí. Mohli bychom čekat, že na druhé straně smrti přece fyzično skončí. Že bude jen světlo, jen duch, jen věčnost bez hmoty. Ale Ježíš přichází s tělem, s takovým, které sice prochází zdí, ale má rány po hřebech. S tělem, které jde obejmout, které jí rybu a rozdělává oheň na břehu. Jestli si vybavíte první díl naší série, tak jsme se bavili o Adamovi. O tom, že to jméno v hebrejštině znamená Adama. A tedy je to výraz Adama. Znamená to půda nebo hlína. Prach ze země. Bůh vzal zemský materiál a vdechl do něj život. A to naše tělo není jeho chyba. A také to není něco, čeho bychom se měli chtít nebo dokonce měli těšit, že se toho jednou zbavíme. Vzkříšení nám potvrzuje, že naše tělo není dočasný obal, který duše odkládá jako kabát. Je to součást toho, čím jsme a kým jsme. Je to také součást toho, kým budeme. A ať už jsme ve Starém zákoně s Abrahamem v háji Mamre nebo na Galilejském břehu, tak to platí stejně. Bůh si volí tělo, volí hmotu, volí jídlo jako způsob, jak být přítomen mezi lidmi. Takže fyzično a hmota není překážka na cestě k Bohu. Není to nějaká přízemní záležitost. A to mi dává naději do života budoucího. Kolikrát jste slyšeli, že se lidi netěší do nebe, protože tam budou tisíckrát zpívat haleluja a obecně, že to bude nuda. Naše velmi nemateriální představa nebe jako duší bez těla je tak zarytá v naší představivosti, že si říkáme, že všechny ty obrazy o nové zemi a konci tohoto věku jsou symbolické. Ale tady bych nás mohla vrátit ještě chvíli, ještě do starověku a raného, nebo ještě vlastně pozdního starověku, raného středověku, kdy jedna autorka nebo historička, která procházela archivy, tak vysvětlovala, že když vznikala katolická doktrína o čistce, tak ji lidé brali velmi doslovně. To nebylo jako, že duše někam odlétá a je nemateriální. Ale dokonce věděli, kudy, kterými a jeskyněmi se tam dostanou. Samozřejmě, že tady nevysvětlují doktrínu očistce, nebo že bych se za ní chtěla stavět, to rozhodně ne. Ale chci tím ukázat to, že naše lidská představivost i v tom raném novověku byla taková, že si představovala ten konečný svět, ten duchovní svět, jako zcela přirozenou součást toho světa současného. To teprve rozvoj vědeckého myšlení nám přinesl rozdělování na nadpřirozeno a přirozeno. A tak bych nás chtěla jenom malinko pošťouchnout, abychom správně a biblicky přemýšleli nad tím, co to znamená, když přemýšlíme o duchovním světě a ty obrazy, že jsou symbolické. Totiž pokud nám slibují na konci věku hostinu, tak mi dává naději, že ten věčný život bude daleko konkrétnější, smyslovější a bude nás bavit víc než život tady v této podobě světa nebo nějaký takový život, kde budeme zářit, protože budeme jenom duše bez těla. Kniha Izajáš, když odkazuje na tu poslední hostinu na konci věku, tak ji komentuje následujícím způsobem. Hospodin zástupů připraví na této hoře pro všechny národy hostinu tučných pokrmů, hostinu vyzrálých vín. Tučné pokrmy a vyzrálá vína, to také není náhodná metafora, ale záměrně smyslový jazyk. Prorok chce, aby to posluchač cítil v ústech, aby se mu na to zbíhaly sliny. Dobrý steak má být totiž dostatečně tučný, protože tuk nese chuť. Proto jsou nejdražší steaky na světě, z krav, kterým se říká, nebo je to wagyu, japonský typ krávy, a je to neuvěřitelně tučný typ dobytka. A taky neuvěřitelně drahý kus masa. A dobré víno. Představte si to, že Bůh nás bude hostit. To nebude žádné nějaké tam přemýšlím. A asi bych to přirovnala k nějakému, ale i v těch taškách teď se dávají někdy i dobrá vína. No, nebudu se do kvality vína zabíhat. Každopádně předpokládám, že pokud Ježíš na hostině v Káni Galilejské dal a stvořil to nejlepší víno, které ti lidé do té doby pili, tak to taky nebude žádný splašek, bude to výborné. Máme se na co těšit. Ne se bát, anebo očekávat nudu. A tak se při následující písni zkuste zamyslet a klidně se také můžete ozvat, kdybyste chtěli, jakou máte představu o věčném životě. Je to něco, na co se těšíte, nebo čeho se trochu bojíte, že vás to bude nudit? A co by se změnilo, kdyby ta představa zahrnovala hostinu, dobré jídlo a lidi, které máte rádi, a samozřejmě Pána Boha, který je v tom všem s námi.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Z Bible pokračuje, který byl zabit, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu, čest a slávu a dobrořečení. A mohli bychom i pokračovat pak verši 6 a 7 z 19. kapitoly. Hospodin náš Bůh vševládný, ujal se vlády, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišla svatba Beránkova. Dnes je totiž tématem svatební hostina a především ta hostina poslední, ta, která završuje všechny příběhy a při které se ta jedna velká boží rodina sejde dohromady. A tak, jak jsme se od starého zákona vydávali do zákona nového až po knihu Zjevení, tu knihu, která nám ukazuje na konec věku, tak se teď ještě jednou podíváme na hostiny, při kterých se ukazuje Hospodin náš Bůh. Přichází hodovat s lidmi a postupně také přidává počet hostí, kteří jsou pozvaní na hostinu. Takže když upřeme svůj zrak na knihu Exodus, na 24. kapitolu, tak se ocitáme u hory Sinaj. Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta, vyvedl je z otroctví a přivedl je právě pod horu Sinaj, kde spolu uzavřeli smlouvu. Mojžíš přečetl podmínky smlouvy, lid s nimi souhlasil. Mojžíš pak vzal krev obětního zvířete a lid pokropil a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě těchto slov. To je ve verši 8. Nejdřív přišla krev oběti a smíření. A pak přijde něco, na co se při čtení Exodu možná trochu pozapomíná. Protože to sedí mezi dramatičtějšími a možná pochopitelnějšími scénami, než je tato dosti zvláštní pasáž. Verše 9 až 11 nám ukazují, jak Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších Izraele vystupuje na horu Sinaj a vidí Boha. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Byli Bohu tak blízko, že mohli zemřít, protože být v Boží přítomnosti znamenalo zemřít. Ale text říká jednoduše, Bůh na přední muže Izraele nevstáhl ruku. Uviděli Boha a jedli a pili. Jedli a pili nahoře v Boží přítomnosti. Po smlouvě spečetěné krví. Těch 70 starších není náhodné číslo. 70 národů, to je číslo z Genesis 10. kapitoly. Tabulka národů, které vznikly po událostech u babylonské věže. Trochu jsme je zmínili v tom dílu o adopci. Jak Bůh při babylonském rozpílení přenechal národy duchovním správcům, zatímco si Jákoba vyhradil jako svůj vlastní podíl, jako své dědictví. Ale těch 70 starších na Sinaji zastupuje celé lidstvo. Dokonce, což mi přijde zajímavé, velmi zajímavé, že předkřesťanští židovští komentátoři k tomu přidávají jeden spekulativní detail. Říkali, že u hory Sinaj Boží jméno zaznělo v 70 jazycích. Všechna ta umlčená jazyková společenství od Babylona, tak ta tam všechna byla symbolicky tedy v tomto případě reprezentovaná. Je to jakýsi hudební motiv, který zní na pozadí příběhu a který si nevšimnete, dokud vám na to někdo neukáže. A Bible tyto motivy opakuje. Ne vždy stejnými slovy, ale někdy místy, čísly, gesty. A tak se odvážím vás vzít sebou ještě o 15 století dál a k jinému kopci. Kraj je galilejský. Je to kopec u jezera a je pozdní odpoledne. Ježíš vyšel na odlehlé místo. Text v Markově evangeliu používá slovo eremos. Poušť, tedy odlehlé místo. Stejné slovo, které překlad starého zákona v řečtině Septuaginta používá pro táboření Izraele v poušti. Zástup Ježíše následoval. Učedníci samozřejmě také. Jejich 5000 mužů a ženy a děti nepočítaje. Učedníci počítají a dochází jim, že to není jen obtížný úkol. Je to absurdní úkol, tento

nástup nakrmit. Na zakoupení jídla pro každého by nestačily ani 200 denárů. Ježíš řekne a Ježíš jim řekne, vy jim dejte jíst. A všechno, co mají kolem sebe, je 5 chlebů a 2 ryby. A pak Ježíš udělá 4 věci. Vzal, požehnal, lámal a dával. Jsou to 4 slovesa. Pokud vám to zní povědomě, není to náhoda. Ale abychom pochopili proč, tak se ještě malinko vrátíme k hoře Sinaj. Mojžíš pokropil lid krví a říká, hle, krev smlouvy. Ježíš o 15 století později vezme při poslední večeři kalich a řekne, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. Stejný jazykový vzorec, stejná struktura, ale tentokrát není obětí zvíře, ale Ježíš sám. A na tom galilejském kopci, ještě před tou poslední večeří, Ježíš udělá přesně to, co udělá při té poslední večeři. Vezme, požehná, lámá a dává. Ten galilejský kopec, to je předzvěst. Ježíš nenasycuje zástup jako čistě podružný praktický problém, protože se tam zrovna ocitla spousta lidí. Ale je to taková liturgie. Je to další typ hostiny, která probíhá v Boží přítomnosti. Pak je tu ještě jeden detail, který nám to propojí s knihou Exodus. Zvláště kdybyste ty příběhy četli za sebou, tak si toho asi všimnete. Ježíš nechá lidi posadit do skupin po 50 a 100. Přesně tak, jak byl organizován tábor Izraele na poušti. Takže máme tu horu, máme poušť, máme skupiny, které táboří. Tady se Sinaj opakuje. Ale vlastně nějakým způsobem je rozsah těch lidí větší. 5 000, ne 70. Kromě toho, že Ježíš dokázal své božství, když dal jíst lidem chléb, který byl zázračný, tak to zároveň ukazuje, že není limit tomu, kolik lidí může být u společného stolu. Protože i po této hostině sebrali ještě 12 plných košů. Jeden za každý kmen Izraele. Jakoby text říkal, bylo dost pro všechny, kteří přišli. A ještě zbývá pro celý boží lid. Izajáš to viděl dopředu. Hostina tučných pokrmů a vyzrálých vín pro všechny národy. A Jan ve zjevení to také vidí, jak se naplňuje. Hle zástup, který nemohl nikdo sečíst ze všech kmenů, národů, lidí a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem. A hned na to zazní hlas, pojďte na svatební hostinu Beránkovu. Ten stůl se stal nekonečným. 70 starších na Sinaji, 5 000 na Galilejském kopci. A teď je tu zástup, který nikdo nespočítá ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kmenů. Ti, kteří nebyli Hospodinovým lidem, když jsme si o nich povídali v dílu o adopci a kteří se stali jeho syny, který jim dal právo stát se božími syny. Ženy jako Ráchab a Rút, cizinky, které se staly součástí té jedné velké rodiny, stejně jako kmen Santalů, které jsem zmiňovala v jednou z dílů. Kmen, který poznal, že je Bůh, pozval k sobě. Ten Bůh, kterého oni a jejich předkové opustili, tak jsou znovu pozváni ke svatební hostině. No a pak, abych tu nezapomněla, přijde v 21. kapitole obraz, který tu celou sérii naší vlastně uzavírá. Je tu nové město, které sestupuje z nebe dolů na zem. Nejsou to nehmotné duše, které stoupají nahoru. Nebe přichází k hmotě, je tu nové nebe a nová země. A Bůh přichází, aby bydlel s lidmi. Bude s nimi, je tam psáno. Bůh nás nezbaví fyzického těla, on ho promění, rehabilituje a dává nám cíl. Vlastně ten, který byl naplánován od samého počátku. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí a Bůh bude přebývat s nimi.
Vzpomeňte na ten první díl série. Otec postavil dům pro nejmladšího syna a řekl, jednou se tam přestěhuj. A tady je ten moment. Otec se stěhuje k dětem. Nezbavil je fyzického těla. Proměnil je. To už jsem konec konců zmiňovala. No a pak je tu ten slavnostní stůl, ta hostina. Víme už a slyšeli jsme, že ten stůl se rozrůstá po celé dědině. Bůh nám ukazuje, jak nás zve k sobě. A teď tady už může sedět celá Boží rodina. A tak se i při té následující písni zkusme zamyslet nad následujícím. Série začala u otce, který má velkou rodinu. Tady vidíme, kde to končí. Jak vám vyhovuje ta myšlenka, že hostina je cíl a nejen obraz, nejen symbol? Tak klidně můžete přemýšlet.

Posloucháte závěrečnou část dnešního pořadu Kudy kam na Rádiu 7 a to s Kateřinou Fridrichovou. Zároveň taky posloucháte poslední díl této série, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. A tak se budeme skutečně společně loučit i s tím tématem, ale dneska jsme si odpovídali na otázku. Začala jsem otázkou, co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi. Myslím, že teď máme už odpověď. Bůh hoduje s lidmi, protože to tak bylo od počátku zamýšleno. Protože i když si zvolil hlínu jako materiál pro stvoření těch nejmladších svých synů na tomto světě, tak počítal s tím, že tam bude přebývat s nimi. A protože stůl je místo, kde se rodina schází, tak protože ten celý příběh od zahrady Eden přes Sinaj až přes Galilejský kopec míří k tomu jednomu okamžiku, kdy bude právě celá rodina znovu u stolu a nebude tam prázdná židle. To znamená, tím jsem chtěla říct, že nějakým způsobem je to v nás lidech zakódováno, že čekáme, že spousta věcí se vyřeší dobrým jídlem. Konec konců, co jiného je svatební hostina, než nějaký konec části příběhu. A je to ten konec toho zamilovaného příběhu, toho příběhu o chození, o poznávání se vzájemně a je to vlastně ten moment, kdy se ti dva snoubenci vzájemně vydají bez výhrad. A tím vlastně jedna část příběhu končí, ale zase celá velká část příběhu se otevírá. To znamená, tohle není konec v tom pravém slova smyslu. Je to předěl. A pro každého z nás je to tak vlastně také předěl. Něco starého končí a něco nového začíná. A tady jsem vás chtěla povzbudit, protože nečekám, že to bude velká nuda. Že pokud čekáme, že věčný život bude nuda, tak je to vlastně selhání naší představivosti, protože když nám Bůh umí dávat dobré věci tady na zemi, když nám chutná dobře ugrilovaný steak, dobře uvařené brambory s máslem a k tomu mléko, anebo třeba buchty s mákem, já mohla bych vyjmenovávat spousta jídel, která různé lidi různě potěší. Dosaďte si tam, co se vám líbí na této zemi, co vám chutná a to vám může být takovým odleskem, slabým odleskem toho, jak nám to bude chutnat, když se sejdeme u té konečné hostiny v Boží přítomnosti. Vzpomeňte si na díl o manželství. Skončili jsme obrazem Krista, který stojí venku a klepe. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kristus se taky rád nechá pozvat, aby s námi slavil. Je to totiž vzájemný vztah. To jsem tady nezdůraznila, ale samozřejmě, že v různých kulturách, ale vlastně ve všech kulturách je také jídlo tím, jak se navazují vztahy, případně pokud s někým jíte u stolu, znamená to, že jste více či méně v mírovém vztahu a někdy dokonce vzniká vzájemná zodpovědnost za hosta, případně daleko hlubší vztah. A když někoho pozvete na jídlo, na večeři, tak je zcela obvyklé, ba dokonce slušné, abyste pozvání oplatili. A samozřejmě víme, že ten díl o Ježíši jako prvorozeném bratru končí tím, že nás prvorozený bratr také pozval ke stolu. Zapojí nás do rozhodování o rodinné firmě. To je to, co znamená, když se píše, že spolu s ním budeme vládnout. Protože dědictví ve smíru totiž není sólová záležitost, ale je to záležitost rodina. Budeme vládnout spolu s ním, dokonce nad anděli. Já vím, že jsem to dnes vzala trochu hopem, letem světem celou Biblí. Od Abraháma přes Mojžíše, přes Galilejský kopec až po Jana ve zjevení. Ale pokud vám chybí detaily a zmínila jsem věci, ke kterým byste se chtěli vrátit, nebo vám některý díl
Této série ušel, pak si ho rozhodně můžete stáhnout v archivu Rádia 7 na Spotify, nebo třeba jako podcast, a nebo dokonce prý i na YouTube. Tak podle preference, jak by někteří řekli, každého soudruha, k čemu se dostanete, rozhodně je to k dispozici, kdybyste si chtěli něco osvěžit. A já se vrátím ještě na samý začátek dnešního pořadu. A ten jsem začala a mohlo by se říct, že jsem začala trochu smutně, protože jsem vyprávěla, že jsem seděla na pohřbu a poslouchala, jak kněz označil zemřelou sousedku jako družičku pozvanou na svatbu, tak jak to známe z Ježíšova podobenství. A kněz to vlastně pojmenoval správně. Je mi jasné, že nemám jak zjistit, zda ona konkrétně bude u toho stolu, protože to ví jen Pán Bůh. Ale byla to sousedka, která celý život žila pár domů od nás, vídali jsme ji několikrát týdně. Byla to paní, která se dožila 94 let a zanechala za sebou asi 17 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Neuvěřitelný život, a přesto po ní samozřejmě její rodina truchlila. A tak bych nás všechny chtěla tímto povzbudit, protože tak, jak jsem říkala, to pozvání platí pro každého z nás a je zároveň nadějí, že se k té svatbě Beránkově dostaneme. Že to, že opouštíme tento svět, neznamená, že se znovu s těmi, které máme rádi, neshledáme. To je přesně ten moment, kdy si můžeme říkat, že pokud přijímáme tělo a krev, tak nejenom zvěstujeme smrt Pána Ježíše, dokud nepřijde, ale zároveň si tím připomínáme, že i pro nás je naděje a místo u stolu, u té závěrečné hostiny Beránkovi. A ten stůl, jsem přesvědčená, že to není nějaký studený banket, kde všichni sedí rovně a mluví jenom velmi opatrně a velmi vychovaně, to asi dobře, nebudu spekulovat. Přemýšlím nad tím, že si to představuji jako stůl, u kterého lidé vlastně si užívají. Mluví přes sebe, protože si toho mají spoustu co říct, anebo už získali takovou trpělivost, že dokáží hovořit a počkat si, až to dořekne ten jiný. Ale nikdo už nebude spěchat, protože budou doma. A jídlo, nevím, jak úplně vypadá nebeské jídlo, které bude jistě skvělé, ale ten rozhovor bude možná přednější. Bible nám to vykresluje jako tučné pokrmy a vyzrálá vína, tedy ta nejdražší a nejvybranější jídla, která byla tehdejším starověkým lidem dostupná. A Izajáš o tom psal s takovou chutí, že je mi jasné, že věděl, o čem mluví. Můžeme se těšit, že město sestoupí z nebe dolů na zem a Ježíš a Bůh a vlastně Bůh, Trojice, Duch Svatý, budou přebývat mezi svými lidmi, uprostřed nich. A celá ta rozptýlená rodina, která původně zradila, která hledala, která nemohla najít, která nepatřila do rodiny, lidé jako Ráchab, jako Rut, jako my samotní, se stali bratry a sestrami u Božího stolu. Věřte mi, nebudou tam prázdné židle. A u toho stolu na nás čeká místo ne proto, že jsme to dokázali, ale proto, že máme milujícího otce a prvorozený bratr nám řekl, pojďte a posnídejte. A protože je to také on, kdo klepe na dveře a klepe stále, protože pokud mě slyšíte právě teď, tak to znamená, že Boží hostina se ještě nekoná a že máte šanci. Takže bych nás všechny pozvala k tomu, abychom možná zapřemýšleli nad tím, jak se můžeme těšit, abychom nabrali naděje, pokud jsme někoho ztratili, a samozřejmě vím, že je to bolestivé, když někoho ztrácíme, ale zároveň také už mám zkušené to, že když víme, kam ten milovaný člověk odchází, tak ta bolest, ač reálná, tak vlastně není konečná, protože máme naději, že se s nimi setkáme. A
to je vlastně dobrý konec příběhu. A my jsme zrovna teď ještě někdy uprostřed něj, ale mám naději, že všichni společně jsme na cestě domů. Já vám děkuji, že jste se mnou byli celou sérii ze studia Rádia 7. Se loučí z režie Michal Crhák a od mikrofonu Kateřina Fridrichová.

0: Žít s Bohem a pro Boha. To je téma příštího vydání pořadu Kudy kam na Rádiu 7 ve středu v 21 hodin, tentokrát s Petrem Rausem.
1: I kdybych šel temným údolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.